Legendární norská pianistka Eva Knardálová, blahé paměti, hrála lyrické kusy opus 57. sešit 6. Edvarda Grieha. Po komorní hudbě nabízím dále předehru Benvenuto Cellini opus 23. od Ettora Berlioze. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídí Zoltán Fekete.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídil Zoltán Fekete, hrál předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ettora Berlioze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudbu, kterou posloucháte, vybral a slovem provází Rafael Brom. Ve vysílání stanice dále uslyšíte čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

Heinrich Schiff a Till Fellner hráli čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. A následující více než hodinu je věnováno barokní hudbě švédské provenience. Autorem drottningholmské hudby je Johann Helmich Roman. Hraje ansámbl 1700 Lun, řídí Göran Karlsson.

0: Tak to byla drottningholmská hudba, velká suita pro orchestr od Johana Helmicha Romana. Hrál ansámbl 1700 Lund, řídil Göran Karlsson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr koncertní řady jsem vybral trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hrají Jiří Válek, flétna, Roman Novotný, flétna, František Host, violončelo a František Xavertúry, čembalo.

Tak to bylo trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hráli Jiří Válek a Roman Novotný flétny, František Host violončelo a František Xavertury čembalo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot a evropští solisté Lucemburg, řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavírá pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Biebr předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 na nebevstoupení páně, číslo 13 seslání Ducha Svatého a číslo 14 na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela pasakalia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16. Edvarda Grieg'a. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr a-moll, opus 16. Edvarda Grieg. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

Pěkný poslech pořadu Partitury na stanici Český rozhlas Vltava vám z brněnského studia přeje i dnes Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme ve dvouhodinovém bloku do děl Wolfganga Amadea Mozarta Josefa Haydna. Připomeneme si díla francouzského skladatele Camilla Saint-Saëns, Karla Marie von Webera a posléze také Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Náš hudební mix otevře předehra k opeře Únos ze Serailu od Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Slovenská filharmonie, kterou řídí Zdeněk Košler.

Dozněla předehra k opeře Únos ze Serailu od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála Slovenská filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Koncert pro violončelo a orchestr C-dur od Josefa Haydna byl celá dvě století považován za ztracený a věděli jsme o něm jen z vlastnoručního seznamu skladeb, který Haydn pořídil na příkaz svého šlechtického chlebodárce v roce 1765. Až jeho opis objevil při práci na souborném hudebním katalogu v roce 1961 Oldřich Pulkert v hudební sbírce fondu Radenín v Pražském národním muzeu. To také umožňuje datování skladby do rozmezí 4 let, neboť v roce 1761 vstoupil mladý skladatel do služeb prince Esterházyho. Pravděpodobně však koncert vznikl až po smrti knížete, kdy se vlády ujal princ Mikuláš, který byl zapáleným milovníkem hudby a obstojným hráčem na bariton, nástroj podobný violončelu. A novodobá premiéra tohoto díla se konala v 19. května roku 1962 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Připomenu jen, že prvními interprety byli Miloš Sádlo a symfonický orchestr tehdy Československého rozhlasu s dirigentem Charlesem Mekerasem. Koncert pro violončelo a orchestr C-dur od Josefa Haydna dnes zahraje František Host a Dvořákův komorní orchestr. Provedení řídí Petr Škvor.

Slyšeli jste koncert pro violončelo a orchestr C-dur od Josefa Haydna. Hráli František Host na violončelo a Dvořákův komorní orchestr. Provedení řídil Petr Škvor. V našich partiturách na stanici Vltava teď zamíříme do Francie. Hudební skladatel Camille Saint-Saëns se narodil v roce 1835 a zemřel v roce 1921. Byl varhaníkem a klavíristou. Skládat začal už ve svých 5 letech. Veřejně vystoupil, když mu bylo 11. Na pařížské konzervatoři studoval varhany a skladbu. Působil jako varhaník v pařížských chrámech a vyučoval hudbě. Od roku 1877 se věnoval výlučně skladbě a koncertní činnosti. Z jeho díla zazní sonáta pro hoboj a klavír opus 166. Na hoboj hraje Milan Kaňák, na klavír Iva Návratová.

Camille Saint-Saëns a jeho sonáta pro hoboj a klavír dílo 166. dozněla v podání Milana Kaňáka na hoboj a Ivy Návratové na klavír. A teď zamíříme do Německa. Mezi lety 1786 až 1826 žil skladatel, dirigent a klavírista Karl Maria von Weber. Na housle ho naučil hrát otec. Sám byl výborným houslistou. Ve skladbě byl žákem Michaela Haydna v Salzburku a Abbé Voglera ve Vídni. Do veřejného hudebního života uvedl Webera jeho otec vydáním raných klavírních fuget. Weber napsal už jako 14letý operu Němá lesní žinka, jež byla po premiéře provedena v Praze i česky. Mladý Weber získal místo divadelního kapelníka ve Vratislavi. Byl hudebním intendantem v Karlsruhe, podnikl jako pianista také koncertní turné po Německu. Mezi lety 1813 až 16 na 3 roky nastoupil na místo hudebního ředitele Stavovského divadla v Praze. Povznesl reprodukční úroveň opery na nebývalou výši a oživil repertoár zařazováním novinek, zejména z okruhu francouzské opery. Bezprostředně po Vídni provedl v Praze Beethovenova Fidelia, to bylo v roce 1814. A po pobytu v Praze byl Weber postaven do čela Drážďanské dvorní opery, kterou vedl až do své smrti. Zemřel v Londýně, kde řídil také v Covent Garden svou operu Oberon. Z díla Karla Marie von Webera si připomeneme jeho symfonii číslo 1 v tónině C-dur dílo 19. Zahraje orchestr Philharmonia Slavonica, provedení řídí Alfred Scholz.

Z díla skladatele Karla Marie von Webera dozněla jeho symfonie číslo 1 C-dur, dílo 19. Hrála Filharmonia Slavonika, provedení řídil Alfred Scholz. A na závěr v Německu ještě zůstaneme. Z díla romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho vybírám jeho rozměrnou kompozici Koncert pro housle, klavír a orchestr v tónině D-moll. V Českém rozhlase ji natočili houslista František Novotný s klavíristou Sergejem Milsteinem a Filharmonií Brno, kterou řídil Christoph Campestrini.

Slyšeli jste dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho koncert pro housle, klavír a orchestr v tónině D-moll. Solisty byli František Novotný na housle, Sergej Milštajn na klavír a Filharmonie Brno, kterou řídil Christoph Campestrini. Milí posluchači, zavíráme dnešní hudební partitury na stanici Vltava. Pěkný poslech dalšího programu stanice Vltava přeje z brněnského studia autor pořadu Jan Hlaváč.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Víkendová příloha.
2: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. K filmu, filmařům, mihotavým snům, jednoduše k tématu letošního letního vltavského vysílání se připojíme už za okamžik v eseji. Dostal název Tvrdošíně hájím řemeslo a je výběrem z rozhovoru s francouzským filmovým režisérem Jacquem Tatym. 10 minut před 8:30 se porozhlédneme v prostoru svatovíckého chrámu a zjistíme, co tam zůstalo po císaři Rudolfu II. Marius Vinceler a Ivan Hartmann připravili i dnešní 10. pokračování cyklu Katedrála, jaký neznáte. O své názory na způsob filmové režie se s námi v 8:30 podělí Jan Němec. Od jehož narození uplyne zítra 90 let. Zemřel před 10 lety v březnu 2016. V repríze cyklu Postavy světového umění se vydáme zpět v čase do roku 1967. Co je Piškander Dulá a jakými tóny zní Duše ze dřeva lipového, to se dozvíme kolem 9. hodiny, kdy začne repríza pořadu o loutkách i těch, kteří za jejich oživením stojí. Eliška Pilařová se v roce 2019 vydala za loutkáři Františkem Vítkem a Věrou Říčařovou. Z letokruhů pozapomenutých osobností budeme číst kolem 10. hodiny. Nahlédneme do zápisku básníka Jizerských hor Gustava Leutelta. Jeho život a dílo nám představí Františka Dudková-Páresová a Marek Sekyra z Krajské vědecké knihovny v Liberci. K hranicím mezi drsným krajem pod Krkonoší a Českým rájem, tam, kde se nachází čarovný kraj Lomnický, se vypravíme ve 10:45 v páté a závěrečné části cyklu Jany Davidové-Kracíkové Klíč k místu, místo jako klíč. Fragmenty z rozhovorů francouzského filmového režiséra Jacquea Tatyho, osvětlující pozadí a podloží jeho tvorby pro rozhlas, vybral a přeložil Petr Turek. Účinkují Pavel Soukup a Bořivoj Navrátil.
3: Z rozhovoru pro časopis Cine Club, březen 1950.
4: Je velmi obtížné hovořit o komice. Tolik věcí už natočili před vámi. Tolik podařených filmů. Já stále ještě dělám pravopisné chyby. Když se natáčí ve studiu, nikdo se nesměje tomu, co děláme, protože všichni mají nějakou práci. Je to hrůza. Ale na druhou stranu je to tak možná lepší. Stane se totiž, že maskér, který nemá co dělat, slzí smíchy. Když se pak ale film promítá ve střižně, není na něm k smíchu nic. Potkal jsem jednou jednoho známého pařížského lékaře, profesora. Začal mi povídat o mém filmu Jede, jede poštovský panáček. Popisoval mi všechno, co by se v tom filmu podle něho ještě dalo udělat. Vžil se do mé postavy. Usmíval jsem se, abych mu udělal radost. Ale někde v hloubi duše jsem velice znepokojen. Tohle tedy já dělám? Co jestli tohle dělám? Je-li tohle naše práce, bylo by lepší dělat něco jiného. Nechci odrazovat mladé lidi, ale často se musí čekat na první šediny, aby se člověk opravdu pořádně odpíchnul. Především se člověk musí odloučit od série nejrůznějších kombinací a zápletek, recepcí a nikdy nekončících diskusí. Ve filmu se žije blafem a lží. Je lepší mít svůj malý psací stůl a pracovat. Když na začátku večeře dokážete vyprávět výtečnou historku, tak potom už můžete říkat cokoliv a všichni se budou svíjet smíchy. Jindy zase začnete špatně. Pak se můžete snažit sebevíc a atmosféra zůstane až do konce jako na pohřbu. Neuvěřitelná věc. Jdu se o 6:30 podívat na film W.C. Fieldse. V kině je 50 lidí, na filmu se mi nic nezdá legrační. Přijdu pak ještě na večerní promítání od 9:30. Sál je plný diváků. Na plátně vidím neodolatelně vtipného Fieldse. Byl to opravdu stejný film?
3: Z rozhovoru pro deník Le Monde 17.2.1962.
4: Nedokážu vyrábět filmy jako housky na krámě. Nejsem pekař. Kdybych natáčel často, určitě bych si i já musel stěžovat na nějakou hvězdu, na příběh, na rozpočet, který by mi vnutili. Já však potřebuji vyprávět to, co se mi líbí. Potřebuji si zamilovat svůj námět. Odmítnout, i když mě to bude stát draho, natáčení filmu Monsieur Hulot Goes to West, které mi nabídli Američané. Celý rok jsem chystal jeden film, pak jsem si uvědomil, že se příliš podobá nějaké krásné zakázce a všechno jsem vyhodil. Se vším jsem začal od začátku.
3: Z rozhovoru pro Cahiers du Cinéma, květen 1958.
4: S námětem hodně pracuji. Natáčím však bez scénáře. Film znám nazpaměť a z paměti i točím. Večer začínám tím, že si opakuji látku. Vidím obrazy, jak jdou po sobě a naučím se je. Na place vím přesně, co budu požadovat od herců, co budu dělat já sám. Nepotřebuji se dívat do nějakých papírků. Tady už nejde o nějaké čtení. A když to všechno znám nazpaměť, tak se mohu otevřít a vydat se bez omezování do hloubky svého příběhu. Nijak neimprovizuji. Všechno vím dopředu. I střih dělám podle obrazu. Film stříhám z paměti. Opravdu, ujišťuji vás, v tom filmu jsem udělal všechno, jak jsem to chtěl. Když se ten film někomu nelíbí, musí to vytýkat jen mě samotnému. Velice mě znepokojuje, když vidím, kolik dobrých režisérů je nuceno se podřizovat tolika nejrůznějším požadavkům. Dnes už neexistuje nic jiného než jen samé požadavky. A přitom já sám si při natáčení filmu Můj strýček Saint-Maur mohl natáčet tam, kde jsem chtěl. Mohl jsem postavit dům pana Hulota, jak jsem chtěl. Domnívám se, že je to přece jenom důležité. Není dnes mnoho zemí, v nichž ve filmu může někdo říci, natočil jsem film a udělal jsem ho podle svého. Zbožňuji to, co dělá Robert Bresson. Je mi líto, že už nenatáčí. Vážná věc je například to, že mladým se otevírají jen jediné dveře. Dveře vedoucí ke komerčnímu filmu. To je velmi nebezpečné. Po úspěchu filmu Jede poštovský panáček a především po filmu Prázdniny pana Hulota jsem měl nabídky, abych natočil francouzsko-italskou koprodukci. Název zněl Toto a Tati. Chápete to? Řekl jsem si, ne. Hulot přece nemůže natáčet film Toto a Tati. Nejde o to, že by Toto byl špatný, je to velmi dobrý herec, ale už jen to, že se to mělo jmenovat Toto a Tati, to bylo velice vážné. Myslím, že umělecká nezávislost je nutná a je na nás, abychom ji bránili.
3: Z rozhovoru pro Cahiers du Cinéma květen 1958.
4: Říká se o mně, Tati mu trvá natáčení filmu déle než 2 roky. Ujišťuji vás přitom, že nijak nestrácím čas. Pracuji každý den, každý den, každý den. Mohl bych jet stejně rychle jako ten nový autobus. To bych pak natočil film za 3 týdny. Ale nemyslím, že bych za 3 týdny mohl natočit takový film, jako je můj strýček. Ani za 3 měsíce. Dostal jsem bláznivou nabídku, abych natáčel každý týden 1 10-minutovou komedii pro americkou televizi. Mělo to trvat 37 nebo 38 týdnů. Dostal bych za to tolik peněz, že bych si mohl koupit spoustu věcí. Já osobně bych nemohl vzít kameru a natáčet něco, co nemám chuť točit. Raději bych se zase vrátil ke svým kabaretním číslům, což jsem ostatně dělal pro spojovací záběry filmu Jede, jede poštovský panáček. Když si ale člověk vybral filmové řemeslo, které je vzrušující, což je třeba říci, ne že by se mi o filmování každou noc zdály sny, ale prostě pro film žiju, tak se to má dělat tak, jak to dělám já, nebo toho nechat. Leda, že by mě pro nějaký pěkný příběh potřeboval třeba Fellini. Jednu chvíli se mluvilo o Donu Kichotovi. Nebo třeba, kdyby Robert Bresson hledal člověka se siluetou, jako má pan Ilo, nebo pošťák na bicyklu, tak to cítím, že bych to udělal. Když vidím, že tady někdo natočí za 37 dní film za 350 milionů franků, tak se nedá nic dělat, prostě tomu nedůvěřuji. Nemůžete za 37 dní vyprávět příběh, který by byl nějak důležitý. Velmi jsem byl inspirován filmem Výlet do přírody od Jeana Renoira, přiznávám. Jsem si jist, že to nenatočil za 24 hodin. Je to na tom znát více než v jakémkoliv jiném filmu. Je tam jakási mimořádná atmosféra. Člověk sleduje postavy, vždy je jasné, kde se nacházíme. Film se dnes stal biznisem na úrovni automobilového průmyslu. Dříve tu bylo 26 výrobců aut, dnes jsou tu jen 4. V Americe jsou jen 4 velké firmy, které vyrábějí filmy. Ve Francii budou zanedlouho jen 3. Ti chlápci vám pak řeknou, když chcete udělat dobrý film, postup je takový. Vemte si dobrý námět, většinou stačí vzít si knihu, která se dobře prodávala, tak si můžete být jistý příběhem. Námět dáte zpracovat panu XY, ten to dobře zná. Pak to celé svěříte panu AZ, který nikdy neskazil ani jediný záběr. Potom si vemte pana XYZ, to je zas nejlepší stříhač, a až to budete mít natočené, sežeňte si určitého skladatele, protože ten, když napíše nějakou melodii, tak má po každé úspěch. Tohle všechno se dá dohromady a obchodně je to úspěšné. Takhle to jde dělat při výrobě auta. Vezmete nejlepší sedačku, nejlepší převodovku, nejlepší motor, složíte to dohromady a je jasné, že to bude dobré. Ale u filmu to přece takhle nejde.
3: Z rozhovoru pro týdeník Lettres Françaises, květen 1958.
4: Tvrdošíně hájím řemeslo. Jsem totiž řemeslník. A řemeslo bráním proto, že mě děsí, jak se už nějakou dobu vyvíjí film. Vidím kolem sebe jen samé tvůrce, kteří jsou nuceni nenatáčet to, co chtějí. Vidím jen samé mladé, talentované lidi, nadšené pro film, kteří však budou nuceni vykonávat povolání, jež bude brzy znemožněno komerčními požadavky. A to je vážné.
2: Tvrdošíně hájím řemeslo. To byl název eseje, který z fragmentů rozhovorů francouzského filmového režiséra Jacques'a Tatiho vybral a přeložil Petr Turek. V roce 2008 v režii Ivana Chrze četli Pavel Soukup a Bořivoj Navrátil. Hrobka v centrální části svatovícké katedrály je největším pohřebištěm českých panovníků. Místo posledního odpočinku jich tu našlo 14. mezi nimi Karel IV., Václav IV., Ladislav Pohorobek, Jiří z Poděbrad či Rudolf II. Nakolik důležitý byl pro historii katedrály právě posledně jmenovaný, to se dozvíme v pokračování cyklu Mariuse Vincelera a Ivana Hartmana Katedrála, jaký neznáte. Čte Libor Vacek.
5: Do análů svatovícké katedrály z času renesance a manýrismu se zapsalo bezpočet významných událostí, k nímž se zajisté řadí i korunovace císaře Rudolfa II. Za českého krále, kterému pražský dom vděčí za vzácnou péči a opětovné soustředění děl dynastické reprezentace. V roce 1590 u hodináře Hanse Bechlera v Magdeburgu objednal panovník hodinový stroj, který byl po Labi dopraven do Prahy. Později se na velkou jižní věž umístily další hodiny, z nich se zachoval orloj o dvou cifernících s římskými číslicemi. Horní rafie ukazovala celé hodiny a spodní rafie se posouvala po minutách, zvonkohra odbíjela čtvrti. Podle nich si Pražané řídili čas, který neúprosně ukrajoval stejným dílem všem hříšníkům, tedy také panovníkům, jejich vysokým úředníkům, šlechtě a církevním prelátům, jimž ve svatovíckém chrámu posmrtně náleží bohatě zdobené náhrobky. Na čestném místě před oltářem svatého Víta v pomyslném středu svatostánku jim vévodí Rudolfem II. Citlivě umístěná hrobka jeho rodových předků. Jacopo Strada, všestranná osobnost italského původu, učenec, sběratel a správce uměleckých sbírek Habsburského vídeňského dvora, přicestoval prvně do Prahy právě v souvislosti s pohřbem Ferdinanda I., aby se seznámil s místem jeho posledního odpočinku a pravděpodobně vypracoval studii pro tamnější budoucí královské mauzoleum. Již dříve se v Innsbrucku angažoval jako konzultant slavné hrobky Maximiliána I. s četnými bronzovými figurami. Na ní se tehdy podílel v císařských službách působící nizozemský sochař a řezbář Alexander Collins Mechelnu. Ten rovněž přijal nebývalou sochařskou zakázku z Prahy od Maximiliána II. A Ferdinanda Tyrolského, synů právě zesnulého vladaře Českého království a svaté říše římské národa německého. Na náhrobku z bílého mramoru pracoval 20 let a poté byly jeho hotové části dopraveny do sídelního města Rudolfa II. Má podobu velké tumby zakryté katafalkem, na němž spočinuly ležící postavy v životní velikosti. Ferdinand I. a jeho choť Anna Jagellonská jsou před volutovým štítem stvárněni po společném boku ve spánku, tak jak si první Habsburg na českém trůně určil ve svém testamentu. Rudolf II. Posléze posílil svým dodatečným rozhodnutím význam pohřebiště českých panovníků metropolitního kostela. Iniciativně přišel s návrhem rozšíření královského mauzolea svých prarodičů o sochu svého otce Maximiliána II. I když jsou tváře zesnulých individuálně vystižené, tak jimi přesto prostupuje výraz věčné velebnosti a nádhery v kontrastu s realistickým zpracováním jejich oděvů, šperků a insignií. Dekorativní osazení obvodových stěn tumb portrétními medailony Karla IV. A jeho čtyř žen, Václava IV., Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad, akcentovalo fyzickou přítomnost královských ostatků přenesených ze staré menší hrobky u hlavního oltáře a poté pohřbených do nově vyzděné krypty pod tímto habsburským mauzolem, kam byl Rudolf II. Jako vůbec poslední vladař uložen v rakvi opatřené zemskými erby. Památka na zemřelé byla povýšena do obecně duchovní roviny další plastickou výzdobou – na okraji římsy desky sedícími puty s lebkami jako symboly smrti v rukou a stojící postavou z mrtvých vstalého Ježíše Krista před nohama Ferdinanda I. Socha spasitele byla roku 1791 při korunovaci císaře Leopolda II. Na českého krále zcizena. Později se jí podařilo zakoupit v jednom vídeňském starožitnictví a přičiněním národního buditele Josefa Dobrovského vrátit na původní místo. Alexander Collin se svým synem zkompletoval náhrobek v roce 1589 a tímto letopočtem datoval heroické dílo, jež chrání ručně kovaná zdobná mříž, tvořená symetricky stáčenými a provlékanými pruty, které přecházejí v úponky, listy a květy. Vytvořili pražský zámečník Georg Schmidhammer, který také zhotovil ornamentální mříž okna velké jižní věže, opatřenou Rudolfovou iniciálou s řetězem řádu Zlatého Rouna. Svatovícké mauzoleum se stalo ve střední Evropě unikátním dokladem dobové náhrobní plastiky, jež se v oblasti sochařství tehdejších Čech ponejvíce pěstovala. Rudolf II. Obohatil interiér pražského domu ještě souborem manieristických obrazů, dochovaných ve zlomku, zejména co by součásti epitafů, a jinými uměleckými díly, mimo jiné i pozdně gotickým krucifixem německého sochaře Johannese Junga, který obdržel jako diplomatický dárek hanzovního města Lübeck. O většině těchto artefaktů, podobně jako o kapli nad hrobem národního světce svatého Vojtěcha, financované též Rudolfem II., která musela ustoupit novogotické dostavbě katedrály, se ale dovídáme pouze z dobových pramenů. Umělecké a řemeslné práce v chrámu svatého Víta, pozůstalé z rudolfinské éry, působí sami o sobě nezávisle na životních peripetiích a společenských stycích svých tvůrců i dějných událostech. A tím dodávají hradnímu sakrálnímu prostoru patřičný punc ojedinělosti.
2: Pozůstalost Rudolfa II. V katedrále. To byl název 10. části cyklu Katedrále, jaký neznáte, který připravili Marius Winceler a Ivan Hartmann. Četl Libor Vacek. Všechny odvysílané díly můžete také poslouchat na webu stanice Vltava. Ve vyprávění o méně známých místech a zákoutí svatovíckého chrámu budeme pokračovat ve víkendové příloze zase v září. V roce 1969 byl oborovým časopisem Film and Filming oceněn jako nejlepší režisér světa. Jeden z tvůrců československé nové vlny, režisér vyzdvihovaných hraných snímků i řady dokumentů, experimentátor hledající nové technické i obsahové možnosti filmu, Jan Němec. O dva roky dříve si ho Aleš Fuchs zvolil do svého cyklu Postavy světového filmu. Jan Němec, čili Kdy se člověk nesměje.
6: Představme nejprve tvůrce, o němž bude řeč. Jmenuje se Jan Němec, narodil se 1936 v Praze a v letech 57 až 62 studoval filmovou režii na Pražské filmové akademii. Patří tedy ke generaci Evalda Šorma a Věry Chytilové, i když je mladší. Absolvoval snímkem natočeným podle povídky Arnošta Lustiga Sousto. Jako student, mimořádně nadaný a talentovaný, spolupracoval s Martinem Fričem na filmu Povodeň a později s Václavem Krškou na snímcích Osení a kde řeky mají slunce. S režisérem Kachlíkem natáčel Červnové dny. Němcovým prvním samostatným filmem jsou teprve Demanty noci, nepočítáme-li krátký střihový snímek Paměť našeho dne, v němž tvůrce vzdává hold osvobozující síle Rudé armády. V roce 1965 se Němec podílí na povídkovém filmu pěti mladých režisérů Perličky na dně, natočeném podle Hrabalových próz. Pro tento film vytváří povídku Podvodníci. V následujících dvou letech natočil filmy O slavnosti a hostech a Mučedníci lásky. Na obou posledních má významný podíl autorka námětu a spolutvůrkyně scénářů Ester Krumbachová. Nebudu vyjmenovávat všechny domácí i zahraniční ceny a pocty, které kdy Němec dostal od ceny za snímek Sousto, uvedený v Oberhausenu v roce 61 a pak na mezinárodním setkání filmu pro mládež v Cannes, přes cenu v Mannheimu, v Locarnu, až k domácí ceně kritiky 1966 za snímek O slavnosti a hostech. Filmy se nenatáčejí kvůli cenám, i když každá taková podsta může mladého umělce jistě povzbudit. Když už jsme ale u cen, poct a uznání, citujeme alespoň stručně ze zahraničních ohlasů na Němcovu filmovou prvotinu Demanty noci. Kritik jednoho švédského listu nadpisuje svou úvahu titulkem Střepiny hrůzy a zoufalství. Píše mimo jiné: první dílo českého režiséra Jana Němce Demanty noci je film znepokojující svým obsahem i formou. Děj, jestliže se vůbec může mluvit o ději v hromádce střepů, pojednává o útěku dvou mladých chlapců, jejich boji o život, jejich strachu, jejich snech a jejich smrti. Děj se odehrává za okupace, ale nesnaží se zobrazit válku ani nacisty, ani gestapo. Přerůstá dobu, v níž se odehrál příběh a je namířen proti všem, kdo se domnívají, že nenesou žádné viny. Francouzský kritik říká, že Jan Němec vytvořil kompaktní film vzácné síly a fascinujícího výrazu. Násilí není ve filmu zobrazeno, ale je v něm obsaženo. Recenzent švýcarského listu přijal velmi spontánně uvedení Demantu noci v curišské televizi a shrnul: Němcovo dílo zdůrazňuje, kromě všelidské angažovanosti, také problémy osamění, strachu, duševního útlaku, boj o zachování vnitřní svobody člověka. Byl to zase jednou dobrý a podnětný televizní večer. V curišském listě Tagesanzeiger píše jiný kritik: je to zoufalé, že takový film, jako jsou Demanty noci, se nedostal do našich kin. V biografech pro náročné diváky by měl ještě i nyní po televizním promítání šanci. Tolik tedy, alespoň telegraficky, z ohlasů na Němců v první film. Co je na nich nejzajímavější? Především, že velmi vnímavě a citlivě rozpoznávají Němcovu filmovou poetiku, k níž je nutno hledat vlastní klíč, nechceme-li se k tvorbě mladého režiséra chovat barbarsky či naivně. Násilí není ve filmu zobrazeno, píše kritik, ačkoliv je ve filmu plně obsaženo. A nebo se dočítáme v kritice francouzského žurnalisty, cituji: Němec ukazuje, že jde o dobu teroru a násilí jen letmo, diskrétně. Jsme u jádra věci. Dívat se totiž ještě neznamená vidět. Exupéry někde říká: poznávat neznamená rozebírat ani vykládat. Znamená to plně se zadívat. Režisér Jan Němec se dívá a vidí. Jeho příběhy, pokud můžeme mluvit o příbězích, je to mnohem víc tříšť, mlhovina, zlověstný opar, nekonečné procítání, odcházející noc a prchající den, jsou spíš metafory než epika. Kult detailu, okouzlení realitou faktů, surovou skutečností, to všechno Němec nezná. Detail, realita, skutečnost jsou mu pouze součástí veliké básně, psané na vodu a do oblak. Básně strhující, ohlušující svým tichem. Jako kdyby se před našima očima otevřelo dürrenmattovské jeviště šklebícího se světa, a nebo někde opodál stály dva smutní hrdinové z Beckettova čekání na Godota, rozhodnuti nečekat déle. Ačkoliv připomínám Dürrenmatta a Becketta kvůli obecnější příbuznosti a vnucují se i další jména, třeba hořký Verlaine a ponížený Dostojevský, nebo zase Kafka, Camus či Bergman, cítím přece jen nejsilněji Máchu. Přesto se mi zdá zbytečné shledávat případné epikonství tam, kde je tolik původního.
7: Mě také velice zajímá nalézt specifickou podobu filmu. To znamená dělat takové filmy, které není možné vykládat žádným jiným způsobem. To znamená, které není možno vyprávět s přáteli někde u stolu s vínem, které není možno vydat jako knížku, ani není možno hrát na divadle nebo v televizi. To znamená nalézt úplně, takový bych řekl, vlastní, nový, nikde jinde neexistující fantom. A já si myslím, že ve filmu je právě ještě strašně mnoho jenom mechanicky aplikovaných věcí z jiných druhů umění. Z literatury, z divadla, z malířství. Je to velice těžké, protože vlastně neexistují žádné dokonalé teorie o tom, nebo kritické statě, co to vlastně je film. Každý tvůrce má své vlastní názory a v různých obdobích je vždy dává na přednost jinému druhu stylu. V začátcích filmů nebo 20. letech, před 20. lety to byla montáž obrazu, tak jako to třeba dělal Eisenstein. V 30. letech po nástupu zvukového filmu to byla přednost takovému dialogu realistickému nebo vlastně divadelnímu, kde vlastně postavy dialogem velice mnoho o sobě řekly. No a teď myslím, že jsou pokusy o takovou syntézu, jak si spojit ty zkušenosti ze všech těchto různých druhů umění a nakonec i z filmu samotného a vytvořit takový film, který by byl skutečně absolutní, který by byl kulturní, který by byl dynamický, který by dal velkou váhu na obraz a zároveň slovo, dialog by měl také svůj význam, nejenom, že když lidé mluví v životě, takže také mluví ve filmu. A jak si tato ctižádost vytvářet filmy posedlé tou snahou vytvořit ryzí filmovou řeč, tu ctižádost mám. Teoreticky se to takto těžko říká. Spíš jsou příklady takových tvůrců, které já mám rád a kterým myslím, že se to daří. Tak je to rozhodně u nás nepříliš známý ani oblíbený Francouz Robert Bresson. U nás se hrál jeho film K smrti odsouzený uprchl a Proces s Johankou z Arku. Je to jistě Španěl, který žije již dlouho v exilu, Luis Buñuel, u nás deník Komorné, zejména Viridiana. Je to filmář, který, myslím, se stává jedním z nejdůležitějších současném filmu na světě a který se teprve nyní dostává na plátna kin, a to je Francouz Jean-Luc Godard. Teď se hraje právě jeho Pohrdání u konce s dechem Alphaville a bude se hrát jeho znamenitý film Bláznivý Petříček. Jistě je to i Francouz třeba Truffaut, Alain René, kteří u nás nejsou již tak známi. Prostě autoři, kteří mají v sobě ohromnou tradici, to znamená umí pracovat s dialogem, s herci, s kulturou obrazu, se zvukem, s hudbou, ale zároveň mají schopnost převtělit tuto skutečnost do vlastního stylu nového díla, do filmu, který je svým způsobem záhadný, že teď je film to vlastně neskutečné, je to hra stínů, je to umění, které vlastně nejmíň ve svém výsledku je reálné a obraz si můžete sáhnout. Literatura nakonec jsou to písmena, že jo, na papíru, a když to film, který vy vidíte, je doslova jenom přelud na zdi. Laterna magika. A tak si myslím, že při všech těch důležitých otázkách, jako je smysl díla, jeho filozofie, jeho poetika, jeho, jak jsme již mluvili o tom, jeho sdělnost, jeho morálka, což je velice důležité, že je neméně důležité udělat film takový, který je ryzí film, který je čistý film, který nemůže být reprodukován žádným jiným způsobem a pro který skutečně musíte jít do kina, počkat, až se zhasne a s těmi lidmi v sále si jaksi nechat vtáhnout do té říše jaksi záhad nebo snu anebo stínů, které vlastně mají ohromný a důležitý význam.
6: Na díle Jana Němce vzrušují dvě věci. Rovina, v níž své filmy tlumočí, ona zvláštní náročná stylistika, ten osobitý kumštířův prstoklad, to za prvé, a současně s tím míra bolesti, kterou v sobě, stejně jako jeho generační souputník Šorm a v jiné poloze Chytilová, Jan Němec nese uhranut každým, i tím sebemenším bezprávím, nečestností a násilím. Němec křičí, pláče, ukazuje, vyzývá, odmítá, hrozí se všeho a všech situací, jimiž je člověk nucen kapitulovat před svým svědomím. jako kdyby toužil vnutit světu vlastní cítění tolikrát opakovaného člověk, to zní hrdě. Němec je snad všude tam, kde ještě tato pravda zůstává frází na papíře, kde jsme ochotni jí tleskat, ale není dost odvahy ji uskutečnit. Je nesmiřitelný, protože není lhostejný. Snáší těžce bolest a ponížení, protože jeho umělecké cítění nezastřela skleróza úspěchu a patos prázdného potlesku. V Kunderově románu Žert říká na jednom místě vypravěč: většina lidí se klame dvojí chybnou vírou. Věří na věčnou památku lidí, věcí, činů, národů a v odčinitelnost činů, omylů, hříchů, křivd. Obě jsou to falešné víry. Ve skutečnosti je to právě naopak. Vše bude zapomenuto a nic nebude odčiněno. Úlohu odčinění, pomstění i odpuštění zastoupí zapomenutí. Nikdo neodčiní křivdy, jež se staly, ale všechny křivdy budou zapomenuty. V Demantech noci zachytil Jan Němec horečnatou vizi strašných činů páchaných v době války na člověku, aby nikdy nebylo zapomenuto, že člověk může být nejen šťastný a lidský, ale i zlý a nelidský. Ve filmu O slavnosti a hostech ukazuje dokonce jakýsi model mechanismu, který tyranizuje člověka pro nic a za nic. Aby nebylo nač zapomínat, aby nebylo nutné myslet na odčinění křivd, aby nebylo třeba pomsty a odčinění, vzdává Jan Němec v mučednicích lásky hold slabým a poníženým, rozehrává tklivou kantilénu o prchajícím snu lásky a štěstí. Němcovy filmy oslavují krásné vlastnosti člověka tím, že s velikou bolestí zobrazují právě jejich citelný nedostatek. Člověk má jako Sisyfos ve svém vínku onen věčný zápas se zlem ve jménu dobra a krásy a lásky. Marx v jedné studii dokonce říká: není strom hříchu zároveň stromem poznání už od dob Adamových? A nakonec cituje kus ze staré Mandevillovy bajky o včelách. To, čemu říkáme zlo v tomto světě, jak morálním, tak přirozeném, je velký princip, který z nás dělá společenské tvory, je pevnou základnou, životem a oporou všech povolání a zaměstnání bez výjimky. Zde musíme hledat pravý původ všeho umění a vědy. A ve chvíli, kdyby zlo zmizelo, musela by se společnost úplně rozpadnout a zanikla by. Teprve z těchto slov, citovaných přirozeně v konkrétní době Karlem Marxem, jsem přišel na kloub tomu věčnému pohybu v kruhu, z něhož se marně snažíme dostat umění zhořklé nekonečným zápasem o člověka. Umělec se vrhá na špatnost, aby ji odhalil, zničil, zatímco jiná právě přichází na svět. Umělec osvobozuje člověka od bolesti a sám umírá touhou potroše lásky, zmučen bolestí svých vlastních ran. Sirotek Rudolf ve třetí povídce, nebo spíše ve třetím odstavci Mučedníků lásky, hledá nakonec marně dům, v němž našel stělesnění své lásky. Bloudí ulicemi, hledá a volá sám sebe. Volá Jakuba, neboť tak mu přezdívali v domě, který se mu rozplynul a ztratil jako píseň, jako sen. A ve slavnosti a hostech se nakonec ukáže, že došlo k omylu, k záměně, že to byla jenom hra a všechno urážení a ponižování nevinný žert. Všechno jde dál svým nekonečně pomalým i hrozivě rychlým tempem. Sotva se člověk osvobodí jednou, už je ohrožen po druhé. Jenže by to nebyl člověk, aby nezvedl hlavu. Ať je stokrát pravda, že nic nebude odčiněno a všechno bude zapomenuto. Dva stařečky, kteří si na sklonku svého života v nemocnici vzájemně nalhávají své velké životní úspěchy, odváží pohřební vůz za doprovodu velké radostné operetní intrády. Němec je nemilosrdně pravdomluvný. Jen proto, že má lidi rád, má o ně také strach.
7: Hovoříte v souvislosti s mými filmy o problémech jisté negace nebo úzkosti z údělu člověka nebo možná o takovém trochu úzkém okruhu témat nebo jistém strachu, který postavy mých filmů mají anebo ty filmy dávají dohromady jako výsledný pocit. No to já si myslím, že je to asi tím, že jsou to problémy, které jsou mně blízké, které jsou mně vlastní a které mě také zajímají, ne zajímají, které mě doslova sužují. Podívejte se, o čem se vlastně vykládá v těch filmech, které jsem udělal. V Démantech noci je to o ponížení a teroru, kterému je vystaven člověk v dobách zjevného obecného násilí ve válce. Film je podle historické skutečnosti v období války proti nacistickému Německu. O slavnosti a hostech je film jakoby v míru, z klidu, ale

0: schopnosti nebo takové drobnosti, ta mozaika, která uskládá potom ten výsledek, že někdo je nespravedlivě poškozen, že to je problém, který existuje a že je povinností člověka, který to cítí jako bolest, jako křivdu, který s tím trpí, aby o tom vypovídala. Zmínili se o filmu Mučednice lásky, o takové písni, šanzónu, o takovém smutku, které člověka může potkat v problémech lásky a v opuštěnosti. No, říkali se o tomto filmu, že je cizí, že nemá co říct, že jeho angažovanost, že naprosto vzdálená. Já si myslím, že to není pravda. Teď zajdeme si ke kterémukoliv z psychiatru, který má v ruce statistická čísla, třeba číslo sebevražd mladých lidí z nešťastné lásky, že je naprosto vysoké. Já si myslím, že třeba kdyby po mučenicích lásky o filmu, který se zastává nesmělého člověka, který třeba v lásce nebude vždycky úspěšný, kdyby třeba dva takový smutní nešťastníci, který by chtěli spáchat sebevraždu a viděli ten film a poznali tam trochu sebe a nespolkli by ty prášky, že i v takto, bych řekl, dost primitivně vykládané funkci umění, že i tehdy by takový film měl smysl a že není nesmyslný a že není neúčelný.
1: Řekl jsem v úvodu, že na filmech Jana Němce vzrušují hlavně dvě věci. Rovina, v níž své filmy tlumočí, a míra bolesti. Rád bych se vrátil k Němcovu pojetí filmu. Je z těch, kteří nechápou film jako pouhé snímání reálu. Skutečnost a realitu pohledem básníka zkoumá a ozvláštňuje. Ano, ozvláštňuje, to je to pravé slovo. Ostatně, jakže to říkal Viktor Šklovský ve své teorii prózy? Cituji, ozvláštnění je všude tam, kde je obraz. Cílem obrazu není přiblížit význam našemu chápání. Nýbrž vytvořit zvláštní chápání předmětu, vytvořit jeho vidění, nikoli pouze umožnit jeho poznání. Šklovský k tomuto tvrzení cituje zápis z deníku Lva Tolstého. Tolstoj si poznamenal, utíral jsem prach v pokoji, přišel jsem chodě kolem k divanu a nemohl jsem si vzpomenout, zda jsem jej utíral nebo ne. Poněvadž tyto pohyby jsou automatické a navyklé, nemohl jsem si vzpomenout a cítil jsem, že si na to už vůbec nevzpomenu. Takže utíral jsem a zapomněl na to, to jest jednal neuvědoměle, je to tak, jako by to neexistovalo. Jestliže život mnohých lidí prochází bez vědomí, jako by ani neexistoval. A Šklovský k tomu dodává. Nože proto, aby vrátilo pocit života, dalo cítit věci, proto, aby udělalo kámen kamenným, existuje to, co bývá nazýváno uměním. Každý Němcův film je určitým modelem, metaforou, básní. Nadlehčuje, zkresluje a znovu vytváří vztahy skutečnosti tak, aby bylo co nejlépe vidět na to, co sám považuje v konkrétním díle za nejdůležitější a hlavní. Metoda ozvláštnění je solí umění. Jinak by umění jenom otročilo a člověk by se díval, ale neviděl. Němec patří k těm tvůrcům světového filmu, kteří uchvácení obrazem kreslí na plátně kamerou podobenství o světě, nikoli nepodobní velkým mistrům štětce, ať máme na mysli Tiziana nebo El Greca. Němec říká, vím-li, co chci, mohu to dosáhnout na každém příběhu. Všechny staré obrazy jsou přece vymezeny církevními náměty a přesto všichni velcí malíři jsou originální osobnosti. V Demantech noci vidíme například honičku starých pánů myslivců na dva uprchlíky. Nikde ani slovo o fašismu. Jenomže ozvláštnění celé honičky je právě v tom, že někde uvnitř, ve své hrůznosti a drtivé síle, připomene strašlivěji fašismus než desítky dokumentárních záběrů. Ve filmu O slavnosti a hostech vidíme hostinu. Někde u lesa je prostřeno několik stolů, komfort jako na zámku, staré svícny, spousta talířů. Přicházejí hosté. Vlastně jsou přivedeni. Slavnostní projev, srdečný přípitek,

0: dobrou chuť. Vše vypadá jako krásné podvečerní posezení, výlet. Němec nikoho neodsuzuje, nic nám nevnucuje, ale dává nám možnost vidět, že celá ta slavnost se neděje z upřímné vůle hostí. Cílem umění je dát pocit věcí jako faktů vidění, nikoli jako faktů poznání, říká Šklovský. Abychom žili svůj život uvědoměle, musíme o tom vědět, že žijeme, jak žijeme a proč. Nastěnka v Mučednicích lásky je nadána odvahou uskutečnit svou lásku teprve ve své fiktivní představě. Dva staří dědouškové v Perličkách na dně nejsou vůbec podvodníci, jenom si pletou to, čím chtěli bejt, s tím, čím jsou, jak říká už Hrabal. Němec tuto situaci uzavírá kontrastem pohřebního vozu a operetní intrády. Film je umění optické, ne epické. Potřebuje spíš básníky než filozofii. Snad lyrické filozofii, neboli, jak říkával Jean Epstein, lirozofii. Tři filmy teprve naznačují cestu. Věřme, že to nebude cesta v kruhu. Němec se chystá natočit lehčí film. Snad se v něm budou jeho postavy i smát. Snad. Ale to záleží na tom, nebudou-li příliš opuštěné. Člověk se nedovede smát, když je opuštěn a sám.
1: Jan Němec, čili Kdy se člověk nesměje, tak nazval Aleš Fuchs část cyklu Postavy světového filmu, kterou věnoval režiséru i jeho vidění světa. O údělu člověka také sám Jan Němec hovořil. Průvodní slovo vedl Josef Červinka. Pořad vznikl v roce 1967 v režii Heleny Pilipové. Nejen o svém nejslavnějším loutkovém představení v žánru komedie s tajemstvím, která evokuje dryáčnictví starých pouťových vyvolávačů v podání prazvláštních dřevěných bytostí, vyprávějí František Vítek a Věra Říčařová, dva jedineční loutkáři, nositelé cen Itálie 2016 za celoživotní loutkářské mistrovství v pořadu, který v roce 2019 ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové připravili autorka Eliška Pilařová a režisér Pavel Krejčí.

Velké Královéhradecké náměstí. Je slunné dopoledne a já jdu na návštěvu k legendám. Skoro na dosah je odtud divadlo Drak, které moji hostitelé pomohli stvořit a nechali v něm kus života i umění. Je tu středověk se všem jejich enšpígly, krysaři a fausty. Jarmareční ruch i vznešenost gotiky svatého ducha. A konec konců je tu i ta láhev Frankovky k narozeninám v mojí kabeli, jak by řekl František s tou svou nesmazatelnou stopou moravské řeči. A nesu si sebou i vzpomínku na jeden červnový večer v imagináriu jičínské valštejnské loďie. Na židli, která se změnila v rynek potulných herců, i na ty zvláštní bytosti, které na ní, kolem ní a v ní vyvolávali kouzelnou dřevěnou mechanikou i svým lidským ustrojením naše vlastní příběhy. Mám sebou i knížku o té výjimečné dvojici loutkářů. Je sice o dvou osudech, ale jmenuje se Jeden život a píše se v ní.

Na jevišti stojí obrovská dřevěná hlava. Poulí na diváky oči a vyplazuje jazyk. Loutkářka náhle rozetne hlavu na dvě půlky a my vidíme, co se děje uvnitř. Dřevěný akrobat zavěšený za nohy drží v rukou jazyk a tahá sem tam, až se mu podaří jej vytrhnout. V Moskovně se mlátí dva boxéři hlava nehlava. Představení s podivným názvem Piškanderdulá vytvořili a neustále dotvářejí Věra Říčařová a František Vítek. František v roce 1958 patřil k zakladatelům světově proslulého divadla Drak. Věra přišla do Draku krátce po jeho založení. František jako výtvarník a Věra jako herečka se výrazně podíleli na inscenacích, které tomuto divadlu v 60. a 70. letech přinesly mezinárodní úspěch a působili na světových festivalech jako zjevení. Z české loutkářské tradice se zrodilo moderní divadlo, které tehdy nemělo ve světě obdoby. V roce 1981 ovšem Věra s Františkem z Draku odešli. Byli tehdy vyvrženi do jakéhosi loutkářského disentu a svým způsobem v něm žijí dodnes. Slovo Piškanderdulá neskrývá žádný jinotaj. Věra s Františkem je našli jednoho dne dětskou rukou napsané křídou na zdi kostela v ulici, kde bydlí. Piškanderdulá je představením pro všechny smysly. Vůně lipového dřeva se mísí se starobylou vůní koberců a dek, které jsou rozloženy těsně před scénou. Je to parfém, který by nenamíchal ani Armani. Loutky, které František vyřezal, záměrně nejsou oblečené. Jejich mechanismus je odkrytý a Věra s nimi mistrně hraje. Loutky se zahnutým drátem v hlavě, loutky jako mechanické hračky, loutky jako objekty či totemy, dřevění rytíři jako ze sicilských her o zuřivém Rolandovi, kašpárek s klapající hubou, jeho milá neohrabaná kalupinka a smrtka v mnoha podobách. Snad nejpodivuhodnější je ta, která se při svém dance macabre rozpadne na stovky drobných kostiček a pak se ve stejně divokém rytmu složí opět dohromady. Věra stojí na vyvýšené scéně, kolem ní na stojanech rozvěšené loutky. František skrytý v pozadí jí loutky podává a zase odebírá, obsluhuje staré hrací stroje i světelný kužel reflektoru. Věra vládne scéně, František je tvůrcem tohoto dřevěného univerza. Není mnoho umělců na světě, kteří tak zásadně a nekompromisně přistupují k určitému druhu umění tak, jak to dělají v loutkářství František Vítek a Věra Říčařová. Jiní by si na jejich místě užívali slávy, uváděli každoročně alespoň jednu novou premiéru, se kterou by si vyráželi na světová turné. To je něco, co Věra a František neumějí. Jejich neochota se podřídit zákonům divadelního provozu, marketingu a publicity je až sebezničující. Dělá však z jejich představení unikátní zážitek. Loutkářské umění Věry a Františka patří k ohroženým druhům. Nezbývá, než se k němu potichu přiblížit a s úžasem ho pozorovat.

0: Můžete dál.
1: Nelekněte se tmy. My bydlíme tak jako všelijak různě i různě. A pojďte se podívat.
2: Ach, to je krásné.
1: No, no, to je chudá žena od Bloje.
2: To je krásné.
1: Jsme si četli Bloje.
2: A to je Františkova práce.
1: No, no, no.
2: Nádhera. A ta bude na výstavě.
1: No to určitě, já teda doufám, ona chce. Ona mi to říkala.
2: Tak to takhle v předsíni, takováhle krásná plastika.
1: Jsem tam i plastiky, něco není jeho. Františkova dcera prvního manželství, ta je výborná, Jitka Boková. A tamhle to dělá náš David. Tamhle ty housle František. Tohle kamarád Brna.
2: Tohle, to je takový pong vlastně.
1: Ping pong.
2: Zátiší, lampa se stínitkem, ale hodně stará, odložené brýle a tisíce štětečků a nejrůznějších udělátek a tady na okenním parapetu. No, vybrala bych si, musím říct. A vedle toho hned lůžko, když se František unaví, lidovky, koníci.
1: A různý sbírky hraček a mechanismů. Tamhle to dělal jeden slovenský lidový umělec, ty tři panáky, to je krásný. Ten Janušík má vlasy od jeho paní. Tohle je japonská hračka. Tadle ta s těma očima černýma.
2: To vypadá trošku jako strašidýlko.
1: Ne, ne, to je krásný, ono to jezdí. To nám přivez kamarád z brněnský radosti, když byli v Japonsku. Tohle je z Mexika, tam to je česká, tady je maďarský.
2: Na tyči, pohybliví panáčci.
1: Ale já nevím přesně, jak se jmenuje ten typ hra.
2: To bude vědět František. A mimochodem máte krásný výhled na tu cihlovou nádhernou gotiku. Brala bych takovou pracovnu, brala. A tyhle ty loutky, ty mě zaujaly na první pohled.
1: Odkud jsou, Františku, tyhle ty? Belgie, víš, ne?
3: No, no,
1: to bylo takový jedno divadýlko mladých lidí tenkrát, tradiční v podstatě.
2: To je svícínek, tady to ušaté.
3: No, to je z Peru.
2: Tamhle to vypadá skoro jako Indie.
1: To je pro turisty, že jo, ale oni takovýmhle typem loutek hrávali před palácem, tam se předváděli jako panovníkovi, jo, na koních a dělali kotrmelce, to je takový jednoduchý jenom na dvou nitích a oni to umějí, že se točejí takhle. Tohle to je poučová opice, to je z Thajska. Tohle jsme koupili někde na festivalu, to dělali z Afriky, loutkáři té rostlinného původu všechno.
3: Jsou takový malý dýně. U nás se dýně rozumí jako velká, ale to jsou třeba takovýhle baculaty. No a podívejte ty oči, to jsou lastůry malý.
2: Ostatně nejlepší tvar dokáže udělat příroda.
3: Podívejte, takováhle hezká panenka, jo?
1: Která tancuje vlastně.
2: Otvírák, ano.
3: A teď ti zatočím copama, jo?
1: Byli v Paříži a dal nám to nějaký pán tam.
2: No ostatně ta židle, co na ní sedím, vyřezávaná.
1: Kde jsi sebral tuhle židli?
3: Podívej, já jsem přišel před 60 lety sem a my jsme začínali na holý zemi, na holý mezi, jak se říká. Jo. My jsme neměli vůbec nic, ani žádný finanční prostředky. Když jsem se přistěhoval s rodinou, bydlili jsme v domě divadla, tak jsem dostal taky nějaký nábytek. Měl jsem tam gočárovou skříň, jo, třeba. Jo. Pak jsem měl takovýhle dvě židle, jednu jsem si teda nechal, protože vím, jak ty věci v divadlech dopadají, tak jsem si nechal doma.
1: To by skončilo někde na smetišti, že jo? A tam by se to zničilo, no.
3: Pak jsme se rozvedli s mojí první ženou. Když jsem si vzal ji, tak jsme neměli vůbec nic. Protože žena s dětskem dostala všecko. A já jsem šel hold, ale tuhle židli jsem si vzal.

0: Ale když se tady tak rozhlédnu, tak to není jenom židle. Ať ta krásná deska stolu, nebo ta lavice, nebo loutky, nebo otvírák na víno, všechno je to dřevo.
1: Ano jo, protože František voní dřevem. Já jsem taky trošku dřevěná.
0: No. Ale v současné době obecné povědomí o tom, jaké dřevo se hodí na co a jaké dřevo má jaké vlastnosti, jakou vůni, jakou barvu, to rozlišují jenom opravdu profesionálové. Ale dřív každý hospodář snad věděl, že lípa je na to a na to, jasan je dobře ohybatelné dřevo a dnes už... Kdo pak to ví?
2: No, to jste přišel na správnou adresu, protože já to říkám taky. Já jsem se učil řezbářem, sochařem. Neznali jsme jen lípu, dub a ty známý. V naší učňovské škole jsme museli probírat celý ohromný rejstřík našich dřevin, užitných a okrasných. Takže tohle to třeba je dub. Kozlík je borovice. Horní deska stolu je kvalitní, zatímco podstava je z užitného dřeva, jako je ta borovice nebo smrk. Jo. Ale těch krásných dřevin, to bych vám mohl ukázat třeba jenom na těch našich loutkách. Lípa, která se nejlíp řeže. Hruška je velmi hodnotná.
0: Třešeň, barva krásná.
2: Třešeň, no. To jsou dřeviny, z toho dělali skříně. Tak jo, nevěsta, když se vdávala, tak tatínek, když byl trošku šikovnej, tak z třešně nebo z hrušky, každý spadavý hospodář, ty dřeva, když ty stromy starý porazil, tak je taky nespálil, že on věděl, že to má hodnotu. A tak Věra má taky jednu skříň. Je to jednodveřová, jako pozdní baroko. A to bylo právě použití těchto krásných dřev, no. Českých dřev. A já potom jsem dělal v hudebním průmyslu a dělali jsme z exoty, víte. Já jsem zpracovával i exotický dřeva. Ebeny. Eben má různé barvy, od červených až po hnědočernou. A kulíčky na housele a takové věci se z toho soustrovovaly. Já jsem měl takový šlapací soustruh, který už byl adaptovaný na motor. Tam to máme ještě stát.
1: František měl totiž štěstí na školy. On měl jít na tu šušku v Brně, na tu střední.
0: Ano, škola uměleckých řemesel, zkrátka šuř, neboli populární šuřka.
1: A pak zavřeli školy, akorát udělal zkoušky. A když bylo po válce, tak s kamarádem lítali, kde mohli. Jeli se na americký vojáky a mezi tím, když přijel domů, maminka říkala, že proč bych zkoušky. Že se obnovovaly zkoušky, tak hledal, co by měl dělat a našel fantastického mistra. A tak se učil tu řezbařinu. Brně právě. Úžasnýho. Pana Vaňka.
2: Ještě jsem se vyučil na pekařský Brně u pana Vaňka. Podle mě to byl sochař. To se říkalo řezbář, sochař, ale taky sochař, řezbář, protože co dělal dřív? Především byl sochař. Vyučil jsem se a přišel únor. To jsem chodil poslední rok a už jsem byl teda starý veterán, protože já jsem předtím byl rok ve fabrice, totálně nasazený ještě za války. Jako studenti šli všichni, i z těch středních škol. Aniž my jsme vstoupili vůbec do té školy, tak jsme museli jít, pomáhat, vyhrát německému státu. Tam jsem poznal v té fabrice takový řemesla podivný. Pomáhal jsem tam třeba svařečům, jo? Nebo jsem vařil mýdlo, jádro. To byla nějaká továrna na zpracování všech zemědělských produktů. A bylo to v německé obci. Na jich od Brna to bylo hodně německý, až k samému Brnu. A toto bylo v Modřicích, tahle továrna, byla to akciová společnost toho německého rolnictva tam. A my jsme tam jako všichni takhle museli pomáhat. A oni dělali všichni pro armádu. A i to mýdlo se dělalo pro armádu. A nebo jsem sušil brambory na takovým pásu a pracoval jsem u takové veliký brusky. Z prvního poschodí sypali do takového obrovského žentouru brambory a ty se tam ve struhadle zbavili obalu. A pak to vypadávalo ven a já jsem sbíral nejdřív ty slupky a vyvážel jsem to pro ty zemědělce tamnější, který tím krmili zase prasata pro armádu, takže jsem pilně pracoval pro vítězství říše. Už bylo slyšet ruský kanóny pomalu. No ale tou iluzí oni žili pořád. Pracovala tam většinou děvčata, takže jako už student a tak. Rozuměli jsme si tam s těma Němcama dost. Ty Němky uměli česky a my jsme zase uměli německy, tak tam byl takový živej kontakt bez ohledu na to, že máme jakýsi úkoly pro armádu. Ty brambory se pak krájily, sušily v takových kanálech větrných a pak se to pitlovalo a dověsi si to užili chlapci ještě.
0: No tak to jediné, co mě teď napadá, jak překlenout, tak je bramborové divadlo.
3: Právě.

0: Já jsem poznala úžasného řezbáře na Krkonoších, pana Buluška. To byl Betlémák, ten dělal figurky do Betléma, krásné, a říkal, víš, nejdřív musíš začít nosem. Kdo to neumí a nezačne nosem, tak kde ho potom vezme, že? Když maloval loutky, tak říkal, to chce speciálně jedno peříčko z bažanta. Tím se dělají očička, ale mě by zajímala první loutka, Františku.
1: No, to jsem první loutky dělal už u pana mistra.
2: Ty jsi dělal, když jsi byl malej, jsi říkal, že někde jsi s nima hrál na schodišti.
1: Ano, to jsem bydlel zrovna v tom Slavkově u Brna, kde jsem byl u tetičky, tak obecná škola, no. Pokoušel jsem se vyřezávat kudlou z polínek, jsem dělal takový panáčky, jo. A chtěl jsem to dělat jako loutky, no. Jak jsou ty polínka dlouhý, víš? No takhle, no, tak dejme tomu. To je 20, toto.
0: Tak to je rozpětí od maličku, když se postaví dlaně na palec.
3: Dobrá míra.
1: No ale od té doby jsem to nedržel. Až do... Určitě až k mistrovi. Mi už bylo 15 let, tahlo mi na 16, když jsem vstoupil do učení.
0: No ale ty loutky, jak dál tedy? Polínka a potom u pana mistra?
1: Já jsem se učil už předtím, ať jsem nevěděl, do čeho píchnout. Matka trvala na tom, teď si najdi zaměstnání, když si do těch zkoušek nešel, když si přišel pozdě. Tak jsem dělal u bratrance, který býval štukatérem, takže se tam něco naučím od toho suchaření, takhle aspoň tohle to. No, ono, ta jejich dílna byla vybombardovaná a tam nebylo do čeho píchnout, než akorát jsem rozebíral rozbitý střepy, které formy ještě byly dobrý, tak je dávat na jednu stranu rozbitý nahromadu a vyvážel jsem ty střepy ven. A on tam jenom seděl v kanceláři pořád, protože tam nikdo nebyl než já, dělníci to opustili, pan mistr tam nechodil, jenom tenhle můj bratranec a ten pořád prohlížel různé obrázky a tak, oni měli totiž taky hodně literatury takových těch nahatín a tak. A já furt kýbl a nosit rozbitý věci ven a to. A v poledne jsem seděl u oběda a já jsem od jak živa četl noviny, tak jsem si rozevřel noviny. Tehdy to byl Čín, nějaký brněnský noviny a inzeráty. Hledá se chlapec do učení na řezbáře, sochaře. Adresa, ono to nebylo daleko. Tak jsem tam okamžitě od té polední pauze běžel. Bratranci jsem řekl, já si jenom odskočím. A tam jsem přišel, veliká dílna, zaklepu a dál. Otevřel jsem a tam seděl takový chlapeček, taky učedník, a přebíral tam svatý obrázky. Jo. Hezky býval to takový předmět sběratelský v katolických zemích. Jo. A nad ním stál velmi starý mistr, bílým pláštím, brejličky takhle. On se na mě podíval, trampy neberem, jo. Já jsem byl v takových vojenských kraťasech. My jsme se oblíkli z těch frontových hadrů a to byly ty africké kalhoty, co měli Němci do zásoby na poušť a pak tam dostali na frak. A měl jsem košili takhle jako v tom učení, jen tak špinavou, roztrhanou. A ze strany vyšel pan mistr, mladej, a podal, dědoušku, počkejte. Co chceš? Jo, tak bys chtěl tohle. A tak tě vyzkouším. 3 dny budeš dělat zkoušky. Přijď zítra. Jo. Chodil jsem tam 3 dny. Tomu Květošovi, tomu svému bratranci jsem řekl, loučím se s tebou. Jo. A ještě jsem nevěděl, že jsem přijatý, ale už jsem toho nechal. Ani jsem si nevyzvedl peníze. Do dneška jsou mi dlužný. Ale tam jsem tu zkoušku udělal. Modeloval jsem, kreslil jsem podle modelu. A něco vlastního, jako... Tak seš přijatý, ať maminka přijde a se píšeme smlouvu, tak jsem se stal řezbářem, sochařem a nelitoval jsem. A tam jsem prvně viděl taky loutky. Jedna z prací, kterou dělali učedníci, že buď to opravovali loutky těm kočovným, taková rodina tam jezdila, flašinec třeba měli veliký, nebo ten orchestrion s figurama, tak se spravovali ty figury. A loutky jsme dělali pro soubory. To byla první učňovský práce, kde jste se mohla vyřádit trošku jako hlavičky dělat a tak, jo.
0: No, když jste tak od dřeva, necháte se vést spíš tím dřevem, a nebo víte, jaký výraz potřebuje loutka a to dřevo se zkrátka musí přizpůsobit, a nebo obojí?
1: Já myslím, že obojí, víte. Já vám ukážu příklady, kdy je to inspirace dřevem a vnucený dřevo. Jo? Lípa nebo hruška, kterou si vybírám, když mám představu nějaký sochy. Loutky třeba, jo? Tak si vyberu dřevo a pak to dřevo musí poslechnout. Ale jindy zase poručí dřevo mě. Víte? Tohle to je dub bažinej. To tady na těch rovinách polapských ty duby padaly a staletí to leželo v tom bahně konzervovaný, ale dostalo to takovouhle barvu. Vidíte? Je to až do úplně černý barvy. To je. A jak to ti chlapi takhle rvali a řezali, no tak už to mělo jistý tvar, no a tak jsem z toho udělal tohle.
0: Trifon.
1: Ale toto si to říkalo, o tohle. Dost mi to inspirovalo, tohle to jsou praskliny všechny, který jsem sledoval, jo. Takže je to spolupráce, to dřevo mi povídá, abych udělal to a to. Nebo říkám já dřevu a dlátu, aby to dělali podle mě.

Já jsem jako malej prvně viděl Kopecký. Sestřička ještě mě tam jako malýho chlapečka přivedla na večerní představení na Rinku. Tam bylo takový, kde se konaly dobytčí trhy, takový jarmarky. Ve Slavkově u Brna. Ten měl dvakrát výroční trhy. A tam večer Boženka byla o 4 roky starší, takže ji tam pustili, ale už si pamatuju tu atmosféru. Ten vůz otevřený, oběhnaný plátnem a tam se vstupovalo do toho a sedělo se na lavicích nebo na zemi. A všichni jsme se dívali na ten zázrak toho krásného divadla teda. A tam hráli tu rytírnu a všechno tam padalo a břinkalo to. A tohle bylo moje první setkání a tu jsem byl 3 lety, 4 lety.

0: Když se hovoří o loutkách a o loutkovém divadle, říká se poezie. Ano, poezie je zkratka. Divadlo je vždycky zkratka, ale loutkový divadlo je zkratka na druhou. V těch vašich loutkách, tam je pohádka, tam je příběh, který může být fantaskní, může to být to kouzlo změny. No ale v čem je ta poezie? Je to v tom, že to v každém může tak jako poezie vyvolávat jeho vlastní představy?
1: Možná v té strnulosti, teda aspoň tady v Evropě, jak se hrajou na drátě většinou ty tradiční. Hezky o tom psal Voskovec. Ten mluvil o poezii, ale o takový jadrný, jako jo. My jsme chtěli tím divadlem, který už leta děláme a improvizujeme vlastně každý představení, tak my jsme tím chtěli hlavně sečíst všechno, co jsme tak poznali zajímavého v loutkovém divadle a vyjadřovat svoje pocity, svoje zážitky s tím, protože jsme si říkali, dítě, který si každý den hraje se stejnou panenkou nebo se stejným panáčkem, přibližně stejně a po každý trochu jinak, podle nálady, svěřuje tam všechny svoje bolesti a ono to ani neví. Tak takhle jsme hledali vlastně svobodu, kterou jsme necítili okolo sebe. Ale my jsme si řekli, schválně v té nesvobodě zkusíme být absolutně svobodní. Ono to nemá příběh vlastně vůbec, jo. To jsou různý typy loutek a mechanických hraček. Vzali jsme si inspiraci v historii loutky a mechanické hračky. Ale v svobodu jsme si nechali, že jsme se stali dospělejma dětma a že zavřeme oči a teď to, co si představujeme, tak si hrajeme. Ale sdělujeme vlastně svoje pocity, někdy reminiscence na minulost anebo současnost. Ale já teda obdivuju strašně tradiční loutkáře. Tak jak hráli ty lidi, tady v Evropě to bylo trochu jinak, ale třeba Orient, to je úplně vrcholný umění, že jo? Tak to já neznám, já zavdu oči. A když jsme byli ve Vídni, nás pozvala jedna rakouská členka, já nevím, jestli Unima, a ona chtěla, aby se sešli různý tradiční loutkáři. A ty tam pozvala taky nás. A my jsme říkali, a proč nás? A ona říkala, no, protože vy z toho čerpáte, tak jste tomu blízko. A tam třeba byl Maďar, pan Kemeny, úžasný loutkář, hrál se spodovejma loutkama, maňáckama. A jsem říkal, vy jste Henryku genius. A on říkal, já ne, to dědek. Jo, nebo tam byl Ital, takovej mladej, on byl taky z rodiny a on si to sám šmidlal, takový úplně jednoduchý na Františka třeba. A on říkal, že to neumí, ale že si to prostě tak, aby se vyjádřil, ale tradice je něco jiného. Máťa Kopecký, když jsem s ním hrál, my jsme hráli spolu v jednom představení, jenom my dva, tak já jsem viděla, když má panák vzlítnout, tak on vždycky udělal takový S a potom to pomalinku letí a on to měl už od tatínka, tatínek od tatínka, že jo. A já jsem to strašně obdivovala, no. Je moc krásný, že vlastně jak oni to stylizovali. Když to byl třeba nějaký panovník, tak oni, tedy, jak to přeháněli všechno, jo. A když to byla dívenka, že jo, tak zase se mluvilo takovým jako vysokým hláskem a tak. No, krásný to bylo. Já si myslím, že oni znali takovej způsob, jako by jednoduchý, ale on to není tak jednoduchý. Působí to takhle, že jo. On totiž mluvil většinou jeden herec, anebo teda u Kopeckých paní mluvila, myslím, že ženy, taky úžasná herečka, stará paní Kopecká. No a oni to mají v tradici, že jo, pokračují generace dál.
0: No já vím, jak jsem se vždycky těšila, když se hrál Faust. Právě jak vy říkáte na to, Fauste, jo. Co děláš?
1: Jo, když já jsem chodila na Vinohradech do školy, tam hrál ten pan Kopecký z Prahy. To bylo taky krásný, no. A taky já jsem byla ve válce u tety na venkově, takový malý vesničce, a tam byly dvě hospody proti sobě. A ta jedna hospoda měla takovej krásný sál a tam hrál taky loutkář. A to byl zážitek úplně. A to taky brali lidi strašně vážně, že jo. Ten dospělý, děti, to bylo všechno dohromady. Možná spíš dospělý, že jo. My jsme taky to představení nejdřív udělali pro dospělí. A teď, když ho hrajeme v Arše ještě, tak ho hrajeme odpoledne. A když jsme hráli naposledy před Vánocema, tak to bylo úplně polovic na polovic, děti i dospělí. Bylo to pěkný, no. Když jsme to zkoušeli, tak jsme pozvali syna, byl malej, aby se na to dívala. To trvalo asi přes 2 hodiny a on různě škoupal nohama. Takhle jako smrkala, tak a František udělal. Protože jsme si řekli, že nepromluvíme vůbec, jo. A on potom, když to viděl, tak vzal ty panáky a hrál on. A teď to měl různě křivý a tak, ale já to tak obdivovala, jo. Tam jsem chtěla dojít, takhle daleko jsem se chtěla přiblížit.
0: Já jsem viděla pomostem. Byla to veliká jakoby dýně, ta se otevřela a v ní byl další svět. V ní byly malinké figurky.
2: No to vypadá jako ta naše hlava, ne? Jo. No.
1: Jak bývali na poutích takový střelnice třeba, že jste střelila do nějakého bodu a teď to tam se začalo komihat, že jo? A my teda máme taky jednu, jsme koupili od paní Vodzáskové. Švec tam takhle dělá boty,
3: ano,
1: dítě zlobí.
3: Když to trefila do černého, tak se otevřeli vrátka a tam byla ševcovská dílna. Děti zlobili a to se všecko v zomu odehrávalo. A ten kámen toho závaží padl dolů, konec, zavřeli se dveře.
0: To bývalo i ve Švarcovátkách, hodinách, tyhle ty figurky.
1: No, je to strašně krásný. No a to byla naše reminiscence na ty poutě. To dá František takhle dohromady naše do jedné figury.
2: No to jsou naše lásky, že jo. Máme krásného koně, taky od Vocásku. Ale no. To byl ještě z Lipska řezaný, krásný, s hřívou. No, to byl houpací kolotoč s houpacíma koňma.
0: Kdybychom byli v televizi, tak uvidíte ten pohyb toho houpacího koně teď právě. To jsou loutkáři, ano.

0: Z vaší fantazie vznikne loutka. A ta loutka vás přivede k nějakému představení?
1: Dialog je to v podstatě, jo. Dejme tomu, vy jste viděla Endspiegla. Tam byla oboustranná akce, jo. Jednak to bylo téma a prostředí, které bylo pro nás tak vábným. Tam je vzájemná inspirace. A k tomu nám postupně přirůstaly věci, jak Věra udělala ty kostýmy. Ona z džínů, které ještě tehdy nebyly, jako teď.
2: Že protože to je jakoby středověk, takový obchod venkovní, a že by měli mít takový středověký oblek. A ta džínovina je tomu nejblíž. Já jsem si říkala, doprčit, když každý nosí džíny, tak jsem to Františkovi řekla, on s tím souhlasil. Já jsem napsala lísteček v divadle, kdo má starý roztrhaný džíny, už odepsaný, jestli by mě to dal. No a pak jsme s toho se Švadlenkou šili ty kostýmy. Matěj měl kalhoty a pak měl kalhoty v obráceně.
3: Klopce vystrašenou hlavu a v pavisích měl ruce.
2: A já jsem měla dvoje kalhoty rozpáraný jako sukni. No.
1: V zápětí, když byla premiéra, já jsem byl v Holandsku zrovna a já jsem na ulici viděl lidi, jak chodí už v těch rozstříhaných džínách, byl jsem v Hágu, psal jsem, Věro, představ si, že oni už to dělají tady jako kostýmy a to bylo, jako kdyby to tušila. No, nádherný, to bylo nádherný. A to jsou ty vzájemné inspirace.
2: Stibor, když to viděl, Stibor Turba nám aranžoval ty předscény.
0: No, Stibor Turba, naprosto jedinečný mým choreograf, herec, režisér, divadelní pedagog, klaun, ten se nikdy bavičem nestal. Turba, to je stejně rizí vstupné do toho umění beze slov jako vy. Františku, proč vlastně marioneta?
1: Protože kouzelná.
2: Jsou to sochy vlastně takový.
1: Ale není to jenom to, když jsme poznali potom, že všechny možné loutky byly krásné. Vás to chytilo, ty loutky, všechny možné.
2: Janušíka, to on vůbec už nedělal ani patinu, sekal je sekírkou.
1: To mělo být ten jeho čagan, Janušíkův čagan, ta hrubost toho násilí a ta jednoduchost, a ty hrubý rostlý tvary a tak, jo. Oni dokážou ten samorost takovej, ty čagany, co jsem obdivoval, jak oni uměli z kořene utrhnout a udělat si na tom, třeba si vyřezal na to a vofasoval to, vybíjal to nějakýma ornamentama s těma cvočkama takovejma a podobně. To jsem obdivoval a to jsem chtěl tam dostat, jo, do toho Janošíka. Tak jsem to dělal všecko sekirou, jo.
2: Jan Dvořák dělal dramaturky a pozval divadlo Slováky a Poláky, protože Polsko se Slovenskem, tam v těch horách, tam byl ten Janošík i z té druhé strany, že? Češi měli za úkol, proč se vlastně dal na toho zbojníka. Poláci měli zradu, co se stalo, a Slováci měli jeho smrt za úkol. A to bylo tak hezký a František měl udělat takovou jako stavebnici jadrnou, dřevěnou, která se bude různě proměňovat pro ty divadla, tři. V Polsku byla paní ředitelka, která dělala strašně citlivě ze dřeva. Ona si nacházela dřevo z moře a tak jako jednoduchým, jakoby tradičně lidovým způsobem, naivním, ale to neumím přesně říct. Nebylo to jako vulgárně napodobenina, ale bylo to skutečně citlivý. A Slováci ty to dělali normálně z kmene a z větví třeba. Janošík byl kmen a větve. A nakonec podle toho Jána Botta řekl na tom soudu, ty jste si mě upekli, tak se mě i snězte. A skočil na ten hák, jako jo. A on ho tam ten herec pověsil a byl to jako Kristus tam prostřed. A to bylo strašně silný, hezký. Všichni to dělali moc pěkně. A ta stavebnice se různě obměňovala, i se světlem se tam pracovalo hezky. No a já jsem dělala kostýmy. Já jsem sbírala starý šaty. František chtěl, aby muži měli takový skládaný bílý košile, takový, jako když se skládají do skříně, aby to tam bylo vidět, ty sváteční. A říkal tatínek, když chodil do práce, že chodil v bílý košili, takhle, jako že se chodilo vážně do práce. No a třeba jsme byli v Chrudimi na zájezdu a já jsem to měla objednaný, že přišli lidi, normálně jsem jim zaplatila a oni mě přinesli ještě ze skříně krásně složenou košili nebo takový ty starý kalhoty, taky krásně složený. To bylo moc hezký, no. Já jsem hrála matku Janošíkovou a ty dvě další, co hrály tu matku, tak měli takový obyčejný šaty, jednobarevný, starý, jakoby sváteční. A ty mladý holky, ty měli takový popelínkový nebo kytičkovaný šaty, letní starý samozřejmě. A ono to působilo hezky, akorát na fotografiích mají holky nějaký cvičky, hrály to bosy samozřejmě, no. A František ještě jim vyřezal každý věneček na hlavu, dřevěný. Takže to všechno bylo takový rustikální. Akorát na Slovensku za to dostali nějakou cenu divadelní, v Polsku dvě. A my jsme to zahráli asi měsíc a měli jsme to zakázaný, protože tam byly religiozní prvky. No tak František to bral z té doby.
1: Co já jsem se nazbíral na Slovensku. Celý prázdniny před Janošíkem jsme si vzali Slovensko a kreslil jsem po kostele. Jednoduchý barokový, to má totiž svoje kouzlo ve dřevě.
2: To jsme jezdili po různých zapomenutých obydlích třeba jednou. Přišli jsme do takové vesnice a tam byla jedna chaloupka takhle jako na moří noze. Tam byly schůdky, žebřík nahoru a byla to asi jenom jedna místnost. A ten pán ještě chodil v krpcích.
0: Takže loutkařina je i výzkum pramenů.
1: Ano, to jo. Pro nás aspoň jo. Každá nová věc. Musíte se svým způsobem podřídit tomu novému tématu a záleží na dramaturgovi nebo na ředitelovi, který to dělá a rozděluje ty výpravy.
2: To bylo totiž nejmladší divadlo v republice. Já, když jsem šla ze školy z AMU, tak jsem si vybrala právě to divadlo, že to začínalo. Jsem si říkala, tady se může každý snad ještě trošku probojovat tak, aby do toho malinko mohl mluvit. A to se stalo. A brzy to přišlo v týmovou práci, protože tady byli lidi, kteří jeden psal, jeden dělal muziku, někdo v obojí třeba, František byl sochař vlastně. A tyhle ty zájmy se tam propojovaly a to bylo nádherné, jo. My věříme na tu loutku tak, že ona je tak svébytná, to může být úplně vysoká hodnota té předlohy a ona to zvládne. A to nás k tomu táhlo, no. Protože jsme se dověděli, že třeba Alfred Jarry, co psal o loutkově k divadle, hlavně o tomhle tom statickém, o těch marionetách na drátě, že když bouchne dřevo o dřevo, jo, že tam jsou dřevěný dekorace a panáke ze dřeva, jak to zpívá, jak to, co to všechno říká, že jo. No a tak jsme si utvářeli svoji představu, co chceme tou loutkou vyjádřit.

0: Já mám problém s tím, že při výpravách, když děláte různé autory, tak pochopitelně musíte vyhovět tomu textu. A ten smysl sebou nese třeba změnu ne rukopisu, ale prostředků. Jo? A
1: vždyť to je výzva.
0: Výzva je to vždycky, ale já když budu dělat Fausta, tak musím najednou jít po jiných prostředcích, než ty, které by vyhovali třeba Andersenovi. Jo? Jako jsem dělal takový různý témata. Rozumíte?
1: Proto je Piškander Dula, protože tam to nemusíte.
0: Tam jsme opravdu si vylili svoje vnitro.
2: No, tam jsme zase trošku ale... se ohlíželi na tu historii. Tu schéma jsme si vzali třeba, že v Evropě, ale někdy i ve světě se hraje podobně ten typ třeba ty tragédie, ale já si myslím, že to nevadí. Já myslím, že František je obdivovaný v tom, že vlastně zpracoval různý druhy těch textů. Ta první inscenace, ta byla docela nešikovná, jo, ale my jsme se taky oťukávali a já jsem mu říkal, tak jsme se vlastně zkamarádili. Pane Vítek, a vám se to líbí? A on říkal, ne. A já jsem říkal, ježišmarja, mě taky ne, to jsem si oddychla. A od té doby jsme si rozuměli, ale fakt je, že on dělal různý druhy loutek a já si teda vážím snad úplně všeho. On má talent i ten mechanický, takže on si vymyslí třeba každá figura se trošku jinak hejbe, i když jsou si podobný tím vyjadřováním, ale třeba, jak se jmenovala ta ruská pohádka? Strouha. On tam podobí loutky udělal a každá má úplně jiný výrazový prostředek. Jsou naddimenzovaný trošku ty hlavy a vlastně celá ta figura a jsou z taky jiného světa. No, úžasný, úplně. A zase vedle toho krysař, který tam má hrozně moc kašírovanýho, ty dekorace celý. A přitom to ještě bylo takový zeitgenesis, jako současný, jo. I když pod povrchem, že jo. Samozřejmě otevřeně jsme neříkali, to tady stojí za prd. Ale dovolili jsme si mnohé, protože to byl tým. A vlastně už od té dramaturgie se hledala ta svoboda do každého toho druhu se vyjádřit. Takhle já si myslím, že to bylo opravdu kvalitní práce, no. A nelhostejná. Někdy se třeba chtělo víc a bylo řečený, že třeba to je moc detailní, to nebudou vidět z první řady. Strach, aby to nepřesáhlo něco, co už se nesmí.
1: Na tom půdorysu toho příběhu, toho, co se vám nabízí, vlastní svobodná tvorba.
0: Svobodná je, ale...
2: Relativně.
1: Různé doby, různý čas, máme baroko, máme renesanci, to znamená, vy máte nějaký základ, z kterého musíte vyjít, ale jinak je to naprosto svobodná věc, fantazie vaše.
0: No. Když děláte Andersena třeba a čtete ho a máte ho ráda a zažitý ho, tak nemůžete to udělat tak jako třeba Janošíka, že jo? Abych udělal ty též loutky, že by jeden by se měl Janošík a tam byla zase Gerda. A byli by si velmi podobní, jenom že měli každá jiný kostým, ale to nejde. Já říkám, že jsem služebník. Já musím posloužit té věci. Prostudovat všecko od krojů, podobu, jazyk toho autora. To je potom těžké. Já se s tím nemůžu vyrovnat. To ani říkají, máš mít výstavu v 90 rám a já nevím, co pak to je sloh nějaký. To není, to jsou jenom objekty. Ale zase mě potěší, když byli ve Švédsku s Enšpiglem a pan Radok to viděl, tak o tom pronesl takový.
2: No, napsal mu, že si vždycky přál, aby se na jevišti dělalo absolutní umění a u něj, že to zažil. My jsme jeli do Švédska a já jsem věděla, že ve Švédsku bydlí pan Radok, jo. A František ne, ale tak já jsem tam jela sama a dostala jsem sama pokoj. Jo, takový menší pokoj a najednou koukám, tam mám telefon, vytáhla jsem šuplík, tam byla Bible a telefonní seznam, tak jsem hned našla Radok, jo. No a tak jsem jim zavolala, že se jmenuju tak a tak a že bych je chtěla pozvat na představení, který jsme se snažili udělat vážně a že to beru na sebe. A oni říkali, no ale to by vám mohlo ublížit. Já jsem říkala, no tak kdyby mě mělo ublížit to, že takovýhle lidi nemůžou se jít na nás podívat, tak mě to jedno, jestli budu jezdit nebo ne. Ale říkám, to je na moje jméno. No. Pak jsem to řekla, kdy to bude. Pohlásila jsem to, že jsem ho pozvala. No a On potom přišel na představení a byl úplně nadšený, a že je to opravdu divadlo na divadle, a ptal se Josef a Máťa mu povídal: Kopecký, pane Radok, a není to proto, že jste dlouho z domova? A mu povídal: pane Kopecký, já nejsem sentimentální. Františkovi napsal nádherný. Já jsem říkala, kdyby mu to poslal, dala jsem mu takovou grafiku, říkala jsem, že tam teda není, ale že dělal tu výpravu, a on tam řekl, že musí říct nahlas, že celý život si přál, aby na jevišti měl výtvarníka, který udělá na jevišti přímo dílo. Že dekorace se dělají tak jako, jo? Ale že on si přál, aby to bylo vytvořené dílo, a že to poprvé v životě viděl teďka, a že prostě na to nikdy nezapomene, že to bylo opravdový umění, jako jo. A tak jsem říkala, jestli by mu to napsal. On říkal, že to může mu ublížit. Já jsem říkala, ne, on bude strašně šťastný, tak mu to napsal, no. Bylo krásný.
3: Göteborg, 30.12.1974. Vážený pane Vítek, když jsem uviděl vaši scénu a vaše divadlo, měl jsem pouze jeden pocit, že jsem něco v životě propásl. Setkání s vámi, osobní i pracovní. Zaliká mě to, když si uvědomuji, co všechno cítím a poznávám ve vaší práci. Obsah pojmu profese dostává nové významy, protože shrnuje a navazuje na staletí výtvarného kumštu, na to nejlepší z nejlepšího, a současně všechno přenáší do zcela nové, jedinečné hodnoty. Do řeči tohoto času, v němž žijeme. Vám nelze blahopřát, protože pro vás neplatí povrchní slova, kterými bych směl ocenit vaše dílo. Ale lze říci, zaplať Bůh, že existuje. Že vaše milá paní i vy můžete pracovat. Ať je vám i vašemu Davidovi dobře. Tak dobře, jak to jen nejde. A jestli se vám ještě jednou může podařit stvořit něco podobného jako Engspiegel, pak to stojí za to žít. Pozdravujeme vás, když dovolíte vaši, Marie a Alfred Radok.
0: To bylo to prostředí si toho Holandska, dějina a Bruegel a všechny vlivy takový. Já se necítím nějakým takovým určujícím typem, který by mohl říct, já dělám sloh nějaký. Ne, já sloužím těm loutkám. Základně to dřevo, to je moje. To jako prosím, to jsem si podržel. Další věc, kterou miluju, je ta technika, víte, ten mechanismus. Jo?
2: Třeba z japonských a takových těch cizích, ten způsob, jak oni hledali ty pohyby, že jo? Učil se to, no, hledal. No,
0: to je běžný, každý jsme se učili na příkladech. Já nejsem z těch, který by boural dějiny. Já chci splnit svůj úkol.

0: hrajete hodně po světě. O Čechách se říkalo, že to byla taková loutkářská velmoc. Jak jsou na tom ty okolní tradice, ta atmosféra pro vás?
1: Tak když jsme měli poprvé hrát v Rakousku, tak tam byl pan Filipy, s námi jako jel za Československo tam a já jsem říkal, no pane Filipy, nám je úplně jedno, jestli po nás budou házet rajčata nebo co. My prostě budeme hrát to, co mu věříme. A on říkal, vy jste mi dali. Já jsem celou noc nespal, já jsem myslel, že dostanu infarkt. A pak to bylo úplně jinak, když to viděl to představení, jo. Ale on se bál, že tam budeme nějak provokovat a že nás tam vypískají a tak. Když jsme hráli poprvé to představení, nejdřív jsme ho hráli v Polsku. Tam teda furt bylo plno. Pak jsme měli hrát na amatérském festivalu u Stuttgartu. A my jsme nevěděli, jestli nás pustějí. Franček musel jít k šéfovi banky, aby nám dali nějaký peníze.
2: Na návštěvu příbuzných.
1: No a teď, když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že nám dali prostor v moderním kostele. A my jsme došli k naší kamarádce, která tam má loutkové divadlo, která se vlastně u nás učila. A vzali jsme všechny hadry, různě starý, ona měla taky takový hezký a udělal František z toho krásný obdélníkový, pukátkový prostor.
2: Já mám rád geometrii.
1: No a teď jsme začali hrát a v takový první třetině já tam měla takový jakoby orchestr, jsem hrála na různý píšťalky a tak jako negramotně jako dítě, jo. A když tohle to slyšeli ty posluchači, tak třetina se zvedla. Tak hlučně se zvedla a hlučně odešla. A ty, co tam zůstali, tak zůstali až do konce, tam, jak jsem hrála, jak když otevřu tu velkou hlavu a tam jsou boxeři v té hlavě, že jo, protože máme tam někdy myšmaš v té hlavě, že jo. A jedna holka seděla vepředu a říká, ty mu, a oni říkali, pšš. A ona je vůbec nevnímala a takhle tam fandila. Pak to skončilo. A bylo ticho. A pak pomalu se zvedali ty lidi a šli se podívat na ten zázrak, na ty loutky a šáhnout si trošku, jo. To bylo tak krásný. A přišel k nám jeden emigrant, který dělal amatérský divadlo, protože to byli amatéři, jo. A říkal, Češi to vyhráli, loutky řvali. A to jsme si říkali potom často tohle. To bylo hezký, no. A nebo jsme přijeli jednou do Vídně a tam je takový operní divadlo, amfiteátr, kulatá prostora, jo, jako manéž. A my jsme to dělali tak úplně prostě. A tam byl šéf, nějaký šlechtic. A tam jezdili ze světa opera, teď takovýhle už mudlaný loutkáři. A on furt chodil a vždycky tohle to dal pryč. A my jsme

0: hráli na takový půdě prostraný naše představení a oni tam přivedli taky děti z Jugoslávie, který byli čerstvě po té válce. A teďka, když jsme tam hráli tu tragedii, ty děti to prožívali úplně jinak, než jako jenom loutky. Jo. A nebo jsme hráli ve Francii, to bylo tam nahoře, Normandie. Lidi z Paříže prodali 2 baráky v Paříži snad a koupili tady takovej objekt a dělali tam každý rok profesionální festival. Večer jsme měli u těchto těch lidí, co to podnikali, takové setkání. A přijel tam taky nějaký novinář z Paříže a ta Izabela říkala, no ten novinář takový nějaký napoukaný. No a potom se tam sešli na to představení děti a my máme takový jako sezení na hadrech a trošku polstrovaný je to pod tím. A tam si sedlo jenom jedno dítě, tak tenhle ten novinář si sedl vedle ty holčičky a Izabela seděla kousíček dál. Když prý jsme hráli tu tragédii, tak on to říkal potom Izabele. Tak prý ta holčička, co seděla vedle něj, říkala, já jsem měla taky bratříčka, ale on umřel, než se narodil. A on říkal, když tohleto to dítě vzpomnělo po takovém okamžiku, tak něco se tam v něm stalo. A ta Izabela říkala, já to beru zpátky. On byl asi hodně citlivý, jo. Tohle na nás strašně silně zapůsobilo.
1: Ale tohle to umějí jenom loutky.
2: Jo.
1: To oživlé dřevo má úplně jiné možnosti, jak působit, než má živý herec.
2: No a tohle svědčí proto, že se má dělat loutkové divadlo hodně s loutkama, víte? A nemá tam být těch živáčků tolik, protože těch mnoho živáčků z pravidla tam bere těm loutkám ten výraz.
0: Tak třeba ty loutky v Liež se nám taky líbily pro tu strnulost. Bylo to tak až primitivní některý, jo? A působilo strašně silně.
1: To je právě to, že tam není žádný nános na tom. To je prostě tak jako baladická věc.
2: Oni s tím tak bouchají, ale oni to mají v sobě. A jde to tam? Do ty loutky. Tohle jsou od nich koupený tamhle. To bylo na památku.
0: Tam to hrál skutečně ten loutkář.
2: Je starý. No. Jo, to je energie taková ohromná. V tom loutkovém divadle to je nenapodobitelný. To se nesmí ošidit.
1: Já bych vás, Františku, tak ráda vyhnala tam k tomu vašemu stolu. Pracovnímu.
2: To je původně místečko našeho senátora, ale no my jsme původně měli tady dole dílnu, víte?
0: Tam to mělo kouzlo.
2: Teď je tam vietnamská hospoda.
1: Tak, říkali jsme, že vaše výročí bude výstava v Brně. My jsme hovořili o tom zadání, hovořili jsme třeba o Enšpíglovi. Ale je nějaký titul, třeba nějaká pohádka, něco, co byste měl chuť si udělat?
2: Já ještě mám dluh k věře, já ji musím něco udělat přece.
3: Svět, to je velké divadlo.

Piškanderdula aneb duše ze dřeva lipového. To byl název pořadu, který v roce 2019 ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové za technické spolupráce mistra zvuku Leoše Sedláčka připravili autorka Eliška Pilařová a režisér Pavel Krejčí. Ukázky z knihy Jeden život četl Jiří Vyšohlíd, dopis Alfreda Radoka pak loutkoherec a výtvarník Boris Šlechta. Jak Jiří Vyšohlíd, tak Boris Šlechta patřili k dlouholetým partnerům Františka Vítka

a Věry Hříčařové v loutkovém divadle Drak. V pořadu jsme mimo jiné slyšeli skladbu Michela Montanara a scénickou hudbu Jiřího Vyšohlída a Jiřího Kolafy. Za letokruhy osudů Gustava Leutelta se v následujících minutách vydáme ve volném pokračování malé rozhlasové encyklopedie. O básníku Jizerských hor budou vyprávět Františka Dudková-Párysová a Marek Sekyra.

0: V dnešním dílu se vydáme do temných hvozdů, kopců a hlubokých údolí, neboť si představíme básníka Jizerských hor Gustava Leutlta. Za svého života patřil k nejznámějším a nejoblíbenějším autorům regionu. Z jeho bohatého díla začněme třeba básní Na lehkých perutích snů, která byla dokonce zhudebněna skladatelem Fidéliem Finkem.
1: Na lehkých snů perutích vznáším se zbaven pout, skrz jedle v horských úbočích v útulný milý kout. Tam oči vzhlíží tak černé, temné jako noci tvář, jež hluboké a nádherné jsou jak v nebi hvězdná zář.
2: Moc hezká báseň. Můžeš mi nabídnout další?
0: Bohužel nemůžu. Žádná další se nedochovala celá, jen úryvky. Ostatně Leutlt se básnické tvorbě příliš nevěnoval a poetické přízvisko získal pro svůj styl vypravěčského umění.
2: To je škoda. Musel mít pěkný život, když psal taková díla.
0: Vůbec ne. Osud s ním příliš slitování neměl. Již ve 4 letech vážně onemocněl, ale naštěstí přežil.
2: To jsme nezačali příliš vesele.
0: Máš pravdu, ale až na tu nemoc měl dětství a mládí hezké. Narodil se 21. září 1860 v Josefově dole v rodině učitele. Doprovázel otce, který s pěveckým sborem o svatbách a pohřbech navštěval horské chalupy a sklárny a měl tak možnost poznat práci brusičů, perlařů, mačkářů a stříbřičů. Nejvíc na něj zapůsobila těžká lopota sklářů v Cenknerově huti. Z učitelského prostředí pocházela i jeho matka, jejíž otec působil na škole v Šumburku Krásné.
2: V Šumburku? Tam, kde žil zázračný doktor Kittel?
0: Ano, ten byl dokonce jejím prapředkem a Leutlt o něm v roce 1943 napsal beletrizovaný soubor pověstí Doktor Kittel, eine Sagengestalt aus dem Isergebirge.
2: Ten byl v roce 2019 pod názvem Doktor Kittel, tajemná postava Jizerských hor, přeložen do češtiny.
1: Vděčnost a fantazie cizích pacientů, která povyšovala postavu lékaře na úroveň doktora Fausta a připisovala mu tajné znalosti, přiměla také krajany, aby se bezvýhradně přiklonili k témuž názoru. Byli mezi nimi takoví, kteří se vydávali za Kittlovy důvěrníky, aby si zvýšili reputaci. Pro lid byl obrazem dokonalosti, to je pochopitelné. Ale prostí lidé mají sklon k pověrčivosti. A to, že vlastnil magickou knihu, je přesvědčilo o jeho smlouvě s ďáblem na celých 40 let. Také vybavení jeho ordinace lepkami a kostrami ovlivnilo jejich úsudek, stejně jako jeho chemické pokusy. Všechno to zvyšovalo jeho prestiž, protože pomoc pekelných mocností využíval jen ve službě lásky k bližnímu. Také vzdělaní mužové podlehli kouzlu atmosféry kolem něho. Kittel měl dobrého přítele, jabloneckého faráře Fajkse. Ten ho jednou navštívil a dobré mělnické víno, které spolu popíjeli, mu velmi zachutnalo. V proudu řeči nedbali na ubíhající čas. Fajks musel na chvíli světnici opustit. Řekl sice na chvíli, ale nevracel se. A tak se šel Kittel podívat, jestli se mu něco nestalo. Tu však smrtelně zbledlý páter vpadl napůl beze smyslů do pokoje a usedl na židli. Kittel mu hned pomáhal, vyptával se, co se stalo, ale z farářových úst vyšlo jen nic, to přejde. Možná to víno. Pak doktora požádal, aby mu dal někoho s lucernou jako doprovod do Jablonce a odešel. Od té doby Fikes už nikdy do Kittlova domu nevstoupil. Když o rok později zemřel, vyprávělo se, že té noci viděl v tajném doktorově kabinetu na pitevním stole svou vlastní mrtvolu. Inu, klamavé světlo měsíce a dobrodružné zvěsti mohou pomýlit dokonce i kněze.

0: Léčitelské schopnosti Gustav Leutl nezdědil. Věrný rodinné tradici vystudoval učitelský ústav v Litoměřicích a stejně jako jeho otec působil na škole v Josefově dole a později také v Dolním Maxově, kde zůstal až do odchodu do penze. Dokonce tam založil i muzeum.
1: Neříkal jsi, že měl tragické životní osudy? Zatím vše vypadá ideálně.
0: Zdání klame. Postihla ho řada osobních ztrát. V roce 1886 zemřel jeho starší bratr Johann a za 3 roky poté otec. Když v roce 1906 ztratil i matku, s níž žil v jedné domácnosti, zůstal zcela osamělý. Snad i proto se hned následujícího roku ve věku 47 let oženil se sestřenicí z matčiny strany Marii Hübnerovou.
1: Marie Hübnerová? Nebyla to ta jablonecká básnířka, která se dokonce stala členkou městského zastupitelstva? Vzpomínám si na její smutnou báseň o smrti dítěte.
0: Jde pouze o shodu jmen, i když i Leutltovi zažili bolest ze ztráty dítěte. Po roce manželství se jim narodil mrtvý chlapec. Po 4 letech jim ho nahradil syn Arnold. Ten se sice dožil dospělosti, ale padl v 2. světové válce. Další děti už manželé neměli.
1: To je hrozné. Pojďme se raději bavit o Leutltově tvorbě.
0: Máš pravdu, to bude lepší. Napsal ohromné množství povídek. Ta první, Chudý Georg, vyšla v roce 1883 v novinách Reichenberger Zeitung. Během následujících 20 let se s Leutltovými povídkami můžeme setkávat v časopisech, sbornících či ročenkách horského spolku. Česky nevyšly, ale řeknu ti překlady názvů některých z nich. Vyprávění z Jizerských hor, z Jizerských kopců, Domov v hutích, Skleněný les, Skláři, Dřevěný čert, Brusič skla, Tlachálek, Lesní cesta, Sklářští dělníci v Jizerských horách či Vtahovač.
1: Marně přemýšlím, co si mám pod pojmem vtahovač představit.
0: Název souvisí s vtahováním stříbřicí lázně pro barvení skla. Jak vidíš, skoro všechny jeho povídky pojednávají o horách, lesích a sklářích z Jizerských hor. Ne nadarmo se mu přezdívá Jizerskohorský klostrman.
1: Měl bys i nějakou ukázku?
0: Samozřejmě. Třeba z románu Skleněný les z kapitoly Protržení hráze. Přeložil ji Otokar Sim.
2: Samá pěna. Potok se odtamtud řítil dolů a vlaštovky neustále vystřelovaly do jeho spršek, aby ulovili připlavovaný hmyz. Když chtěl zabočit k brusírnám ve svahu, zaslechl najednou vysoko nad nimi strašlivý řev, který doprovázelo otřesné burácení. Pohlédnuv vzhůru, spozoroval už jen na okamžik zapomenuté světlo ve štítovém okně nejhořejšího domku, načež se obrovská vlna převalila přes jeho střechu a smetla stavení. Tlukot mužova srdce se zastavil. Došlo k tomu. Pud sebezáchovy jej hnal vzhůru na svah a odtamtud viděl probíhající dopuštění. Ve strašlivé, narůstající vřavě klesal zdánlivě nehlučně jeden dům po druhém. Putující hora scházela do údolí, obtěžkaná troskami střech, trámy a stromy, mezi kterými syčela voda. Stále hlouběji se valil mrak bílé vodní tříště, jenž za sebou zahaloval místo děsu do svého závoje. Když se oblak rozplynul, leželo před podlomeným mladým mužem už jen místo zkázy.

0: Které jeho dílo bys vyzdvihl jako nejlepší?
1: Jednou z nejcennějších knih je Das Buch vom Walde, kniha o lese, z roku 1928. Díky ní se o Leutltovi dá skutečně mluvit jako o básníkovi Jizerských hor. Poslechni si ukázku z kapitoly Šumění lesa.
2: V korunách na vzdálených stráních vidíme již přicházet vítr, dříve než ho ucítíme. Nejdříve se zakymácejí břízy, pak se vzbouří koruny buků a kynou rozpřažené paže smrků. Ucho dosud nic nezachytí. Tichý pohyb vzduchu se dá jen vycítit. Potom propluje kolem cosi, jakési potlačené zvuky, podobné dechu milých člověčích rtů. Na to zase všechno pokryje mlčení, až na zpěv krve v uchu. A pak se na tebe vrhne náraz větru. Chladný závan proti čelu, kmitání v uších, proudící mazlivý příboj kol tváří. Jakmile nápor poklesne, zaslechneme jeho vzdalující se tóny a ucho naslouchá, dokud poslední chvění nesplyne se svistem přicházejícího větru. A potom tě povětří zcela zaplaví a přinese k tobě závan vůně svízelů a smolného dechu stromů. Na zemi jsou však v pohybu stíny a trávy a borůvčí. Jak šumění vystupuje z lesů a zase se do nich noří zpátky, jak stále znovu přichází a odchází, proniká jeho houževnatost s jemným násilím do mysli a sklidňuje bouře v srdci. Když už uvěříme, že svištění odletělo, vrátí se zpátky s dvojnásobnou silou a jeho závan otáčí topolové listí, jež obrací svou světlou stranu vzhůru.
0: Ale to už jsem někde četla.
1: Výbor z této knihy spolu s básněmi Siegfrieda Weisse vyšel v roce 2010 česko-německy pod názvem Píseň o lese.
0: Zmiňoval si doktora Kittla. Napsal Leutelt ještě něco podobného?
1: Ano. Zaujala ho další faustovská postava z Jizerských hor, kovář Brechschmidt. Leutelt sbíral legendy, které o něm kolovaly, a vydal je i tiskem.
0: O tom jsem slyšela. Kovář Kunze, zvaný Faust z cechu řemeslníků, se narodil v Horním Maxově v roce 1700 a krom svého řemesla obchodoval se lnem a vlastnil výnosný zájezdní hostinec, takže nesmírně zbohatl. Proto se o něm začalo říkat, že se upsal ďáblu a po své smrti bloudil jako noční duch v místech, kde se dnes nachází po něm pojmenovaná kaplička. Ta je pár kilometrů od Dolního Maxova, kde Leutelt učil.
1: Však také nedaleko odtud prochází naučná stezka Gustava Leutelta, vedoucí z Josefova dolu na Slovanku.
0: Existují ještě další památky na Leutelta?
1: Ano, v Josefově dole stojí jeho pomník a na škole v Dolním Maxově bývala pamětní deska, zřízená k výročí jeho 80. narozenin. V současné době se nachází v Leutelstube v bavorském Neugabloncu. Její kopii můžeme vidět alespoň na 8. tabuli zmíněné naučné stezky.
0: Takže byl už za života uznávaným autorem.
1: Rozhodně. Dočkal se řady literárních ocenění, lidé jej oslovovali titulem mistr a přátelil se s váženými osobnostmi, například s Juliem Streitem, respektovaným kantorem a později ředitelem Jablonecké německé knihovny. Mezi jeho blízké přátele patřil Karl Richard Fischer.
0: Ten byl rovněž spisovatelem a také jabloneckým starostou, že?
1: Ano, a zasloužil se o vznik Leutltovy společnosti, která si vytkla za cíl podporu místních tvůrců. Její pojmenování bylo nepochybně projevem přízně a uznání. V roce 1940 byla v Jabloneckém městském divadle uspořádána okázalá oslava autorových osmdesátin, ale chorobami sužovaný Leutelt se omluvil a nezúčastnil se jí. Robert Herzog, Leuteltův obdivovatel a mladší učitelský kolega, byl při té příležitosti pověřen sestavením knihy Jizerské hory, krajina Gustava Leutelta. Dále se Leutelt stal čestným občanem Dolního Maxova a Jablonce nad Nisou.
0: Chápu to správně, že se Leutelt přestěhoval do města?
1: Ano. V roce 1922 z důvodu chatrného zdraví opustil školu v Maxově a odešel do penze. Přestěhoval se do Horního Růžodolu v Liberci, kde 3 roky žil v dnešní Votočkově ulici. Jeho syn navštěvoval místní německé gymnázium.
0: Zůstaly na Leuteltův pobyt v Liberci nějaké památky?
1: Dnes již ne, ale Votočkova ulice nesla krátce jeho jméno, podobně jako dnešní Dělostřelecká ulice.
0: A co bylo dál?
1: Pobyt v rušném Liberci Leuteltovi nesvědčil. Stýskalo se mu po Jizerských horách, tak se rodina přestěhovala do Jablonce, kde si v nynější ulici U Srnčího dolu nechala postavit domek.
0: Kdyby nevypukla druhá světová válka, možná by zde Leutelt strávil klidné stáří až do smrti.
1: Místo toho jej postihly ty nejbolestnější ztráty. Na východní frontě padl jeho jediný syn Arnold a krátce po německé kapitulaci byli Leuteltovi vykázáni nejprve do podkrovního bytu v dnešní ulici Svatopluka Čecha a v roce 1946 do sběrného tábora v Rýnovicích.
0: Kam se dostali po vysídlení z Československa?
1: Nejprve do lágru v mecklenburském městě Parchim. Přijatelné podmínky k životu tam ale vyhnanci nenalezli. A tak po měsíčním strádání pokračoval jejich transport do Durinska.
0: To pro staříčkého spisovatele muselo být strašné.
1: To rozhodně. Leuteltovi našli v říjnu 1946 skromný nájemní byt v obci Zébergen, ale již 17. února 1947 Leutelt zemřel.
0: O jeho poslední cestě jsem slyšela. Vdova musela vést rakev na místní hřbitov na Sáňkách. Pohřeb se konal bez jakýchkoliv poct a zúčastnil se jen farář a několik sousedů.
1: Vzpomněl na něj alespoň Adolf Wildner, básník Gustav Leutelt, která má formu jakéhosi nekrologu. Vytvořil ji krátce po přítelově smrti. Ale otištěna byla až roku 1957 v publikaci Gustav Leutelt Der Dichter des Isergebirges. Gustav Leutelt, básník Jizerských hor. Po nějaké době se Leuteltovým přátelům podařilo sehnat prostředky na pořízení pískovcového náhrobku, který zdobí jeho hrob dodnes. Hrob byl v rámci úprav tamního hřbitova přemístěn na důstojné místo a v roce 2004 byl péčí Leuteltovy společnosti restaurován i náhrobní kámen.
0: Opět zmiňuješ Leuteltovu společnost. Fungovala i po válce?
1: Její činnost byla obnovena v roce 1957 a dodnes pečuje o kulturní odkaz sudetských Němců. Například v roce 2010 vydala v němčině publikaci Gustav Leutelt jubilejní vydání ke 150. narozeninám básníka Jizerských hor, autorů Reinholda a Gabriely Stumpe. V Zébergenu připomíná Leutelta i jedna z ulic, která nese od září 2010 jeho jméno.
0: A jak reflektovala tohoto významného rodáka česká strana?
1: Dlouhá desetiletí po válce nijak. Až od 90. let se u příležitosti různých jeho jubileí začaly konat vzpomínkové akce a objevovat články. A jak již bylo řečeno, v Josefově dole mu byl zřízen pomník a naučná stezka. Toho, že by po něm byla opět pojmenována ulice, se v dohledné době asi sotva dočkáme.
0: Zatím se můžeme těšit alespoň z jeho díla.
1: Pokud umíš německy, tak ano. Do češtiny byl však přeložen jen nepatrný zlomek. Například úryvek z románu Das zweite Gesicht, druhá tvář.
2: Zde, uprostřed velkého lesa, už les nebyl tím hlavním. Živil jen málo lidí, ještě méně lidí se o něj staralo. A z milířů se kouřilo pouze u podkovářů, když si občas sami vyráběli dřevěné uhlí. Ve všech domcích, jež stály jeden vedle druhého na lučině v údolí nebo na lesem obklíčených svazích, to bylo sklo, co dávalo práci. Vážili si ho přitom tak málo, že i ta nejprostší žena odmítala nosit šňůru korálků, které by jinde nadchly každé děvče. Tento třpitivý materiál, zrozený ve žhoucích pecích sklářských hutí, vytvarovaný muži zbrocenými potem, ozdobený na bzučících brusech jiskřivým leskem briliantů nebo ohnivými jazyky sklářských stolů přinucený nabrat jakoukoliv jen myslitelnou podobu, vtahoval do svého oboru staré i mladé. Dokonce i sedláci si postavili na kamenitý kus pozemku tavírnu nebo alespoň přenechali prstům svých žen a dětí jedno ze zušlechťovacích odvětví, která činila sklo ve světě tak žádoucím.
0: Řekla bych, že pravdu mají ti, kteří tvrdí, že Leutelt uměl jedinečným způsobem popsat hory a údolí našeho kraje a osobitý charakter způsobu života jejich obyvatel. Je něco, co by mělo zaznít nakonec?
1: Třeba zvonec.
0: Co prosím?
1: Abendglöcklein. Večerní zvon, jedna z Leutltových básní. Napsal ji v roce 1882 a byla zhudebněna Fidéliem Finkem. Dnes již upadla v zapomnění a známe z ní pouze toto čtyřverší.
2: Kouzelně tvůj hlas ke mně nocí zní. Děkuji ti z duše, jak proniká k ní. V bdělém spánku snil jsem zcela zbaven muk. Ztratil jsem se v něm, jak objal mne tvůj zvuk.

0: Gustava Leutelta, básníka Jizerských hor, nám v pokračování malé rozhlasové encyklopedie představili Františka Dudková-Párisová a Marek Sekyra z Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ukázky četl Jan Herget. Hudebním doprovodem byla skladba česko-německého hudebního skladatele pocházejícího z Liberecka Fidelia Finkeho. Cyklus Letokruhy, do něhož toto vyprávění patří, můžete také poslouchat na webu stanice Vltava.
1: Víkendová příloha.
0: Záhady, pověsti i poklady, úchvatné výhledy do kraje, tajemné podzemí, ale především oddané patrioty s nadšením procházející krajem a představující zvědavým návštěvníkům dominanty i utajená zákoutí čarovného Lemnicka. Tak jako v předchozích, i v dnešní závěrečné části cyklu nám Jana Davidová-Kracíková se svými průvodci nabídnou klíč k místu, místo jako klíč.

0: Do malebné krajiny vstoupíme za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, která od nepaměti odděluje úrodný kraj od drsného krkonošského podhůří. Romantická krása krajiny se zde snoubí s historií a folklórem, jež působivým kouzlem oživují zdejší prostor a nechávají poutníka propadnout mocnému geniu locí. Vydejme se na čarovné Lomnicko.
1: Pokud bychom měli charakterizovat město Lomnici nad Popelkou, tak bychom mohli použít určitě příměr město textilu a lomnických sucharů. První písemná zmínka o existenci Lomnice a jejího městského znaku pochází z Dalimilovy kroniky, z kronikářského záznamu, vzniklého počátkem 14. století. A v tomto česky psaném rýmovaném textu se v 82. kapitole věnované pohanským kartasům, tedy tatarským mongolským zvědům, kteří se v roce 1241 pohybovali po českém území v rámci tatarského vpádu do Čech, hovoří o tom jednak, jak tatarští spytáci, tatarští zvědové vypadali. Tak řečený Dalimil je popisuje jako osoby s vysokým špičatým kloboukem, s krátkou kazajkou, přes rameno nosili mošnu a v rukou třímali dlouhou poutnickou hůl. V tomto vyobrazení se skutečně tatarský kartas objevuje v erbovním znamení rodu košíků z Lomnice. A o tom nás právě spravuje Dalimil, který říká, že lomničtí dostali kartase do znaku. Tím se myslí páni z Lomnice, což stvrdil i nález typáře pečeti rodu košíků, který byl v roce 1852 objeven u Jičína na hradě Brada. Nicméně tato heraldická figura následně doznala velice zajímavého vývoje, který vyústil až v městský znak Lomnice nad Popelkou.
0: Rok 1232 se píše. Přes hranice české země tiše víc než 500 kartasů k nám kvačí. Spytáci, tatarští vyzvědači byli to. Chodili po hloučcích, ve vysokých divných kloboučcích. Měli mošny, krátké taparty, nohavice však až na nárty a každý hůl dlouhou svíral v dlani a každý se od pasu až klaní, aby z potoka pít vodu moh. Chleba prosí slovy kartas, boh. Jak je vidět, jejich přezdívka trefná je a jen tak nevzniká. A též vím, že kartasem si pak ozdobili lomničtí svůj znak.
2: První zmínky o lomnickém znaku, kde se nachází tatarský mužík, je ze 16. století. V té době panství lomnické vlastnili Valštejnové. A první takovéto vyobrazení je v takzvaném lomnickém graduálu, který nechali Eliška z Martinic, manželka majitele lomnického panství, a lomničtí občané vytvořit, takže díky tomu máme první vyobrazení, ale postupně přechází pravděpodobně do toho městského znaku a my máme třeba ten nejstarší městský znak na Lomnické radnici, to je ta barokní podoba. Z toho spytáka, toho tatarského zvěda, se trošku ta postava změnila. Není už to jenom nějaký zvěd, ale je to spíš ozbrojenec, který stojí na trojvrší a má v ruce halapartnu a...
1: No, v pravé ruce třímá sekeru, podle všeho bojovou sekeru, a právě v postavě toho zbrojnoše se krásně zrcadlí vývoj té heraldické figury, protože tak řečený Dalimil nás sice nespravuje, proč lomníští dostali tatarského zvěda do znaku, ale můžeme se důvodně domnívat, že se tak stalo, protože ho nejspíše chytili a za tento udatný čin byli odměněni formou erbu. Takže tím se dostává tatarský zvěd kartas do erbu pánu košíků. A poté, co se tato heraldická figura dostává do znaku města Lomnice nad Popelkou a doznává změny, kdy se tatarský zvěd z holí v ruce proměňuje v ozbrojence, v pancířích, přilbě, se sekerou v pravé ruce a halapartnou v levé, tak samozřejmě lidové prostředí mělo potřebu nějakým způsobem reagovat na existenci tohoto městského znaku a opředlo ho nejpozději v 18. století lidovou pověstí. ve které se ten tatarský spyták mění v loupeživého rytíře. A protože lidová fantazie potřebuje znát detaily, potřebuje znát konkrétní kulisy, tak už to není nějaký indiferentní prostor tady Lomnicka, kde měli chytit tatarského zvěda, ale náš loupeživý rytíř sídlí na hradě Kozlově, na kterém jsme byli v jednom z našich předchozích putování, a tam se ho lomničtí snaží polapit, aby přestal škodit na těch obchodních cestách z Jičínska na Lomnicko. Takže v noci vykopou jámu před hradem Kozlovem, zakrý chvojím, pak hřmotem loupežníka probudí a vytáhnou ho ven, a on následně vyrazí s tou sekerou v pravici a dřevcem v levici vstříc bojové steče, aby následně skončil v té vykopané jámě. Oni ho lapí a mají ho dopravit na dvůr krále Václava IV. Se praví v pověsti. Takže to jsme samozřejmě v jiné době, než je tatarský vpád v roce 1241 za Václava I. Nicméně příběh o loupežníku je, můžeme říci, barokní nebo novověkou pověstí, která se snažila vysvětlit tento heraldický motiv. Stojíme před továrnou Mastných, která by měla být nejstarší textilní továrnou tady v Lomnici, už z poloviny 19. století.
3: Dobrý den,
4: Jana Grabcová. Jana Grabcová.
1: Jejíž specializací je průmyslová textilní výroba.
4: Textilní průmysl máme od Lomnice až po Trutnov, Liberec, Náchodsko, celý tady ten kraj domácích tkalců.
3: Pane Doležele, kdy jste tento objekt koupil?
5: Je to asi 13 let zpátky.
3: A proč?
5: No, kvůli tomu, abych se o ní postaral.
3: A vy jste z Lomnice?
5: Ne. Předtím jsem tady byl snad jenom jednou v životě, tady v té lokalitě.
3: A líbila se vám stavba, architektura, nebo to, že je to textilní továrna bývalá?
5: Určitě, že to je továrna. Že to architektura zajímavá, industriální pro mě, ale musím říct, že ta textilka je takový jeden ze symbolů manufaktury. Ta etáž nad sebou, že to je jednoduchý, že je to spočítaný na ty stroje, že to je prostě vymyšlený. Tak asi jo.
3: A máte tu stroje?
5: Z textilu tady není skoro nic. To už je strašně dávno, co to sešrotovali, takže úplně nějaký střípky. Vyhledáváme místa, kde co vedlo, že mám výkresy transmisí, hledáme teď místa, kde byl parní stroj, skutečně fyzicky vykopáváme, teď děláme takovou archeologii, takže hledáme původní kamenné podlahy, že tam jsou třeba 3 vrstvy betonových podlah, ještě mezi tím zásyp.
3: Krásně natřená okna.
5: Právě. To jsme dělali, když jsme přišli. Stálo se v těch parapetech. Ty horní vidíte, že jsou dělení ještě na horní křídla.
3: Ano.
5: Je to taky klasika, že se otvírají dovnitř a ven. To znamená, že když je chcete mít, tak buď plošina, žebřík, anebo vám to někdo musí vysadit. A vlastně ty starý původní, ty industriální tabulkový, tak ty jsou tady propojený. V době, kdy se rušilo patro, tak jsou takový chrámový. To je prostě taková zvláštnost, která vznikla díky přestavbě. Jsme tady.
3: Tak už jsme tu.
5: Připravuji nakládku.
4: Vítejte v továrně Mastných, nejstarším továrním areálu v Lomnici nad Popelkou. Budova, ve které se nacházíme, pochází z roku 1863 a byla součástí ještě jednou nejstaršího továrního areálu v Lomnici od architekta Franze Richtera. Nejstarší budova pocházela z roku 1856, dnes již bohužel nestojí. Postupně se přidávaly další budovy. Naproti nám vidíme budovu dnešní střední školy, která byla postavena ještě na konci 50. let a dnes tedy slouží střední škole.
3: Byla?
4: Ne, nebyla.
5: Úřední budova.
4: Byly tam skladiště, kanceláře, potom také byty majitelů. Ale první majitel továrny, tedy ten, kdo ji postavil, Vincenc Mastný, náš první starosta, tak ten bydlel v domě číslo popisném 17 vedle kostela na Lomnickém náměstí. Jeho bratr Teodor, který byl ředitelem v továrně po něm, tak ten již sídlil právě v dnešní budově střední školy. V další generaci ty potom postavili tovární vilu naproti továrně a dneska tam máme školku Lvíček.
5: Ale my jsme nezapomněli, že to patřilo taky halířům, o který se moc nemluví.
4: Rodina halířů měla svoji textilní továrnu v Levínské Olešnici. Na konci 30. let udělala rozmach i k nám do Lomnice, kde svoji vilu a továrnu postavili blízko nádraží a ještě zároveň před druhou světovou válkou zakoupili část tady továrního areálu, ale ten jim právě byl potom znárodněn a poté zase navrácen po revoluci 89.
3: No tady je hodně různých strojů.
5: No, je tady hodně. Na pár výjimek, asi možná 3 stroje, tady jsou ty, které tady byly, které jsem odkoupil z té továrny, které tady zůstaly. Nafocených máme 84, ale je jich víc. Ta stovka litinových strojů je, tak když si vemte, že stroj v průměru bude tuná, protože tenhle má třeba 9 tun, tak pak jsme na těch 100 tunách, což je jako nic pro průmysl. Pořád je to ještě lehký průmysl, nejsou to hutě.
3: Dano, vy jste odsud z Lomnice?
4: Ano, pocházím z Lomnice. V této továrně pracoval můj dědeček a je to největší dominanta tady v Lomnici. Tím, jak to byl největší průmyslový areál, ona stojí na kopci a v podstatě je vidět z velké části Lomnice.
5: Já to zase trošku vidím jako americký kostel. Přesně by v takovém kostelu, nebo dokonce v Irsku někde, takový ty nový kostely, aby měli ten rozpon, tak to má sloupy, vyšší okna, štíhlí. Asi to splní, že aby jsme šli blíž Bohu, tak potřebujete strop mít vyšší. Je to zajímavý rozhodně.
4: Říká se, že továrny jsou katedrálemi v industriálním věku. Tady to platí u nás taky. Určitě ten dojem velkého prostoru, toho sloupového sálu, světla sice jenom bočního z jedné strany, ale přesto v těch západech nebo východech slunce, když se to světlo láme, tak to má svoji neopakovatelnou atmosféru.
3: Jak dlouho stojí tato budova?
4: Je z roku 1863 a byla postavena jako čtyřpodlažní budova pro mechanické tkalcovské stroje.
3: To znamená taková, jaká je?
4: Ne, dneska stojíme už v úpravách z druhé poloviny 20. století, kdy přes první dvě patra byl udělaný velký sál tady s řadou sloupů a nad námi jsou potom ještě dvě patra, tak jak to původně bylo zamýšleno. Původně byly první dvě podlaží zamýšleny pro tkalcovské stroje a druhé dvě podlaží jako skladiště pro právě mechanickou tkalcovnu na bavlněné zboží Vincence Mastného. On měl ještě první budovu a ta už je dnes bohužel zbořená, ta byla vybudována přibližně v roce 1856.
3: Jaké látky se tu tkali?
4: Těch materiálů není tolik, protože továrna nemá svůj archivní fond. Pro nás je důležitý, co vůbec v té budově se tvořilo. Víme, že to byla mechanická tkalcovna na bavlněné zboží od té poloviny 19. století až do hospodářské krize a následnému období ve 30. letech. Potom jsme tady měli tírnu lnu a ve druhé polovině 20. století sem byla převedena jedna část závodu Elitex, národního podniku, které se vyráběly tkalcovské člunky. Takže už dřevovýroba, která potom pokračovala i po revoluci a v roce 2012 to pan Doležel koupil a začíná z toho dělat v podstatě kulturní centrum. První den otevřených dveří proběhl v roce 2015, takže teď to je 11 let. Celá továrna slaví v letošním roce 170 let od svého založení, toho velkého továrního areálu. Historie textilního průmyslu v rukou rodiny Mastných se tady u nás v Lomnici datuje už k roku 1805, kdy tatínek zakladatele továrny tady působil jako faktor na Jičínsku a na Lomnicku, dodávali látky pro kartonku v Kutné Hoře.
3: Pane Doležele, našel jste tady nějaké dokumenty ještě to 19. století?
5: Tady ne, ale našli jsme v archivu na stavebním úřadě a v Semilském archivu. Pěkný plánky, barevný. Tady jako novodoba, samozřejmě se tady našlo něco z té doby člunků, z ROH, kronika. Takže tady byly asi 4, kde je psáno, kdy jeli na pionýrský tábor a kdy byla pracovní sobota, kdy natírali parapety na zeleno, já je proklínal, když jsem to musel všechno loupat. Kdy čistili okapy. Já sám jsem řemeslník, vyučený původně zámečník, letecký mechanik a naposledy jako umělecký kovář a zámečník. Takže ty stroje, které tady mám na pár výjimek, dobře znám a na který jsem pracoval a umím pracovat. Takže pro mě to jsou docela běžné věci, ale v době naší digitální a robotizace, tak už to samozřejmě mladí lidi neznají. No.
3: Muzeum.
5: Ano, je to sbírka soukromá.
3: To máte až z Lipska.
5: To je pásová pila. To byl jeden z darů, který občas dostaneme nějaký dar. Trošku se usmívám, jak vidíte, že vlastně je to dar, nedar, protože je to vždycky tak jako nedobytný. Hmm. Tohle bylo ve sklepě a ještě zakopaný asi metr v podlaze. Takže vlastně to bylo velice složitý to vyndat a pak přes dveře a přes další garáže to dostat ven. Jo. Takže očistit. Občas jsou dary takový, že si říkají, aspoň nám to odveze, aspoň to vystěhuje za daru. Jo. Zatím to nechám jako toto torzo, protože to má krásný tvar, organický, to je jak nějaký zvíře, nahrbený.
3: Z roku 1893.
5: A tady vidíte, kde na těch výstavách dostali v Paříži. V Chicagu, slavná značka. No, tak když dostali zlatý medaile na takových místech v Americe, tak asi musela být dobrá. Když jsem od železa, tak spíš sbírám ty věci, co jsou obrávěcí a tvářecí.
3: Olejničku to máte stále.
5: Olejniček je tady dost, dokonce možná stovka, že by se tady našla.
3: Tady zase je něco jiného.
5: To jsou právě ty stroje tvářecí, jsou to nůžky. Říká se tomu padačky nebo tabulový nůžky. Ještě jsem slyšel nějaký název, snažím se, když najdu výraz starý z té doby, jak se tomu říkalo, tak myslím, že se tomu říkalo taky paralelní nůžky. Stříhá se na tom plech. Tady takhle zastrčíte, co vidíte, tohle to čelo krásný, jak to vypadá jak čelo postele, ano. Tak to je vlastně pravítko, když tam dáte plech, nejdřív spadne pravítko, který to přidrží a pak spadne tohle hlavní a tam je nůž. Takže se stříhá plech a skládali jsme včera. Typu to tak začátek 20. století, pán, který mi to prodával, tak jeho paní říkala, že končí živnost, a je mu 94. Řekl, že už na to kašle. No.
3: Pane Doležale, tady strojů máte mnoho, ale který je pro vás nejcennější?
5: Za mě, protože je to zaprvé přivežený zdaleka a je to, bych řekl, i v té době poválečný, zajímavý velký stroj. Je to vrtačka, radiální vrtačka, protože se otáčí a jinak se jí taky říkalo křídlovka, protože je to křídlo. Je to vyrobený v Americe, vidíte, že to je monument, už jenom to, že je podlitý nápis USA a jsou to bratři. Brothers, Bordes. A tady vidíte, kde měli zastoupení. Berlín, Kolín, Vídeň, Brusel a Štokholm. Pro Evropu zřejmě. No a tohle to je pro mě úplně neuvěřitelný unikát, protože budu říkat, že to je asi 1885, ať nepřeháníme. Rozhodně je to ještě 10-15 let před 20. stoletím. Je to funkční, takže to můžeme klidně i zapnout.
3: Zapneme. Ten industriální zvuk.
5: No, tak... Tak je tady. Ještě zkusíme tady vlastně to celý ten stroj, to ještě bude jako. Ale ne za stoly. Jo, že tohle to je jako fajn. Vidíte, co teda je tam kol. Vlastně tyhle ty, čím máte větší vrták, tak potřebujete menší otáčky. To dává smysl, protože měříme obvodovou rychlost. Takže teď tam máme 80 otáček za minutu. Vrtáme díru 35 mm bez předvrtání, což je krásný hlavně v tom, že ta vrtačka má parametry soudobí, protože se vlastně nic nezměnilo. Akorát, že se používají lepší materiály na ten vrták, ale má to svý strojní posuvy, takže když zařadíte páku, tak to vrtá opravdu samo. A když tam může být nějaká opravdu hluboká díra, tak to vrtá třeba 5 minut. Takže by si člověk mohl dojít pro svačinu. No vidíte, jak je tam v oběhu těch převodů. No dokonce to umí i samo zvedat. Tak teď jde dolů, jo. Takže teď vidíte, proč se tomu říká radiálka. No a teď bychom měli jet nahoru. No, takže vidíte, že ta mechanika byla neuvěřitelná. Tenhle ten stroj si myslím, že je docela unikát. Třeba ani v Americe jich moc není, že to něco zažilo, když to přijalo tou lodí.
4: K těm strojům, co by tady mohli návštěvníci případně vidět, a to jsou tři druhy pohonů, které tady máme. Máme tady sbírku strojů, které mají ještě nožní pohon, takže třeba pilní soustruh, polní vrtačku, polní soustruh. Potom máme právě ty stroje, které jsou ještě vidět, že jsou na transmise, a pak už ty novodobější, které mají i elektromotory, nebo případně mají ten elektromotor dodělaný k těm transmisím původním.
5: Ale jsou i na ruku. Ruční, nožní, pak teda transmisní a s vlastním pohonem.
4: V podstatě, když si posluchač představí pšicí stroj babičky, třeba někdo ještě točil ano. tím kolem, tak stejně tak by roztočil soustruh nebo vrtačku.
3: Jo. Spousta náhradních řemenů vidím tady.
5: Jo, to je taky sbírka. Tady máme, je to asi 2 měsíce, se mi podařilo koupit celou výrobnu a opravnu plochých řemenů. Řemenárnu. A docela nedaleko odtud, z Nové Paky, zvláštním způsobem, tak jak se sběratel vlastně od dětství, tak se sdružujeme v nějaký skupiny a tak jsem se někde při návštěvě dozvěděl, že tam existovala prostě tato výrobná oprava řemenů. Rozumí se tím jakoby plochý, protože ty klínový se prostě neopravují, se vyhazují. Tak tady uvidíme nůžky, které jsme sem stěhovali taky asi tak 10 dní. Z toho zvířete vyčiněná kůže hovězí se stříhala. Ty nůžky jsou dlouhé 2,5 metru, takže po 2,5 metrech se nastříhaly pruhy. Vybírala se samozřejmě ta hřbetní část, která byla nejpevnější. Pak se dál zpracovali, frézovali, drásali, klížili, testovali, napínali, šili. A budou se teda předvádět, ale chci říct, že jsme nastudovali a s kolegou jsme měli přednášku o řemenech, včetně fotografií, prostě řemenama řeknu zarostlý haly, kde prostě byly ty řemeny různě skříženy, aby měly opačné otáčky a tak dále. Tak jsme to nastudovali, používáme všechno přírodní materiály, kostní klích, na klížení, proto je to klích. Dokonce tady byla místnost, která se jmenovala klížárna. Ano. Takže klížím je v klížárně a teď je to ano. Moje restaurátorská dílna. Takže je úžasný dvojitá nádoba jako na svařování mlíka, aby se ten klích
3: nepřišel. A víte, z čeho se vyrábí klích?
5: No vím, kostní nebo z kopy. A pak to napouštíme, to je taky zajímavý. 85 hovězího loje a 15% rybího tuku. Z toho se udělá směs, musí se řemeny odmastit, vyčistit a pak se napouští tímhletím materiálem. A dost často z toho jsme pochopili, že to třeba nedělali dobře, že přece jen ta éra je taky 100 let a víc těch kožených řemenů. Takže 50. léta, kdy ještě to jako dožívalo, tak už třeba to neuměli tak dobře. Takže my jsme přišli a vyzkoušený to je opravdu i na těch strojích, kde je to klížený klihem a napouštěný lojem.
3: Máte tady ty řemeny?
5: To je zrovna třeba na té vrtačce, jak
3: jo,
5: jsem vám ukazoval.
3: To byl on, takže vy tady máte lepice, muzeum nelepice. Industriální. Ale protože jsme v textilní továrně, tak textilní stroje.
4: Textilní stroje tady nenajdeme. Výroba textilních látek tady skončila v podstatě před 100 lety, tudíž se už tady nic nedochovalo. Máme tady pouze stroj dochovaný z výroby těch tkalcovských člunků z té druhé poloviny 20. století, které patří do továrny.
5: Tady byly i kalící pece elektrický, protože do toho dřevěného člunku se vkládaly doplňky kovový, jako péra a tak dále.
6: Já se vlastně snažím dopátrat něčeho autentického, co je spjaté přímo s touto továrnou a s vyšší výrobou.
5: Tak. Zpravidla to jsou jednoúčelové stroje předělané na něco jiného, protože že by se vyrábila průmyslově nějaká narážečka na trn nebo na špičku k člunku, nevím. Možná v té době před 120 lety asi jo. Takže jsou to upravené nějaký stroje, kterých je tady hodně. Až někdy podivné konstrukce.
4: Tady nemáme kalcovské stroje, ale máme tady industriální ráj.
3: To tedy je sběratelem tady i lahve, které nosily ženy svým mužům.
5: No, máme tady takovou skříň, kde teď nemám na sobě ty správný prošlapaný dělnický boty, ale rozhodně schováváme tu bandasku, chtělo by to z nějakých starých cigaret v obál. Prostě to, co bylo potřeba, starý rošmajdaný boty, protože montérky...
3: 1870.
5: No já si myslím, že ještě v těch 20. 30. letech montérky neexistovaly, ty možná v Americe u Forda, ale tady v Čechách prostě se používali, když se už obnosili normální oblečení, tak si ho vzali do práce, jo. Tak si tady schovávám rošmajdaný boty, čepice, roztrhaný košile, takže když se něco fotí, aby se člověk mohl hodit do gala prostě.
4: Já bych se ještě chtěla vrátit. Sice nemá továrna archivní fond, ale existuje samozřejmě možnost, jak se k tomu dopátrat. Jeden z pozdějších majitelů továrny, diplomat Vojtěch Masný, velvyslanec za prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Londýně, Římě a Berlíně, tak má svůj archivní fond v Archivu Národního muzea, kde má svoji korespondenci právě z těch posledních let továrny, potom v dalších archivech, jako archiv České národní banky, kde zase spolumajitel továrny, bratr zakladatele Vincence Masného, Vojtěch Masný, pracoval jako ředitel Živnostenské banky, sám vlastně zakladatel Vincenc Masný byl u založení Živnostenské banky, byl členem správní rady v těch 60. letech 19. století, takže továrna je v podstatě napojena i na banku. A v té České národní bance na příkopech je dodnes.
5: Ano, visí obraz
4: Vojtěcha Masného. Hlavně patří dík určitě panu Doleželovi, který hledá nejen pamětníky, ale podařilo se mu spojit se členy rodiny, rodina Tyšerova, paní Kohoutová z Prahy, i pan profesor Vojtěch Masný z Washingtonu darovali spoustu materiálů, informací anebo vůbec poskytli. Takže velký dík patří potomkům rodiny. Ta rodinná paměť sahá až do toho 19. století a její členové dneska znají své předky a historii spjatou s továrnou.
5: Jsme opravovali hrobku částečně s městem, plot kolem kovanej, tak jsme restaurovali a dodělávali jsme nějaký díly toho plotu. Takže to je takový jako fajn, že se lidi ptají, jestli jsem já ten restituent. Tak říkám, že ne, ale že jsem vlastně po něm převzal to celé, že to beru, jako kdybych byl Masný. To je s tím spojený, tak kdo by jiný to vyhrabával. Musím ještě říct jednu takovou drobnost, na to není moc chlubivý, že když jsem do té Lomnice před těma 12-13 lety přijel, tak v podstatě, kdybyste se ptala někoho, potkala, kde je továrna Masných, tak si myslím, že to prostě nikdo nevěděl.
4: Oni to znali především jako člunkárnu místní a v podstatě bych řekla, že když jsme se s Pavlem setkali a ptal se na Vincence Masného, tak jsem byla jedna z mála, kdo si s ním o Vincencu Masném byl schopen popovídat.
3: A jak jste přišel vy na tuhle továrnu?
5: My nadšenci se stýkáme a ptáme se. My se prostě ptáme jeden druhýho. A když jsem mezi sebe roztrousil, že scháním tu továrnu, dával jsem inzeráty do jednoho speciálního časopisu sběratelského, tak jsem to tam dával asi 3-4 roky. Hledám továrnu charakteristickou s komínem někde v Čechách. Tak vlastně nic z toho se nepovedlo, ale povedlo se to, co mi někdo řekl, vím o nějaký továrně.
3: Tak jo.
5: Se podíváme na komín. Už jsem právě schám nějaký pamětníky, které bouraly tu nejstarší část, protože hledám nějakou souvislost, ale v každém případě, když je to jenom část, takový fragment té nejstarší budovy, tak jak vidíte komín, tak v každém případě tam byl kotel a parní stroj, který byl nezbytně u komína. Tak hledám právě to jádro továrny v té energii, v té páře, v tom komínu. Tak tam dělám teď průzkum, zatím jenom amatérský, protože samozřejmě není těžký poznat, kde je cihla, která se vyráběla v 80. letech, tak to jako umím poznat.
3: Jak je vysoký komín?
5: 42 metrů. No, vypadá to, že původně byl asi větší, když je nad tím vidět ta klenbička. Ale už je tam otevřený i šachta, tam je asi tak 2 metry, jsou tam skoby a tam začíná vybírat ten mour. Tamhle vidíte hromádku, jak od krtka. Tak to není krtek, to jsem byl já.
3: Stal jsem se komíníkem.
5: Ano, stal jsem se komíníkem hlavně z toho důvodu, abych viděl, kam vede ten kouřový kanál. Abych se dostal tím kanálem k tomu kotli.
3: Mohl jste vytápět?
5: No, nevím, tak třeba tam bude sedět u svíčky, pít dobré víno, si myslím, že by to bylo jako sklepení. Ale zatím je to tak, že to je zasypaný.
4: Dominantou každého města bývá kostel. U nás velkou dominantou je právě ten tovární komín. Dokonce prý patří mezi ty nejstarší, které v České republice je dochované, pochází z roku 1861 a stejně jako tovární komín, tak také strojovna a kotelna byly nedílnou součástí továrny a neobyšli bychom se především bez parního stroje v 19. století. Takže ten byl vlastně tady v blízkosti komína a ten poháněl transmisním pohonem právě všechny ty tkalcovské stroje v té tkalcovně a šlichtovně Vincence Mastného. Protože jsme v 19. století, tak nepotřebovali jenom komín, ale potřebovali také vodu a tu brali na dnešním lomnickém koupališti a to byl původně rybník rodiny Mastných, který náhonem přiváděl vodu sem do továrny.
5: Všechno sofistikovaný, že? Takže příště v vinárně nebo v cukrárně, v komíně, pardon, ne v komíně, ale v kotli.
3: Takže jste hrdý na komín.
5: Určitě, to mi pořád scházelo. Jsem si říkal, proč občas mi není úplně tak dobře a teď jsem zjistil, že to bylo tím, že nemám komín, jo. Že teď je to daleko lepší.
6: Zámek má dneska kdekdo, ale továrnu.
5: Je docela opravdu hezký, že továrnu už jsem měl chuť jako dítě, protože jsem čet, že sběratel a tak, tak jako prostě jsem se dostal do té doby dost často, tak jsem si říkal, no to by bylo nádherný. A když se opravdu vážně uvažoval koupit tu továrnu, tak jsem si říkal, že je úplně jako obyčejná, že od té nemůže být ani žádná historie, nic. Dělali se člunky a tady ty lidi si toho nějak nevážili. Byla to prostě jenom fabrika, chodili tam, ani ta údržba si toho nevážila. A tak jsem netušil, že jednou se vyhrabe tolik té minulosti a že to je vlastně strašně krásný, byť je úplně obyčejná, tak jsme to prostě dokázali to z toho nejenom vyhrabat ty sutě, ale i ty dějiny. No.
3: S tím nejvyšším komínem.
5: Oktagonálním, že? Navíc. A už tady lítal i čáp, to kukoval. Když věděl, že to budu kupovat, tak už tady zastavoval.

0: Atmosféru průmyslových podniků jsme před chvilinkou mohli pocítit v areálu továrny Vincence Mastného. Nyní jsme před budovou Lovnického muzea.
1: Původně domu rodiny Šlechtů, která podnikala v textilním průmyslu, podnikali již od konce 18. století. Tehdy na konci 18. století koupil Lomnici trutnovský podnikatel Ignác Falge, který byl právě seznámen s rodinou Šlechtových, kteří spolupracovali s majitelem panství a velmi se jim to dařilo v rámci toho textilního průmyslu. Rodina Šlechtů vyráběla především technické tkaniny právě z lněných látek, ať už to byly třeba plachty na voze, hasičské hadice a další výrobky. Zajímavé je, že ačkoliv podnik je starší než ten Vincence Mastného, mechanickou tkalcovnu postavili až v roce 1910. Jestli jim stačila tady ta budova jako centrum manufaktury, kde vybírali tu práci od domácích tkalců a zároveň jim zase dávali materiál, nejspíše ano. A důležité je, že Šlechtovi, na rozdíl od Mastných, sice postavili tu tkalcovnu déle mechanickou, ale vydrželi ten podnik až do znárodnění. Takže rodina Šlechtů, textilní průmysl a Lomnice, nejdéle sahající tradice od konce 18. století až do znárodnění, kde potom pokračovala pod národním podnikem Technolen. My stojíme před tou hlavní budovou, tedy před hrubým domem rodiny Šlechtů. A podíváme se na symbol druhý, na suchary, a to právě v expozici v Lomnickém muzeu.
2: Lomnické suchary nás proslavily daleko ve světě. Dostali se dokonce přes moře až do Jižní Ameriky.
3: O lomnických sucharech povídá Andrea Zikmundová, která je pracovnicí Lomnického muzea.
2: My tady máme dokonce jeden exponát. Je to přepravní bedna, nachází se tady hned za dveřmi. Bedna truhla přepravní, ve které se právě přepravovaly do světa ty suchary a ze světa z Jižní Ameriky se vozily kvalitní suroviny k nám. Ta kvalitní mouka.
4: Plechová,
2: ano. Na truhle, která nese reklamu Antonína Jíny, nese na sobě ještě název první nejstarší továrna na lomnické suchary, oplatky, sušenky a medové perníky. Založena v roce 1810 a je tam dokonce i telefonní číslo. Číslo 46, což nevím, jestli je náhoda, ale Antonín Jína měl svoji provozovnu právě na Husově náměstí ČP 46.
4: Takže víme, že to bylo v roce 1810 už.
2: Ano, to je psán počátek koncesionované výroby Michala Jíny, což byl předchůdce Antonína Jiný, jeho předek, který se svojí manželkou Barborou tady v Lomnici začal jako oficiálně péci lomnické suchary. Jinak samozřejmě péci lomnické suchary tady uměla každá hospodyně, protože měla svůj osvědčený recept, který byl samozřejmě ten nejlepší. Ale s těmi suchary jsou právě spojeny především Jinovi. Nebyli jediný a nebyli první. Před rokem 1800 to byl Antonín Kinčl, který začal v Lomnici péci lomnické suchary.
3: Právě ten Antonín Kinčl bydlel tady v domě číslo popisné 6, což je dneska už součástí Lomnické radnice, na kterou vidíme tady z okna. A ten Antonín Kinčl pravděpodobně toho Michala Jínu učil pečení těch sucharů. Ale ten rok 1810 je trošku zavádějící, protože Michalovi Jínovi bylo teprve 7 let. Takže ten rok 1810 je spíš dneska brán jako počátek pečení tedy těch sucharů a proslavení té značky lomnických sucharů, než jakože Michal Jína začal je péct, jak uvádějí obě ty firmy, které pocházejí z jeho rodiny, protože oba synové tedy ten rok používají jako založení firmy, ale Michal Jína byl tedy 7letý pouze. Začíná péct až někde v těch 20. letech 19. století a pravděpodobně jeho mistrem pekařským byl právě ten Antonín Kinčl, jak se uvádí v pramenech.
2: Díky té své pekárně a výrobě lomnických sucharů byl váženým občanem Lomnice, on samozřejmě zbohatl a dokonce byl i purkmistrem. Oslovovali ho pan, což byla doména těch velmi vážených osob.
4: Pekli je všude doma a toto je tovární výroba?
3: Oni je taky původně pekli po domácku a postupně přecházeli

0: Zmínila to ČP46. Oni oba byli velmi průkopnický, takže třeba Antonín, tomu se podařilo zavést pece, ve kterých se netopilo dřívím ani uhlím, ale už naftou. A samozřejmě z toho vznikaly daleko kvalitnější výrobky a všechno šlo rychlejc.
1: Dokonce se vypráví, že ten mladší Antonín Jiná dělal ty výrobky levnější a tím více se prodávaly v těch nižších vrstvách, než tady měl ten jeho bratr Josef Jiná, který pak v 70. letech umírá a nastupuje po něm jeho syn Hynek, který vede v soupeření s tím Antonínem, tam to všechno začíná. Ale možná díky tomu soupeření my o těch firmách hodně víme, protože opravdu mají hodně reklám, takové to PR, dneska bychom řekli. Obě ty firmy si na tom hodně zakládaly a proto možná i v té Lomnici jsou ty Jinovy daleko více známí než další ty firmy.
2: Kdo vymyslel lomnický suchar?
1: Antonín Kinčl byl jeden z těch prvních, je uváděn, ale kdo to opravdu byl? Ale to obalování do toho cukru, jak se to proslavilo a nějaké ty mandličky se na to dávaly, tak to jsou hlavně pak ty Jinovy a pak ti další, které tady vidíme kolem sebe, třeba František Crhá, tady máme Hulkovi, pak to byly Vuškovi a další firmy, které po ty Lomnici měly svůj obchůdek a tam to také prodávali. Takže většina lomnických pekařů samozřejmě dělali i ty suchary.
0: Třeba i Vinklářovi, protože jméno Vinklář máme spojený s hercem Josefem Vinklářem, který se narodil tady v nedalekých Jinolicích. A údajně z tohoto rodu Vinklářů měl pocházet. A ty Vinklářovi měli svůj obchůdek dole na náměstí naproti kostelu a údajně zas podle pamětníků ji dělali nejlepší, nejchutnější ty suchary.
1: Já jsem to četla. No. Vinklářovi suchary byly nejkřehčí a nejlepší.
0: Tady v téhle expozici máme dokonce i recept, který pochází od pana Kodejšky staršího. Je tady ve vitrínce a dokonce pro zájemce ho máme připravený i dole u pokladny, takže kdo se rozhodne zkusit si výrobu vlastního lomnického sucharu, tak má tady možnost. Za celou tu dobu existence lomnických sucharů, oni se nikdy nepřestali vyrábět. Vždycky tu štafetu prostě někdo převzal. A tohle je taková klasická hláška právě Antonína Jiny, který říkal, že pamatujte, že má Jina za patrona Antonína. A to si mnozí právě ve spojení s těmi lomnickými suchary pamatují.
3: A teď se podíváme, jak vypadá výroba lomnických sucharů naživo.
0: Míříme do lomnické firmy a vlastní paní Lucie Brichtová a už tam
4: nás čeká. Tady nespálíte, má to prostě přes 200 stupňů ten vozíček.
5: Vítám vás v lomnické pekárně. Máme tady připravené dvě fáze. Teď se míchá těsto na lomnické suchary oříškové a my už od včerejška máme hotové lomnické suchary mandlové, které teď budeme dál zpracovávat. Důležité je vědět, že suchary se nemohou upíct a hnedka zpracovávat. Těsto zkrátka musí zrát, má určitou technologii výroby, ta technologie výroby trvá až 3 dny, než finálně krabička může opustit naši výrobnu.
2: Muzeum nám řekli tradici výroby a vaše tradice je?
5: Jednoho krásného dne mě skřížil cestu jeden úžasný člověk. Je to magistr Petr Šedivý a je to v podstatě jeden z nejlepších pekařů, technologů, učitelů v republice. A díky němu jsem se naučila, co umím. Díky němu jsme dali dohromady jak receptury, technologie a tak dál a díky tomu můžu pokračovat. A poslední rok a půl se věnuju hlavně vývoji receptur, aby ty suchary znovu začaly dávat smysl a znovu chutnaly. Ale je to běh na dlouhou trať, ještě to chviličku bude trvat určitě.
0: Lenko.
1: Jinovým, když zabavili v únoru 1948 továrny, kde se vyráběly i lomnické suchary, tak přešli pod národní podnik a po sametové revoluci ten podnik zanikl a obě ty továrny skončily s výrobou. Takže se lomnické suchary pak už vyráběly pouze zase po domácku.
5: Pokusy o znovu probuzení té výroby několika firem. Nepovedlo se to v rozsahu, v kterém se to povést mělo, ale já jsem svým způsobem už kráčila v jedné z těch firem, ale jako manažer v té době. Nicméně v tuhle tu dobu jsem se ocitla ve mlýnu Perner, kde mě skřížil cestu právě magistr Petr Šedivý. A v tu chvíli začala ta opravdická láska k tomu řemeslu, kdy jsem říkala, tak tohle je prostě něco, co mě po letech letoucích manažeřiny víc nadchlo. A vlastně jsem u toho už zůstala, založila jsem si vlastní firmu, začala jsem se věnovat výzkumu receptur, hledala jsem v historických pramenech. Hodně jsem spolupracovala se státní potravinářskou inspekcí, která vlastně je držitelem receptury. Je nesmysl říkat, že

0: existuje nějaká originální receptura. Ona neexistuje, protože už v dobách, než se suchary pekly, v dobách jinů, ty receptury už měly oni svoje, ale předtím to pekly domácnosti. Každý si tam dal, co měl rád. To znamená, že my jako jediný na světě vyrábíme lomnické suchary s chráněným zeměpisným označením. A to je to důležité, protože lomnické suchary si můžete upéct i vy doma. Ve chvíli, kdy ji nesete, jste povinna dodržovat specifikaci a recepturu Státní potravinářské inspekce a taky nás potravinářská inspekce každý rok kontroluje. Ta známka není zadarmo a hlavně vždycky jenom na rok. Teď pustíme díš, zamícháme těsto na lomnické suchary oříškové. My to máme všechno předpřipravené, protože samozřejmě vám nemůžeme prozradit. Je ta mouka hladká, pšeničná. Obsahuje lepek.
1: Trošku bez soli.
0: Sůl se do sucharů nedává. Do sladkých ne, nesmí.
1: Ani trošku.
0: Nesmí, oni by vlhli. Pozor. Do sladkých sucharů se sůl nedává. A dokonce se měří, zda tam nějaká zbytková sůl není.
1: Ale cukr určí.
0: Do samotného těsta se cukr nedává. Je tam droždí, vanilka, je tam muškátový květ, vysoký podíl plodů, oříšku, mandlí, záleží, co zrovna pečete.
1: Vajíčko.
0: Žloutek. My dáváme sušený, ale můžete dát i čerstvý. Mhm. Tuk musíte dát přiměřeně, musíte ho dát procento, který tam patří, nesmí ho tam být víc. Nepeklo se z másla, rozhodně ne.
1: A proč ne?
0: Máslo má daleko kratší trvanlivost. I standardně se před ještě několika lety uvádělo, že suchary mají trvanlivost jeden rok. Není to pravda, žádný tuk vám nevydrží jeden rok. Žlukne vám to. Nejlépe používat kvalitní oleje. To znamená, tohle všechno se tady měří. Není to jako, že něco vyrobím, něco nakrájím a pošlu to do světa. Proto je to chráněné zeměpisné označení. Velikost toho plátku vám nic neurčuje, ale tloušťku ano.
1: Aha,
0: jo, to znamená, musíte jí mít od 0,8 do 1,1.
1: Ale velký třeba 10 cm.
0: Může být, akorát se to špatně balí a pak se dává špatně do krabičky.
2: Pořád je to ruční práce.
1: Pozor, nebudeme ručit.
2: Trošku vody, aby se nám to těsto pěkně scelilo.
1: Jak dlouho teď ho mícháte?
0: Tohle těsto se vyrábí za studena. Než by vykynuli všechny ty krudony stejně, tak se může stát, že jeden právě bude to váleček a jeden bude mít 10 cm. Takže musíte dělat co nejstudenější těsto, aby byla šance potom vůbec, když je takhle venku teplo, aby byla šance to rychle zpracovat a ty krudony byly všechny stejný. Krudon je vlastně taková ta šiška, která se zamotá. Je to odborný název pro laiky, je to v podstatě tvar veky. A vidíte tu strukturu, že tam je spousta ořechů. Jsou zpracovány, rozsekány na velikost 3 až 5 mm. Ono to v podstatě jinak ani nejde, protože větší ořech by vám z toho těsta vypadl. Může to zase takhle tak.
1: Ořechy ještě předtím orestuju, aby měly větší vůni.
0: Tady se to nedělá, protože krok 2 je restování. To znamená, ty oříšky se restují souběžně i s tím těstem. Ve chvíli, kdy to druhý den zpracujeme, nakrájíme, obalíme v tom moučkovém cukru a začneme to sušit, čili restovat v té peci. Takže není pravda, že ještě teplé krudony se rozkrájí a začnou se obalovat. To prostě nelze. To těsto by se vám okamžitě rozpadlo. Je to tak křehoučký, takže potřebujete, aby chytlo vzdušnou vlhkost. A ty krudony v podstatě, když je vytáhnete z pece, tak jsou krásně upečené, mají i kůrku, to znamená, že jsou tvrdé. A ve chvíli, kdybyste začala krájet, tak si ty suchary rozbijete. Až se to domíchá, zavineme, necháme vykynout trošičku a dáme do pece.
1: Takže to kynutí není třeba hodinu?
0: Ne. V tomhle teple určitě ne, myslím si většinou kolem 30 minut to stačí. Ty krudny si vemou, co potřebují, hodně se zapařují, pečou se vlastně pod vodou v podstatě. A oni dokynou ve chvíli, kdy je dáte do té pece. Musíte znát. A to je přesně to, že tohle vlastně zvládne jenom zkušený pekař, kdy pozná, že to těsto je těsně před, už je po, je to špatně, vyhodíme to. A v tuhle chvíli vidíte upečené krudony lomnických sucharů mandlových, které jsme pekli včera, právě proto, abychom vám dneska mohli ukázat to další zpracování. Protože kdybychom si upekli jenom ty, co teďka mícháme, tak bychom nic víc neviděli. Je to v podstatě krásná veka, krásně voní. Tohleto množství je z 15 kg mouky. Strop toho, co lze jednorázově zpracovat, abyste si to těsto neznehodnotila.
2: Tak, já vám teďka jenom ukážu vykráječku.
0: Že nožem to prostě nenakrájíte, to je nesmysl. Ty plátky budete mít křivý, každý jinak široký. Takže teď se nelekejte. A takhle krásně si všechny krudony nakrájíte. A pak už pokračujete dál. V tuhletu chvíli jdeme dělat tu druhou fázi, kdy vzniká už vlastně ten suchar. Plech pomoučím moučkovým cukrem. Úplně nešetřím, protože potřebuji, aby se mi ten suchar do něčeho ponořil. A teď si to už takhle krásně vykoupete v tom cukru a takhle položíte. Zase na cukr.
1: Máte ho ochucený vanilkou nebo něčím?
0: Ten cukr už ne. Ta vanilka je vevnitř v těch sucharech. Takže já takhle krásně obaluju, nechávám tam trošičku vrstvu toho cukru. Vezmu papír, čistý papír a ty obalené suchary ještě takhle silou uhladím. aby ten cukr zůstal jednak vpitý v těch sucharech a jednak, aby nelítal v peci. A když mám takhle hotový celý vozík, dám to do pece
1: testovat. Jsem neviděla, že by někdo ocukrované dával něco do trouby.
0: No, je to tak? To je právě ta výroba těch lumických sucharů. To je vlastně to, čím je to vzácné, ojedinělé, to kouzlo, ta krása. Ono to není všechno jenom zalitý sluncem, protože to je neskutečná dřina a zodpovědnost. To samozřejmě určitě ano. Ale na druhou stranu mě hrozně moc těší ten úspěch, který ty suchary mají. A že všechno, co dělám, a že to opravdu není jednoduché, je to spousta hodin, dřiny, má smysl. Dává to smysl a jsem ráda, že se podařilo nejenom udržet tu tradici, ale samozřejmě i vylepšit. Protože já miluju historii a tyhle ty věci mě vůbec nejsou cizí, takže já jsem hrozně ráda, že jsem vlastně to nevzdala, i když mockrát už jsem měla. No ale najednou přišel ten den D, kdy to začalo všechno do sebe krásně zapadat. Dneska už bych neměnila. Lomnice je hrozně krásná. To je opravdu jedno z mála míst, kde těch věcí pospojovaných, tradičních je strašně moc. To tady je strašně krásný. Já mám Lomnici moc ráda.
3: Nejstarší zvon, který pamatuje ještě původní zvonici na Lomnickém náměstí u kostela z roku 1590.
4: Lomnický hřbitov má naprosto specifickou atmosféru a téměř hmatatelného genia locí. A my jsme u nejstarší dochované stojící stavby v Lomnici nad Popelkou, která sem do prostoru přemístěného hřbitova byla přesunuta v roce 1652, ale dendrochronologický výzkum prokázal, že počátky zdejší zvonice spadají už na konec 16. století.
5: Zvonice v roce 1590 vyhořela s kostelem a s částí náměstí, ale pravděpodobně pak došlo k nějaké obnově té zvonice za kostelem a když přenášeli ten hřbitov, tak asi i ten materiál na tu zvonici přenesli, takže proto ten dendrologický výzkum, to dřevo tedy je starší než z toho roku 1652.
6: Kamile, přišli jsme za vámi, nebo jsme spíš vystoupali za vámi na zvonici v Lomnici nad Popelkou a vidím, tři zvony tu máte, vy jste tu zvoníkem.
3: Památečný zvon je tady ten Mikuláš nad vámi. O něm se traduje, že je také z roku 1590, ale že...
5: V polovině 18. století pukl, takže byl přelit. Jinak to v té době neuměli opravovat.
3: Tam je nápis, jak majitelka panství Eliška z Martinic litovala vyhořelou Lomnici a tak jim pomohla aspoň se zvony. Takže investovala do nových zvonů pro Lomnici.
5: A ten požár a ta událost je tady z toho boku popsána na paměť tedy této události.
3: Za první světové války si armáda přišla pro toho Mikuláše, ale Lomničáci je přemluvili, že jim klidně dají větší, protože je k ničemu, že byl už prasklý.
5: Svatý Mikuláš, protože ten zvon byl zasvěcen kostelu svatého Mikuláše na náměstí, takže proto svatý Mikuláš.
6: Ten druhý je ale stříbrný, je úplně jiný.
5: I ten třetí.
3: Tak vypadají nové zvony, jsou tu od roku 2017. Město 100 let od první světové války udělalo sbírku a...
5: Nesmíme zapomenout, že hlavním iniciátorem byli lomničtí zvonici tady v čele s Kamilem. Podařilo se tedy s podporou města nechat vytvořit u pana Manouška ty dva, ten největší a nejmenší zvon. S tím, že ten největší je zasvěcen panence Marii, takže Maria, a ten nejmenší se jmenuje Eliška, podle té Elišky z Martinic.
3: Ty zvony mají na sobě relief, podobu Elišky z Martinic, která je na náhrobníku v místním kostele. Ta Marie, tak to je podoba panenky Marie z našeho morového sloupu, který krášlí náměstí. Návštěvníci se nás ptají, co jsou tady ty vlnky na těch nových zvonech dole, tam nad tím věncem. Je to panoráma, které můžete vidět z naší rozhledny na táboře.
5: Oni nahoře zase mají čtyři erby majitelů našeho panství, takže Valštejnové, Morcinové, Rohanové a zase jako na tu paměť tam je i erb Elišky z Martinic.
6: Přestože to je nový zvon,
5: tak jsme chtěli, aby tam ta historie města byla zakotvena a i ta příroda kolem nás. Z té strany je ta Sněžka, Kamila.
3: Tady přímo na čele.
6: Ale je to hezký, je to fajn.
5: To ruční zvonění zase není už dneska tak až úplně typické, třeba na tři zvony najednou.
3: Vážíme si naší památky a takže jsme si sem nenechali dát elektrické ovládání, sice by to bylo pohodlné, ale my se rádi scházíme, takže máme 5 skupinek, které se střídají a pravidelně v neděli a ve svátky se tady zvoní v poledne.
7: Jen málo který poutník vnímá pásmo blízkých vrchů lemujících český ráj na jeho severovýchodním okraji. Jen málo který poutník vytuší, že za mohutnou hradbou vrchů Kozlov, Hrádka, Tábor, Smita a Bradlec, od nepaměti oddělujících úrodný kraj od drsného krknošského podhůří, leží prostor neméně líbezný. Vždyť zapomenuté pravidlo každého putování magickou krajinou od pradávna zní klíč k místu, místo jako klíč.

Klíč k místu, místo jako klíč. Skončila pátá závěrečná část cyklu Jany Davidové Kracíkové, která nám představila krásy a zajímavosti čarovného Loměcka. Našimi průvodci dnes byli Pavel Kracík, folklorista, archeolog a regionální historik, Andrea Zikmundová, odborná pracovnice Městského muzea a galerie v Lomnici nad Popelkou, odbornice na lomnickou historii a kronikářka Lenka Morávková, ochránce místa Kamil Broš, Pavel Doležal, majitel bývalé továrny Mastných v Lomnici nad Popelkou, regionální historička Dana Grabcová a Lucie Brichtová, pekařka lomnických sucharů. Ukázky četl František Skřípek, autorem průvodní hudby je Zdeněk Zahradník, rodák z Lomnice nad Popelkou. Celý cyklus můžete po odvysílání poslouchat na vltavském webu. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.

Skladbou Nighthawk Blues z roku 1925 se vám představil Coon Sanders Nighthawk Orchestra. Za tímto orchestrem stojí dvojce Carlton Coon a Joe Sanders. Potkali se náhodou v obchodu s hudebninami v roce 1918, dali se do řeči a zanedlouho spolu sformovali orchestr. A Joe Sanders pověsil na hřebík slibnou kariéru baseballového hráče, aby se začal naplno věnovat muzice. A my si teď poslechneme píseň Mine All Mine z roku 1927. Thank you.

Slyšeli jsme dvojhlasně zpívat Kuna a Sanderse ve skladbě Mine All Mine. Ale nebyli to pouze zpěváci. Carlton Kuhn hrál na bicí a Joe Sanders na klavír, jako například v dalším snímku I Ain't Got No Body, pořízeném v Chicagu v roce 1927.

Proč Kuhn a Sanders pojmenovali svůj orchestr Nighthawks? Nejspíš proto, že měli pravidelný noční rozhlasový pořad na populární rozhlasové stanici, která vysílala po celých Spojených státech. V tomto ohledu byli vlastně průkopníci. Vysílali živě z hotelového sálu v Kansas City od 11:30 do 1:00 raní a vymysleli geniální marketingový tah. Vybízeli posluchače, aby do téhle noční linky posílali žádosti a přání na zahrání písní, telefonicky, dopisy nebo telegramy. Do hotelu k Sandersově klavíru a Kuhnovým bicím dokonce nechali nainstalovat telegrafní, čtecí nebo přijímací zařízení, aby mohli přijímat zprávy od posluchačů a živě s nimi komunikovat. A teď si pustíme píseň Red Hot Mama z roku 1924.

Díky rozhlasovým pořadům byl orchestr velice populární. Pořádali úspěšné koncertní turné po Spojených státech a v dobách, kdy byl orchestr na vrcholu, měl každý člen vlastní automobil značky Cort. Vozy byly stejného typu, ale každý člen ho měl v jiné barvě se jménem orchestru a jménem muzikanta vyraženém na zadní straně vozu. Ti se měli. A teď už skladba Ready for the River, pořízená v Chicagu v roce 1928.

Tak to byli Coon Sanders Nighthawk Orchestra. Velice slavný orchestr, který kvůli smutnému odchodu Carltona Coona působil pouze do roku 1932. A my se rozloučíme písní Yes Sir, That's My Baby z roku 1925. Mějte se krásně, nejen u poslechu starého jazzu. Loučí se s vámi Jan Pospíšil.

Tak doufám, milí posluchači, že vás oblažil duch starých jazzových časů. Je to tak ostatně každé sobotní dopoledne po 11. hodině. Tu dnešní půlhodinku klasického jazzu připravil Jan Pospíšil. Teď je o půl hodiny víc, téměř. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu. Jana Pospíšila za chvíli vystřídá Jiří Adámek Austerlitz, který vybírá ze své knihovny a nabízí svá čtenářská vyznání, tak si na to chvilku počkáme.

Nám dospívala Nora Jones minutu po 11:30 dopolední v sobotu 10.11. července. Jiří Adámek Austerlitz teď přichází k mikrofonu, pomyslně tedy přichází k mikrofonu. Jiří Adámek Austerlitz vystudoval režii na katedře alternativní loutkového divadla a vyvinul originální typ hudebního či sonického divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu a hlasové techniky na pomezí mluvy a zpěvu. Ale dnes nás zve do své knihovny.

Ke knihám mám vztah nejenom k jejich obsahu, ale i k tomu, jak vypadají, ale vlastně k ním mám vztah i hmatový. Pamatuju si i z dětství, že někdy se stávalo, když nám rodiče už zhasli a řekli, že musíme jít spát, že jsem si ještě nechal nějakou knížku tajně v ruce, ohmatával ji a potom si představoval její obsah. Vymýšlel jsem si, co je to za vzácnou věc. Od rodičů mám taky základ knihovny, kterou sám doma opečovávám a pěstuju. Já jako divadelní režisér a autor mám ke knihám vztah nejenom jako čtenář po celý život, ale vlastně i profesní. A v bytě, kde bydlíme, mám takovou, sám si to nazývám, geografii knihoven. Mám nějaké knihy v knihovnách u sebe v pokoji, kde i pracuju. Většinu knih máme v obývacím pokoji a mám hmatovou mapu, představu, kde které knihy mám. Základ té knihovny tvoří ještě knihy po rodičích, kteří především v 60. letech, kdy byli vysokoškoláci, tak toho pořídili spoustu a dodnes jsou to někdy i vzácné cenné knihy. Sám samozřejmě postupně celý život doplňuju a určitý zlom nastal odhadem tak před 7 lety. Jednak, když děti byly malé, tak já jsem opravdu neměl moc peníze. Chodil jsem po knihkupectvích, ale velmi málo, když jsem si dovolil koupit knížku. Ale pak nastal okamžik, možná přece jenom se situace finančně i zlepšila a já jsem jednou šel do supermarketu, nakupoval a najednou jsem si říkal, že těm holomkům, těm korporacím supermarketovým, strkám každý měsíc x tisíc korun a na knihy jsem skoupej. A od té doby jsem začal knihy kupovat mnohem víc a knihovna se mi dost rozšiřuje. V obývacím pokoji mám také jednu polici v jedné knihovně, kterou věnuju nejmilovanějším knihám té které doby. Tam se knihy trošku střídají, proměňuju to, vyměňuju a v současnosti tam mám knihy, které jsou asi notoricky známější, jako Borchésovy povídky, Markéze 100 roků samoty, Josefa Konráda a tak dále. A možná bych tady promluvil spíš o knihách, které jsou známé méně. Jako první bych zmínil antologii japonských krátkých básní haiku, která se jmenuje Pár much a já. Je to výběr Antonína Límana, který se obecně japonským, japonskou kulturou a básněmi haiku zabývá. A od něj já mám i daleko obsáhlejší antologii soubor. A není to ono. A já jsem vlastně nikdy nenašel knížku haiku, která by mě tak oslovovala a tak mě vyhovovala jako tady to Pár much a já, kde je těch básní vlastně poměrně málo, ale nějak to na mě promlouvá jako celek. A tadyhle z těch básní haiku jsem dokonce jednu použil v představení 4-3-2-1 asi před 12 lety. Sám jsem ji zhudebnil do takového mluveného kánonu. A ten text zní: Slimák jde spát a vstává tak, jak je. A to se v různých variacích opakovalo v různých hlasech herců a hereček, kteří byli rozmístěni různě v prostoru. Takže Pár much a já. Potom zase jinou knížku, ke které mám velmi specifický vztah, je Ptačí sněm od Petra Sýse. Petr Sýs je asi taky poměrně známý autor, výtvarník, který ale pracuje i s texty, tak trochu vlastně i spisovatel. Dost jsou jeho knihy oblíbené i jako dětské, má knihu Zeď o emigraci, rokových kapelách a tak, nebo knihu o Sirvu Vintnovi, který zachraňoval židovské děti na začátku druhé světové války. Těch knih je víc a některé jsem znal. A proto jsem pak zašel na výstavu Petra Sýse do výstavního domu DOX. Procházel jsem tu výstavu, docela se mi líbila a já jsem otevřel Ptačí sněm a něco se stalo. Takový trošku závratný, trošku transoidní pocit z té knihy. Překvapovalo mě to a tu knihu jsem si teda zakoupil, pak si ji velice oblíbili i moje děti a já i děti se k ní často vracíme. Ta kniha je převyprávěním starého perského mystického spisu. Je to takový alegorický příběh cesty k sobě samému, přenesený do světa ptáků. Je tam dudek, který přesvědčí všechny ostatní, aby se vydali za jakýmsi králem Simorgem. Procházejí údolím hledání, lásky, porozumění a postupně ti ptáci odpadají, vzdávají to, hynou a nakonec jich zbyde jen několik.
A na konci knihy Dudek zjistí, že se splet, že asi žádný král Simorgh není, že to celé byl omyl. A ve chvíli, kdy to takhle vzdá, tak se najednou octnou tváří v tvář králi Simorgovi. A kniha končí, i uzřeli krále Simorga a oni byli král Simorgh a král Simorgh byl každý z nich a všichni dohromady. Další knížka, která mě nutí s ní nějak pracovat, žít, vést s ní dialog, listovatý, je kniha Georges Pereka Život, návod k použití, která má vtipně podtitul Romány. Ne román, ale romány. Ta kniha má přes 700 stran a je to úplný gejzír historek z jednoho domu. A ta kniha pracuje střídavě s různými byty a vypráví velmi konkrétní, detailní věci jednak. Co v tom bytě je? Za nábytek, za předměty, za design a jednak příběhy jednotlivých obyvatel. Trošku mi to připadá jako Tisíc a jedna noc nebo Dekameron, gejzír vyprávění oslava příběhů a historek. Třeba příběh, kdy novomanželé se tak zamilovali do designu jedné ložnice v výkladní skříni, že se kvůli tomu zadlužili a málem se dostali na hranici bankrotu. Je tu seznam rejstřík příběhů, rejstřík osob. Uprostřed té knihy, uvnitř jedné epizody, se najednou odvyprávějí kusy příběhů, těch, které jsme už zaznamenali, ale i těch, které se máme dozvědět až později. Je to tedy taková kniha Labyrint, Rébus, Skládačka. Taky úplně na začátku je tam hymnus na puzzle, na kousíčky, které se musí skládat dohromady. A přesunu se stále ještě v obývacím pokoji k jiné knihovně a k jiné polici, kde posledních asi 5 let schromažďuju knížky dětské. Ale nejsou to knížky z mého dětství a vlastně jen málo kdy jsou to knížky z dětství mých dětí, ale jsou to knížky, které sbírám kvůli svým dětským představením, především v divadle Minor, ale i jinde, pro která píšu scénáře a která režíruju. Já jsem se vlastně paradoxně až na sklonku dětství mých dětí zamiloval do těch experimentálnějších, bláznivějších knížek, které u nás vydává zejména Baobab a Meandr. Když jsem připravoval inscenaci Tramtárie, která se stále ještě hraje v Minoru, tak jsem objevil druh nonsensu, který není učesaný, který nemá uhlazené pointy, který se nesnaží být chytrý nebo nekalkuluje a který je spontánně od podlahy neučesaný. To byly knížky jako Všelijaká koukátka Aloise Mikulky, který patří mezi poměrně známé autory dětské literatury, groteskní, naivní. A koukátka jsou kombinací kreseb a textů, nápisů, titulků, výkřiků. On, Mikulka, je napůl výtvarník, napůl literát. A má to takovou jadrnost, jako tady třeba čtu na začátku každé švandy vyhrávají muzikbandy. A obzvlášť jsem si oblíbil úplně nesmyslnou básničku. Ona se jmenuje Tajná námořnická písnička, která se taky ocitla v tom představení v divadle Minor. Dupu na patu, na gaču, záplatu, do pupu, dát papu, kuku, na tatu, babepi, bapu, lalala. A zase jinak naivní, jednoduchá a vnitřně prostě veselá je knížka Básně zdásně Jaromíra Plachého, což je výtvarník, grafik. Jaromír Plachý spolupracuje s Amanta designem a proslavil se počítačovou hrou Botanicula, jejím vizuálem designem. Ale vedle toho právě píše takové úplně jednoduché texty, jako Popletený pták řekl kvák. A tohle je verš, který zaznívá zase v Tramtári v Minoru. Je to takové místo, které mám hodně rád, protože po určitém dění všude možně po sále najednou vstoupí herec na jeviště a jenom řekne Popletený pták řekl kvák. A vždycky následujou salvy smíchu od diváků. Je to věta, kterou si odnášejí často domů, s kterou odcházejí z divadla. Furt říkají Popletený pták řekl kvák. Další dětskou knihou, která mě pomohla při tvoření jiného představení Hugo Svet, což jsem dělal na Slovensku v Bratislavském loutkovém divadle, je taková specialita, na kterou jsem narazil velkou šťastnou náhodou. To je knížka, kterou vydal Ateliér Studánka, což je brněnský výtvarný kroužek. A ta knížka je souborem autentických dětských kreseb,
a dětských textů, ale je v tom právě druh neučesaného dětského myšlení, humoru, který prostě jsem nikde jinde neobjevil. Tak tadyhle například je pták a u toho je nápis Nekecej mi do přemýšlení. Tak to je knížka Koukni aneb ateliéru Studánka.

jiných bytostí, prolíná se tu nějaký český folklor a lidová tradice s vynalézavostí samotného úředníka. Jenom namátkou, co si vzpomenu, na čem si, tak říkajíc, ujíždím, je třeba trpaslík, který se jmenuje Trpajzlík a pořád se posmívá princovi Čekankovi, že nechápe, že je trpaslík, ale není trpaslík, nýbrž Trpajzlík. Nebo je tam Hastrman a Tatrman a jeden je zlý a druhý je hodný a teď se pořád pletou dohromady a nakonec jdou obědvat, ale oni vlastně neobědvají, protože k obědu večeří a vlastně nevečeří, protože k večeři snídají a místo snídaně tancují tance. A teď se tedy dostávám do pokoje, kde mám pracovnu a ke knihovně takové trošku profesní. A jedna z mých specialit při režírování nebo psaní scénářů je hra s jazykem, dekonstrukce jazyka, vykloubený jazyk, rytmizovaný, zacyklený jazyk a podobně. A mám poličku knížek, které různým způsobem netypicky pracují s jazykem a z nich tady vyberu tři, které výrazně ovlivnily různé mé inscenace. První se jmenuje Hra v kostky. To je jedna ze dvou antologií, které na konci 60. let připravili Josef Hiršal a Bohumila Grégrová, kteří se celý život zabývali grafickou poezií, konkrétní poezií. Tyhle dvě knížky sice vznikly na konci 60. let, ale Hra v kostky mohla vyjít až v letech 90., protože už ji nestihli vydat před invazí a byla zakázána. Ta kniha obsahuje ukázku díla nejrůznějších experimentálních básníků Ladislava Nováka, Ladislava Nebeského, Josefa Honise, Emile Juliše. A kdybych dal nějaké navzájem odlišné příklady, tak Vladimír Burda třeba pracuje s fenoménem stránky knihy. Takže má například báseň, kde je jenom nahoře napsáno příliš otevřená věta a dole téměř jako, téměř jako. Nebo má jinou stránku a tam je zase dvě tendence. V horním pravém rohu je napsáno od a v dolním pravém rohu je napsáno do. Hotovo. Takže to je jeden typ textů vizuálních, pracujících se stránkou knihy. Jiný typ textů je třeba zrovna od Hiršala s Grégrovou, text, který vytvořili tak, že vzali jednu stránku z románu Dostojevského Hráč a vzali z ní jenom pomocná slova. A vzniká takový vlastně neurotický zhluk, spojek, částic, předložek a něco typu, co je to ale tak, že se v a naprosto, co by také na svých a tak dále. Takže to jsou aspoň nějaké příklady ze Hry v kostky. Jinou knížkou, která mě silně ovlivnila vlastně ještě dřív, je knížka experimentální rozhlasové hry Ernsta Jandla a Friederike Meyerkerové. Na jejich práci mě upozornila dramaturgyně Martina Musilová a s ní jsme připravili inscenované čtení z těchto experimentálních her kdysi v Eliadově knihovně, což je klubový prostor divadla na Zábradlí. O mnoho let později Martina dokonce zosnovala to, že se soubor těch her přeložil a vydal. S tím mám spojené dvě takové anekdoty. Jedna je, že je mi to trochu stydno, ale v seznamu překladatelů jsem coby Adámek napsaný na prvním místě, přestože můj vliv byl velmi okrajový. Tím, že jsem to režíroval, lehce zvarýroval, pozměnil některá řešení v jedné té hře. A druhá, daleko ještě smutnější věc je, že v prvním výtisku té knihy se stala neblahá chyba přímo na obálce, takže to celé šlo do stoupy a muselo se to vydat znovu. A tím vzniklo také to, že já mám u sebe jako jeden z mála původní neopravené vydání s podpisem všech ostatních, kdo se na knižce podíleli. Abych dal trošku příklad, čím mě tak inspiroval Ernst Jandl. Jeho hra Štěpení, která je mi nejbližší a která mě nejvíc ovlivnila, je založena jednak na hře se Sterem. Je to takový rozštěpení jedné duše nebo jednoho lidského subjektu. A vždycky se něco ozývá zprava, něco zleva. A Jandl v ní hraje se slovy ich, nicht, nichts, licht, nacht, nakt, která jsou si zvukově podobná. Česky znamenají já, nic, světlo, noc, nahá. A vlastně různými hrami se slovy, přesmyčkami a hrou se Sterem ukazuje vnitřní konflikty v obecném pohledu filozofickým na lidskou existenci a až na konci je takový harmonizující nebo katarzní moment typu byl jsem zahalen, odhazuji to, byl jsem tělem, odhazuji to, až nakonec byl jsem člověkem, odhazuji to.
poslední z knížek pracujících zvláštním způsobem s textem, které jsem si připravil a přinesl. To je knížka o

0: otázky Adély Součkové. Adéla Součková je výtvarnice, toto je nádherný deník, ve kterém jsou takové zdánlivě spontánní naivní kresbičky doplněné různými otázkami. Takže jenom koukám na obrázky a čtu některé z nich. Je rovnost stejnost? Bolí věřit? Vrhají myšlenky stíny? Je mi můj profil? A pořád ještě jsem v knihovně, která se vztahuje k mé profesi a mám tu také jednu poličku, která se týká knih objektů, tak bych to nazval. Jsou to knížky, které fungují nějak v akci nebo chtějí po nás i nějaké jednání. Jako první příklad bych dal sbírku básní Ondřeje Budeuse. Ta sbírka se jmenuje Zóna a první specialita spočívá v tom, že v obálce jsou jednotlivé listy nesvázané. Takže vlastně každý z nás si může tu knížku poskládat, jak chce. S tím souvisí druhý nápad, že vždycky na jedné straně je text a na druhé straně je jedna fotografie. A ty fotografie zachycují všechny ten samý veliký barák, proti kterému Ondřej Budeus bydlí. A ty fotky byly foceny z jeho balkónu. Vtip je v tom, že každý večer v tom domě proti Ondřejovi byla rozsvícená jiná okna. Takže u každé básně je fotka toho samého domu, ale s jinou strukturou rozsvícených a potemněných oken. A tomu se trošku podobá i samotná sbírka. Ty básně jsou zvláštní v tom, že jsou někde mezi osobní emocionální výpovědí a mezi takovými slogany dobovými, evidentně inspirovanými internetem, Facebookem. Já jsem dvě básně z té sbírky použil ve své inscenaci 100 nejkrásnějších českých básní, kterou jsme asi před 5 lety vytvořili v divadle Komedie. A s dovolením bych odcitoval poslední verš jedné z těch básní, který na mě hluboce zapůsobil a který zní: Spásu si představuju jako holčičku z Afriky, která mě adoptovala. Ondřej Budeus je také autorem takových zvláštních literárních diářů, které jeden čas vydávala firma Papelote. A ty diáře jsou to jakoby normální diáře, akorát na každé dvojstránce jeden týden a každý den je provázen jednou básnickou větou, ve které se ocitá jméno, které má svátek v ten který den. Tak já přečtu pár příkladů. Bedřich ujde, říkají holky. Nebo Kamel se třikrát rozhlédl, zalezl za šeřík a také si vyfotil selfíčko. Zase úplně jiný typ je drobná knížka Panáčkové Hany Voříškové. Hana Voříšková vytváří nádherné, kouzelné, hravé, jemňoučké papírové divadlo, v kterém sama vystupuje. Je to výtvarnice, performerka. A ta knížka Panáčkové je vytvořená tak, že ten loutkářský princip vytváří takové jednoduché příběhy nebo epizody a tou knížkou, když rychle listujete, tak se vytváří takový pohyb. Tak jenom aspoň jeden příklad, třeba O zemi, hvězdě a květině, je hvězda na nebi, která se snese na zem, usedne na stvol a stane se z ní květina. Další knížka objekt, který po nás chce vyloženě fyzické jednání, je meditační kalendář, který se jmenuje Stručně o kamenech. Tak se jmenovala i esej o kamenech, který jsme s kolegou, scénografem Robertem Smolíkem předložili studentům, učím na DAMU režii, on učí scénografii nebo tehdy učil a na základě téhle inspirace studující vytvářeli vlastní díla. Byla tam Rufina Bázlová, což je Běloruska, která už se také do nějaké míry proslavila svými vyšívankami. Její vyšívanky červenou nití na bílém plátnu jsou takovým pokračováním tradice běloruské, ale ona vyšívá oproti dřívějším folklorním motivům motivy politické a je to její forma protestu proti vývoji politiky v Bělorusku. Ale když se vrátím do jejich studentských let, tak vytvořila tady kontemplativní kalendář, přečtu třeba jednu stránku. Drž svůj kámen v levé ruce a nepouštěj ho po dobu jedné hodiny. Ten kalendář je určen na 30 dní a je to práce s kamenem, práce s usedajícím prachem a takové zachycení přítomné chvíle. A poslední knížka Objekt je knížka, kterou mám již několik let na nočním stolku. Vytvořila ji Tereza Říčanová, což je grafička, ilustrátorka. Její knížka se jmenuje Sto sní. Je to dvojsmysl, je to sní, jako se ženou Terezou Říčanovou, anebo sny snění. A ta knížka spočívá v tom, že na každé stránce je jednoduchý linorit a k němu kousek snu. Přečtu jeden příklad. Něco strašně neblahého, jako hřebík v cirkulárce, chvíle, kdy praskne vesmír. Na mě tyhle snové texty působí velmi asociativně, velmi bohatě obrazivě a prostě čas od času si před usnutím tou knížkou prolistuju. Pak mám ještě polici s knihami duchovními. Já jsem asi před 10 lety přijal víru, ale trošku zvláštním způsobem, intuitivně, instinktivně, trošku jsem se tím jakoby i předběhl, ale nakonec jsem za to byl velmi vděčný, protože tím skutečně začala vědomá, určitější, pevnější duchovní cesta, která je ukotvená v křesťanství, ale s nejrůznějšími přesahy, potřebami a takovou velkou mojí svobodou. Významný vliv na mě mělo, když jsem se dozvěděl o Konínském klášteře, který vybudoval Petr Vacík, teď už dávno se o něj starají jiní lidé. Tady ten Kolínský klášter je svobodné místo kontemplace, rozjímání, klidu, které v sobě kombinuje jezuitskou spiritualitu a vlivy indické nebo východní. Oni mají tyhle dva světy k sobě velmi blízko. Takže první, co bych tady zmínil, je kniha Antonyho de Mello Bdělost. Antony de Mello byl původem Ind, jezuita, který sídlil ale v USA, hodně cestoval po světě, měl přednášky, byl terapeutem, knězem. Co se mi moc líbí na té knižce Bdělost, je taková jakoby drzost, lehkost, temperamentnost, s kterou předává poznání východních jezuitských nauk. Začíná to celé anekdotou, paradoxem a spoustu těch míst je prokládáno podobnými vtipnými historkami a anekdotami. Například ta hned první, kdy tatínek budí syna a říká, halo, halo, vstávej, Kubíčku, musíš do školy. A syn říká, nepůjdu do školy a mám k tomu 3 důvody. Je tam nuda, nenávidím to tam a děti si ze mě dělají legraci. A tatínek mu odpoví, a já mám 3 důvody, proč do školy musíš. Za prvý, je to tvoje povinnost. Za druhý, je ti 45 a za třetí jsi tam ředitelem. A takhle podobně překvapivě se odvíjí celá ta kniha. Já si speciálně pamatuju místo, kde nabízí takový vztah k druhým lidem, že si řeknete, já jsem osel, ty jsi osel, já jsem diktátor, ty jsi diktátor. Jakoby nepředstírat si žádnou vlastní ušlechtilost a přijímat věci tak, jak jsou a přijímat lidi takový, jaký jsou a nemyslet si, že jsme na tom Bůh ví jak líp. Teď bych ale rád připomněl sám sobě 2 knížky, které jsou akčnější nebo mají podobu až jakýchsi cvičení. Jedna z nich je taková krásná kniha od Jana Menděla Skrze sebe změním tebe. A to je knížka, kdy na každé stránce je jenom 1 krátká věta. Například, bude to, s čím se dnes tolik trápíš, důležité i za 20 let? A na protější stránce, pokud ne, tak to není důležité. A přiznám se, že jsem mnohokrát zažil, že jsem nemohl usnout, něčím jsem se trápil a v tu chvíli jsem si vzal tuhle knížku, kdekoliv ji otevřel, přečet si po naučení s paradoxem nebo s nějakým žertem a takhle jsem si s tou knihou chvíli žil. Případ, kdy se jedná vyloženě už o praktická cvičení, je knížka 101 experimentů z každodenní filozofie, kterou napsal Francouz Roger Paul Drouat. Je to skutečně 101 návrhů jakýchsi cvičení. Řeknu rovnou nějaké příklady pro představu. Je tu třeba cvičení marně hledat své já, kdy nás vybízí konkrétními otázkami k tomu, abychom zkoušeli se najít, co je vlastně to já. Je to v těle, nebo je to v duši, nebo jak to celé je. A pravděpodobně po nějakém čase dosledujeme k tomu, že něco jako já možná ani neexistuje. Nebo jiné cvičení, nechat svět existovat 20 minut, A to cvičení spočívá v tom, že si představíte teď a tady, kde jste, že tady ten život a tady ten svět za 20 minut prostě zmizí. Pokusil jsem se tedy s pomocí tohoto pořadu sám sebe i vás provést geografii svých knihoven nebo alespoň jejich nejspeciálnějších zákoutí. A možná na závěr se svěřím ještě s jednou geografií, bytovou, a to je geografie míst, kde čtu. Od malička jsem byl vášnivý čtenář a od malička jsem měl potíže s bolestí zad, páteře. A vždycky bylo pro mě obtížné najít ta správná místa. Můžu číst chvíli na břiše, v leže. Ale v sedě je to pro mě různě obtížné. A až v posledních letech jsme pořídili do našeho bytu dvě křesla. Jedno mám v obývacím pokoji a jedno u té své profesní knihovny, kde můžu sedět a číst.
1: O svých setkáních s knihami dnes v knižním pólu mluvil divadelník a pedagog Jiří Adámek Austerlitz. Knižní pól s ním připravil Petr Šrámek a další čtenářské setkání s knihami vám nabídneme opět za týden. Další díly pořadu najdete k poslechu na webu Českého rozhlasu Vltava a také v aplikaci Můj rozhlas. 11 hodin 59 minut, za chvíli je tu poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Rusko podniklo v noci další raketový útok na Kyjev. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Děti by měly nově povinně navštěvovat mateřskou školu 2 roky. Prezident Petr Pavel dnes vystoupí na slovenském festivalu Pohoda. S bývalou slovenskou prezidentkou Čaputovou bude diskutovat o budoucnosti Evropy. A počasí většinou jasno, teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia. Rusko v noci opět zaútočilo raketami na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička zasáhli nebytovou budovu, třípatrový kancelářský komplex a hoří také transformátorová stanice. Zatím nejsou informace o mrtvých nebo raněných. Ruské raketové útoky na ukrajinskou metropoli jsou od června intenzivnější, přibývá hlavně balistických střel. Ty jsou hůře zachytitelné pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Řekl to polský premiér Donald Tusk u příležitosti výročí tzv. Krvavé neděle. Tou přesně před 83 lety vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Navrocký nedávno svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebral nejvyšší státní vyznamenání. Řád Bílé orlice. Zelenský totiž přidělil jedné jednotce speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se na masakrech Poláků podílela. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného 1 roku na 2. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci ji zvládnout dobře. 2 roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Spavcová.
2: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro 5leté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten 1 rok není mnoho.
0: Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo stoupl na 1830. Zatím podlehlo 648 lidí, informovala o tom kongská vláda. Mezi nově nakaženými je i americký občan, který v Kongu pracuje pro humanitární organizaci. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje vzácný kmen viru Bundibugyo. Zatím proti němu neexistuje očkování ani léčba. Epidemie se v menším rozsahu rozšířila i do sousední Ugandy. Hasiči stále zasahují kvůli požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa. Potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené Zátkovo nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hradčanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. V Trenčíně na Slovensku dnes končí jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Vedle koncertů světových hvězd letos nabídne i mimořádné setkání českého prezidenta Petra Pavla a bývalé slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Pavel se přitom na největším slovenském hudebním festivalu představí jako vůbec první česká hlava státu ve funkci.
3: Diskuze s názvem Identita v srdci Evropy se uskuteční v rámci tradičního debatního programu Café Europa. Petr Pavel a Zuzana Čaputová budou mluvit o demokratických hodnotách, občanské společnosti, evropské identitě, ale i výzvách, kterým dnes čelí země střední Evropy. Na Pohodě už v roce 2008 vystoupil také bývalý český prezident Václav Havel. Jeho odkaz letos připomíná i monumentální 12-metrový banner nad hlavním pódiem s neonovým srdcem, tedy symbolem, který neodmyslitelně provázel Havlův podpis. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Juliette Binocheová. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
4: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovia, siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak se diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
5: Já tam zomírám jako těhotná, že mi rozparají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
4: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude převládat slunečné počasí, zejména na severovýchodě se přechodně vyskytne zvětšená oblačnost. Nejvyšší teploty většinou 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy až 30, na severovýchodě kolem 22 stupňů Celsia. Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, zejména na východě a severovýchodě občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21 stupňů Celsia.
6: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
0: Na koncert vás pozveme v zápětí také dnes. Polední koncert už je připraven. Zpívat nám bude pěvecké sdružení moravských učitelů díla Leoše Janáčka převážně, ale také ve filmovém duchu se ponese naše vysílání o prázdninové sobotě letošního filmového léta. Je tedy 11. července a Daniela Čermáková vám přeje krásný den. S filmovým plátnem je spojen a z filmových pláten hlavně zřejmě můžete znát podivuhodný případ Benjamina Britna podle povídky Francise Scotta Fitzgeralda. Příběh v 21. století proslavil právě tento film Davida Finchera, ve kterém hlavní roli hrál Brad Pitt, ale scénárista Eric Roth se Fitzgeraldovým textem inspiroval tehdy jen velmi volně. Zatímco Fincher natočil výpravné melodrama, Fitzgerald napsal spíše grotesku, v níž svému hrdinovi splnil přání mnohých. Narodit se starý a postupně mládnout. Text z prvky sci-fi je ve Fitzgeraldově tvorbě výjimečný, i když fantaskních motivů bychom v jeho díle našli jistě více. Tedy povídka Podivuhodný případ Benjamina Buttona Francise Scotta Fitzgeralda je připravena na 13. hodinu a 30. minutu a jako film pro pamětníky jistě znáte Hostinec u kamenného stolu. Je to dramatizace humoristického románu Karla Poláčka, odehrávající se v lázeňském městečku Čbery pod Skálou. Ve vyhlášeném restaurantu Šimona Tatrmuže se ubytovávají prázdninoví hosté, často své různých charakterů a setkávají se tu s místními rázovitými obyvateli, což způsobí nejednu tragikomickou příhodu.
7: Navštivte klimatické lázně Čbery pod Skalou, 703 metry nad hladinou mořskou. Nádherné okolí, překrásné procházky stínými lesy, kde ptáčkové zpívají hospodinovou chválu. Zřícení na hradu Plš, odkud se otevírá úžasným zrakům úchvatné panoráma. Místní pramen, minerální vody Bič. Tato voda obsahuje cenné minerálie, které potírají všechny neduhy, jimiž je lidstvo stíháno. Bědný stařec, zkroucený pakostnicí jako vinný peň, poslechl rady, navštívil lázně Čbery pod Skalou a pilně se zavlažoval minerální vodou Bič. Hle, po nějakém čase zlámal o kolena svoje berle a nyní bujarý a rozjásaný řítí se krajinou jako bizon americký. Ano, a nejenže se uzdravil, ale uložil nad to na knížku značné jmění vzhledem k nízké penzi v našich hotelích. A to všechno, ta sirna, to železito, alkalická voda.
0: rodina radního Dindery, dvojice rozhádaných bratrů, svůdník a herec Mertens, záletná paní Hostinská, to jsou nezapomenutelné postavy díla, které dodnes nestratilo svoje kouzlo. Dvoudílná inscenace z konce 60. let 20. století je navzdory zvukové jednoduchosti pozoruhodným záznamem bravurních dramatických výkonů v konverzačním žánru a zároveň i významných hereckých osobností tehdejší brněnské divadelní scény. A ty všechny uslyšíte dnes v první části Hostince u kamenného stolu v 15 hodin. Teď je 12.10 a tu je slíbený koncert pěveckého sdružení moravských učitelů.
1: Polední koncert.
8: Hezké poledne, milí posluchači na stanici Vltava, vám přeje z brněnského studia Českého rozhlasu i dnes Jan Hlaváč. Dnes zavítáme na koncert, který se konal v rámci festivalu Janáček Brno v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně 18. listopadu roku 2012. Účinkovalo pěvecké sdružení moravských učitelů se sbormistrem Lubomírem Mátlem. Toto těleso pěvecké sdružení moravských učitelů založil už v roce 1903 významný pedagog a sbormistr Ferdinand Vach ze studentů a absolventů kroměřížského pedagogia, aby s ním uskutečnil svůj dokonale promyšlený životní program, povýšit tehdejší nadšené sborové zpívání na profesionální úroveň hudby. Položil tak základy moderní sborové reprodukce, postavené na technické dokonalosti, umocněné procítěním obsahu. Prostředkem byla zcela nová koncepce práce, zpěv z paměti, přesná intonace, vyspělá hlasová kultura i progresivní dramaturgie. Všechno začalo v roce 1904 na koncertě ve Veselí nad Moravou. Janáček zde poprvé uslyšel toto těleso a sbormistru Vachovi věnoval dva sbory. Od té doby byl Leoš Janáček častým hostem na zkouškách tělesa a jeho mužské sbory zde dostávaly definitivní podobu. A tak vlastně docházelo k závažnému procesu, kdy paralelně a v přímé závislosti narůstaly nároky skladatele a interpretační dovednosti sboru. Tak vznikla janáčkovská tradice, která již přes 100 let výrazně ovlivňuje také dramaturgii pěveckého sdružení moravských učitelů. A hned na úvod to budou dva mužské sbory Leoše Janáčka, Loučení a Holubička. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů, sbormistrem je Lubomír Mátl.

Dozněly sbory Loučení a Holubička od Leoše Janáčka. Zpívá vám pěvecké sdružení moravských učitelů pod taktovkou sbormistra Lubomíra Mátla. Ještě krátce z historie tohoto tělesa. V roce 1964 se stal sbormistrem Antonín Tučapský. Výrazně posunul celkovou dramaturgii, zaměřil se na klasickou polyfonii, především však na moderní tvorbu, například Emila Axmana, Petra Ebena, Jaroslava Křičky a mnoha dalších. Úspěchy pěveckého sdružení moravských učitelů jej záhy proslavili jako významného sbormistra a teoretika. V roce 1973 jej důsledky tzv. Normalizace přinutili opustit vlast. Antonín Tučapský žil nadále v Anglii a stal se úspěšným skladatelem. Nástupcem Antonína Tučapského se stal Oldřich Halma. Přinesl do sdružení kus orchestrální rytmické přesnosti, posílil repertoár lidovými písněmi a především však dokázal udržet pěvecké sdružení moravských učitelů na umělecké úrovni a navíc objevil pro tento sbor velmi perspektivního a nadšeného nástupce, právě Lubomíra Mátla. Poslechněme si další ze sborů Leoše Janáčka, kantor Halfar a Marička Magdonova. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů pod taktovkou svého sbormistra Lubomíra Mátla.

Mužské sbory Leoše Janáčka, kantor Halfar a Marička Magdonova. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů pod taktovkou sbormistra Lubomíra Mátla. Posloucháme koncert tohoto tělesa z listopadu roku 2012 v rámci festivalu Janáček Brno. Brněnský rodák Lubomír Mátl se narodil v roce 1941 a po studiu varhan a klavíru na Brněnské konzervatoři a následně dirigování sboru a orchestru na Janáčkově akademii muzických umění v Brně dosáhl vynikajících úspěchů s brněnským akademickým sborem doma i v zahraničí. Působil jako hlavní sbormistr Ostravského filharmonického sboru, Filharmonického sboru Slovenské filharmonie v Bratislavě, Pražského filharmonického sboru a také smíšeného sboru Českého rozhlasu. Spolupracoval s významnými českými i světovými dirigenty. Od roku 1975 byl sbormistrem a uměleckým vedoucím pěveckého sdružení moravských učitelů. V jaké bylo formě toto těleso? Můžeme posoudit na snímku z roku 2012 z koncertu v rámci festivalu Janáček Brno. Nyní zazní dílo Leoše Janáčka, Potulný šílenec. Sóla zpívají Markéta Mátlová a Václav Curilo. Pěvecké sdružení moravských učitelů řídí Lubomír Mátl.

Z díla Leoše Janáčka jste slyšeli sbor Potulný šílenec. Sola zpívali Markéta Mátlová a Václav Curilo. Pěvecké sdružení moravských učitelů řídil sbormistr Lubomír Mátl. V další části koncertu tohoto tělesa se dostáváme k žákům Leoše Janáčka. Nejprve to bude Vilém Petrželka, český skladatel a hlavně pedagog. Ve skladbě na brněnské varhnické škole byl právě žákem Leoše Janáčka mezi lety 1905 až 1908 a v roce 1914 absolvoval mistrovský kurz skladby Pražské konzervatoře u Vítězslava Nováka. Patřil k předním brněnským pedagogům skladby. Nejdříve na brněnské konzervatoři, kde působil mezi lety 1919 až 1952. A poté na Janáčkově akademii muzických umění mezi lety 1947 až 1960. Profesorem zde byl jmenován v roce 1957. Z obou svých učitelů kompozičně tíhl více k Novákovi, jehož tvůrčí zásady uplatňoval i ve vyučování skladby. Moderní hudební směry se Petrželky dotkly v hudební tvorbě z 20. let 20. století po krátké návštěvě v Paříži a po brněnských koncertech z Schönbergova díla. Z díla Viléma Petrželky si vyslechneme sbor To je má zem. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů. Sbormistrem je Lubomír Mátl.

Dozněl sbor Viléma Petrželky s názvem To je má zem. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů pod taktovkou sbormistra Lubomíra Mátla. Dalším z žáků Leoše Janáčka je hudební skladatel, pedagog a spisovatel Jan Kunc. Byl Janáčkovým žákem už na učitelském ústavě mezi lety 1898 až 1902 a posléze na Varhanické škole v Brně. Skladbu také studoval soukromně u Vítězslava Nováka. Od roku 1919 byl profesorem a poté ředitelem Brněnské konzervatoře. Před první světovou válkou patřil k předním hudebním kritikům Lidových novin. Napsal první ucelenější životopis Janáčka v roce 1911. Jan Kunc napsal asi zhruba 45 číslovaných opusů. Z jeho díla si poslechneme dva sbory, Kačena divoká a Žermanice. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů, provedení řídí Lubomír Mátl.

Kačena divoká a Žermanice, dva sbory od Jana Kunce. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů. Provedení řídil sbormistr Lubomír Mátl. Stále posloucháme koncert tohoto tělesa z listopadu roku 2012. Třetím Janáčkovým žákem byl Jaroslav Kvapil. Byl také sbormistrem, pedagogem a samozřejmě skladatelem. Základy v hudbě získal v Olomouci mezi lety 1902 až 1906 a na Varhanické škole v Brně byl žákem Leoše Janáčka mezi lety 1906 až 1909. Svá studia skladby si doplnil na Lipské konzervatoři u Maxe Regra. Kvapil se stal roku 1919 sbormistrem a ředitelem hudební školy Besedy Brněnské. Zároveň byl jmenován profesorem skladby na Brněnské konzervatoři a v roce 1947 nastoupil jako profesor na nově vzniknuvší Janáčkovu akademii muzických umění v Brně. Kvapil představoval skladatele spontánní lyrické invence, značné technické vyspělosti ve všech hudebních formách a žánrech. Je autorem dokonce 4 symfonií, symfonických variací, několika koncertantních skladeb, 6 smyčcových kvartetů a mnoha dalších. Horské růže je název sboru od Jaroslava Kvapila. Zpívá pěvecké sdružení moravských učitelů, řídí sbormistr Lubomír Mátl.

To byly Horské růže, sbor od Jaroslava Kvapila. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů pod taktovkou sbormistra Lubomíra Mátla. A v závěrečné části koncertu, který jsme zaznamenali v listopadu roku 2012 v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně v rámci festivalu Janáček Brno, se pěvecké sdružení moravských učitelů představilo s dalšími sbory Leoše Janáčka. V jednom bloku teď uslyšíte sbory Ach vojna, Výhruška, Krásné oči tvé, O lásko, Což ta naše bříza, Dež viš, Klekánica, Rozloučení a Láska opravdivá. Pěvecké sdružení moravských učitelů řídí sbormistr Lubomír Mátl.

Dozněly sbory Leoše Janáčka. Ach vojna, výhruška, krásné oči tvé, o lásko, což ta naše bříza, dež viš, klekánica, rozloučení a láska opravdivá. Zpívalo pěvecké sdružení moravských učitelů, provedení řídil sbormistr Lubomír Mátl. A na závěr koncertu z listopadu roku 2012 si v podání tohoto tělesa vyslechneme ještě píseň Na rozloučenou od Janáčkova žáka, skladatele a varhaníka Josefa Blatného. U Janáčka studoval Josef Blatný mezi lety 1909 až 1912 a poté byl profesorem Brněnské konzervatoře, kde působil nepřetržitě od roku 1928 až do roku 1956. Píseň Josefa Blatného v podání pěveckého sdružení moravských učitelů sbormistrem je Lubomír Mátl.

0: s pěveckým sdružením moravských učitelů, které řídil jeho sbormistr Lubomír Mátl, jsme se rozloučili písní od Josefa Blatného. Milí posluchači, nabídli jsme vám záznam koncertu, který se konal v rámci festivalu Janáček Brno v aule rektorátu Vysokého učení technického v Brně 18. listopadu roku 2012. Slyšeli jste skladby Leoše Janáčka a jeho žáků. Pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti, to bylo slavné heslo, které používal pražský Hlahol, ale myslím, že by dobře posloužilo i PSMu, tedy pěveckému sdružení moravských učitelů. Jehož koncert jsme právě teď doposlouchali. Z hudebního programu dnešního sobotního dne vybírám ještě hodinku s Bohuslavem Matějem Černohorským ve 14 a také večerní koncert z díly vídeňských klasiků. My vám nabídneme záznam recitálu renomovaných českých umělců Markéty Cukrové a Miroslava Sekery z pražské Sukovy síně 18. března 2025. Zaměříme se na neprávem opomíjenou a téměř neznámou tvorbu písňovou a kantátovou Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna. Vedle Mozartových písní, Haydnových kanconet a jedné jeho kantáty nabídne koncert také dva virtuózní kusy pro solový klavír. Záznam recitálu vám přineseme v rámci dnešního operního večera a také v rámci tohoto záznamu můžete slyšet i postřehy a dojmy obou umělců, protože Vojtěch Babka si pozval oba aktéry do studia a společně tak můžete slyšet s námi snímky, které budou komentovat a zároveň také poslouchat. Tedy ve 20 hodin vám nabídneme záznam tohoto mozartovsko-haydnovského recitálu ze Sukovy síně pražského Rudolfína z 18. března 2025. Teď ale na Vltavě hudbu střídá slovo.
2: Povídka.
1: Pochází z 20. či 30. let minulého století, která v americké literatuře téměř výhradně patřila Francisu Scottu Fitzgeraldovi a jeho příběhům o americkém snu. Ve sbírce Povídky jazzového věku však najdeme i poněkud netypický text proslulého amerického autora. Povídku Podivuhodný případ Benjamina Buttona, kterou znáte z filmového zpracování v režii Davida Finchera s Bradem Pittem v hlavní roli. Ovšem režisér natočil výpravné melodrama, Fitzgerald napsal spíš grotesku, v níž svému hrdinovi splnil přání mnohých narodit se starý a postupně mládnout. Tak teď tedy můžete srovnat oba příběhy, filmový i ten původní literární.

0: Kdysi dávno se slušelo narodit se doma. Nyní prý velcí bohové medicíny ustanovili, že první výkřiky mláďat mají zaznít do anestetického vzduchu nemocnice. A tak mladí manželé Buttonovi, pan Roger Button a jeho choť, se jednoho letního dne v roce 1860 rozhodli, že se jejich první dítě narodí v nemocnici. Šlo o jejich první zkušenost s oním kouzelným starodávným zvykem mít děti. A pan Button, ředitel firmy Roger Button a spol., železářské zboží ve velkém, byl přirozeně nervózní. Onoho zářijového rána, zasvěceného této obrovské události, spěchal ulicemi Baltimoru k nemocnici. Spatřil rodinného lékaře doktora Keena, jak sestupuje po hlavním schodišti. Rozběhl se k němu s důstojností mnohem menší, než se očekávalo na jihu od pána z oněch pitoreskních časů. Doktor ho uslyšel, obrátil se a když čekal na blížícího se pana Buttona, usadil se mu na nevlídném medicínském obličeji podivný výraz. Co se stalo? Ptal se pan Button, když udýchaně přispěchal blíž. Co je to? Chlapec? Nebo děvče? A vede se mé ženě dobře?
1: Tak dost!
0: Zvolal doktor Keen až vášnivě podrážděn.
1: Jděte se přesvědčit sám! A hlavně opatřte si jiného lékaře! Přivedl jsem vás na svět, mladý muži. Byl jsem lékařem vaší rodiny 40 let, ale skoncoval jsem s vámi, s Bohem.
0: Pak bez dalšího slova nastoupil do kočáru a s přísným výrazem odjel. Pan Button stál ohromeně na chodníku a chvěl se od hlavy až k patám. A jen s velikými obtížemi se o chvíli později přinutil vkročit do hlavních dveří. Za stolem seděla v matném šeru chodby sestra. Dobré jitro, řekla a přívětivě k němu vzhlédla. Dobré jitro, jsem Button. Po těch slovech se po dívčině tváři rozprostřel výraz pravého zděšení. Vstala, zdálo se, že uprchne z chodby a jen s velikými obtížemi se ovládla.
2: Chci vidět svoje dítě, řekl pan Button.
0: Sestra kratičce hystericky vykřikla, ale pak se ovládla a vrhla na pana Buttona hluboce pohrdavý pohled.
3: Jak chcete, pane Buttone, řekla stišeným hlasem. Jak si přejete? Pojďte tedy za mnou, pane Buttone.
0: Vlekl se za ní zalit studeným potem. Na konci dlouhé chodby došli k pokoji, z něhož vycházelo rozmanité kvílení. Podél stěn tu stálo seřazeno půl tuctu bíle smaltovaných kolébek a na každé byla u hlav připevněna cedulka.
2: Tak, které je moje? Vydechl pan Button.
0: Tamhle, odpověděla sestra.
2: Pan Button se podíval, kam ukázala a spatřil toto.
0: Zabalen ve velké bílé pokrývce, z části napěchován do kolébky, seděl tam stařec. Zřejmě asi tak 70letý. Řídké vlasy měl skoro bílé a od brady mu visel dlouhý, kouřově zbarvený vous, vlající nesmyslně sem a tam, rozhoupáván vánkem, který sem vnikal oknem. Vzhledl k panu Buttonovi mdlýma, vyhaslýma očima, v nich ščíhala zmatená otázka.
2: Zbláznil jsem se?
0: Zahromoval pan Button, když se jeho zděšení změnilo v hněv.
1: Má tohle být nějaký příšerný nemocniční žert?
3: Nám to jako žert nepřipadá, přísně odpověděla sestra. Nevím taky, jestli jste se zbláznil nebo ne, ale tohle je docela určitě vaše dítě.
0: Panu Buttonovi vystoupila na čele druhá vlna studeného potu. Zavřel oči. A když je pak otevřel, podíval se ještě jednou. Nemýlil se. Upíral tu zrak na 70letého muže. Na 70leté novorozeně, jemuž po stranách kolébky, v které si hověl, visely nohy k podlaze.
2: Proboha, kde jste se tu vzal? Kdo jste?
3: vybuchl pan Button celý vytřeštěný.
1: Kdo jsem, vám přesně říci nemohu,
3: nevrle zasýpal stařec.
1: Narodil jsem se teprv před několika hodinami, ale příjmením se určitě jmenuji Button.
3: Lžete, jste podvodník!
2: Stařec se unaveně obrátil k ošetřovatelce.
1: To je pěkné, takhle vítat novorozeně,
3: postěžoval si slabým hláskem.
1: Proč mu neřeknete, že se mýlí?
3: Mýlíte se, pane Batne, přísně řekla sestra. Je to vaše dítě a musíte si s ním poradit, jak nejlíp umíte. Hodláme vás požádat, abyste si je co nejdříve vzal domů, a to dnes.
2: Domů? Nevěřícně opakoval pan Button. Klesl poblíž syna na židli a dlaněmi si zakryl tvář.
1: Bože na nebi, mumlal s děšením jako u vytržení. Co tomu řeknou lidé, co mám dělat?
3: Musíte si ho vzít domů, trvala sestra na svém. A to hned.
1: Poslyšte, náhle se ozval stařec. Jestli si myslíte, že půjdu domů v téhle plínce, pak se moc mýlíte.
3: Nemluvňata to vždycky nosíš, škrobeně řekla sestra.
1: Tak, abyste věděla, odpověděl stařec, ta plínka škrábe. Nechci ji.
3: Nechte si to na sobě, nechte si to na sobě, spěšně řekl pan Button. Obrátil se k sestře.
1: Co mám dělat?
3: Jděte do města a kupte synovi nějaké šaty. Synův hlas provázel pana Buttona až na chodbu.
1: A hůl, otče! Chci hůl!

Ovšem ani pak, když novému přírůstku rodiny Buttonových ostříhali vlasy nakrátko a nabarvili je, takže z nich byl řídký, nepřirozeně černý porost, když mu vyholili tvář tak čistě, že se leskla, a oblékli ho do chlapeckých šatečků, které na objednávku ušil ohromený krejčí, ani pak si pan Button naprosto nemohl zastírat, že tento syn je ubohá náhražka prvního dítěte rodiny. Benjamin Button, toto jméno mu totiž dali místo původně uvažovaného, vhodného, ale odiozního jména Metuzalém, měl sice shrbená záda, přesto však měřil 5 stop a 8 palců. Ale pan Button neúprosně trval na svém. Benjamin je dítětem a dítětem zůstane. Jednoho dne přinesl domů chrastítko. Když je dával Benjaminovi, přísně mu přikázal, že si má s ním hrát. Stařec je s unaveným výrazem přijal a bylo ho pak slýchat, jak s ním poslušně po celý den chvílemi chrastí. Ale nelze pochybovat o tom, že ho chrastítko nudilo a že si našel, pokud ho nechali o samotě, jiné a konejšivější zábavy.

odhalit iluzi, kterou vytvářel, vášnivě se vyptával prodavače v hračkářství, zda pustí barvasté růžové kachny, když jí dítě strčí do pusy. Ale přes všechnu otcovu snahu Benjamin neprojevoval žádný zájem. Vykradl se po zadním schodišti a vracel se do dětského pokoje se svazkem britské encyklopedie, nad níž pak proseděl celé odpoledne. Od chvíle, kdy přišel z nemocnice, přijímal život tak, jak byl. Přivedli mu na návštěvu několik chlapečků a celé upjaté odpoledne se ze všech sil snažil bavit se káčou a kuličkami. Dokonce se mu zcela náhodou podařilo rozbít kamenem vystřeleným z praku kuchyňské okno a z toho se otec tajně radoval. Pak se Benjaminovi dařilo každý den něco rozbít. Ale dělal to jen proto, že se to od něho očekávalo a že byl vrozeně úslužný. Mátlo ho právě tak jako všechny ostatní, že už při narození byl duchem i tělem ve věku tak pokročilém. Chtěl něco o tom vyčíst z lékařského časopisu, ale zjistil, že takový případ nebyl dosud zaznamenán. Když mu bylo 5 let, poslali ho do školky, kde byl zasvěcen do umění, jak nalepovat zelený papír na oranžový papír a vyrábět věčné papírové náhrdelníky. Obyčejně při této činnosti podřimoval, až úplně usnul. A to mladou učitelku zlobilo a děsilo. Když mu bylo 12, rodiče si na něj už zvykli. Síla zvyku je tak velká, že se v jejich očích už nelišil od jiných dětí, mimo případy, kdy jim připomněl svou odlišnost nějakou výstředností. Nezamýšlím toho říkat mnoho o životě Benjamina Buttona mezi jeho 12. a 21. rokem. Stačí poznamenat, že to byla léta normálního růstu pospátku. Když bylo Benjaminovi 18, byl vzpřímený jako 50-letý muž, měl víc vlasů, tmavošedé barvy, jeho krok byl pevný, jeho hlas ztratil ono nakřáplé chvění a klesl do tóniny zdravého baritonu. V roce 1880 bylo Benjaminovi Buttonovi 20 let a z narozenin udělal pamětihodné datum tím, že nastoupil do práce u svého otce, u firmy Roger Button a spol. Železářské zboží ve velkém. V témže roce začal chodit do společnosti. To znamená, že otec trval na tom, aby s ním navštěvoval některé taneční večírky nejlepší společnosti. Rogeru Buttonovi bylo nyní 50 a čím dál víc se svým synem přátelil. Vypadali teď jako vrstevníci a bylo je možno pokládat za bratry. Jednoho srpnového večera, oblečení ve večerním úboru, nastoupili do kočáru a vyjeli na taneční večírek ve venkovském domě Ševlinových. Zastavili za hezkým kočárem, jehož pasažéři vystupovali u domovních dveří. Vystoupila dáma, pak starší pán a další dáma. Mladá, krásná jako hřích. Benjamin sebou trhl, jakoby proměna téměř chemická rozpustila a opět sloučila základní prvky jeho těla. Zamrazilo ho, krev mu stoupla do tváří i na čelo a v uších mu začalo vytrvale bušit. Byla to první láska. Roger Button se naklonil k synovi. Vidíš, řekl, to je mladá Hildegarda Moncriefová, dcera generála Moncriefa. Přistoupili ke skupince, jejímž středem byla právě slečna Moncriefová. Byla vychována ve starých tradicích a tak se Benjaminovi hluboce uklonila. Ano, může si s ním zatančit. Poděkoval jí a odešel. Odpotácel se. Doba, jež měla uplynout, než na něj dojde řada, vlekla se nekonečně. Ale když nastala jeho chvíle a vplynul s ní za zvuku nejnovějšího pařížského valčíku na parket, kde se zrovna střídalo, jeho obavy roztály jako sněhová pokrývka. Oslepl okouzlením a měl pocit, že život právě začíná. Mám ráda muže ve vašem věku, řekla mu Hildegarda. Mladí chlapci jsou tak hloupí.
Když o 6 měsíců později vešlo ve známost zasnoubení slečny Hildegardy Moncriefové s panem Benjaminem

špatném, říkám vešlo ve známost, protože generál Moncrief prohlásil, že raději nalehne na svůj meč, než by zasnoubení oznámil, vzrušení vyvrcholilo a baltimorská společnost z něho měla přímo horečku. Vzpomínalo se na takřka zapomenutý příběh Benjaminova narození a rozesílal se na křídlech klepů v pitoreskních a neuvěřitelných podobách. Marně dal pan Roger Button otisknout velkým písmem v baltimorském plameni synův rodný list. Nikdo mu nevěřil. Stačilo přece podívat se na Benjamina a všechno bylo jasné. Pokud jde o ty dva, kterých se to nejvíce týkalo, ti nezakulísali. Tolik vyprávění o jejím snoubenci bylo falešných, že Hildegarda odmítala věřit i pravdě. Rozhodla se provdat za zralost a skutečně se provdala.

Alespoň v jedné věci se přátelé Hildegardy Moncriefové mýlili. Obchod s železářským zbožím ve velkém úžasně vzkvétal. Za těch 15 let, jež uplynulo od svatby Benjamina Buttona v roce 1880 do otcova odchodu na odpočinek v roce 1895, se rodinné jmění zdvojnásobilo a přičinil se o to hlavně mladší společník firmy. Samého Benjamina těch 15 let velmi změnilo. Připadalo mu, že jeho krev proudí v žilách s novou životností. Nadto objevil, že ho čím dál víc přitahují veselejší stránky života. Když ho jeho současníci potkali na ulici, závistivě upírali zrak na tento obraz zdraví a svěžesti. Jakoby rok od roku mládl, poznamenávali. Jen jediné dělalo Benjaminu Buttonovi starosti. Přestala mu být pochuti manželka. V té době bylo Hildegardě 35 a měla 14-letého syna, který se jmenoval Roscoe. V raných letech manželství ji Benjamin zbožňoval. Ale jak léta míjela, medová barva jejich vlasů se změnila v nevzrušivou hněď, modrý smalt jejich očí začal vypadat jako laciná keramika, nadto a právě to bylo nejhorší, začala se chovat příliš usedle. Jako nevěsta vláčela Benjamina po tanečních večírcích a společenských večeřích. Nyní se situace obrátila. Benjaminova nespokojenost vzrůstala. Když v roce 1898 vypukla španělsko-americká válka, domov měl pro něj tak málo kouzla, že se rozhodl vstoupit do armády. Obchodní styky způsobily, že byl jmenován kapitánem a dokázal se potom tak osvědčit ve svěřených úkolech, že byl jmenován majorem a nakonec plukovníkem právě včas, aby se mohl zúčastnit proslulého útoku na návrší San Juan. Byl lehce raněn a dostal medaili. Benjaminovi se tak zalíbil činorodý a rušný život v armádě, že se ho vzdával s lítostí. Ale podnik vyžadoval, aby na něj dohlédl, a tak se zřekl své hodnosti a přijel domů. Na nádraží ho uvítala dechová kapela a doprovodila ho až k jeho domu. Hildegarda mávající velikou hedvábnou vlajkou uvítala ho na zápraží. Byla to nyní 40letá žena a na hlavě měla stopu těžkých let. Proužek šedivých vlasů. Když je spatřil, sklíčilo ho to. Nahoře v pokoji spatřil svůj obraz v zrcadle. Pane na nebi, řekl hlasitě. Vývoj pokračuje. Nedá se o tom pochybovat. Vypadá nyní jako 30letý muž. Místo, aby ho to těšilo, měl nepříjemný pocit. Mládne. Zamrazilo ho. Co ho čeká, připadalo mu strašlivé a neuvěřitelné.

Jednoho zářijového dne v roce 1910, několik málo let potom, co byla firma Button a spol. Železářské zboží ve velkém odevzdána do rukou mladého Roscoa Buttona, jakýsi muž, zřejmě asi 20letý, dal se zapsat do prvního ročníku na Harvardu v Cambridge. Nedopustil se omylu a neprohlásil, že se už nikdy znovu nedožije padesátky, ani se nezmínil o tom, že na témže ústavě byl před 10 lety promován jeho syn. Byl přijat a takřka okamžitě dosáhl ve svém ročníku vynikajícího postavení. Zčásti proto, že se zdál o něco starší než ostatní studenti v prvním roce, jimž bylo průměrně 18. Ale větší podíl na jeho úspěchu mělo, jakou hru předvedl, když se Harvard utkal v americkém fotbalu s Yaleovou univerzitou. Byl na univerzitě nejproslulejším mužem. Kupodivu, ve třetím studijním roce tak, že byl jmenován do mužstva. Trenéři říkali, že ubyl na váze a pozornější z nich poznali, že není už tak velký, jako býval. V posledním roce studií ho už vůbec do mužstva nestavěli. Začal být útlý a křehký a také studium mu připadalo obtížné, bylo na něj příliš náročné. Po promoci v roce 1914 odjel domů do Baltimoru s harvardským diplomem v kapse. Hildegarda nyní žila v Itálii a tak Benjamin bydlel u syna Roscoa. Ale třeba, že ho obecně vzato přivítali, v Roscoových citech vůči němu zjevně nebylo nic srdečného. Syn jakoby si dokonce myslel, že Benjamin, jak se tu plouží podobně vinožské apatii, jak si překáží. Roscoe už byl ženatý, měl v baltimorském společenském životě dobré jméno a nepřál si, aby z jeho rodiny vzešlo nějaké pohoršení. Už si s tím zašel příliš daleko, aby se to dalo chápat jako žert. Už na tom není nic legračního. Chovej se, jak se sluší. Benjamin se na syna podíval a měl slzy na krajičku. A ještě něco, pokračovala Roscoe. Máme-li v domě hosty, říkej mi strýčku. Ne, raději mi říkej strýčku pořád. Aspoň si na to zvykneš. Po skončení rozhovoru Benjamin zasmušile odešel nahoru a zadíval se na sebe do zrcadla. Neholil se už 3 měsíce, ale nenašel na obličeji nic než lehké, bílé chmíří, s nímž bylo zbytečné něco dělat. Ozvalo se zaklepání na dveře, vstoupil sluha a podal mu dopis, který měl v rohu úřední hlavičku a byl adresován panu Benjaminu Buttonovi. Benjamin dychtivě roztrhl obálku a s potěšením četl, co obsahovala. Psalo se tam, že mnozí záložní důstojníci, kteří sloužili ve španělsko-americké válce, jsou opět povoláváni do služby s vyšší hodností a bylo přiloženo jeho jmenování brigádním generálem armády Spojených států spolu s rozkazem, že se má okamžitě hlásit. Benjamin vyskočil, všecek rozechvěn nadšením, právě tohle si přál. Vzal čepici a o 10 minut později vstoupil do velkého krejčovského závodu na Charles Street, kde nejistou fistulí požádal, aby mu vzali míru na uniformu. Chceš si hrát na vojáčka, chlapečku? Ledabile se zeptal prodavač. Benjamin zrudl. Podívejte se, nestarejte se, co chci nebo nechci. Hněvivě odpověděl. Jmenuji se Button a bydlím na Mount Vernon Place, z toho tedy víte, že na to mám. No, váhavě připustil prodavač. Jestli na to nemáš ty, jistě na to má tvůj tatínek. Benjamina změřili a o týden později měl uniformu hotovou. Pravé generálské znaky dostal s obtížemi, protože obchodník vytrvale Benjaminovi tvrdil, že hezký znak Sdružení mladých křesťanských žen bude vypadat zrovna tak dobře a bude na hraní mnohem zábavnější. Neřekl nic Roscoovi a jednoho večera odešel z domu a odjel vlakem do vojenského tábora Mosby v Jižní Karolíně, kde měl velet pěší brigádě. Za dusného dubnového dne přijel ke vchodu do tábora, zaplatil autodrožkáři, který ho přivezl z nádraží a obrátil se ke strážnému. Zavolejte někoho, ať mi odnese zavazadla, řekl rázně. Strážný se na něj káravě zadíval. Počkej, řekl. Kam se ženeš s těmi generálskými hvězdičkami, chlapečku? Benjamin,
Veterán ze španělsko-americké války se na něj otočil, z očí mu sršelo, ale hlas mu na neštěstí přeskakoval do fistule. Postavte se do pozoru! Snažil se zahromovat. Zarazil se, aby se nadechl, pak náhle spatřil, jak strážný srazil paty a vzdal úctu puškou. Benjamin zatajil uspokojený úsměv, ale když se ohlédl, jeho úsměv pohasl. Poslušnost si nevynutil on, ale obrovitý dělostřelecký plukovník, který přijížděl na koni. Čí pak si, chlapečku? Zeptal se laskavě. Podívejte se, zoufale zvolal Benjamin. Přečtěte si tohle. A zvedl plukovníkovi před oči povolávací rozkaz. Plukovník četl a oči mu vylézaly z důlku. Kde si to sebral? Zeptal se a zastrčil doklad do kapsy. Půjdeme na velitelství a tam si o tom promluvíme. Pojď. Plukovník obrátil koně a jel s ním krokem směrem k velitelství. Benjaminovi nezbývalo nic jiného, než jít za ním tak důstojně, jak jen to bylo možné, a slibovat přitom v duchu strašnou pomstu. Ale pomsta se neuskutečnila. O dva dny později přijel z Baltimoru jeho syn Roscoe, celý rozpálený a rozmrzelý spěšnou cestou, a doprovodil plačícího generála, zbaveného uniformy, zpátky domů.

V roce 1920 se narodilo první dítě Roscoa Buttona. Ale při oslavách, které se při té příležitosti konaly, nikdo nepokládal za správné zmiňovat se, že ten ušpiněný chlapeček, zřejmě asi desetiletý, který si hraje podobně s olověnými vojáčky a miniaturním cirkusem, je dědeček novorozeného dítěte. O 5 let později byl Roscoův chlapeček dost velký, aby se účastnil dětských her s malým Benjaminem pod dohledem jedné chůvy. Roscoe je oba odvedl do téže školky a Benjaminovi připadalo, že hrát si z proužky barevného papíru, vyrábět podložky, řetězy a divné krásné vzorce je nejúžasnější věc na světě. Roscoův syn postoupil na rok do první třídy, ale Benjamin zůstal v mateřské školce. Byl velmi šťastný. Dny plynuly v jednotvárné spokojenosti. Když přišla návštěva, staré dámy na něj kvokaly. A toho zajímalo, kdežto mladé dámy ho líbaly. A tomu se poddával mírně znuděn. V dětském spánku ho netrápily žádné zneklidňující vzpomínky. A pak si už nepamatoval vůbec nic. Když měl hlad, křičel. Nic víc. V poledne i v noci dýchal a nad ním se vznášelo jemné mumlání a hučení, které sotva slyšel, nepatrně rozdílné vůně, světlo a tma. Pak byla jenom tma. A bílá kolébka, mlhavé obličeje pohybující se nad ním, teplá, sladká vůně mléka, to všechno zcela vymizelo z jeho mysli.

0: V roce 1999, tedy 9 let před jejím americkým filmovým zpracováním v roce 2008, byla natočena povídka Francise Scotta Fitzgeralda u nás v Českém rozhlase Podivuhodný případ Benjamina Buttona, který přeložil Zdeněk Urbánek a z tohoto překladu připravil Zdeněk Milt. V režii Tomáše Jirmana účinkoval Jiří Sedláček. Ke kamennému stolu, tedy do hostince u kamenného stolu, vás pozveme za hodinku. Můžete zde sledovat humorné příhody obyvatel a hostů malého lázeňského města a teď životní příběh jednoho pozoruhodného českého skladatele.
1: Staří mistři. Příjemné odpoledne, vážení a milí posluchači. Na stanici Vltava začíná pořad Staří mistři, u jehož poslechu vás srdečně vítá Ondřej Šolc. V dnešním vydání společně otevřeme kapitolu života a díla českého barokního skladatele, varhaníka a minorického kněze Bohuslava Matěje Černohorského. Tento nymburský rodák spatřil světlo světa v únoru roku 1684. Přesné datum Černohorského narození není známo, v historických matrikách však nacházíme datum jeho křtu, kterým byl 16. únor 1684. Bohuslav Matěj Černohorský se narodil jako čtvrtý potomek rodičů Samuela Josefa Černohorského a Reginy Sokolové. A právě po svém otci, který byl varhaníkem na kůru nymburského dominikánského kostela Panny Marie Růžencové, dostal Bohuslav Matěj Černohorský do vínku veliké hudební nadání. Talent malého chlapce nezůstal bez povšimnutí a s pomocí svého otce a také nymburských dominikánů rychle rozvíjel své hudební vlohy. Černohorský bez pochyby disponoval také velikou pílí a všeobecnými studijními předpoklady, což dosvědčují jeho dosažené úspěchy. Pravděpodobně roku 1702 dokončil Černohorský svá studia na jezuitské Karlo Ferdinandově univerzitě, ovšem v následujícím roce se cesty Bohuslava Matěje Černohorského a řádu Tovaristva Ježíšova rozdělily. Lze se domnívat, že příčina byla dána tehdejší praxí jezuitského řádu. Ta se vyznačovala popíráním tvůrčího individualismu, což bylo pro našeho dnešního protagonistu velmi svazující. I z těchto důvodů se Bohuslav Matěj Černohorský rozhodl vstoupit do řádu menších bratří konventuálů, kteří jsou známí jako minorité. Dříve, než si v pořadu Staří mistři více povíme o působení Bohuslava Matěje Černohorského v řádu minoritů, uslyšíme první hudební ukázku z jeho díla, kterým budou Malé nešpory a které zazní v provedení souboru Gioia della Musica, zpívají čeští madrigalisté a český filharmonický sbor. Solové party přednesou Ludmila Wernerová a Dagmar Mašková soprán, Olga Kodešová alt, Vladimír Doležal tenor a Luděk Vele bas. Na čembalo hraje Helena Příhodová, na varhany Josef Kšica. Řídí František Xaver Tury. Jednotlivé části nesou názvy Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat.

Malé nešpory Bohuslava Matěje Černohorského dozněly na stanici Vltava v pořadu Staří mistři. Pod taktovkou Františka Xavera Turyho nám je přednesli čeští madrigalisté a český filharmonický sbor. Solisty byli Ludmila Wernerová a Dagmar Mašková soprán, Olga Kodešová alt, Vladimír Doležal tenor a Luděk Vele bas. Na čembalo hrála Helena Příhodová, na varhany Josef Kšica. Milí posluchači, jak jsme si již říkali před hudební ukázkou, Bohuslav Matěj Černohorský vstoupil do řádu minoritů. Stalo se tak na počátku roku 1703. Období noviciátu strávil v klášteře u svatého Jakuba na Starém městě pražském, což mělo na Černohorského hudební rozvoj zcela zásadní vliv. Kromě studií teologických disciplín byl v blízkém kontaktu s významným minorickým skladatelem Bernardem Artofem, který byl Černohorskému velkým lidským a uměleckým vzorem. Zde je také na místě zmínit skutečnost, že minorický konvent u svatého Jakuba v Praze patřil mezi místa, kde se aktivně provozovala chrámová hudba a součástí zdejšího kůru byl stálý pěvecký sbor i orchestr. Právě ve svatojakubském konventu přijal Bohuslav Matěj Černohorský v lednu 1708 kněžské svěcení a pod vlivem osobnosti Bernarda Artofea dál pokračoval ve svém hudebním rozvoji. Dva roky po kněžském svěcení v roce 1710 však byl tento mentor našeho dnešního protagonisty přidělen na jiné místo a konvent tak získal nové vedení, které však rozvoji hudebnosti příliš nepřálo. Snad právě na podkladě této události v Bohuslavu Matěji Černohorském stále více uzrávala myšlenka o studiu v Itálii. Když se svou žádostí o další vzdělávání neuspěl u představených pražského kláštera, obrátil se přímo na generálního představeného minoritu, který jeho žádosti vyhověl. Černohorský tak získal zvláštní stipendium, které mu umožnilo studium v italském městě Assisi. Milí posluchači, další kompozicí Bohuslava Matěje Černohorského, která v dnešním vydání pořadu Staří mistři zazní, bude skladba Regina Coeli a Otto. Jejíž vznik je datován do roku 1712. Přednesou nám ji Dvořákův komorní orchestr a pěvecký sbor Československého rozhlasu, řídí Josef Herzl.

podání Dvořákova komorního orchestru a pěveckého sboru Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Herzlem dozněly tóny skladby Regina Celi Bohuslava Matěje Černohorského. Jak jsme již hovořili před hudební ukázkou, životní pouť Bohuslava Matěje Černohorského směřovala do Itálie. Ze strany pražského svatojakubského konventu nebyl tento krok přijat značením. Černohorský totiž do Itálie odešel bez souhlasu svých řeholních představených. Ti jej za to potrestali 10letým trestem vyhnanství a zákazem návratu do českých zemí. V Itálii Černohorský nalezl příznivé tvůrčí zázemí, stal se varhaníkem v bazilice svatého Františka v Asízi a ve zdejším konventu vyučoval řeholníky hudebním disciplínám. Kromě toho nastoupil k dalšímu studiu na tamnější teologické koleji, které díky své píli dokončil roku 1712. Ve městě Asízi setrval Bohuslav Matěj Černohorský 5 let, během kterých si významně rozšířil svou hudební erudici, k čemuž přispělo provozování aktuálních skladeb. V roce 1715 přesídlil do města Padova, aby se zde stal třetím varhaníkem v kostele svatého Antonína. O černohorského působení v Padově si blíže povíme po jeho loretánských litaniích, které nám přednesou soubory Hypokondria Ensemble a Societas Incognitorum s uměleckými vedoucími Janem Hátkem a Eduardem Tomaštíkem.

Bohuslav Matěj Černohorský a Loretánské litanie, to byla hudba, kterou jsme v podání souboru Hypocondria Ensemble a Societas Incognitorum vyslechli na stanici Vltava v pořadu Staří mistři. Roku 1715, i hned po příchodu do města Padova, se již uznávaný Padre Boemo, jak Černohorského v Itálii přezdívali, zapojil do hudebního života místní církve. Nebyla to však cesta jednoduchá. Přestože byl na místo varhaníka přijat bez konkurzu, neboť jeho hudební kvality byly obecně známy, vnímal Černohorský post třetího varhaníka spíše jako funkci podřadnou. Přijal ji však jako možnost prodloužení italského pobytu, zvláště pak s přihlédnutím k platnosti trestu vyhnanství, který mu byl v Praze uložen a který trval do roku 1720. V květnu roku 1720 pak obdržel Bohuslav Matěj Černohorský výzvu k návratu do domovského konventu, což bylo v Padově přijato se smutkem. Potvrzuje to i dokument, vydaný vedením kláštera, ve kterém bylo uvedeno, že kdykoliv projeví Černohorský zájem o návrat do Padovy, bude mu okamžitě uvolněno místo hudebníka. Milí posluchači, v následující hudební ukázce necháme rozeznít tóny varhan. Královský nástroj provázel Bohuslava Matěje Černohorského celý život a kromě aktivní činnosti varhaníka pro tento nástroj také zkomponoval řadu skladeb. Nyní uslyšíme fugu A-mol, con soggetto chromatico, tedy s chromatickým subjektem. Skladba se dochovala pouze v pozdějším opise jako neúplná. Dokončení skladby je tedy ponecháno improvizačním schopnostem varhaníka. Fugu A-mol, con soggetto chromatico Bohuslava Matěje Černohorského zahraje varhaník Jaroslav Vodrážka.

Varhaník Jaroslav Vodrážka dohrál fugu A-mol s chromatickým subjektem. Autorem díla je český barokní skladatel, varhaník a minorický kněz Bohuslav Matěj Černohorský, o kterém dnes hovoříme v pořadu Staří mistři. Před hudební ukázkou jsme na časové ose života Bohuslava Matěje Černohorského společně dospěli do roku 1720, kdy mu vypršel desetiletý trest vyhnanství a mohl se vrátit zpět do pražského svatojakubského konventu. V roce 1722 byl Černohorskému přiznán titul magistr muzice, tedy mistr hudby, což bylo ocenění nejen za jeho hudební mistrovství, ale také za jeho bohatý pedagogický přínos minorickému řádu. Černohorský byl významnou pražskou osobností, která měla hlavní zásluhu na vzestupu umělecké úrovně svatojakubského kůru, kterou dokládá zápis v kronice minorického řádu. Ta praví: není druhého takového kůru v celém pražském trojměstí, jako je ten svatojakubský. Mezi hudební osobnosti, které Bohuslav Matěj Černohorský ovlivnil, patří Česlav Vaňura, Josef Ségr či František Ignác Tůma. Rovněž udržoval přátelství se skladatelem Šimonem Brixim, kterého také oddal, ačkoliv aktivně kněžskou činnost nevykonával. V následující hudební ukázce se opět zaposlouchejme do zvuku královského nástroje. V podání varhaníka Aleše Bárty uslyšíme známou černohorského tokátu C-dur.

Tokátu C-dur Bohuslava Matěje Černohorského jsme na stanici Vltava vyslechli v provedení varhaníka Aleše Bárty. V předchozím putování příběhem českého skladatele Bohuslava Matěje Černohorského jsme se dostali do 20. let 18. století, do období, kdy se po dlouhých 10 letech vrátil z italského vyhnanství zpět do zemí koruny české. Poklidné období po jeho návratu však nemělo dlouhého trvání. Černohorského nesmlouvavá povaha a osobitost byla trnem v oku řadě bratří minorického konventu, který navíc v době 20. let 18. století procházel krizí a došlo k rozdělení na dva názorové tábory. Černohorský byl zástupcem liberálnější frakce minoritů, která však byla v opozici proti konzervativnímu křídlu, nadto se neúspěšně ucházel o vyšší funkci ve vedení řádu. Za tuto

Jákob. Černohorského ofertorium uslyšíme na živém záznamu v interpretaci České filharmonie a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou Lubomíra Mátla.

podání České filharmonie a Pražského filharmonického sboru pod taktovkou Lubomíra Mátla doznělo ofertorium Bohuslava Matěje Černohorského. Jednotlivé části nesly názvy Quare Domine Irasceris a Memento Abraham Isaac et Jakob. Bohuslav Matěj Černohorský na počátku 30. let 18. století přesídlil do italské Padovy na místa, která již důvěrně znal z předchozího působení. Získal zde nejprve post třetího a po několika letech i prvního varhaníka. Po 10 letech italského působení přiměla Bohuslava Matěje Černohorského přibývající léta a zřejmě také počínající nemoc k návratu do rodné země. Na konci srpna roku 1741 byla přijata jeho výpověď z funkce varhaníka v Padově a Černohorský Itálii opustil. Události posledních měsíců pozemské pouti Bohuslava Matěje Černohorského nejsou příliš známé. Při cestě do Prahy se zastavil v klášteře v rakouském Grácu, kde také završil svůj život. Bohužel není známo přesné datum jeho úmrtí. Mohlo to být v únoru roku 1742. Některé historické prameny uvádějí jako datum skonu červenec téhož roku. Stejně tak neznáme ani místo, kde byl Černohorský pohřben. S jistotou však víme, že hudební odkaz skladatele, varhaníka, pedagoga a kněze Bohuslava Matěje Černohorského má do dnešní doby veliký význam, který jsme dnes, vážení a milí posluchači, chtěli v pořadu Staří mistři na stanici Vltava připomenout. Na závěr našeho dnešního rozhlasového setkání nechme zaznít tóny zřejmě nejslavnějšího moteta Bohuslava Matěje Černohorského s názvem Laudetur Jesus Christus, které vzniklo s největší pravděpodobností během pobytu v Horažďovicích na konci 20. let 18. století. Přednesou nám její soubory Hypocondria Ensemble a Societas Incognitorum s uměleckými vedoucími Janem Hátkem a Eduardem Tomaštíkem. Milí posluchači, vznešené moteto Laudetur Jesus Christus naše vltavské rozhlasové setkání s Bohuslavem Matějem Černohorským uzavře. Od mikrofonu se s vámi loučí Ondřej Šolc, který vám společně s mistrem zvuku Janem Schreierem přeje příjemný den.

0: Příběh nymburského rodáka Bohuslava Matěje Černohorského jsme dnes odpoledne připomněli. Motéto Laudetur Jesus Christus tuto hodinku, kterou připravil Ondřej Šolc, uzavřelo.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Sobotní drama.

0: Schopností mistrně vylíčit lidi a zejména jejich slabůstky a nedokonalosti, které dotyčnou osobu obvykle přivedou do potíží, vynikal Karel Poláček. Záhadným příkladem je toho hostinec u Kamenného stolu. V něm štrampoty a humorné situace navíc umocňuje maloměstský kolorit se svými koženými pravidly obecné morálky. Tak si dnes odpoledne poslechněte první část dvoudílné dramatizace humoristického románu Hostinec u Kamenného stolu Karla Poláčka, který se odehrává v lázeňském městečku Džbery pod Skálou. Inscenace je z roku 1968.
1: Vážení, dovolte, abychom vám předvedli kratochvilný příběh sepsaný panem Karlem Poláčkem a trefně ctěným autorem nazvaný Hostinec u Kamenného stolu.

Navštivte klimatické lázně Džbery pod skalou, 703 metry nad hladinou mořskou. Nádherné okolí, překrásné procházky stinnými lesy, kde ptáčkové zpívají hospodinovou chválu. Zřícení na hradu Plš, odkud se otevírá úžasným zrakům úchvatné panoráma. Místní pramen, minerální vody Bič. Tato voda obsahuje cenné minerálie, které potírají všechny neduhy, jimiž je lidstvo stíháno. Bědný stařec, zkroucený pakostnící jako vinný peň, poslechl rady, navštívil lázně Džbery pod skalou a pilně se zavlažoval minerální vodou Bič. Hle, po nějakém čase zlámal o kolena svoje berle a nyní bujarý a rozjásaný řítí se krajinou jako bizon americký. Ano, a nejenže se uzdravil, ale uložil nad to na knížku značné jmění vzhledem k nízké penzi v našich hotelích. A to všechno, ta syrna, to železí, to alkalická voda. Navštívte lázně Džbery pod skalou.

0: Ta játra.
1: Ale dindera.
0: Ach, moje játra. Ta játra mi šťastná.
2: To zas bude jednou otrava.
3: Jo, holka, když se jede s rodinkou, nemůže se čekat zábava s evolucemi. To víš, rodinka je rodinka.
0: Ježišmarja.
1: Upokojil se dindera. A vždyť už jsme na místě.
0: Ty můj převysoký tleku. Ach, moje srdce skormoucené. Můj žlučníku. Játro. A ty srezi, no co pak to děláte? Ty můj žaludko, proč pak nevaříš? O, mé vnitřnosti jsem z vás už celý smrtelný.
1: Dindera.
3: Jen co se ubytujeme, dám mu na hruď obklad a na záda náplast. Tomu všechnu špatnost z těla vytáhne. No
4: ne, kdo to přijel? Radovi přijeli, paní Matildo, jak se máte, co děláte?
3: Paní hostinská, to jsem ráda, že vás zase vidím. To víte všechno při starém. A co pak u vás?
5: No taky tak, no lepší už to nebude, jen když to není horší.
3: Ale děte, vždyť vypadáte znamenitě.
5: No a co, pane Rado, jak pak zdravíčko slouží?
0: Zas mám o chorobu víc, zdvořila mi játra.
6: Dobrý den, paní hostinská.
5: Je, slečinky, vy pěkně vypadáte, jen nevím, která je která dvojčátka k nerozeznání. Vítám vás, pán Bůh požehnej, to vám to vyrostlo, paní Radová, už to bude potřebovat ženichy.
3: No, snad mají ještě čas. Nejlépe je jim přece jenom u matky.
5: Ovšem, já nic neříkám, ale přece jenom příroda je mocná. I ta jalovička cítí, když přijde její čas, píjenkavka je nepokojná a volá samečka, kočka se začíná toulat a takové slečinky nemlich to samé.
3: Věro, ale no, jděte se proskočit po zahradě.
2: Hned, mami.
5: Když jsem já byla v tom stáří jako tady slečinky, tak jsem taky byla přísně držená. Žádná moderna se u nás netrpěla, to nebylo jako dnes. Jednou vám v noci chytal tatínek kluka u mě v komoře. Já měla nějaký tušení a pořád ho pobízím, užil tak táhni po svých. On si však nedal říct, a to se neptejte, jak táta vyváděl. Honil ho z komory do kuchyně ze synky na půdu, mládenec vyskočil vykýřem, táta za ním mával holý, já tě lumpe musím přerazit v půli. On by to byl jisto jistě udělal, byl to dobrák. Ale když přišel do varu, tak se neznal, nebo šli byl velký podivín. No a jak se tak na mě sápal?
3: A co, paní hostinská? Tak už jsme zase tady.
5: Jo.
3: Houby rostou?
5: Oni ne. Hosté si stěžují, na trhu vidíte sem tam nějakou lišku, co jsem to chtěla říct.
6: Jak se tak na vás sápá?
3: Děvčata, běžte se proskočit.
2: Hned, mami.
5: Jo, tak jak se tak na mě sápal, maminka mě zakryje podolkem. Vyvádíš jako blázen pavouku, jeden pavoucka. Já si nedám o tebe dítě zmrzačit. Táta povídá, dělá mě jenom hambu, nevím, po kom se zvedla, s celou vesnicí se spouští, ale to nebylo pravda, že bych si s kdekým zadávala. Naši dědina měla jenom 115 čísel, no to je toho.
3: Ale paní
5: hostinská... Tatínek si pak odplýv a povídá, s vámi ženským jeden nikdy nedojde konce. Na jedno slovo máte 10, ať si mi to boženo už víckrát nestane, nebo budu zlej. Tak to je, když mladá krev nedá jednomu dobře dělat.
3: Ano, zajisté. Ale dobře vypadáte, paní hostinská. Vy jste pořád mladší.
5: A co vás napadá, paní Radová, jaká pak mladší? Už nejsem to, co jsem bývala. Nemám na mužské hlavu ani myšlení. No, můj býval taky někdy divný a dělal své kusy, když jsem se bavila, ačkoliv to živnost vyžaduje. Při našem oboru nesmí být člověk neužilý a krev není voda. Dneska můj už přišel k rozumu, má z toho pojem. Zvlášť, když je dotyčný moc náruživý, tak se jeden vždycky neubrání. Někdy to račte znát, paní Radová.
3: No, dnes je ale opravdu hezky. Doufám, že nám to vydrží.
5: Dnes už milá paní Radová nežárlí. Mávl nad vším rukou, chodí na ryby, všecko se časem uspořádá.

0: Už 30 let se, pane Rado, odávám rybářskému sportu. Svedl mě k tomu markitán od našeho regimentu, když jsem sloužil na vojně. To byl člověk, který neznal nic jiného než ryby. Neblahá vášeň.
1: Proč, pane Hostinský, rybaření je sport ušlechtilý, sílí nervy a zahání marné myšlenky. Je to nejlepší obrana proti pokušení. A rybář si nešmodrchá život ženskými, je prost píchy, nemá ctižádosti. A nezapomínejte, že z rad rybářů vzešli apoštolové křesťanské víry.
0: Pěkně ušlechtilý sport. Já sám nejlépe vím, jaká je to ušlechtilost. Ráno u řeky, poledne jak by smet. Nevím, co je to domov. Ženu zanedbávám. Živnost mi chátra.
1: Ale pane Osnický.
0: Jen nechte být. Nebejt boženy, zašla by docela. Jsem jak ten pohan. Nesvětím neděle ani svátky. Službám božím neobcuji. A vy řeknete ušlechtilý sport. A kdybych aspoň něco chytil, neřeknu nic. Nemám štěstí. V tomto vězí, pane můj a příteli. Znal jsem jednoho hodináře, člověk nevzhledný, za groš kudla. Kdybyste ho potkal, dal byste mu grejcar. A vidíte, tuhle chytil štiku. Nevzdělaný člověk a takové štěstí. A co já? Jednou za uherský měsíc chytnu bělíčku nebo malinkého kapříka, tak dvakrát do huby. Žena se mi směje.
1: Ale co ženské? Ženská z ničeho nemá pojem. Je to samé hi, hi, hi, ha, ha. Nebo ta moje, to je ještě horší. Filozofuje.
0: Svízel je v tom, že nemáme děti. Pak by manželku přešlo hi, hi, hi.
1: No to máte různý. Když nejsou děti, pak arci bývá někdy smutno. Člověk se pravda s tou holotou povyrazí, ale jindy toho máte až nad hlavou. Stůně to zlobí, to výdej a dejte pokoj. A zaplať pámu za nějaké tohy.
0: Vidíte jí potvoru, přileze, čukne k červu, mrskne sebou a jaká byla?
2: Jindera.
0: Můj červ jí nejde pod nos.
2: Jindera.
1: No tak jsme si tu v klidu pěkně povykládali.
2: On nemá rozum. Slunce zapadá, ze země táhne vlhkost, vzduch je plný miasmů a bakterie slaví orgie. A on si tu sedí jako by nic. Pak mě bude celou noc klempírovat. O, lehkomyslný muž. Já se z toho zjevím. Tak se zvednul, abych ho mohla zabalit a šel, než mi tu zahyne.
0: Půjdeme všichni, pro dnešek by toho bylo dost.
2: Pak holky, že jste se tak vymódili?
3: Usoudili jsme, máti, že musíme jít baletit, kdyby na sůl nebylo.
2: Proti tomu v skutku nic nemám. Jen se běžte, děvčata, proskočit. Jsem pokrokových názorů.
1: Jo, to jo.
2: A ne jako jiné matky, které hlídají své dcery na každém kroku. Jsem přívrženkyní moderních proudů, jež zachvátili veškerý svět. Důvěřuji vám, že si nezadáte, poněvadž dobře víte, co se patří a k čemu jste byli svými rodiči vedeni. Dnešní pokolení má mnohem lehčí život. Nemusí se prodírat trním a hložím předsudků jako předchozí, které...
4: Zadrž, matko. Raději nám uděl požehnání na tu dalekou cestu.
5: Matko, co kdybychom se šli taky proskočit? Už jsme si nezatančili, ani nepamatuju. Co tomu říkáš, moje zlatíčko?
2: Pojď,
5: jen pojď, hezky nám to bude slušet. Ečela.
2: Ale Dindera, co to tu dělá, blázen jeden? Jsem už nějak strápená. Podívejte se na něho, on by chtěl ještě užívat. Pak se jeden diví, pokud se ty holky zvedly, když mají tátu bláznivé.
5: Ale po tobě, matičko, po tobě. Ty jsi byla vždycky taková chechtalka a vejskalka.
2: Dám, hezky si lehne a ani slovo. Mohl by si ublížit. Já mu zatím připravím kapky.
5: Tak to je můj život. Kapky, pilulky, obklady, placky, náplasti. O, hluboko jsme těžkosti a těžkost mého trápení.
6: Amen. Doprovodíme tě do kláštera, tatíčku Rudolfe.
2: A dejte pozor, aby vás hotelier neviděl. Nemá to rád, když se chodí do cizí hospody. A vraťte se mi v pořádku, přijďte před zavřením vrat, aby nebyly mrzutosti.
1: Ženy, bach, příteli v mém věku a ženy. Už jsem tě jednou, Percy, upozornil, abys nežvíkal tu gumu, to je shocking.
7: Co?
1: Špatný zvyk. V Americe žvíkají pouze agenti z pozemky, u nás sportovní redaktoři.
7: Byl jsi už v Americe?
1: Měl jsem tam pozvání do jedné známé rodiny, bohatý bankéř tam někde dole v Kentucky, tady. Malé poměry pro činorodého muže, nepohodl jsem se s otcem, úzké obzory, za sebou spálil mosty. Tam nabídli výhodné místo, lístek první třídy nezaoceánském parníku. Ale pak, jak už to bývá...
7: Žena? Která by to měla být?
1: Věc diskrét, mon ami.
7: A, rozumím.
1: Božská žena. Měl jsem tenkrát malý byteček v Rýru a Dnápl. Rozkošné hnízdečko lásky.
7: Ty jsi byl v Paříži? To jsi mi nepovídal.
1: A k čemu pouhý detail?
7: No tak vypravuj.
1: Pryč je pryč, tempí pasáty. Ach, to byla žena, člověče, boky, ňadra. Vyběhla na schody a sáhla si na prsa, aby utišila rozbouřené srdce. Odhrnula hustý závoj a naše ústa splínula v dlouhém políbení. To byly časy. Ona v lehkém anglickém gigu a já ji doprovázel na svém ryzáku do Le Bois de Boulogne.
7: Podívejme se. A kde jsi na to vzal prašule?
1: Jednoho dne pravila. Oh, Gaston, můj muž něco tuší, nemělo to být. Naše štěstí mělo krátké trvání. Poslal vizitku se zahnutým rohem, souboj s raní mlej.
7: Na bambitky?
1: Nikoliv, na kordy.
7: Ach, tam net. To ti muselo být všelijak. Myslím, že ti srdce spadlo do kalhot.
1: Affidonk. Jaké to vulgární výrazy, Percy. Víš dobře, že našinec nezná strachu.
7: No tak vypravuj. Ten souboj je pro mne novum, jak říká můj šéf. Jak to dopadlo?
1: Olala, lehké škrábnutí. Úctivý služebník, pane Rado, já se klaním.
8: Má úcta, pane.
7: Nejhlubší poklona, pane vrchní Rado.
8: Má úcta, pane.
7: Netrefený.
8: Má úcta.
7: Netrefený. Ani jsem nevěděl, že umíš šermovat, Gastone.
1: Umím-li šermovat, otázka, mnohonásobný přeborník, četné ceny. Nyní jsem ovšem poněkud z formy. Co ty o mě víš, mon cher, nic nevíš. Můj život je uzavřená kniha.
7: No můj taky.
1: Hoho, jaké bys ty mohl mít tajemství?
7: Co ti mám povídat, každý víme svý. Páni.
1: Co?
7: No tamhlen, damnet.
1: Fidonk, to jsou ale kůstky.
7: Šťabajzny, nešli jsme sem zbytečně.
1: Ušetř mě svých výrazů. Jdem. Smím prosit?
9: Smím prosit?
3: Prosím.
9: Jak se vám to líbí, slečno?
3: O, ten krásný sál a vůbec...
9: A co hudba, slečno?
3: O, hudba je báječná.
9: S vámi, slečno, chtěl bych takto tančit celý večer, ba co dím, celý život.
3: Jděte vy, lichotníku, to říkáte každé.
9: Vyloučená věc jenom vám, absolutně čestné slovo. Vaše srdce, slečno, bije jako polapený ptáček.
3: Neříkejte, poslyšte, pane Badalec, já jsem slyšela, že jste velký podmanitel dívčích srdcí.
9: No, osud. To máte marné. Již v 15 letech mě svedla francouzská Bona. Roztrhla závoj tajemství. Směl bych vás o něco poprosit.
3: A co by to mělo být?
9: Říkejte mi, Gaston.
3: Gaston.
9: Čím mohu sloužit, mon ami?
3: O, Gaston. Chtěl byste se mnou vypít pohár rozkoše až do dna?
9: O. Já z toho budu mít smrt. A co ten tvůj?
3: On vůbec nemluvil, jenom funěl a potil se. Už mě to bylo hloupé, a tak jsem udělala, Což tak vzdycháte, mladý muži? Asi jste něco špatného snědl. Měl byste si vzít nějaké kapky. Zdraví to je největší poklad. Neodpověděl, jenom něco zachrochtal, čemu jsem nerozuměla.
4: Jinak vůbec nic neřekl.
3: Jo, řekl. Můj šéf, slečno, to je takový bídák, ani byste neřekla. Už léta slibuje, že mě přidá, a nepřidal ani vorla. Hrom ho musí zabít v širém poli, damnet. Nevíte náhodou, slečno, o nějakém místě pro mě? Ke všemu se jmenuje Netrefený. Alois.
10: No co, paní Alena Netrefená by nebylo špatné jméno pro chudou zrzavou dívku. To je jenom nezvyk. Alena Netrefená. Netrefená. Já v tom jméně cítím cosi širého, vzdáleného. Něco jako modravý sen. Sáhni po svém štěstí.
3: Ó, bídnice, ty si budeš tropit šprýmy z chudé zrzavé dívky, která kromě své poctivosti nemá jiného skvostu na světě.
10: Paní Netrefená, to bych si vyprosila.
3: Paní Badalcová, neopovažujte se, nebo to řeknu muži.
10: Ještě, že se mě má kdo zastat, Badalec si to s vámi srovná.
7: Přítel netuší, co v srdci mém se děje. Myslíš, Gastone, že přijdou?
11: Už by tu měli být, sakrble. O, ženy, ženy, vaše jméno je nedochvilnost.
7: Miluji.
11: Co jsi to řekl?
7: Nic.
11: Proto já už myslil. Nejsme na tenisovém kurtu, abychom nili.
7: Dosud žádná žena mě tak neokouzlila jako Věra.
11: Věra?
7: Pardon, chtěl jsem říci, Alena.
11: Olala, kamaráde, kamaráde, s tebou je to jaksi zlé. No, hlavu vzhůru, starý brachu, žádná žena nestojí za to, aby našinec pro ní věšel hlavu. Věř zkušenému.
7: Věra?
11: Alena. Sakrble, dnes nemám, jak se říká, tu tuš. Alena.
7: Co jsi to řekl?
11: O, pardon, chtěl jsem říci, Věra.
7: Miluješ?
11: A co si o mě myslíš, ty, já... Žena v mém věku není přece žádný problém. Přiznávám se, že se mě líbí, má rasu, oheň, šik a tyhle ty věci. Primovní žába inspiruje mě. Ale milovat? Fu, takové věci nejsou u nás v kurzu, na to jsme synu příliš staří, příliš znalí světa. Věra, sapristi, slečna, je to náramná.
7: A co, Alena?
11: Povídám, že je to náramná slečna pro našince.
7: Jak to pro vašince? Mluv si o své Věře.
11: Vždyť já myslím Věru.
7: Ale já mluvím o Aleně.
11: Alena? No co, konečně taky docela ujde.
7: Ujde. Náhodou je krásnější než Věra. Ani srovnání. To je rozdíl celé třídy.
11: Neblamuj se, taky něčemu rozumíš. Povídám, že Alena vezme Věru o celou koňskou hlavu, se s tebou vsadím.
7: No vždyť já nic jiného neříkám. Kam se hrabe Věra na Alenu?
11: Já nevím, o čem meleš. Člověk se v tobě nevyzná. Věra je klasa, chápeš? Mimo jakoukoliv soutěž.
12: Dobrý den, pánové.
4: Doufám, že jsme vás nenechali dlouho čekat.
11: O, ne.
4: Proto. Nemám ráda takové pány, kteří se ustavičně dívají na hodinky a lají nedochvilným ženám.
3: Co je s vámi, pane Netrefený, nějak se drkotáte? Měl byste jít domů a vypotit se?
7: Nechci se potit.
3: Pro mne se nemusíte potit. Já to s vámi myslím dobře. Nechci, abyste vzal újmu na zdraví.
4: Tak co, budeme hrát? Hrajete tenis, pane Netrefený? Mohli bychom si dát dubl.
11: On nehraje, neumí se na to ani podívat. Kolikrát jsem ukázal, že dokonalý muž, není-liž pravda, muž, který má být dneska na výši, nesmí zanedbávat sport, ale on...
3: Třeba smiluje poezii.
11: I to je možné.
7: To není pravda.
3: Nemilujete poezii? A vidíte to já zase velmi?
7: Totiž já také miluji poezii.
3: No to si hezky popovídáme. A kterému básníku dáváte obzvláště přednost?
7: No to přijde na to, to nejde tak paušálně říct.
3: A poezii recitujete? Třeba s nahlas?
7: No někdy.
3: A kde přednášíte verše? Doma nebo v kanceláři?
7: V kanceláři není čas. V advokátní kanceláři se nikdy nepřednášejí básně.
3: Zdá se mi, že sám píšete básně.
7: Já ne, ale první koncipient, ten píše
11: sakrble. Básně. Sakrble, já nemám dnes tu správnou tuš.
9: Ale vždyť je to tak jednoduché, dejte jen pozor. To kulaté je míč a tou plácačkou, co držíte v ruce, se to odpaluje přes tu nízkou síť, nikoli přes tu vysokou drátěnou, tak, aby to dopadlo mezi tyhle bílé čáry. Nehraje se o to, kdo vejš a kdo dál to kulaté odpálí, nýbrž právě kdo se strefí do toho bílého obdélníku. Chápete už nyní podstatu hry zvané tenis, Monsieur Gaston?
11: Pardonne moi, ale mé hráčské umění je mimo vší pochybnost. Jenom jsem ke svému neštěstí již delší dobu nenalezl k sobě přiměřeného soupeře, takže jsem poděku z formy. A navíc dnes nejsem jaksi v kondici.
9: V tom případě byste si snad měl zahrát karty. To není tak namáhavé jako tenis.
11: Chápu, že si o mě myslíte nyní ledacos. Ale kdybyste mě chtěla náhodou poctít návštěvou, ukázal bych vám trofeje, které jsem získal v četných turnajích.
9: Znám jednoho pána, který hrál tenise za spolek industriálních učitelek a jako první cenu obdržel pletenou kravatu.
12: Promiňte, panstvo, že vás ruším ve vaší zábavě. Ale jsem redaktorem místního týdeníku Národovec ze Džberu pod Skalu a okolí, radikálního to listu k inzerci nejspůsobilejšího.
13: Dobrý den, pane redaktore.
12: Ano, vzhledem k tomu, že veřejné mínění považuje vás, dámy, za skutečnou okrasu města, abych se tak vyjádřil, za lepé kvítky, jež nám vykvetly v tomto divukrásném zákoutí, kde pramení minerální voda Bič, která přináší blahodárnou úlevu chorým, rozhodl se náš list požádat vás o interview.
9: No, prosím, jen se ptejte.
12: Ano, veřejnost by velmi zajímalo, jak se mladým dámám líbí zdejší lázně.
14: Velmi se nám líbí zdejší lázně.
12: Ano, jsem potěšen, že slyším tato slova. Smím však vědět, co se obzvláště líbí mladým dámám?
9: Obzvláště se mi líbí cementárna, která zejména za měsíční noci působí úchvatným kouzlem, znamenitě doplňujíc přirozené půvaby kraje. Cementárně se může rovnat jenom nová budova nemocenské pojišťovny, která vévodí dalekému okolí.
14: Rovněž nás velmi zaujali kamenní starci, kteří nalévají na lázeňské budově do kamenných číší kamennou vodu. Jejich kamenný vous prozrazuje, že probádali léčivou moc přírody až na kámen.
12: Ano. A co soudí mladé dámy o zdejší přírodě?
9: Příroda jest velebná.
12: I jistě, že tyto poznatky jsou velmi zajímavé. Přesto bych svůj malý interview doplnil ještě jednou otázkou. Co soudí milostivé dámy o zdejší společnosti?
14: Abychom se přiznali, ještě tu dohromady nikoho neznáme, kromě těchhle pánů.
15: Mé jméno je Badalec, prosím.
16: Netrefený.
12: Ano. Upřímně ano. Věřím, že navážete hojnost známostí v tomto malebném zákoutí ležícím 703 metrů nad hladinou mořskou. Společnost je tu znamenitá, o zábavy a různá rozptýlení postaráno. Je to snad tak trochu i má skromná zásluha. Mé ostré pero je vždy na stráži, aby tepalo zlořády a odhalovalo pikle. Když se spojí komunální politika s nestraným a poctivým tiskem harmonické spolupráci, pak je hospodářský rozkvět zabezpečen, co o tom soudíte. Mladé dámy.
13: Ano, pane redaktore.
12: Ano, děkuji vám za rozhovor. Velmi mě těšilo.
14: Nás také velmi těšilo. Naschledanou.
9: Budeme se těšit. Naschledanou.
12: Těším se, ruku líbám. Malsta, pánové.
15: Naschledanou.
16: Netrefený.
12: Ano, ano.
14: Doufám, že nám nebudete mít za zlé, pánové, že vás již rovněž opustíme.
15: Již? Přeci nemůžete tak záhy odejít.
9: Bohužel, čas se nachýlil.
15: V tom případě vás to provodíme.
9: Ne. Není zapotřebí.
15: Dovolte, slečno Věro. Já bych vám potřeboval říct několik slov v soukromí.
9: Prosím, Monsieur Gaston.
15: Slečno Věro, kdybych vám...
14: Vy mě také chcete něco říci, Percy?
16: Ne. Totiž ano.
15: Slečno Věro, mám toho tolik na srdci, co bych vám chtěl říci. Chtěl bych se s vámi proto sejít. Nemohla byste si určit čas randevu?
9: Vašemu přání bude vyhověno. Zítra v 8 u cementárny. Tam je to tak romantické, vidíte?
15: Zajisté.
14: Ovšem, pane netrefený, já s vámi potřebuji mluvit. Zítra v 8 u cementárny, ano? A koukejte, ať jste přesný.
16: Ano.

0: Percy?
1: Ty? Kde se tu bereš, člověče?
0: Já?
2: Já jsem tady.
1: No to vidím, a?
2: Vyšel jsem si trochu nadýchnout se čerstvého vzduchu.
1: Nadýchat? Já ti dám dýchat. To musíš dýchat právě tady? Klid se mi z očí, sic.
0: Sic?
1: Ďábel, sakro, bléje, kruci, fix a rom do škopku. Koukej mazat, ty moulo.
2: Nenadávej, povídám. Co jsi na mě zalezl? Co pak ti překážím? Povídáš, že ti překážím, jen abys nepřekážel ty mě? Náhodou.
1: Jak to?
2: No mám tu dostaveníčko s Alenou.
1: Což? S jakou Alenou? Vždyť přece s Alenou mám dostaveníčko jak, ďasu?
2: Nech mě jednou domluvit. Vím, co vím. Alena výslovně mě kázala, přijďte k cementárně v 8 hodin večer. Koukejte, ať jste přesný, no.
3: 8 hodin. Půjč mi kukátko.
4: Oh.
3: Ukáž, opravdu, už čekají.
4: Nezdá se, že by byli v rajské náladě.
3: A jejich výměna názorů je zřejmě dosti nevrlá.
1: Počkej, k cementárně? K jaké cementárně u všech rohatých? Alena?
2: No ano, slečna Alena, ta, no však už víš, která. A k téhle cementárně jiná tu není.
1: Konečně, možné by to bylo. Tak to byla ta druhá, Věra. Ostatně Alena nebo Věra. Ale proč Věra taky k cementárně?
2: Poněvadž komín cementárny je takový strategický bod.
1: Dobrá, když bod, tak bod, nehádám se. Ale rozumíš, jakmile se objeví ta tvoje Alena nebo Věra, tak ji popadni a pryč.
2: To teď jsem chtěl navrhnout tobě.
1: Cože?
3: Jen aby si neublížili navzájem. Hněv je tuze špatný rádce.
4: Navzájem? Ach, Gaston je litý jako tygr.
3: Pořád ten tvůj Gaston. A co Percy, můj draze milovaný Percy?
4: Soudím, že se pánové ještě dočkají z tého nemilého překvapení.
3: Bude, bouřka, bude.
4: Sakrblé!
3: Damnet, milosrdný bože, ochraňuj poutníky, kteří se ubírají po osamělých cestách.
4: Ochraňuj sadaře, noční hlídače, policii ve službě, vojáky na stráži a turisty. Sakrblé, jak si poprchává.
3: A nedej zahynout milencům poblíže komínu cementa.

0: Tady Dindero výslovně píší, že umělci ze skupiny Jekolba Bilipského si před časem podmanili svými výkony i obecenstvo v hlavním městě.
1: Přiznám se, že se na to ani nepamatuji.
0: Dindero, že se nepamatuje, on se nepamatuje na mnoho věcí, je pořád zalezlý v těch svých lejstrech. To není důvod, aby je podceňoval, jakož to, že vystupují zde. Jak napsal Engelhardt, nevzdělávej roli jen poblíž pramene, ale zorej i úhor.
1: Čeká mě na to, kdy začnou přeorávat mé útroby.
0: Dindero, on vždycky něco musel mít. Myslím, že seznámit se s takovým souborem je přinejmenším pro našince zajímavé a naše dcery potřebují poučení na každém kroku.
1: Mají ho mít, vždyť víš, že jsem pro každou špatnost. A pak já vím, že se ti líbí první milovník.
0: Ale Dindero, za koho mě má?
1: Nebo že bych se mýlil? Při tvém smyslu pro humor by to mohl být taky komik. V každém komikovi se přece skrývá kus filozofa a to je tvoje.
0: Dindero! Nechal si ty výsměšné řeči a raději zvážil, že ti lidé zanášejí kulturu tam, kam by jiný nezanesl. A o to mě jde, o umění. Vždyť víš, kterak my ženy jsme byli po staletí utlačovány. A cítím v tom osudovou spřízněnost z osudy kočovných komediantů. Ne, ne, ne. Na prahu nového věku si nezasloužíme posměch od takového voluntaristy, jako si ty. Jsem připravena vždy nést prapor humanity, prapor, v jehož pole jsou vetkána slova volnost, rovnost, bratrství a samozřejmě sesterství, s kterými se snoubí pravé umění, k němuž se po věky budeme přibližovat, ale jehož ty, voluntarista...
1: Ach, tak já... Tak tebe přece jenom zaujal onen pravý umělec, mistr Benno Mertens.
0: Ale...
1: Ovšem, mám takový dojem, že ty nejsi jediná, komu tento velký mim padl do oka. Vzhledem k jistým přednostem paní Boženy...
0: Ha! Ty starý nemravo, na takové věci ty se díváš. Kdo ví, zdali i tobě nepadla paní Božena do oka, tedy takové myšlenky.
1: Ale nemá paní... Já na takové věci nemám už ani pomyšlení, kdy to víš.
0: No ba právě. Vždyť víš, jak by ti mohly takové věci škodit. Možná, že mistr studuje nějakou roli, která by mohla ovlivnit naše dcery.
1: Ušetři mě výkladu. Ale do divadla navzdory tomu s dcerami běž. Já půjdu raději na ryby.
0: Dindero.
1: Totiž ne, já vím. Ty miasmy. No tak si hodíme s panem Hostinským partičku.

0: koukej, jsou tu taky.
1: Připravme se na nejhorší.
2: Dobrý
3: večer. Paní hostinská, jak vám to sluší, to je hned vidět skutečnou dámu.
4: To víte, paní Radová, jsme lidé prostí, ale k takové velké události se musíme přiobléci. Dostali jsme dva volné lístky od mistra, aby prý paní Božena a pan Tatr muž jej neopominuli spatřit v této stěžejní roli.
5: No ovšem znáte mého muže, že prý nemá na to hlavu a kde si cosí, že někdo musí zůstat doma a taky, že prý slíbil panu Radovi partičku. Máme mi to trápení s těmi muži, račte prominout.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pánové.
4: Oh, tak to já nebudu zdržovat.
3: Ale vždyť nezdržujete.
4: Dobrý ti, páni.
1: Ale to jsou ti, co Ondino zmokli.
4: Zmokli?
1: Ano, zmokli, když byla ta velká bouřka.
4: Povídáte, že zmokli? To mi není moc platné. Já chci vědět, co jsou zač.
6: Vypadají dobře.
1: Teď zase, chvála Bohu, vypadají dobře. Teď už uschli. Ale měla si vidět, když dostali toho plaváka. Ti vyhlíželi, chudáci. Ještě, že se mohli schovat do hlídačské boudy. To je částečně zachránilo.
7: Jenom částečně. Stejně si pak museli dát šaty do cidírny.
4: Zmokli, schovali se do hlídačovy boudy, museli si dát šaty do cidírny, z toho já nejsem moudrá. Nechtěli byste mě říci, co jsou zač? Jaké jest jejich jméno a stav?
1: To bohužel sami dost přesně nevíme. Ale chceš-li toho vyzvědět, my ti je přivoláme. Pánové?
7: Pánové?
1: Haló, pánové?
2: Prosím.
1: To je prosím pan Badalec.
2: Badalec?
1: A to je pan Netrefený.
2: Netrefený?
1: Naše matinka.
8: Ruku líbám, milostivá paní, velice mě těší.
2: Velice mě těší, ruku líbám.
3: Chodíte rád do divadla, pane Netrefený?
2: Milostivá paní, zbožňuji divadlo. Dovede spodobovat život lépe než jiné umění.
3: Opravdu? No to si budeme...
8: Olala. Vy zrádkyně.
1: Promiňte, Gastone, ale o zradě nemůže být řeč. Nemohli jsme se dostavit v určený čas k cementárně, protože jsme museli číst chorému otci cestopis Kořenského.
7: Taková je celá pravda.
8: Ale jak já k tomu přijdu? Takový liák, parble, promokli jsme na kůži.
1: Uznáte, že nemůžeme být zodpovědní za atmosférickou poruchu?
8: To je sice pravda, ale přeci sakrble. Když si vzpomenu na ony strastiplné chvíle strávené v hlídačské boudě. Těch blech. A jak ty potvory kousaly.
1: V boudě byly blechy.
8: To si myslím, a co? Nejméně dva armádní sbory blech.
2: Před časem jsem přečetl celého Flammariona.
3: To je zajímavé. Mě taky zajímá tento spisovatel, protože odedávna tíhnu k hvězdným výšinám. Vůbec mnoho jsem přemýšlela o záhadách záhrobí. Měla jsem o tomto předmětě svého času cyklus přednášek v ženském výrobním spolu.
1: Tak oni tam byly blechy?
7: Já myslím, parble, že ty blechy byly od hlídačova psa.
1: Ty jsi na to kápla, Alenko. Já bych na to nepřišla. Skutečně každý hlídač mívá psa.
8: Ať to bylo od psa nebo od nepsa, faktem je, že tam byly blechy.
7: Ale monsieur Gaston, za to my doopravdy nemůžeme.
8: Rád to uznám. Poskytnou-li mi mladé dámy.
7: Budeme se muset posadit.
1: Už začínají.
7: Dopovíme si to po přestávce. Naschledanou, monsieur Gaston.
1: Naschledanou.

0: Tak zítra přijedou naši kluci.
1: Je to těžký. A 107 červených.
0: Co, červených?
1: Jo, kteří kluci?
0: Ale synovci. Uh-huh. Inženýr Spytík a ten druhý pan inženýr Uličník. Teda Tomáš. Uh-huh. Moji synovci, pane můj a příteli.
1: No tak vám bude veselý, co?
0: No, veselý.
1: A co pak beru?
0: Tady, prosím.
1: Tak.
0: Víte, to je vám takový pád. Rukou dáním jsem slíbil nebožce sestře, že ty hochy nenechám padnout. Umírala nerada, byla mladá, děti maličké, neopeřené. Vzal jsem si je na starost a tak jsme to vypiplali. Božena jako manželka je krmila a opatrovala. V noci k ním vstávala. Ona je taková lítostivá. Sama byla tenkrát skoro dítě. A když povyrostli, tak jsem je dal na studie. Nechal jsem si to něco stát, ale nerad o tom mluvím. Aha. Vyvolili si učenou dráhu a tak jsem jim nechtěl stát v cestě. Učili se dobře, teda tu chválu jim musím dát. Mám jejich vysvědčení schovaná. Příležitostně vám je ukážu, abyste to posoudil. A teď jsou z nich chemikové. Dělají ve fabrice a jsou moc dobře zavedeni.
1: Tak už vám dělají radost, tak co chcete?
0: No jo, když ono to má háček. Mládenci, abych pravdu děl, bydlí spolu, hospodaří spolu, chodí jeden vedle druhého, v podniku jsou jedna ruka, zkrátka jeden bez druhého nedá ráno. A přitom, pane můj a velectěný příteli, nepromluví jeden na druhého slovo. Vy mě to třeba nebudete věřit, ale už je to tak.

0: Když já zpívám Dalibora, tak se nemusí zrovna zpívat taky Dalibora. Není tu žádný zpěvácký spolek, je dost jiných písní a každý, jak si zpívá své.
1: Dalibor je pro každého a Smetana ho nesložil pro nějakého nádivu. Zpívá se, co se chce. Zpíval kos kosici fistulí, už se k ní dnes večer přitulí.
0: Dneska je před cíncami svinčík. No to se ví, když je jeden nepořádný chlap a nehledí na čistotu.
1: Dnes se ještě nemělo čas, mělo se důležitější věci na starosti. Pokud se ví, zítra se jede na dovolenou.
0: Právě proto mělo být uklízeno. Ono se asi myslí, že se bude po jednom uklízet.
1: Ono se asi vůbec nemyslí a jen se hloupě klábosí. Kdyby se raději dalo do pořádku auto, když se ví, že se je zítra šoférem.
2: To máte tak. Když byli děti, tak se povadili při hře v kuličky. No víte, děti, to jináč nejde.
3: Je.
2: Ale tihle to je jiná. Tvrdohlavé plemeno. Od té doby spolu nemluví. Jeden druhého neráčí slovíčkem poctít. Vzali si to do hlavy a ne. Když mají společné řízení, tak si dopisují. Jeden druhému pošle doporučený dopis.
3: No ne.
2: A kdyby jenom to. Jeden k druhému do pokoje nevkročí. Týden po týdnu stěhují z jednoho pokoje do druhého obraz matky a otce, protože se domluvili, že ty obrazy budou týden v ložnici jednoho a pak zase druhého. A tak nebožka má sestra musí vyslechnout nehezké úvahy o svých synech z úst jednoho či druhého.
3: No to je opravdu zlé, pane.

0: Až. On začal, on má přijít. Tak si to vemte.
1: No teď jsou věci, to jsou věci. Tak ještě jednou 107 červených, ne?
0: Ach jo.

0: Jezus, konte hoši přijeli, co jim dám jíst?
1: Tetičko,
2: ty vypadáš jako růžička.
3: Jo.
4: Jako nevěstinka.
3: Růžička.
0: Ale tak pusťte mě, teď mě celou pocucháte, koukejte, k čemu vypadám.
3: Ale tetičko, tobě sluší všechno.
2: Úplně všecičko. Růžička,
3: nevěstinka.
2: Růžička a neskákal bych jednomu do řeči.
3: Neví se, kdo komu kam skáče.
0: Ale chlapci, no to jsou klackové nezbední.
3: Čů.
0: Kam pak se to koukáte, páni inženýři?
4: Nikam.
2: Já se vůbec nedívám.
0: Aha, no proto už jsem si myslela.
2: Tetičko, čí to byly slečny?
0: Jaké slečny?
2: Ty zrzavé.
0: No dovolte, to jsou zlatovlasé dámy, dcery pana Rady Dindery. Jak říkám, tihle muští, to jsou takový nerádi, žádná ženská před nimi neobstojí. Raději mě řekněte, co vám dám, jistě jste už vyhládli, pojďte do kuchyně.
2: Lidi, co se vždycky najde na
5: nevěstínko. Nenechám hladem.
6: Hle, kdo pak to přijel k nám?
0: Toť otázka.
7: Vítám vás.
8: Dobrý večer.
2: Teti, vy máte nového kuchaře.
0: Ale to není kuchař, to je dramatický umělec.
8: Tak proč sekáš penát?
0: Beno, co zbylo pro mladé pány k večeři?
7: Byla by tu svíčková na smetaně, španělský ptáček, risotto s parmesánem, pulár s kompotem, telecí ledvinka, omeleta s hráškem. Pokud se týče moučníku, palčinky, piškotová ruláda a domácí dort. Mohli bychom též posloužit dvojím druhem polévky, a to hnědou s krupicí a bílou chřestovou.
0: To je mistr Beno Mertens, hoši, moji synovci, mistře. Prosím, abyste se seznámili.
7: Velmi mne těší, mladí přátelé.
8: Dobrý večer.
9: Kde je?
4: Kde je zase tohle?
9: Konečně. Zde jste mistře.
7: Podejte mi zástěru, musím ještě umíchat již.
9: Ale drahý pane Mertensi, vždy takhle zmeškáš představení.
7: A potom musím zrežírovat večerní menu.
0: Zrežírovat večerní menu, slyšíte ho? Oh, které ženské srdce by mu mohlo odolat.
7: Jasku, boženo.
9: Mertensi, Beno, jak si to představujete? Vždy takhle zmeškáš představení. Pohleď na mě. Co chceš víc? Tvůj ředitel Kolbaba Lipský před tebou klečí na koleno.
7: Dejte pokoj, Harlekine.
0: Ježiši, Harlekine.
10: Jasku, boženko, jak si to představuješ? A jak si to představuje pan herec, co si lidi pomyslí? Pan herec tu zarostl jako nehet u palce a ne se hnout, jde o pověst podniku.
0: Kdybys šel raději chytat ryby.
10: A stejně nic nechytí.
9: Nechte vaření, Beno, a pojďte do divadla. Pane kolego, všechen ansámbl je shromážděn a čeká jen na vás. Je nejvyšší čas, neničte mě. I ředitel je člověk. Prožeňte mi raději hrabu koulí, ať se netrápím. Bože všemohoucí. No,
7: bože všemohoucí.
0: Bože všemohoucí.
9: Kdy se skončí tato muka? Sešli na mě oheň z nebes, ať je se mnou konec.
7: Varysočí, bídný červe, nesnaž se skřížit moje plány.
9: Oh,

0: den, pánové.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: O, dámy, dámy, jak se máte?
2: Dobrý den, pane redaktore.
0: Dovolí vám. Ano, dovolte, abych vás uvítal na této pravdě národní, vlastenecké a přitom pokrokové slavnosti. Ano, mohu vám prozradit, co se chystá. Na podnět nájemce lázeňského domu pana velkorestauratéra J.V. Nutzbaby, chvalně známého podporovatele všech ušlechtilých snah, bude uspořádána volba královny krásy Čver a okolí. Zvyk to dávno oblíbený v cizině, zejména v Americe. Ano, vaše srdéčka se jistě chvějí nedočkavostí a na rtech tisíců tkví otázka, která bude ta šťastná.
2: Ano.
0: Ano, kvetete jako růže v sadě a vděky svými oblažujete veškerenstvo. Nehodláte snad také kandidovat?

0: Dejte pokoj. Jak pak bychom v takové soutěži tady obstáli? Vždyť tady je jedna krásnější než druhá.
1: Ano, ano, no to je dobré. Příliš nás skromnost škodí.
0: Ano, ano. Dejte do novin, že jsme zúčtovali se životem a hodláme obléknout roucho klášterní.
2: V kopce klášterní budeme vadnout, přičemž budeme litovat svých hříchů.
1: Ano, totiž ne. To by bylo škoda takových svěžích bytostí, aby vadli ve stínu monastýru. Dejte pokoj, snad to nebude tak zlé.
0: Už je to takové, pane redaktore. Jináč to nejde, život se nám nepovedl.
3: Nejúctivější dobré odpoledne, krasavice. Slečno Věro, smím prosit, že u prima dam?
4: Rukulí vám, smím prosit?
0: Prosím, pánové.
4: Mé dám.
0: Mí pánové?
4: Tančej. Žertovné. Můj snaživý průvodce přišel na to, že v tanečním sále tančej. Oni tančej.
5: Jo, oni.
6: Pánové si dají?
5: Slivovici.
6: Jednu slivovičku?
4: Prostějovskou starorežnou.
6: Prostějovskou starorežnou.
5: Hlavy by se jim ořezat měli, panákům jedněm. Uřezat.
3: A povídám, já vás rozsekám. Přiznám se, že jsem se v první chvíli ulekl. Ovšem v zápětí jsem se vzpamatoval a... No, dál to již není vyprávění pro tak něžnou dámu, jako jste vy.
0: Ale ne, Monsieur Gaston, mě zajímá všecko z vašeho života.
3: A však dovolte, abych potom pomlčel, alespoň to. Ne, prosím, nenuďte mě.
0: Štěstí mi nepřálo, právě dohrála hudba. Budete mě žel musit doprovodit na místo.
3: Doprovodím vás radost.
4: Děkuji za tanec. Smíme se k vám posadit?
0: Jistě, Percy, ale není kde.
4: No tak já si něco přinesu, když dovolíte.
0: Když se tak dívám, tak ti dva chlapci od nás z hostince jsou jediní, co by za něco stáli.
2: Jestli pak si pro nás přijdou.
0: Pochybuji. Sedí jako mramoroví kocouři na šifonéru. Asi neumějí tancovat.
2: Mohli by se stydět. Já bych jim dala.
0: Ti by mi tak stáli za to. Přece slušnost žádá, aby provedli známé dámy.
2: No jo, ale vždyť my je neznáme.
0: Právě. Kdyby nebyli pitomci, už by se dávno seznámili. Ale já se jich nebudu prosit, kluku jedněch umouněných.
7: Bude, haló. Dávejte pozor, něco se chystá.
8: Vážení přátelé, hosté, dámy a pánové, byl jsem pověřen komitétem pro volbu královny krásy, abych jakožto činovník zdejšího tisku roztáhl oponu, za níž je naší veřejnosti ukryta nová a v dějinách našeho města první královna krásy Džber a okolí. Ano, ano. Věřím, že bude zářit co hvězda první velikosti na zdejším dámském nebi a oblažovat i svou spanilostí veškeré obyvatelstvo. Ano, pozor, prosím.
9: Já to dám, pane, do novin.
8: Ano, prosím, prosím, náš list vám bude k dispozici. Otevřeme diskusi.
10: Slovutný pane hejtmane, dozvěděv se, že jste byl informován o některých rušivých okolnostech, které v našem městě provázely volbu královny krásy, dovoluji si jako člen komise a poroty podat následující vysvětlení. Předsedou žiry pro svůj věk a zkušenosti byl zvolen notář komis, náměstek starosty. Členy žiry potom byli magistr farmacie Tibi Tancl, cukrář Vaňurka a odborný lékař a porodník M. Udr Emanuel Fidrmus, odborný učitel a spisovatel Fráňa Fňouk a já. Jménem členů poroty musím odmítnout obvinění z lumpárny. Po obšírné a vyčerpávající debatě se předsedové stran tvořících vládní koalici jednomyslně shodli na tom, aby královnou krásy pro letošní období byla zvolena choť důvěrníka místní organizace strany republikánské, a to nejen se zřetelem k velikosti a významu této strany, ale zejména k zásluhám chotě designované královny, jenž povznesl a zvelebil řeparství ve zdejším kraji. Komitét konečně zvolil i subkomisi, jejímž úkolem bylo prostudovat otázku kompenzační, to jest otázku, jak odškodnit ostatní koalované strany, aby ani v tomto případě nevyšly na prázdno. Závěrem poznamenávám, slovutný pane hejtmane, že komitét se usnesl a zaslal pozdravný telegram panu předsedovi vlády. Ano, tak to bychom měli a ještě podpis.

0: Tak a máme tu podzim. Oleandry jsme už schovali v kůlně a vy odjíždíte.
1: Ach jo.
0: To je znamení, abychom se začali připravovat na zimu. Letos jsme hráli naposled. Dálí Bůh, tak si napřes rok zase rozhodíme kartičky.
1: Pošlu vám kartičku na znamení toho, že jsme správně a bez pohromy dorazili na místo. Červený ofilka.
0: Škoda, že nejsou takové pohlednice, pane Rado.
2: A s paní Hostinskou jsme se rozloučili už včera, ale až se vrátí od maminky, pěkně ještě jednou pozdravujte.
0: No samozřejmě, milost paní, samozřejmě.
1: No ne, to jsou k nám hosti.
3: Dovolili jsme si přinést pár květů.
4: Ty voní.
5: A jsou krásné.
3: Milé dámy, budete na nás vzpomínat?
5: Památka na vás nikdy nevymizí z našich srdcí.
4: Zaručeně vás spojíme do svých modliteb.
3: Dámy žertují. Bojíme se, že v hlavním městě obklopený souce nejrůznějšími světáky, fešáky,
6: šviháky, bon vivanty, gentlemany
3: a seladony všeho druhu zapomenete na své obdivo.
4: Jak by to bylo možné?
5: Považují nás snad mladí pánové za tak povrchní, že bychom byli schopni obrátit svou mysl jinam.
7: Líbáme tyto květiny.
5: Pánové, nezaspívali byste nám něco na cestu?
4: Prosím.
3: S. Za

0: ořej v prsouci.
1: Jsou to hodní a vzdělaní páni. Hodní a vzdělaní by byli. Ale pro vás, děvčata, to není žádná partie.
2: Kde jsou?
3: Ti klackové bídní.
2: Bejtahové protivní.
3: Navukové mizerní.
2: Vytratili se jako smrad.
3: Páni inženýři. Ani se nerozloučili.
2: Snad si nemyslí kluci pitomí, že budeme pro ně brečet. Ti by nám za to stáli.
1: Co říkáš?
2: Ale nic.
4: Boženo! Boženo! Boženo! Kde pak zase vězí, Bože? Pro pána krále dopis. Draze milovaný muži, předem přijmi srdečný pozdrav se stálou vzpomínkou. Neměj mi za zlé, že jsem šla za hlasem svého srdce, nepláska si nedá poroučet. Byla jsem ti věrnou ženou, jelikož jsem u oltáře přísahala, ale ty jsi na mě bručel a kolikrát jsi byl sprostý. Moji maminku vyhodil zproč. Však ona dobře věděla proč. A kdyby přišla ještě jednou, tak poletí zas stará treperenda. A kde jsem přestal? Proč? Ona nikomu nepřekáží, ale ty držíš je na svou přízeň. Jen si vzpomeň na šváříčka Emila,
5: jak pořád loudil a všecko mu bylo málo. Kdyby přišel Vaňásek prodávat rubež, tak neber, on neví, co za to chtít. Prodal mi kohuta takovýho chcípáka, tuhy jak podešev, dva dny jsem mu vařila. Vaňásek povídal, že je mladý, přece milost paní vám bych ho nenabízel a pivovaru se musí zaplatit účet a taky je splatná pojistka. No všecko musí myslet. Draze milovaný muži, já vím, že teďka budeš nadávat, ale co pak je to platné, mladá krev má svá práva a ty jsi starý paprika.
4: No tak pardon, pardon, tohle se mě říkat nesmí. Já jsem na ženění nemyslil. A kdo pak pořád skazoval na rukou, že mě bude nosit a do hrobu mi poslouží, aha?
5: Starý paprika, měl jsi vyhledat ženu, která by ti byla růveň, já chci ještě užívat.
4: No.
5: Láska není žádnej hřích, to řekl pan Mertens. On má takovej milej kukuč, já jsem Ičko s ním. On mě dělá, co mě na očích vidí, v jeho náruči jsem poznala pravý štěstí.
4: No počkej.
5: Pan Mertens je takovej něžnej. Boženko sem, Boženko tam. Nechtěla bys něco sladkýho, nebo spíš něco pikantního. Třeba marinovanýho úhoř.
4: No počkej, počkej. Ze začátku je to samý marinovaný úhoř, ale ty konce. Budeš litovat, ale už bude pozdě.
5: Myslím, že Marianka krade. No. Tohle se mi přistihla, jak odnášela kus slaniny pod zástěrou a ten kus ementálu, co byl ve spižírně narechně vpravo, jisto jistě snědla, na to bych vzala jet.
4: Ale.
5: Tak jdej pryč, bez toho má hubu vo všecko, abych se starala. Já vím, že teďka půjde všecko horem pádem. Já byla vždycky s tvým lidem přívětivá, ale ty jsi byl na mou přízení jako bubák.
4: Jak je kdo ke mně, tak já jsem k němu.
5: Bubák, co ti udělala maminka, že jí pohrdáš? Nevídáno, náš rod není o nic horší než tvůj. A že nebyl u nás majetek, to není hamba, nás bylo moc, tatínek se o všecky dobře postaral, ty jeho ruce zlatý, upracovaný a maminka by za nás dejchala. Jo, a vím, ženičko, neřekneš o mě dobrý slovo, jako bych byla ta nejšpatnější, ale jenom si vzpomeň na Alžbětu, jak za ní lezl do kumbálu, ani ve sklepě si nenechal.
4: To je lež, to je drzá lež, já to mohu odpřisáhnout před každým soudem. Do kumbálku jsem nelezl, to nemám ve zvyku a ve sklepě jsem mi pomáhal s krosnou uhlí na záda.
5: Ani ve sklepě si nenechal, mohl by se stydět. Cizí lidi mě to museli říct, já provostru nemohla z baráku, až by ta dělala svatou, ale já ji prokoukla jako hubenou kozu. Kulečník se musí dát nově potáhnout. Hosté si stěžují, že nemůžou na tom mandlu udělat karambol, taky kam na nedělají dobrotu, musí se zavolat člověk, aby to dal do pořádku, už nám nastává zima. Už mě to nemějí zazlí, draze milovaný muži, neb krev, není voda. Já na mužsky nejsem dělaná, ale jde o zdraví. Ještě jednou tě srdečně zdraví a líbá tvá věrná manželka Božena. A nechoď porád k vodě, stejně chytíš houby s vodstem. Máš rechma a pak budeš celou zimu doktorovat. Já tě znám.
4: Rom a peklo za ní. Však já ti dám, dopadnu tě, zahladím, rošlápnu. A přivedu tě domů.
6: živou nebo mrtvou.
7: Vidíte, pane redaktore, vidíte. Takový pořízek to byl. A kde je mu konec?
8: Ano, kdyby byl tenkrát dostihl svou ženu, snad by i bylo jinak. Ale takhle se ho zmocňovala lítost. A na tu lítost i umřel.
7: Snad máte pravdu.
8: On potom často sedal k harmoniu a hrával pro povznesení duše dumné a nábožné písně. A k dovršení unilosti a stinné tesklivosti přijal hostinský slepého hudebníka, který svým uměním měl hostům krátit dlouhé večery. A pak se pan Šimon Tatrmuž počal odvraceti od života. Na všecko se škaredil, nic mu nechutnalo. Jeho duch velmi poklesl a zemdlel. Ano. Pak ji začal polehávat, zeschl a ztrácel se v peřinách. Ano, ano.
7: Přítel jediný.
8: Ale pohřeb měl slavný pan Šimon Tatrmuž. Celé město mu vzdalo poslední poct.

Největší popularity u čtenářů dosáhl Karel Poláček knihami, jejichž základním záměrem bylo pobavit co nejširší vrstvy. Patří sem jeho Hráči i Muži v offsideu. A stejně tak byla komponovaná i poslední próza, vydaná za autorova života Hostinec u kamenného stolu. Když tato historie lázeňského hostince, jeho personálu i hostů vyšla, muselo ovšem jméno skutečného autora zůstat před okupanty utajeno. A tak vydání statečně kryl svým jménem malíř Vlastimil Rada. Filmovou verzi románu zpracoval Otakar Vávra, režie přepisu se tehdy ujal všestranný herec Národního divadla Josef Grus. Hlavní čtveřici mladých protagonistů obsadil Svatoplukem Benešem, Rudolfem Hrušínským, Dagmar Frýbortovou a Dagmar Sedláčkovou. Film měl premiéru v československých kinech v roce 1949 s velkým úspěchem. A o necelých 20 let později se román dočkal také této rozhlasové verze. Dvoudílná inscenace z konce 60. let 20. století je navzdory zvukové jednoduchosti pozoruhodným záznamem bravurních dramatických výkonů v konverzačním žánru a zároveň i významných hereckých osobností tehdejší brněnské divadelní scény. Tedy hrály Vilma Nováčková, Oldřich Vykypěl, Karel Kabíček, Jana Ebertová, Eva Hradilová, Eva Skopalová, Jiří Tomek, Jaroslav Dufek, Jiří Letenský, Ladislav Lakomý, Jiří Brož, Rudolf Chromek, Vilém Lamparter, Ladislav Šemlot, Jiří Binko. Rozhlasová úprava Petr Fajfar, režii měl Miroslav Nejeschleb. No a v Hostinci u kamenného stolu, kde se odehrávají humorné příhody obyvatel a hostů malého lázeňského města, se potkáme zase za týden, neboť tato inscenace má dvě části. První už teď najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz.

Tak to jsme ještě chvíli zůstali v poláčkových dobách. Jaroslav Ježek, autor těchto známých melodií, které nám hrál Jan Šimíček, na rozdíl od Poláčka unikl nacistickému teroru, ale za mořem ho jeho chatrné zdraví zradilo už 3 roky před koncem války a Poláčkovou smrtí. Ta si pro Ježka přišla v New Yorku na nový rok 1942. Jeho písně a jeho hudba pro divadlo však s někdejšími protagonisty Osvobozeného divadla žila pochopitelně dál. Jednou se s nimi v nahrávacím studiu střídal legendární kapelník Woody Herman, tenkrát na prahu své hvězdné dráhy. Co je to za hudbu, kdo to složil, spozornil prý, když k němu v režii nahrávacího studia zaznělo několik taktů ze skladby, kterou Voskovec a Werich pestřili své slovní výstupy. Že by Gershwin hádal Woody Herman. Ale já to neznám, ale ne, řekli mu nějaký Ježek z docela daleké země Čekoslovákie. Načež Woody Herman, netušící nic o Ježkově životní pouti, uznale prohlásil. Ten se narodit v Americe, tak by byl slavný jako George Gershwin. A tak ani on, tento americký skladatel, v odpoledním vysílání dnes nepřijde zkrátka.

Rapsody v modrém, to je z těch nejkusů George Gershwina a tohle byla dokonce originální verze pro dva klavíry. Hráli nám Katia a Maria Labek. Teď je 5:30 odpoledne, za půl hodiny nabídneme další z filmových vizitek, tentokrát s režisérkou Zuzanou Kiršnerovou. Jejíž hraný debut Karavan v loni ocenili diváci v Cannes dlouhým potleskem ve stoje. No a v tuto chvíli půl hodinka ze života Sočru na letních festivalech.

Vážení posluchači, začátek léta tradičně patří hudebním festivalům a Symfonický orchestr Českého rozhlasu je letos opět jejich výraznou součástí. V dnešním pořadu Taktovka, u kterého vás vítá Lenka Harigelová, si připomeneme koncerty, které SOČR absolvoval během letošního června na prestižních domácích festivalech. Nejprve zavítáme na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, kde orchestr vystoupil 22. června pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Festival, nesoucí jméno jednoho z největších českých skladatelů, propojuje hudební tradici s moderním interpretačním pohledem a pravidelně přivádí na sever Moravy špičkové domácí i zahraniční umělce. Koncert, nazvaný Janáček a Dvořák ve vesmíru, představil biblické písně Antonína Dvořáka a svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky Leoše Janáčka. Abychom se naladili na festivalovou atmosféru, vyslechneme biblickou píseň číslo 6 v provedení Vojtěcha Šembery a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Leoše Svárovského a baladu Blanickou Leoše Janáčka, symfonickou báseň podle Jaroslava Vrchlického. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídí Tomáš Netopil.

Dozněla biblická píseň číslo 6 Antonína Dvořáka v provedení Vojtěcha Šembery a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Leoše Svárovského a symfonická báseň Balada Blanická Leoše Janáčka, kde jsme slyšeli rozhlasové symfoniky pod vedením Tomáše Netopila. Nyní se přesuneme do Litomyšle, města Bedřicha Smetany a dějiště jednoho z nejvýznamnějších českých festivalů klasické hudby. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zde vystoupil v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, a to hned dvakrát, 28. června a znovu 5. července.

Dozněla ukázka ze symfonie číslo 8 H-moll France Schuberta zvané Nedokončená v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Aleny Hron. Vážení posluchači, v dnešní taktovce jsme si připomněli první letní festivalová zastavení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Orchestr je pravidelným hostem významných hudebních festivalů doma i v zahraničí a i letošní sezóna, která ještě zdaleka nekončí, potvrzuje, že orchestr patří k důležitým reprezentantům české hudební kultury na koncertních pódiích pod širým nebem i v prestižních koncertních sálech. Rozloučíme se připomínkou skladatele Igora Stravinského. Jehož dílo Oidipus Rex je na programu koncertu v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Vyslechneme jeho symfonii dechových nástrojů. Jak jinak než v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Řídí Jiří Rožeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lenka Harigelová.

0: Za účastí Symfonického orchestru Českého rozhlasu na hudebních festivalech začátku léta jsme se ohlédli v dnešní taktovce, kterou zakončila Symfonie dechových nástrojů Igora Stravinského. Socher hrál pod taktovkou Jiřího Roženě a taktovku připravila Lenka Harigelová. A 17. hodina je tady, my vám nabízíme další z profilových rozhovorů, další z filmových vizitek, které vybíráme pro filmové léto ze záznamu. Tato byla pořízena 3. června roku 2025 a hostem byla Zuzana Kiršnerová, režisérka.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Vizitka.
5: Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně už sedí scénáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová. Dobrý den, ahoj.
6: Dobrý den, ahoj.
5: Tak dobrý den našim posluchačům, ahoj mezi námi, protože už se známe, tak nám odpuste, že si spolu budeme tykat. Zuzana vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také katedru režie na FAMU, kde v současnosti také vyučuje, a její absolventský film Bába z roku 2008 vyhrál v témže roce sekci Cine Fondation na festivalu v Cannes. Pro českou televizi následně natočila dokumentární seriály 4 v tom a 5 statečných. Spolu s Adamem Olhou natočila během pandemie dokument Nemocnice v první linii. No a letos v květnu, jak už bylo v médiích dost propráno, měl celovečerní hraný debut Zuzany Kirchnerové Karavan premiéru v prestižní sekci Un certain regard, a to opět na festivalovém festivalu v Cannes, což se tak stalo po 31 letech, kdy se český snímek objevil v této soutěži tohoto festivalu. No a protože jsem říkal, že už to bylo mediálně značně propráno a byla tomu dana velká důležitost, tak by mě zajímalo, jestli i tvé zkušenosti po návratu, tak jak se ti to teď rozleželo z festivalu, vlastně tomu jako potvrdili vlastně tu důležitost toho uvedení na festivalu v Cannes, jestli skutečně se festivalu dostalo zasloužené pozornosti.
6: Myslíš jako v českých médiích? Jako
5: ne, konkrétně. Myslím teďka, jestli ten obraz v českých médiích odpovídal vlastně tomu, té situaci v Cannes samotném.
6: Já se teda přiznám, že já jsem neměla úplně kapacitu to sledovat, jo, ty česká média, protože vlastně ono to tak jako vypadá třeba z Instagramu a tak, že to bylo takový samý veselý koberec, večírek a tak, ale my jsme tam opravdu, jako, nebo já konkrétně jsem tam opravdu jako hodně od rána do večera pracovala, takže já mám jenom takový reporty, co dělá můj táta, to je takový monitor, dělá monitoring tisku, tak jako nevím, no, mně to přijde, že to je jako adekvátní, ale nemám vůbec od toho teďka jako nějaký odstup a to asi je spíš na nějakých jako PR-istech to posoudit. Jako myslím si, že
5: dobře, tak když odhlednu od toho, o čem nemáš dostatečný přehled, a sice ten mediální obraz toho uvedení v Cannes tady v českých médiích, tak jak na tebe, jaký ty máš pocit z té účasti v Cannes a té pozornosti, které se dostalo právě tomu filmu tam?
6: Ten pocit mám skvělý, ale jak říkám, teďka spíš trošku převládá taková jako hrozná únava, protože těch rozhovorů tam bylo opravdu jako hodně. Jako myslím si, že už jako ta projekce byla skvělá, to bylo takový pro mě hodně jako emotivní, a protože tam opravdu byl jako dlouhý standing ovation, dokud nás prostě, jako dokud nám tam paní organizátorka sálu neřekla, že už musíme pustit další projekce, tak to bylo jako hrozně hezký. A myslím si, že jakoby třeba zájem těch novinářů z zahraničních médiích byl hezký, velký. oni, my už máme francouzského distributora, takže já jsem tam hodně měla i akcí vlastně jako i tím, že teda umím francouzsky, hodně jako s francouzskými filmaři přímo, a už vlastně spousta těch věcí směřovala k tomu, že připravujeme tu distribuci v různých jakoby státech, no. Tak a teď vlastně my budeme mít v pátek, budu mít nějaký jako se sales agentkou a s producentkou budeme mít nějaký call, kdy si to budeme jakoby vyhodnocovat a uvidíme, jak se ten film třeba bude prodávat, a to oni budou mít nějaký první jako věci a tak. Samozřejmě jako to téma, on ten film podle mě není úplně jako těžký, ale ten film, to téma vypadá těžce, takže ten film se neprodává úplně jakoby jednoduše, tak jsem na to sama zvědavá.
5: No, je potřeba připomenout, že se jedná tedy podle anotace, tak jak ji tady můžu jako alespoň lehonce předestřít, o příběh 45-leté Esther, která po letech péče o syna Davida s Downovým syndromem jede k moři, kde teda na základě událostí u jejich známých kamarádů vlastně usoudí, že je nebude rušit s tímto synem, a vydávají se pučeným vlastně obytným vozem, což teda není, pozor, karavan úplně, obytňák a karavan, to jsou dva různé dopravní prostředky.
6: No, jako máš pravdu, a byli někteří hnidopiši, kteří nám do toho trošku rejli už při psaní scénáře, ale jako musíš uznat, že aby se film jmenoval Obytný vůz, to není úplně jako atraktivní.
5: Je to blbý, já to říkám jenom s ohledem na to, že jsme před lety z 105 měli představení Karavan Evropa, kde jsme měli právě tenhle ten přívěst.
6: Pravej.
5: Ale já, abych se vrátil k té anotaci, tak 45-letá Esther se svým synem Davidem vydávají tedy obytňákem na takovou cestu napříč Itálií, kde ještě přiberou vlastně náhodou slovenskou spolucestující, která jim trošku vlastně jako nabourá takový ten, jako řekněme, bych řekl, zaběhnutý způsob fungování. No a mě by zajímalo, protože ten film vlastně nějakým způsobem posouvá ten jejich vztah, kdy si taky tedy matka, kterou hraje Anja Geislerová, uvědomuje, že jí David už je vlastně dospívající, téměř dospělý kluk, tak kdy vlastně se mění ten vztah mezi nimi, tak by mě zajímalo, jestli na ten film taky reagovali Italové, protože překvapivě vlastně ty postavy všechny tam mluví více italsky než česky.
6: Jo.
5: Celém tom filmu.
6: Já ještě jenom udělám taký malý doplnění, protože ty jsi řekl, že on jede s synem, který má Downův syndrom, a on tam je důležité říct, že má hlavně autismus, jo?
5: Aha,
6: protože vlastně to je to, co vlastně ten jejich vztah znesnadňuje daleko víc, a proto ten kluk nemluví a tak dál. Ale jak reagovali Italové? No, tak my proto chystáme italskou distribuci, ale naši producenti jako reagovali strašně emotivně, tak oni jak Italové jsou takový, tak oni takový opravdu jako emotivní, takže z toho měl jako velkou radost. Z čeho já mám radost, je, že vlastně to funguje třeba v té Kalábrii. Že jako co viděla ta kalábrijská komise a tak, protože já jsem se bála, jako že to je takový to, když přijdou Američani točit o Čechách, takže to je takový jako divný, že my jim lezem na ten jejich píseček, a tak to mě potěšilo, že vlastně jim to přišlo úplně jako věrohodný a autentický. No a jako já doufám, že v Itálii by ten film mohl fungovat, no, protože vlastně, jako vlastně teď jsme přemýšleli minulý týden s Aňou, že ona tam vlastně daleko víc mluví italsky v tom filmu než česky.
5: Taky jsem byl překvapen, měl jsem možnost teda díky tvé návštěvě tady film vidět, a překvapilo mě to, že skutečně čeština tam je pomálu, což samozřejmě ničemu nevadí, ale překvapilo mě, nakolik tedy Aňa Geislerová i Jana Plotková teda mluvili italsky.
6: No, tak Jana to teda poctivě chodila se hodně učit, ta byla velmi poctivá studentka, a Aňa to může potvrdit, teda možná prozradit, že ta těch lekcí měla míň, ale vlastně se to naučila hrozně dobře foneticky, protože má jako velkou zkušenost, že hraje v různých jako jazycích, ale jako Jana Plotková se naučila dokonce tak dobře, že když nám tam Italové řvali u hotelu, tak je dokázala italsky sklidnit. Takže...
5: sklidnit a vykázat kam si.
6: Ano,
5: ovšem sklidníme teď i naši vizitku, protože zazní první píseň, kterou vybrala naše dnešní hostka, scénáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová. Hostka říkám proto, protože i v titulcích filmu jsem viděl, že máte režisérka, střihačka
6: ano,
5: a tak dále.
6: Střihač, tam to je střihač. Střihač je zrovna jeden z malých mužů.
5: Taky tam kameramanka. Tak, přesně tak, což mě překvapilo, že tam není třeba napsáno režie, kamera a tak dále. Tak tady jste si dali teda pravděpodobně záležet z tohohle toho důvodu. Jakou si vybrala první píseň?
6: Jo, a já teď nejsem jistá tím seznamem, ale myslím, že první jsem byla ta Nada.
5: Ano, je to tak.
6: No a ta Nada, tu jsem vybrala, protože jsem tak chtěla navodit trošku tu Itálii.
5: Čili jedná se o italskou interpretku.
6: Je ta italská interpretka Nada, jmenuje se to Kefredo Fa a je to vlastně taková trošku jako lehce nostalgická píseň, která zavání podzimem. A já jsem ji hodně poslouchala, když jsem přemýšlela, jak napsat jako druhou půlku toho filmu, kdy vlastně ten film se tak jako přehoupne z toho léta do takového jako začátku podzimu. A tak to byla taková jako moje inspirace. Bohužel neměli jsme dost prostředků na to, aby ta píseň zazněla i ve filmu, tak aspoň tady aspoň ve vizitce.
5: Aspoň tady ve vizitce se to podaří. Kdybyste měli na naší dnešní hostku, režisérku Zuzanu Kirchnerovou, jakýkoliv dotaz, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak, my se se scénaristkou a režisérkou Zuzanou Kirchnerovou vracíme do našeho rozhovoru a ještě tento vstup budeme věnovat zmíněnému filmu Karavan, který tedy, jak jsme si řekli, byl již odpremiérován v Cannes. Nicméně ta česká distribuční premiéra bude později. Kdy to bude?
1: Premiéra bude 28.8.2025 srpnu.
0: Tedy v srpnu, to znamená ještě celé léto nás čeká vlastně takovým čekáním jako vlastně na toto uvedení. Každopádně pojďme si říci vlastně celý ten námět, tak jak už bylo také v mnoha rozhovorech zmíněno, vychází z tvé osobní zkušenosti vlastně ze soužití se synem, který má Downův syndrom.
1: A autismus.
0: A autismus, tedy vlastně jedná se o stejnou kombinaci, tak jak to bylo ukázáno právě v tomto filmu. Ale není to tvůj jediný syn, je to tedy ten starší. Nicméně, jakým způsobem, protože v tom filmu to bylo ukázáno pouze zúženo na vztah tedy matky a syna, jakým způsobem ale vlastně fungujete takto v trojici, protože předpokládám, že tam je taky důležitá ta součinnost ještě s mladším synem, který taky vlastně musí umět zacházet jiným způsobem vlastně v rámci celého toho soužití prostě s chováním a s potřebami Davida, který se jmenuje podobně, tedy stejně jako představitel ve filmu.
1: No, tak je to samozřejmě někdy je to složitý, někdy je to zase jako legrace. Co bylo těžký vlastně na začátku, když byl opravdu Vašek malej, protože vlastně když se narodil, tak Davidovi bylo 3,5 a vlastně to mimino potřebuje vlastně strašně moc, že ho péče, ale ten David byl vlastně na úrovni taky miminka nebo takovýho jako batole, takže bylo hrozně jako těžký a pořád jsem si vyčítala, že on nedostává jakoby tu pozornost, kterou by dostávat jako měl. No, ale jako myslím si, že kluci, že oni jsou docela, že Vašek si z toho dokáže docela udělat i jako legraci. Jako jsem ráda, že to třeba nikde netají, jako že třeba se o tom baví i se svýma spolužákama nebo kamarádama.
0: Že se za to nestydí.
1: Jako možná třeba to ještě přijde v pubertě, jo, to já nevím. Ale snažíme se ho k tomu jakoby vést. A,
0: tedy jenom, aby jsme si to řekli, těm klukům je tedy 15, Davidovi a 8...
1: A 11, promiň,
0: ano.
1: No, takže jako myslím, přijde mi, že je takový jako empatičtější, nebo říká to i třeba paní učitelka, že se hodně jako zastává třeba slabších jako ve třídě a tak.
0: Že má vypěstovaný tenhle ten
1: cit. No. Takže, ale on, abych jako to byla upřesnila, když jako nechci úplně zahybět, já do svého soukromí, ale tak oni mají taky tátu, a s kterými jakoby střída, my máme jakoby střídou péči, takže oni část, vlastně půlku měsíce jsou u něj, kde mají ještě další sourozence. Takže vlastně se to tak jako i rozmělní, že jsou větší taková jako tlupa, že není Vašek jako sám na toho Davídka. No, že nejsou jeden na jednoho.
0: Ty jsi někde řekla, že a teď tě ocituji, teď už to vidím. Pamatuji si přesně ten moment v porodnici, kdy mi doktor říkal, že když si Davida nechám, tak už nikdy nebudu moct pracovat jako dřív a budu se muset všeho vzdát. Tak je vidět, že to zvládáš, kromě toho, že jsme tady zmínili v takovém tom úvodním textu, že si natočila několik také seriálů pro Českou televizi například, ale teď tedy v tom filmu je vidět, že to je takové osobní vyznání vlastně, které pravděpodobně, a to mě zajímá, nakolik vlastně odpovídá, řekněme, taky tvé únavě, protože já mám pocit, že ta únava a ten pocit vlastně nemožnosti mít svůj vlastní soukromý čas je jedním z hlavních témat a vlastně takových povzdechů vlastně a takovým i ten film se stal ventilem tady z tohohle toho pocitu. Tak nakolik vlastně se ti to daří vlastně mít ten čas pro sebe a dokonce i na práci, což vypadá, že se ti daří, protože těch výsledků za sebou máš spoustu.
1: Tak já to bude znít strašně legračně, ale práce mým koníčkem.
0: To je výborný.
1: Takže,
0: měli jsme tu teďka nějakého ovocnáře, ten říkal to samé.
1: Ano, tak to je hezký. No, takže vlastně já taky částečně jako ten čas na práci beru, jakože je nějaký čas můj pro sebe, ale samozřejmě jako čím jak stárnu, tak bych potřebovala, abych jako nerelaxovala jenom prací, ale i třeba něčím, jakože třeba procházkami v lese, nebo tak, jako. ale tak...
0: Nebo taky randěním, což je dost zásadní téma, které v tom filmu je vidět.
1: Tak protože to zvládám.
0: Protože tam Anja Geislerová prožívá různá milostná vzplanutí.
1: Jo, tak na to čas mám, jako relativně. Ale ne, tak já, jak jsem říkala, my máme ty děti ve střevní péči, jo, takže jako ne, že by to bylo jako jednoduchý, protože jako i tak je ta péče jako extrémně náročná, ale není to tak, že já bych je měla jako 100% času od rána do večera, co je těžký, že vlastně člověk, když vlastně s těma dětma žije sám nebo v tom bytě, tak jako musí jako být i ten ekonomický zabezpečit, takže to je jakoby to, co je strašně náročné a samozřejmě ta péče voda Vítka je jako i finančně náročná, že jakmile si já pracuju, tak platím hlídání, což v podstatě je takový, že to je jako nula od nuly půjde, jo, takže to je těžký, no, ale můj osobní život, no, snažím se ten čas najít, jako čím dál, řekla bych, že se mi to daří čím dál tím víc, jako na tom jako pracovat, a taky tím, že ty kluci jsou čím dál tím větší, tak oni mají jako u nich je jako velká výhoda, nebo zvlášť u našeho Davida, že on vlastně je rád s cizími lidmi. On je velice jako společenský člověk, takže ho naopak těší, když jako vlastně přijde někdo novej, zajímavý, s kým je legrace, kdo není tak unavený jako maminka a kdo donese nový podněty. No.
0: A nakolik komunikuje, jak mluví, protože v tom filmu skutečně ten filmový představitel Davida, ta postava, tak jak jste ji tam vytvořili, tak byla téměř nemá. Vlastně skoro nemluvila vůbec. Ostatně v tom filmu se obecně dost málo mluví. Tak tady hovoříš o té komunikaci okamžitě vlastně s někým novým, tak jak to tam probíhá?
1: No, náš David jako nemluví, nicméně si jako nějak tak všechno umí zařídit, co potřebuje. A jak říkám, otec vyjadřuje se k zásadním věcem. Například, když mu něco opravdu hodně chutná a co se povede, tak řekne ňam. Jo?
0: Takže tím to má odbyto.
1: Tím to má odbyto, tak to vím. Ne, ale on jakože třeba on chodí do stacionáře tady na Vinohradech a tam vlastně, jako mi třeba říkali paní pečovatelky, že on nám řekl, že on chce mít tady ten pokojček, tady tenhle ten pro jednoho a tak. Mm-hmm. A jsem říkám, tak to je zajímavý, jak jim to řekl, ale prostě a jako já vím, že on ten pokojček stál, protože on jako je hezčí, tam jsou dva, jeden je hezčí. Takže nějak si to uměl, jako nějak si to úspěšně vykomunikoval. A on hodně je takovej, že on komunikuje hodně tak jako mazlením a tak, teda my dva spolu, pak ve škole používají obrázky, takže to je taky hezký, tak už zase jsme taková doba teď obrazová, takže on je v podstatě napřed.
0: On je v podstatě napřed. V rámci toho filmu a toho námětu bylo řečeno, že základ je autentický, i pocity a emoce, ale celý dramatický oblouk už je pak vyfabulovaný. To znamená, celá ta road movie vlastně, tak jak jede tedy postava Esther, teda stvárněná Anjou Geislerovou s Davidem, tedy se svým synem a pak tedy s příchozí další Zuzou, která se k ním přidá, takový slovenský živel, dívka, kterou prostě naberou tak nějak po cestě, tak jedou teda tou Itálií. A mě by zajímalo, když říkáš, že ten základ je autentický, i pocity a emoce, tak co je tvoje vlastně nejsilnější emoce, kterou v rámci toho filmu máš pocit, že jsi byla schopná jako tak vypustit do světa, zveřejnit?
1: No, tak tam jedna je ta mateřská emoce, kdy vlastně, a o tom jsme se s Anjou dlouho jako bavili, kdy ona opravdu mu tam v jeden moment říká, že už jí sere. Že to takhle tady.
0: No už to padlo, už s tím nic neudělám.
1: Tak se omluvám posluchačům, ale je to tam, prostě v tom filmu.
0: Ano, je to citace.
1: Ano, je to citace. Tak to je takový moment, jako že člověk řekne jako dítěti, jako že ho štve, to je prostě vlastně jako těžký moment a bylo to těžký to tam i jako dát. A potom je tam vlastně jeden moment, který mnoho žen, i novinářek, žen novinářek se na to hodně ptalo, kdy ona vlastně tam má takový jako erotický dobrodružství s jedním takovým pánem. A no, já to nechtěla se jako prozrazovat.
0: No, můžeme říct Italem.
1: Italem, tak jak jinak.
0: Můžeme to takhle zjednodušit.
1: Jak jinak. A tak a vlastně, já to zase jako nechci, já to teď nemůžu tady rozmáznout, protože to bych úplně jako prozradila, protože tam je to jako vlastně překvapení. A tak když až se na to posluchači podívají, tak tenhle to byl takový moment, který byl, který vlastně nebylo úplně jednoduchý si nějak jako přiznat nebo tam napsat, nebo tak. Mm-hmm.
0: No, když se dostaneme k tomuhle tomu, k té atmosféře, k té náladě, k té emoci, tak já jsem z toho filmu byl hrozně zaražený, protože mi to přišlo vlastně velice jako těžký, celá ta situace a skutečně jsem teda nějak soucítil vlastně se všemi, protože jsou zkrátka spolu, osud to takhle vlastně způsobil a i David by třeba chtěl trávit ten čas jinak, nevím, nedovedu to jako říct, ale mám pocit, že tak trošku vzájemně jsou jako vlastně ty postavy tak jako trošku v kleci, ze který se tím výletem snaží dostat ven, což jim část podaří, že jo? Ale ta bezvýchodnost, protože je v tom, že z té dovolené v uvozovkách musí být zase návrat zpátky, to znamená, že se vlastně z toho stavu nedá uniknout. Přišla ty si i třeba prostřednictvím toho filmu na způsoby vlastně jak si odfrknout, jak jako vlastně z toho uniknout, jak jako utéct, ale zase se schutí do té situace vracet, aby člověk neměl pocit, že v té kleci je?
1: No tak já ne úplně díky tomu filmu, ale spíš třeba díky svojí paní terapeutce jsem na to přišla a jako je to dlouhá jako práce a několika letá a jako já si myslím, že tam člověk už jenom to, že se to přizná, že vlastně jako může být z toho unavený a může ho to dítě třeba štvát, nebo ta okolnost je jako strašně úlevný, že jako vlastně ten pocit, ale já si myslím, že to jako mají matky a asi i otcové, jako jakýkoliv dětí, že jako si přiznat, jako že už toho dítě tam mám někdy jako plný zuby, je hrozně jako těžký, ale v něčem jako strašně...
0: Je to asi standardní pocit rodiče v různých krizích.
1: Ale je to zároveň jako hrozně jako úlevný a že nemusí být, a taky ten pocit, že nemusí být pořád jako stoprocentní a i potom důležitý pro mě bylo, že jako mám já nějaký jako právo, anebo že to je i důležitý na nějaký svůj vlastní život a svoji práci, nebo to nemusí být práce, může to být pro koho není práce koníčkem, to může být, že bude chodit, já nevím, hrát někam basket, jo, to je jedno, jako cokoliv. Takže to jako mi určitě jako by pomohlo, no, ale a vlastně pořád se učit nějaký jako strategie, jako nebo že je tu péči nutné jako delegovat a rozkládat mezi víc lidí. Jako myslím, že na nic jiného samozřejmě přijít nedá úplně.
0: Což v tom filmu nebylo úplně zřejmý, protože tam to skutečně bylo vlastně na nich dvou pouze, jako celý to soužití toho času. Dokonce to tak i vypadalo, že by tam to rozložení mohlo být v tom úplném kratičkém začátku, kdy vlastně bylo zřejmý, že ta dovolená měla být s nějakými přáteli, někde v nějakým jako takovým pěkně vypadajícím domě s bazénem a tak dál, což tedy vlastně neproběhlo dlouze, tak tam se to ukázalo, že to taky asi není úplně vždycky jednoduchý vlastně se takhle jako začlenit do řekněme nějaký jako skupiny i třeba dalších dětí.
1: To určitě není jednoduchý, jo, není to jednoduchý a vlastně mě třeba někdo tam i jako nějaký kritici se ptali na to, kdy tam vlastně ta jedna holčička říká, já ho tady nechci, jo, ale ta autentická věta, kterou já jsem slyšela xkrát a vlastně když řeknu, to doufám, že se na mě nebude zlobit moje sestra, ale prostě třeba ona má teď dvouletou holčičku, která se třeba Davidka vysloveně bojí, jo, a myslím si, že to je úplně jako logický, nebo prostě jako vlastně nikdo to nemůže mít jakoby za zlý, ale vlastně je strašně složitý, aby my jsme spolu někam jeli na víkend, protože prostě ta malá bude pořád brečet, jo.
0: Bude v nějakém stresu bude, a tak dále.
1: No, jakože opravdu, jako, že takový jako usedavej, obrovský jako pláč. Takže, ale a zase říkám, že kdyby to bylo třeba jenom ještě před 5 lety, tak já jsem z toho strašně jako špatná a hrozně to prožívám. Teď to beru spíš tak, že je to prostě nějak takhle to je, ty lidi za to nemůžou. A vlastně jsou lidi, kteří jsou třeba vysloveně jako voškliví, ale s tím já se ani nějak jako zas až tak moc naštěstí nestýkám, nebo se jim programově vyhýbám.
0: Nemyslíš vošklivý vzhledem, ale ano, teda v chování
1: myslím,
0: k vám.
1: Jo. Ale vlastně spíš bych řekla, že lidé se snaží celkem jako pomoct, ale vlastně neví jakoby jak, no. Ale samozřejmě jako je to jako naplánovat si přesně nějakou jako společnou dovolenou s přáteli, to jako není úplně úplně jednoduchý. Hmm. Nebo to musí mít nějaký jako opravdu jako dobrý podmínky ve smyslu nějaký třeba pokoj, který je trošku jako jinde, než mají ty ostatní, aby tam byl klid a tak dál, aby se ostatní vyspali a takový věci, no. Hmm.
0: Pojďme se v tuto chvíli dostat k další písni, kterou se vybrala, a sice Charlotte Gainsbourg Heaven Can't Wait. Tak, proč jsi vybrala, odkud vlastně pochází ta tvoje emoce spojená s touto písní?
1: To je pro mě taková jako píseň, která mi, když jsem jako měla chuť psát tu road movie a tak tohle to byl takový pro mě jako takový skvělý impuls, jakože měla takovou energii v sobě.
0: Tak snad budou mít podobnou energii i vaše dotazy, které nám posílejte na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.

0: A už jsme zpět s režisérkou Zuzanou Kirchnerovou, aby jsme dále pokračovali o filmu Karavan, ale také tvých pocitech. Teď by mě zajímalo o tvých pocitech z té reakce, z té odezvy. Tak ty jsi říkala na začátku, že byla dobrá, že byla pozitivní, ale to je samozřejmě pro film důležité, také proto, aby na něj přišli diváci, což je zásadní. Tak pojďme si říct vlastně, jestli si tam měla a zažila nějakou odezvu, která tě překvapila, která pro tebe byla vlastně třeba i důležitou spruhou, nejenom pro život, v situaci, v které jsi, ale třeba i zase dále pro tvorbu, protože už jenom ten samotný úspěch, že byl film uveden v Cannes, je obrovskou spruhou jistě.
1: No tak určitě mě moc potěšilo, že nám jako několikrát Thierry Frémaux, což je vlastně umělecký ředitel festivalu, jak moc mu řekl, jak moc mu ten film líbil. To si myslím, že až já jsem měla teda pocit, nebo obě i s Aňou, která u toho byla, jsme měli pocit, že to jako vlastně, že to není jenom takový to jako společenský small talk, že nám to musí říct. Tak to mě potěšilo, protože těch filmů on vidí moc. Ale pak jako největší radost já mám z toho, když za mnou vlastně jako chodí různý ženy, ale i muži, a který říká jako konečně nějaká žena ve středním věku, která je tam nahá v tom filmu, jako mluví třeba o své sexualitě, nebo ona tam ani nemluví, ona ji jako tam činí, prožívá. Jo, a vlastně, že vlastně to ty lidi jako neredukovali jenom na to téma jako Downův syndrom, autismus, život postižením, ale že vlastně, že tam jako pochopili i to téma jako obecně nějaký jako svobody a to jako, že nechci se nechat zahnat do nějakých škatulek a chci žít tak, jak potřebuju, nebo jak cítím a tak to bylo to bylo jakoby fajn, no a jakože si myslím, že třeba je strašně moc filmů jako coming of age, jakože to je takový subžánr, ale vlastně jakoby jako přijde mi, že nebo aspoň to tak, nevím, možná nemám dostatečný přehled, ale aspoň jak já, co tak já, kým mám já postřehy, tak že jakoby žen v tomhletom věku je v těch filmech hrozně málo a v tom, nebo hrajou nějaký jako, nebo rozhodně nehrajou nějaký jako postavy, které by prožívaly nějaký erotický dobrodružství, řekněme. Mm-hmm.
0: No, tam bylo zajímavý taky ta reakce okolí, něco, co by se dalo říct vlastně zjednodušeně, jako řekněme nějakou lítostí, takovým vlastně jako pocitem, kdy jako teda uznáním toho, že to tedy ta matka s tím si nemá v této situaci velmi těžký a jak by se jí dalo vlastně jako pomoct a tak dál. Dokonce ta postava té matky to tam i slyší, což je vlastně velmi krutá vlastně situace. V tom filmu se mě velmi dotkla. Na druhou stranu, ale vlastně velmi zvláštní byla potom i ta reakce, řekněme, toho milence, který, pokud to mohu takhle říct, který vlastně ale netušil, že vlastně ta žena hraná Aňou, tato matka, má syna s tímto postižením a pak tam dojde k té konfrontaci. A vlastně ta jeho reakce je taková trochu jako nejasná, jestli vlastně je to pro něj něco, co jí vlastně najednou devalvuje, nebo nějakým způsobem jí rozumí, nebo vlastně jak na to reaguje. Tak můžeš mi k tomuhle tomu říct vlastně jako trošku, jakým směrem ten záměr byl vlastně jako vytyčený?
1: No, já si myslím, že on vlastně jako ji neodsuzuje za to, že má takovýhleho syna, ale spíš jako, že mu lhala a že vlastně takhle důležitou věc mu jako vůbec jako se o ní nezmínila a hlavně on jako by tam přijíždí v situaci, kdy ona už je stejně rozhodlá, že odejde, takže vlastně jako já to vnímám spíš tak, že ho štvalo to, že ona vlastně mu zavolala, ať jí tam nechá ty peníze nějaký, co udělá, ať tam a že vlastně chtěla přijet sebrat peníze a odjet bez rozloučení. Takže já si myslím, že to jako nějaký naštvání bylo primárně jakoby
0: na ten způsob rozchodu, řekněme.
1: Jo, na ten způsob jakoby rozchodu. Já jsem tam uvažovala i spíš, jako jsme měli i verzi, kde to bude jakoby, že vlastně on ještě řekne, tak ještě tady zůstane a ona se ještě rozhodne a tak, ale pak nám to už prošlo, že už je to jako hrozně jako protahovaný A že o to vlastně v tom filmu nejde. Že vlastně jakoby všichni ty milenci, nebo i ta Zuza, nebo všichni ty lidi, který ona jako potkává, tak vlastně nejsou tak důležitý jako ten centrální vztah mezi ní a tím dítětem.
0: Hmm. No. Tady je taky vidět, nebo v tom filmu je taky vidět, že tam David trpí určitými návaly, řekněme takových nějakých jako takových zuřivosti, nebo řekněme takových jako záchvatů a tak dál, kdy vlastně to vypadá, že už se dostává v tom čase ta situace do momentu, kdy už ta Aňa svojí jako fyzickou konstitucí přestává ho zvládat.
1: Mm-hmm.
0: Jakým způsobem vlastně dál může takový vztah pokračovat? A taky je to asi věc, kterou řešíš sama. Mm-hmm. Protože najednou skutečně to dítě roste a ten kluk se stává silnějším,
1: mm-hmm,
0: než svá matka filmová, nebo i ty skutečná. Tak jakým způsobem dál tohleto se dá nastavit, aby vlastně ten vztah mohl pokračovat dál?
1: No, tak uvidíme, no, tak jako vlastně náš syn už je jako větší než já.
0: A silnější,
1: jako, takže nevím, můžeme se začít chodit nějaký posilovný.
0: Ne, v tom filmu to vypadalo, že se to stalo poprvé, že to byl ten hraniční moment, jo, kdy se poprvé si Aně Geislerová jako svá postava uvědomila, pozor, tady se něco mění, já už ho prostě neudržím.
1: No, jako určitě je to velký, tyto momenty jsou jako velký problém nejenom pro mě, ale pro ty ostatní rodiče, no, a je to těžký, samozřejmě jako v některých případech se musí zvládat jako pomocí prášků, jako to jako řeknu úplně jakoby otevřeně, a jako jo, spoustu těch lidí vlastně, který mají tu poruchu autistického spektra, tak musí brát nějaký klidnící jakoby prášky a jde potom vždycky jako o tu míru, aby ta léčba byla dobře nastavená. Pak já si myslím, co je důležitý, ale říkám, nejsem odborník, jo, to nějaký můj jakoby názor, je právě to, že se ta péče dělí, jo, že vlastně nemůže, jakože vlastně nejtěžší je, když jako opravdu zůstanou jeden na jedno, abych tak jako řekla sportovně, že vlastně v momentě, kdy to dítě se potká i s jinými lidmi a není jako izolovaný a má jiný podněty a tak se tak jako nadechne, protože o tom i podle mě ten film, že vlastně potřebuje, jakože i ten kluk dospívá a stejně jako všichni jiní pubertáci už má té matky plný zuby, že jo, protože to prostě patří nějak k tomu,
0: k té pubertě, trošku se nějakým způsobem vymezit.
1: Přesně, a i oni se vymezují, akorát, že to třeba je daleko jakoby drsnější. Myslím si, že je důležitý o tom jako narazit na dobrý odborníky, kteří tomu jakoby rozumí a nějakým způsobem s tím jakoby pracovat. Důležitý jako podporovat hodně tu komunikaci, jakože opravdu třeba pomocí obrázků nebo pomocí jakoby gest znakovýho jazyka, aby vlastně ten rodič nebo ten pečovatel každý moment se chápal, o co mu jde, jako proč je naštvaný, jako jo, že to je, protože oni těžko můžou říct, že třeba teď mě bolí zub, nebo jenom, já nevím, je mi vedro, jo, takže vlastně často ten záchvat může být i jako ničím takovýmhle úplně jako obyčejným, co ale oni bohužel nemůžou vyjádřit, takže jako je důležitý prostě pořád pečovat o tu komunikaci, zjišťovat, jakoby, co ten člověk potřebuje, co chce a tak.
0: Ještě mě zajímá, jestli jsi se setkala s tím, že třeba ta reakce veřejnosti v Itálii, kde jste točili, je trochu jiná než u nás, protože pořád máme pocit, že tady s lidmi postiženými musíme vlastně zacházet a vracet je zpátky do společnosti, že tady máme stále ještě i 30 let po revoluci velký dluh, tak jestli v zemích, kde vlastně už se tímto způsobem pracuje mnohem déle, je znát, že ve standardní společnosti ta reakce je jiná.
1: No, já jenom co můžu mluvit ze svých zkušeností, tak mě se tam žilo, nebo když tam já cestuju třeba se synem, tak se mi tam jako taky mi tam daleko jako příjemněji. Jo, že my jsme dokonce třeba
0: v Itálii, ve Francii.
1: V Itálii, no. Vlastně přijde mi, že třeba okolokrátně těch lidí s Downovým syndromem, že jich je tam poměrně jakoby hodně, že často jako i potkávám různě jako na ulicích nebo tak. A dokonce máme takový zážitek, když ještě kluci byli menší a já jsem už jako jezdila nějaký různý oblídky od těch Itálie, byli jsme v půli a chodili jsme na pláž, kde chodila parta takových jako 20-letých lidí s Downovým syndromem a vlastně tam chodili každý každý dopoledne tam chodili plavat, to mě nějaký jakoby něco, asi jakoby příměstský tábor. Mm-hmm, jsem to tak potom pochopila, protože jsem tam bavila s tou jejich vedoucí. A mladší syn, který mu v té době potom měl nějakých třeba 5, říkal, to tady v Itálii žijou jenom dauňáci.
0: Co je to za zemi?
1: Co je to za zemi, jo. A oni tam a byli tam prostě na té pláži, úplně tam jako ovládli, nikdo jako se nevotáčel, nebo tak to mi přijde jako, jako příjemnější. Nebo i když člověk přijde do restaurace, tak je to takový jako vlastně nikdo se na tě moc nepozastavuje, což je příjemný.
0: Hmm. No. Ty jsi taky zmínila, že jsi se bavila s francouzskými novináři, také díky tomu, že jsi tedy téměř rodilá frančtinářka. No. Tak by mě zajímalo, co je zajímalo vlastně na tom filmu, jestli zkrátka, i vzhledem k tomu, že se natáčel v Itálii, jestli zkrátka oni ho vnímají vlastně, že to je film, který vytvořili čeští tvůrci, tak jestli vlastně to takhle vnímají nějak. A co je zajímalo nejvíc?
1: No já bych řekla, že se to zas až tolik nelišilo jako od dotazů českých novinářů, jo, jako vlastně přesně zajímala ta osobní zkušenost, prostě postavení ženy, matky, tohle to je zajímalo. Myslím si, že vlastně to je jako mezinárodní koprodukce, to já si myslím, že v tomhle prostředí se vnímá poměrně jako běžná věc. No. Hmm.
0: Proč jste si vybrali Itálii a ne Francii, kde ty seš jazykově jako více doma?
1: No, protože já si myslím, že vlastně jakoby, že to vycházelo z něčeho, co vlastně skutečně se dělo, že si myslím, že Češi, my po revoluci jako jsme měli jako první moře, byla ta Itálie, bylo to Bibione, že jo, bylo to prostě, že jsme nejezdili nikam jako do Francie na Riviéru, nebo tak, protože taky jako finančně úplně jinak jako náročný.
0: Bretaně daleko
1: a je tam studený moře. Jo, takže to a potom mě vlastně jako přišlo vlastně hrozně hezký, že oni když cestují od toho severu na ten jih, že to má nějakou symbolickou a jako výtvarnou hodnotu, že se tam fakt mění to světlo, mění se tam ta krajina se radikálně mění a i ti Italové jako jsou opravdu jiní ty ze severu, než ty spolupracovníky, který jsme měli třeba v Kalábrii, kde vlastně já jako to nechci nějak, já doufám, že nějak neurazím, ale myslím, že oni nebudou poslouchat úplně vizitku, ale to už je daleko blíž třeba k Africe, jo, jako jo, nebo k arabský kultuře, nebo prostě, nebo i tam něco i třeba z řeky mají podobný, jo, takže vlastně mě hrozně bavila ta rozmanitost, že ona opravdu jde.
0: Tak je tam mnohem intenzivnější kontakt s mafií.
1: No, ano.
0: Neměli jste potíže při natáčení?
1: No, to nevím. To, jako asi bych... No, jako bylo
0: trošku takový... to tady zatím vypadá, že jo, ale že jenom, že to nechceš říct.
1: No, jako takhle, řeknu to velmi tak nějak jako kulantně. Bylo velmi jako pozoruhodné, bylo, že jsme pořád museli měnit lokace. Mm-hmm. Vždycky jsme se domluvili nějakou lokaci, my jsme měli rozáběrovaný, připravený, nafocený a pak se to zase změnilo a pak zase. Bylo to u takových těch exponovanějších lokací, jako třeba benzínová pumpa nebo nějaký jako přístav a tak, no, ale jako to jsou takové věci, že člověk o tom vlastně moc neví, no. Tak my jsme tam měli jakoby místní.
0: Neví a nechce vědět.
1: No a jako z mý pozice radši asi nechce vědět.
0: Dostáváme se k další písni. No víme, jaká je, a sice Sophie Hunger. A teďka já neumím tak dobře francouzsky jako ty. Levanu Portera.
1: Portera, no.
0: Portera, tak jsem to docela střelil od boku. O co jde?
1: No, to je zase taková jako píseň, kterou já mám ráda, která má v sobě takovou nějakou jako lehkost a vzduch a jako závan novýho života a zároveň tam má trošku jako nostalgii, tak to jsou takový, já jsem tam vybrala jako vždycky skladby, které jsem si pouštěla při psaní. Tak to je další z nich.
0: Říká režisérka Zuzana Kirchnerová, my se po písni dostaneme už k dotazům, které nám posíláte a dále ještě můžete posílat na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Scénáristka a režisérka Zuzana Kirchnerová bude teď reagovat na vaše dotazy a pozdravy, tak já bych začal například tím, který přišel jako první. Dobrý den, gratuluji a děkuji a těším se na váš film, píše posluchač Jaroslav Vozáb. Nevěřil jsem, že se ještě dočkám vykročení českého filmu z pohodlné provincionality. Tak to je taková reakce bez dotazu, ale každopádně jste tedy našeho posluchače potěšila.
1: Tak já děkuju, mě pan posluchač taky moc potěšil, děkuju mu, ale jenom já se jako úplně nemyslím, že by český film byl provincionální. Jako, že myslím,
0: provinční.
1: Myslím, že tady vzniká spoustu skvělých filmů. A
0: je fakt ale, že na moc zahraničních festivalů se české filmy nedostávají. Ne, že by se na ně nedostávaly vůbec. Teďka samozřejmě mluvíme o těch áčkových. Samozřejmě je tady celá řada filmů, která dokonce i přivezla různé ceny z festivalů zahraničních. Nicméně, máš ty nějaký názor na to, proč se nedaří českým tvůrcům, včetně tebe i třeba při jiných projektech, vlastně zaujmout zahraniční diváky?
1: Tak,
0: na rozdíl třeba od Dánů, od Rumunů, Maďarů.
1: Tak já si myslím, že první taková věc, kterou já stále opakuji a bude znít tak jako hodně materialisticky, ale je to i o tom, že my opravdu nemáme dobrý ty podmínky. A každý ten film, který autorský tady vzniká, tak je to za jako obrovských obětí těch tvůrců. Režisérka, režiséra, kameramana, střihače, vlastně všichni do toho dotují obrovským množstvím svého jako času, energie a tak. A vlastně já vždycky říkám, že mám pocit, že když se provnám třeba s Dány, Francouzi, ostatními, tak to je, kdyby my jsme běželi maraton a oni ho běželi v nějaký skvělý high-tech obuvi a my bychom ho pořád běhali v těch plátěnkách, jo, tak sice
0: ve Staré Jarmilce.
1: Ano, ve Staré Jarmilce a to se prostě jako nedá, jo, to tam no, to už jako neutáhnete nějakým talentem, vy ty podmínky prostě potřebujete a
0: neběží ve stejné Jarmilce nebo podobné své vlastní výroby třeba Maďaři, Rumuni?
1: Maďaři to nevím, tam se vůbec jako neorientuju. Rumunit...
0: Belatar například.
1: Tak myslím, že Belatar přece jenom má asi už jiné podmínky, vzhledem jako výrobní, ale nevím o tom, takže nemůžu k tomu nějak se blíž jako vyjadřovat. Ale myslím, že třeba rumunská nová vlna vznikla díky jako úžasné producence Adě Solomon, což je tak málo ví, to je taková jako silná charismatická žena, která za nima stojí a oni vlastně nejdřív začínali tím, že dělali reklamy a těmi si viděli, protože já jsem sledovala takový jeden její workshop, který ona měla na její hlavě a těmi

0: vydělali na to, aby mohli dělat autorské filmy a potom vlastně do těch filmů. Rumuni mají tu výhodu, že oni jsou, jak jsou vlastně hodně jako frankofonní a napojení na tu francouzskou kulturu, tak oni tam často mají vstupy těch velkých francouzských jako koproducentů, což potom je už úplně jako jiná liga. No.
1: Je tady další pozdrav. Zdravím vás oba. Zuzanko, děkuji za otevřenost a srdečnost. Máte velké srdce, jste pro mnohé inspirací a přitom z vás je slyšet pohoda a vyrovnanost. Na film určitě zajdu. Zdraví věrná posluchačka z Moravy Jarmila Sládková.
0: Tak já paní Jarmile moc děkuju, moc mě to potěšilo a doufám, že co nejvíc kamarády a kamarádkami z Moravy dorazí do kina.
1: Potom tady máme i takový trošku popich. Dobrý den, nemohu nereagovat na urputnou snahu o korektnost. Použití neexistujícího slova hostka byla jen doména stanice Vej. Vidím, že doputovala i na Vltavu. A to pak také... Pozor. Ovšem, co mě úplně vykolejilo, bylo zdůvodnění použití toho patvaru, kdy paní režisérka použila v titulcích názvy profesi jako režisérka střihačka. Tohle působí opravdu směšně. Nevím, nikde jsem zatím titulky, kde by se... Věděl jsem zatím pouze titulky, kde se uváděla spíše profese... Ne profese režisér, scénarista, ale název profese režie střih scénář. Tak chceš k tomu nějak, na to nějak reagovat?
0: No, tak já si myslím, že v těch titulkách to bylo vlastně, to byl napad Dagmar Sedláčkové, producentky, a mě to moc jako potěšilo a myslím si, že vlastně vzhledem k tomu, jak jako pořád málo žen je ve filmové branži, takže to byl i takový trošku jako popich nebo vlastně nějaký jako zdůraznění toho, že vlastně jsme to my ženy zvládly, ale samozřejmě máme i mezi svou skvělé muže, například střihače Adama Brotánka, abych jenom neříkala, že jsme to udělali jenom jako ženy. A pak já si prostě myslím, že jazyk a způsob, jako používáme veřejným prostoru, je velice důležitý. A říkám to i právě s ohledem jakoby na třeba na to, jak se komunikuje o lidech s mentální nějakou jako jinakostí nebo handicapem, protože ten jazyk býval opravdu jako ošklivý. Používaly se slova, které nebyly jako příjemný a může se to zdát někomu jako banalita, ale já si myslím, že když se to často opakuje ve veřejném prostoru a mluví se o těch lidích jako s důstojností a korektností, tak to strašně moc pomáhá.
1: Ještě ke slovu hostka, myslím si, že je to zkrátka tvar, který je nový a čeština se stále vyvíjí a také v dřívějších dobách jistě bylo nové slovo, jako je řidička, doktorka. Nad režisérkou se už dneska nikdo nepozastavuje, tak slovo hostka, byť nám teď zní možná cizokrajně, tak se pravděpodobně do češtiny dostane. Proč ne? Já bych rád poděkoval naší hostce, režisérce a scénářce Zuzaně Kirchnerové. Budeme muset končit. Vaše premiéra tedy bude kdy, jenom abychom tak to přemostili?
0: 28.8.2025, takže od srpna, srpen, září, choďte do kina, prosím.
1: Ano,
0: jdeme
1: na
0: rádi.
1: Film Karavan. Doporučuji, Zuzana Kirchnerová, díky moc za tvou návštěvu.
0: Já taky děkuju za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a rozloučíme se poslední písničkou od kapely Kale a ta se jmenuje Felit. Pěkný den.

0: Hostem této vizitky byla v červnu loňského roku Zuzana Kirchnerová, režisérka, a zítra ve stejném čase, tedy po 17. hodině, můžete poslouchat profilový rozhovor Kataríny Štrbové-Bělikové, kostýmní výtvarnice. Pro níž je zásadní příběh. To, jestli se odehrává v 19. století nebo v 60. letech, je pak prý další věc. To řekla ve vizitce Katarína Štrbová-Bělikové a zítra také bude odpovídat na to, zdali existují ve filmu kostýmová kliše a proč jí přijde nejtěžší obléknout obyčejného člověka. Tedy reprízu její vizitky ze 4. února 2025 můžete poslouchat mezi 17. a 18. hodinou. S časem vizitky se naplnil také odpolední čas soboty 11. července. Daniela Čermáková vám přeje dobrý podvečer a jen letem světem, co nás v něm čeká. Premiérový výběr Katarzie v 7. nebi, stále ještě poměrně nová podvečerní četba, tedy nová, co se týká počtu odvysílaných dílů. Čteme po třetí dnes román Den Trifidů Johna Windema a Otakar Svoboda teď předkládá znovu svůj lednový mezižánrový hudební výběr.
1: Jazzový podvečer.
2: Dnes budeme výrazně instrumentální, prostě se objevily bezespěvné novinky, až na jednu výjimku, ale budou to krásné věci. Tou první je ukázka z novinky kanadské trumpetistky Ingrid Jensen, nazvané Landings, která si ji nadělila k lednovým šedesátinám. Tak blahopřejeme a vybírám ukázku Many Homes, Many Places, hodně domovů na mnoha místech, osud muzikantů.

Ke své desce z roku 1978 se v reedici vrátil 83-letý bubeník, vibrafonista a klavírista Joe Chambers. Zastaralá fakt není, vysukáska After the Rain.

Právě v tom roce 1978 se narodil americký čelista Christopher Hoffman, který vydává novinku Rex. A z ní si dáme skladbu Spindrift.

A teď jedna jediná zpívaná skladba dnešního jazzového podvečera. Ukázka z novinky švédské zpěvačky Viktorie Tolstoj. Komorní desku nahrála s klavíristou Jakobem Karlssonem a nazvala ji Who We Are. A z ní poslyšte ukázku Let There Be Love.

Na závěr velké jméno, které chystá novou desku, Pat Metheny, za chvíli vydá Side Eye No. 3 Plus, která zatím zveřejnila jedinou ukázku In On It. A ta dnešní, co do slov stručný, co do muziky obsáhlý, jazzový podvečer uzavře. Mějte se dobře.

0: Pro jeden z lednových letošních podvečerů připravil Otakar Svoboda tuto hudební sérii, dnes výrazně instrumentální. A hudbu podobného ražení, tedy neklasickou, nabídne Katarzia za půl hodiny. Zpěvačka v květnu 2026 vydala album s názvem Pozvěma neprýděm, na kterém vzdoruje a vysmívá se konvencím a odhaluje svá trápení ze stavu současné společnosti. Ale do sedmého nebe vybrala písně, které ji uklidňují, tak se můžete přesvědčit, zdali se neminou účinkem i ve vašem případě. Klid ovšem velmi pramálo čiší z naší aktuální četby na pokračování, která je v zápětí na pořadu, jak by také ne, když se ocitáme v postapokalyptickém světě, v němž začíná hrstka přeživších bojovat o vlastní přežití.
1: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
2: Četba na pokračování.
0: Slavná postapokalyptická sci-fi Johna Windema Den Trifidů čerpá z atmosféry doznívajícího traumatu druhé světové války a je ovlivněna zneklidňujícím obdobím války studené. Windemův románový příběh je více psychologickým než sci-fi románem. Čtenář se stává pozorovatelem boje o záchranu lidství ve světě, ve kterém během několika hodin praská tenká skořápka civilizace. Poslechněte si třetí část této naší rozhlasové četby z roku 2017.

0: První vlna zájmu veřejnosti zakrátko opadla. Když to vezmete kolem a kolem, byly trifidi skutečně o tolik podivnější než piskoři bahení, pštrosy, pulci a stovky dalších tvorů? Netopír je myš, která se naučila létat. Prosím, tady vidíte rostlinu, která se naučila chodit. Co má být? Skutečnost, že jde o masožravý species a že mouchy a jiný lapený hmyz jsou stravováni lepkavým slizem na dně kalichu, vzbuzovala v lidech překvapení a jistý odpor. Pravý poplach však vyvolalo zjištění, že svinutá spirála uvnitř kalichů na vrcholu stonku je vlastně jakési žahadlo. Tenká a pružná zbraň, která může být vymrštěna až na vzdálenost 3 metrů a která obsahuje dost jedu k usmrcení člověka. Jakmile bylo toto nebezpečí rozpoznáno, nastalo hysterické ničení a mícení trifidů, až někdo dostal nápad, že k jejich zneškodnění stačí odstranit vlastní žahavou zbraň. Zakrátko už se stalo módou chovat jednoho nebo 2 okleštěné trifidy v každé zahradě. Bylo zjištěno, že odříznuté žahadlo dorůstá do nebezpečné délky zhruba za 2 roky. Takže každoroční prořezávka dávala plnou záruku, že neublíží ani dětem, pro něž byly zdrojem neustálého povyražení. V zemích s mírným podnebím, kde člověk s výjimkou sebe samého skrotil do jisté míry většinu přírody, byl tak status trifidů jednoznačně stanoven. Za to v tropech, zejména v hustě zalesněných oblastech, se staly trifidi pravou metlou. Cestovatel je zpravidla mezi normálními keři a porostem nepostřehl. A jakmile se dostal na dosah jedovatého žahadla, trifid po něm blesku rychle šlehl. Ani pro domorodé obyvatele těchto končin nebylo nijak snadné odhalit nehybného trifida, záludně číhajícího u stezky vinoucí se džunglí. Obrana proti trifidům se v těchto oblastech stala problémem číslo 1. V ostatních částech světa zatím pokračoval rozsáhlý výzkum života trifidů. Horliví badatelé se v zájmu vědy snažili zodpovědět, jak dlouho mohou kráčet a jakou vzdálenost přitom ujdou, zda mají nějaký předek nebo snad mohou kráčet stejně nemotorně kterýmkoliv směrem, jak dlouhé období vývoje stráví s kořeny v zemi, jak reagují na přítomnost nejrůznějších chemikálií v půdě a nespočet dalších otázek užitečných i zcela zbytečných. Největší jedinec, jaký byl kdy v tropech objeven, měřil skoro 3 metry. V Evropě se větší než 2,5 metru nevyskytl a průměr byl něco málo přes 2 metry. Bylo nabíledni, že se rychle přizpůsobují široké škále půdních i klimatických podmínek. Řada dalších méně nápadných vlastností trifidů zůstala nicméně ještě nějaký čas nepopsána. Trvalo například dosti dlouho, než si lidé všimli neomylné přesnosti, s jakou zaměřují svá žahadla, která takřka pravidelně zasahovala hlavu. Podobně se zpočátku nikdo nepozastavoval nad jejich zvykem otálet poblíž mrtvých obětí. Důvod tohoto chování vyšel najevo, až když se ukázalo, že se živí stejně tak masem jako hmyzem. Výhonek žahadla neměl sice žádné svaly, jimiž by trifid mohl rvát pevné maso, ale byl dostatečně silný na to, aby vytrhával cáry z rozkládajícího se těla. Pozornost nevzbudili ani 3 krátké bezlisté proutky u kořene stonku. Nakonec se vědci sjednotili v názoru, že charakteristické znaky proutků, především náhlý přechod z nehybnosti k životu, následovaný prudkým chřestivým virblováním o ústřední stonek, jsou vlastně zvláštní formou trifidích milostných her. Pochybná přednost, které se mi dostalo hned na počátku trifidí éry o ním uštknutím, podnítila zřejmě i můj další zájem o chodící rostliny, neboť od té doby jsem si připadal, jako bych s nimi byl nějak spřízněný. Byl jsem jimi prostě fascinován. Krátce před mým odchodem ze školy přeorientovala Arkticko-evropská společnost pro zpracování rybích tuků svoji výrobu, přičemž také vypustila ze svého názvu jakoukoliv zmínku o rybách. Veřejnost se dozvěděla, že arkticko-evropská a další společnosti hodlají započít s pěstováním trifidů ve velkém, aby z nich získávali cenné oleje a šťávy a z jejich dužiny lisovali vysoce výživné olejnaté krmivo pro dobytek. A tak se trifidi stali takřka přes noc předmětem velkého biznisu. O mé budoucnosti bylo rozhodnuto. Zažádal jsem si u arkticko-evropské o přijetí a díky svým znalostem trifidů jsem dostal zaměstnání v rostlinné výrobě. Nesouhlas mého otce poněkud zmírňovala výše platu, který byl s ohledem na můj věk víc než slušný. Ještě předtím, než oba s matkou zahynuli při havárii výletního autobusu, viděli, jak nové společnosti vytlačují všechny konkurenční oleje z trhu a že ti, kdo vsadili na chodící kytky, jsou od samého začátku dobře zajištění na celý život. Jedním z nich byl také můj přítel Walter Lacknor. O zemědělství toho moc nevěděl, o obchodu ještě míň a pro práci v laboratoři neměl potřebnou kvalifikaci. Na druhé straně věděl spoustu věcí o trifidech. Měl pro ně zkrátka jakýsi šestý smysl. Poprvé mě překvapil asi rok nebo dva poté, co se trifidí průmysl rozběhl. Ten den jsme skončili s prací a s uspokojením přehlíželi tři nová pole takřka dospělých trifidů. Tehdy se ještě nezavírali do ohrad. Táhli se ve zhruba vyrovnaných řadách, přesněji. V řadách se táhly ocelové kůly, k nímž byl každý trifid připoután řetězem, neboť rostliny sami pražádný smysl pro souměrnost neměly. Odhadovali jsme, že snad už příští měsíc je začneme nařezávat, abychom z nich stáčeli šťávu. Byl tichý večer a takřka jedinými zvuky rušícími jeho poklid bylo občasné zachřestění trifidích proutků o stonek. Walter s hlavou mírně nachýlenou k rameni vyndal z úst dýmku.
1: Dneska jsou nějak upovídaní. To bude asi tím počasím. Mám dojem, že dělají větší rámus, když je sucho.
0: Úko jsem na mne pohlédl a usmál se.
1: Ty snad mluvíš víc, když je sucho? Proč bych?
0: Začal jsem, ale pak jsem se zarazil.
1: Ale to je nesmysl. Mluvící rostliny? Větší nesmysl než rostliny, které chodí?
0: Zíral jsem chvilku na trifidy a pak zase na Voltra.
1: Nikdy by mě nenapadlo.
0: Začal jsem pochybovačně.
1: Tak o nich trochu přemýšlej a dívej se.
0: Za celou dobu, co jsem se kolem trifidů točil, mi nikdy nic podobného nepřišlo na mysl. Volter ale pevně věřil, že trifidi mluví.
1: To samo sebou znamená,
0: uvažoval,
1: že kdesi v jejich těle se nachází centrum inteligence. V mozku sídlit nemůže, neboť pitvy prokázaly, že nic takového nemají, ale to ještě nedokazuje, že funkci mozku nezastává nějaký jiný orgán. Všiml jsi, že pokaždé zaútočí na nepokryté části těla? Skoro vždycky míří na hlavu. Ale někdy také na ruce. A další zajímavost, když nahlédneš do statistik jejich obětí, musí tě zarazit nápadný počet případů, kdy žahadlo zasáhlo oči a člověka oslepilo. Za předpokladu, že jsou skutečně obdařeni jistou inteligencí, máme proti ním jen jednu jedinou výhodu. Zrak. Zbav nás ale zraku a naše převaha je ta tam. A co je horší, ocitneme se dokonce v podřadnějším postavení, protože oni na rozdíl od nás jsou k životu bez očí přizpůsobeni. Mám-li být upřímný, neváhal bych dlouho na koho vsadit svoje prachy, kdyby šlo o šance na přežití mezi člověkem a trifidem. Předpokládáš tedy, že jejich inteligence se vyrovná naší. To není nutné. Představoval bych si ji spíš jako inteligenci zcela odlišného druhu, i když snad jen z toho důvodu, že jejich životní potřeby jsou o tolik jednodušší. Vezmi si třeba ten komplikovaný postup jakým získáváme z trifidů poživatelný extrakt. A teď si to otoč na ruby. Co musí udělat takový trifid? Stačí, aby nás uštknul, pak si pár dní počká a začne nás pojídat. To je jednoduchý, přirozený řád věcí.
0: Najednou jsem se přistihl, jak myslím na trifidy jako na jakési naše konkurenty.
1: Opravdu si myslíš, že jsou ti nezádí nebezpeční?
0: Zabafal rozvážně z dýmky a teprve pak odpověděl.
1: Těžko říct, ale jedno vím určitě. A to, že by mohli být nebezpeční. Kdybych věděl, co znamená to jejich chřestění, tak bych ti snad mohl odpovědět přesněji.
0: Pracovali jsme společně ještě asi rok nebo o něco déle. Ale jak se otevíraly nové a nové pěstitelské stanice a ukázala se potřeba studia zahraničních zkušeností, začal jsem hodně cestovat. Walter opustil práci v terénu, přešel do oddělení výzkumu a posléze skutečně prokázal existenci slušně rozvinuté trifidí inteligence. A stále byl přesvědčen, že vyrblování trifidích proutků je jakousi formou vzájemné komunikace. Pro veřejnou potřebu pak doložil, že proutky mají daleko větší význam, než se dosud předpokládalo, a že trifid, kterému byly odstraněny, postupně odumírá. Vedle toho také stanovil, že poměr neplodných semen dosahuje až 95%, což je cestakramenská klika, poznamenal k tomu. Kdyby měla vzklíčit všechna do jednoho, za chvíli by na téhle planetě nebylo pro samé trifidy k hnutí. S tím jsem souhlasil. Období trifidího vysemenění stálo věru za pohled. Lesklý, temně zelený lusk těsně pod kalichem se postupně rozpínal, až byl jako veliké jablko. Když praskl, ozvala se rána slyšitelná na 20 metrů. Bílá semena vyletěla do vzduchu jako sloupec páry a i ten nejslabší vánek je roznášel daleko, daleko pryč. Koncem srpna působilo trifidí pole jako nepravidelně ostřelované bojiště. A opět to byl Walter, kdo objevil, že kvalita extraktu je mnohem vyšší, když jsou trifidům ponechána žádla. V důsledku toho bylo na všech farmách upuštěno od pravidelné prořezávky a při práci na poli jsme museli používat ochranný oděv. Když došlo k nehodě, která mne přivedla do nemocnice, prohlíželi jsme právě s Walterem několik jedinců, u kterých se projevily neobvyklé deviace. Na hlavách jsme měli drátěné kukly. Sklonil jsem se kupředu a v tu chvíli mi proti obličeji zběsile vyšlehlo žahadlo. V 99 případech ze 100 by se nebylo nic stalo, proto jsme konečně kukly nosili. Ale tentokrát byla rána vedena takovou silou, že se několik jedovatých váčků protrhlo a pár kapek mi stříklo do očí. Walter mě odvlekl do své laboratoře a v několika vteřinách mi vpíchl protijed. Jedině díky jeho pohotovému zásahu jsem nepřišel o zrak. Ale i tak to znamenalo týden v posteli, týden v naprosté tmě. Zatímco jsem byl upoután na lůžko, dospěl jsem k pevnému rozhodnutí, že až, pokud vůbec, budu zas vidět, zažádám si o přeložení na jiné pracoviště. A kdyby to nevyšlo, nechám téhle práce na dobro. Od toho prvního uštknutí v naší zahradě jsem si vyvinul pozoruhodnou odolnost vůči trifidímu jedu. Mohl jsem být uštknut a také jsem uštknut byl dávkou jedu, po níž by normální člověk natáhl bačkory. Ale hodlal jsem si vzít výstrahu k srdci. Pamatuji si, že jsem strávil hezkou řádku těch temných hodin rozjímáním, jakou profesi si zvolím, když mě nepřeloží. Vzhledem k tomu, co nám všem viselo nad hlavou, jsem sotva mohl najít jalovější téma svých úvah.

Dveře hospody se za mnou zavřely a já zamířil k nároží hlavní třídy. Tam jsem zaváhal. Nalevo ode mne, za dlouhými mílemi předměstských ulic, začínal venkov. Napravo se táhl londýnský West End a za ním City. Vykročil jsem na východ, ke středu Londýna. Možná mne hnala bezděčná touha spatřit ještě jednou známá místa, nebo snad pocit, že existuje-li vůbec nějaká autorita, musím ji najít někde v onom smyslu.

0: Může se nějakým nepochopitelným způsobem navrátit do normálního stavu i všechno ostatní. Byl to samozřejmě nesmysl. Ale byl jsem skálopevně přesvědčen, že jakmile bych jednu z těch skleněných tabulí rozbil, zanechal bych starý řád jednou provždy za sebou. Stal bych se lupičem, kořistníkem, prašivým mrchožroutem, hodujícím na mrtvole civilizace, která mě odkojila. Pěkná bláhovost a rozcitlivělost v tak postiženém světě. A přesto mě dodnes těší, že ze mě civilizované návyky nespadly naráz a že jsem se hodnou dobu potloukal kolem skleněných výloh, nad jejichž obsahem se mi zbíhaly sliny, zatímco moje starosvětské konvence mě nechávaly ohladu. Asi tak o půl míle dál se můj problém vyřešil sám od sebe. Nějaké taxi tam vyjelo na chodník a skončilo s chladičem zabořeným v hromadě lahůdek. Zdálo se mi, že to je něco jiného, než kdybych se vloupal někam sám. Vybral jsem si, na co jsem měl chuť, ale svědomitě jsem na pultě zanechal částku odpovídající ceně toho, co jsem odnesl. Skoro hned naproti přes ulici byl veřejný parčík. Stín čerstvě olistěných stromů vypadal lákavě a na jedné z laviček jsem tedy poobědval. Bylo to zapomenuté míru milovné místo. Občas se sice kolem mřížových vchodu přešourala nějaká postava, ale nikdo jiný dovnitř nezašel. Když jsem dojedl, zapálil jsem si cigaretu. Seděl jsem, kouřil a uvažoval, kam mám jít a co dělat, když v tom protehli ticho měkké tóny klavíru. Přicházeli z bloku domů hledících do zahrady. V zápětí se rozespíval dívčí hlas. Zpíval Byronovu baladu. Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač stejně bude luna plát. Jako meč pochvu přežívá a duše hruď, kde bituje, a jako srdce doznívá, chce láska dojít pokoje. Že noc je pro ní neupřeme, že příliš brzy svítá den, a přece už se nebudeme dál toulat v svitu měsíčném. Naslouchal jsem s očima upřenýma do spleti mladých listů a větví na pozadí jasně modré oblohy. Píseň skončila, tóny klavíru dozněly. Potom se ozval pláč. Bez špetky hysterie. Tichý, bezmocný, nešťastný a srdcerivný. Nevím, kdo to utápil v slzách své naděje, zda ona zpěvačka nebo nějaká jiná dívka, ale déle jsem to už poslouchat nemohl. Potichu jsem vyšel zpátky na ulici. Na širokých třídách stálo jen několik osobních aut a těžkých nákladáků. Jak se zdálo, pouze pár vozidel se vymklo řidičům z kontroly. Jeden autobus přejel přes chodník a skončil v Green Parku. Pod pomníkem padlých dělostřelců ležel mrtvý kůň, který se zřejmě splašil a roztříštil si o podstavec pomníku hlavu. Pohybovala se tu jen hrstka mužů a ještě méně žen. Obezřetně tápali podél zábradlí a tam, kde nebylo, kráčeli s roztaženýma rukama před sebou, aby se vyhnuli srážce či zabránili úrazu. Přešel jsem křižovatku směrem k Piccadilly. Byl jsem už téměř u jejího ústí, když jsem zaslechl nový, ostrý zvuk. Pravidelné ťukání, nepříliš vzdálené a stále hlasitější. Od Park Lane přicházel muž oblečený mnohem spořádněji než kdokoliv jiný, koho jsem toho dopoledne potkal. Poklepával do zdí bílou holí a rychle se ke mně přibližoval. Ulevilo se mi, když jsem ho spatřil. Byl normálně slepý. Oproti vytřeštěným, nicméně nevidomým očím ostatních, působily na první pohled jeho temné brýle takřka uklidňujícím dojmem. Když zaslechl mé kroky, zastavil se.
1: Nebojte se, můžete jít klidně dál.

0: Zůstaňte stát, kde jste. Bůh ví, do kolika cvoků jsem už dneska vrazil. Co se to děje u všech čertů? Proč je všude takové ticho?
1: Pověděl jsem mu, co jsem věděl. Když jsem skončil, neřekl dobrou minutu ani slovo a pak se krátce hostce zasmál.
0: Teď budou tu svou proklatou dobročinnost potřebovat sami pro sebe.
1: Jistý a rázný ťukot jeho hole zanikal zvolno v dáli, zatímco já již kráčel vzhůru po Piccadilly. Bylo zde vidět mnohem více lidí a místy jsem se musel proplétat mezi opuštěnými auty, nazdař Bůh uvízlými ve vozovce. Více než jinde jsem tu však také znepokojoval všechny, kdo tápali podél domovních průčelí. Jakmile zaslechli ve své blízkosti kroky, rázem se zastavovali, aby mohli čelit případné srážce. Podobným srážkám docházelo co chvíli po celé délce ulice, ale zmíním se pouze o jedné, která mi připadala zvlášť příznačná. Dvě postavy šátraly proti sobě podél výkladní skříně, až do sebe vrazili jen to žuchlo. Byl to mladík v dobře střiženém obleku, za to s kravatou zvolenou očividně namátkou, a žena s malým dítětem v náručí. Dítě zanaříkalo. Mladík už začal ženu obcházet, náhle se však zarazil.
0: To vaše dítě vidí? Ano, ale já ne.
1: Mladík nahmatal sklo výkladní skříně.
0: Řekni mi, co je tam? No tak Mary, řekni pánovi, co tam je.
1: Povzbuzovala maminka dcerku.
0: Hezký slečny,
1: řekla holčička. Muž vzal ženu za ruku a hledal si hmatem cestu k další výloze.
0: A co je tady? Jablíčka a fíky. Prima,
1: řekl mladík. Sundal si botu a vší silou udeřil podpatkem do výkladní skříně. Třeskot skla se nesl ozvěnou celou ulicí. Nazl si botu opět na nohu, prostrčil rozbitým výkladem opatrně paži a šátral uvnitř tak dlouho, dokud nenahmátl dva pomeranče. Jeden podal ženě a druhý dítěti. Pak sáhl do výkladu znovu, našel si jeden pro sebe a začal ho loupat. Žena obracela svůj pomeranč nerozhodně v prstech.
0: Ale co pak? Nemáte ráda pomeranče? To se přece nedělá. Neměli jsme si je brát, určitě ne takhle. A jak se tedy chcete dostat k jídlu? No, já nevím. Tak vidíte, jen ho pěkně sněste a pak si půjdeme najít něco výživnějšího.
1: Držela pomeranč v ruce a skláněla přitom hlavu, jako by si ho prohlížela. Potom postavila dítě na zem a začala pomeranč loupat.

Klasický vědecko-fantastický román o útoku zmutovaných rostlin trifidů na člověka nese silné humanistické poselství a obavu z ohrožení světa, v němž žijeme. Aktuálnost 75 let po jeho vydání je mrazivá. Z překladu Jaroslava Kořána tuto celkem 15-dílnou četbu v roce 2017 připravila Eva Lenartová a účinkuje Norbert Lichý v režii Tomáše Soldána. Čtvrtý díl Dne trifidů Johna Windema na Vltavě poslouchejte zase zítra od 18:30. A klidu nepřidává ani další příběh, který máme rozečtený před půlnocí, v tomto případě příběh služebnice Margaret Atwoodové. Chýlí se ke konci, 14. část si můžete vyslechnout po 11. hodině večerní. No a snad by trochu klidu mohla přinést hudba. Ve 20 hodin se zaměříme na neprávem opomíjenou a téměř neznámou písňovou a kantátovou tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna, kterou návštěvníkům svého recitálu v Sukově síni pražského Rudolfína předložili mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Miroslav Sekera. To bylo v březnu 2025. Vedle Mozartových písní Haydnových kancionet a jedné jeho kantáty nabídl také dva virtuózní kusy pro sólový klavír, tento recitál. Jeho záznam vám přinášíme v dnešním operním večeru a můžete v něm také sledovat postřehy a dojmy obou umělců, protože redaktor Vojtěch Babka, který připravil tento záznam, si oba aktéry pozval do studia, kde společně snímky poslouchali a také komentovali. No a hudbu k uklidnění vybírala do svého sedmého nebe také Katarzia.

Modern.

To byla Katarzia krátce a zpěvu plný bude také dnešní večer s datem 11. července, teď po 20. hodině, kdy vás zdraví Daniela Čermáková. Zpěvu klasického, hudbu vrcholných představitelů klasicismu nabídneme právě teď v rámci operního večera, kdy můžete slyšet záznam recitálu Markéty Cukrové a Miroslava Sekery a více už Vojtěch Babka.

0: Operní večer.
1: Oba dva pojili osobní přátelské vztahy, prosté jakékoliv závisti a nepřejícnosti. Oba dva nejspíš dobře věděli o svých kvalitách, o potenciálu, jakým disponují, dobře věděli, co můžou nabídnout a věřili ve svoje schopnosti. První z nich přišel na svět jako syn chudého řemeslníka, kde si na zapadlém rakouském venkově. Druhý byl v nejranějším dětství a mládí zázračným dítětem, které ještě i v dospělosti ale muselo část výdělku odevzdávat svému otci. Přesto ale jejich životy mají i řadu společných jmenovatelů, především prožili oba mnoho let jako poddaní, služebníci, sluhové, lokajové, jak tomu budeme říkat, kteří museli snášet hořkost tohoto postavení. V němž jim právě víra v jejich dovednosti dodávala sílu a sytila i jejich smysl pro humor. Člověka dělá šlechticem srdce, nejsem-li hrabětem, mám možná v duši více cti než mnoho hrabat, říkal jeden z nich. Oba dva se vzepřeli a splnil se jim i sen o umělecké svobodě se vším, co k ní patří. Přeji vám pěkný večer, řeč je samozřejmě o Josefu Haydnovi a Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Těžiště odkazu prvního z nich tkví v symfoniích, kvartetech nebo v oratoriích. Těžiště odkazu toho druhého vedle symfonické tvorby v operách či komorní hudbě. Ale my si dnes tyto dva vídeňské mistry nasvítíme trochu neobvyklým úhlem pohledu. V polovině března 2025 zaznamenali naše mikrofony v pražském Rudolfínu recitál dvou předních domácích umělců, kteří Haydna a Mozarta představili jako autory komorní tvorby pro mezzosoprán a klavír a jako autory virtuózních klavírních skladeb. Nejen, že pro vás mám nyní připraveny snímky, které jsme v Sukově síni pořídili, ale především vítám oba interprety u mikrofonu, oba dva přijali moje pozvání a souhlasili s nadšením, že si zde dnes kompletní záznam spolu v reálném čase vyslechneme a budeme ho komentovat. Mými hosty jsou mezzosopranistka Markéta Cukrová. Dobrý večer.
2: Dobré ráno.
1: Ano, my natáčíme náš pořad ráno a to možná do značné míry ho může ovlivnit. Ještě se k tomu dostaneme.
2: Přesně tak.
1: A klavírista Mirek Sekera. Dobrý večer nebo ráno i tobě, Mirku.
3: Dobrý večer i ráno.
1: Ano, s oběma umělci už se nějakou dobu znám. Podali jsme si ruce na tykání, tak u toho zůstaneme i dnes u mikrofonu v našem pořadu. Když jsem začal mluvit o Haydnovi a Mozartovi a ještě nezazněla ta dvě jména, vy jste se na sebe významně dívali, možná jste si chvilku mysleli, že mluvím o vás.
2: Když Já jsem si to myslela úplně, protože na nás to pasovalo, ale potom, když jsi řekl, že jeden byl syn řemeslníka,
1: koláře,
2: tak jsem pochopila, že asi u nás nejde.
1: No dobře, a vaše vztahy jsou plné respektu, prosté jakékoliv závisti, to platí.
2: No absolutně, no já teda Mirkovi závidím, protože to, co dokáže zahrát na klavír, já nedokážu. Takže samozřejmě tahle ta věc tam je přítomná, ale jinak samozřejmě my spolu hrozně rádi spolupracujeme, myslím, že se máme rádi jako lidi a já velmi obdivuju to, co on dokáže zahrát na klavír, takže na mě ta první úvodní věta pasuje absolutně.
1: Mirku?
3: No, pro mě je zpěv Markéty Cukrové ohromná inspirace a já jako klavírista se budu snažit vést krásnou kantilénu takovým způsobem u klavíru, jako Markéta ovládá svůj hlas. Takže je to oboustranné.
2: A já teda se snažím zpívat, jako on hraje, takže já nevím, jestli v tom najdeme nějaký smysl.
1: Přestože hraje na moderní koncertní klavír, tak jako tomu bylo v Sukově síni Rudolfína, a přestože ty se specializuješ na autentické podání hudby z doby, ve které vznikla?
2: Já se na to už dlouho nespecializuji, ale samozřejmě jsem ráda, že v novinářích zůstal uchován tento pocit. Je teda pravda, že za dobu jsme úvodní specializace v barokní hudbě, tak jsem pochopila, že je dobré u jakékoliv hudby, to se týká baroka, klasicismu 19. století, konec konců i 20. století soudobé hudby, jít ke kořenům té situace, za které ty skladatelé tu svoji hudbu psali. To znamená, jaké nástroje měli k dispozici, jaké zvukové klima panovalo na planetě v té době, kdy oni komponovali tu hudbu. A k tomu samozřejmě patří, že když hrajeme hudbu klasicistní, tak mě jako zpěvačku neskutečně inspiruje způsob, kterým psali ten druhý nástroj v komorní hudbě, ti skladatelé, ti autoři. Protože vím, co měli k dispozici za nástroje, tak také ten zvukový svět se mi lépe otevře. A samozřejmě v dnešní době používáme moderní nástroje, máme spoustu úžasných muzikantů na moderní nástroje, kteří se úplně nezajímají o ty staré nástroje. To je každého volba. To se nedá kritizovat. Zároveň si myslím, že i pro ty muzikanty platí, že když znají trošičku ten styl nebo typ hry na historické nástroje, tak oni můžou na ten svůj moderní nástroj něco podobného vytvořit nebo mít jenom tu zvukovou představu. A chci jenom říct, že vždycky, když přemýšlím o klavíristovi na recital s nějakým starším repertoárem, tak mi prostě tak mě napadne Mirek, protože má stylové přemýšlení velice přesné a vlastně dokáže se od toho svého velkého moderního nástroje romantického ohlédnout k nějakému trošičku jinému předchůdci třeba a dokáže tyhle ty dva nástroje, které jsou jakoby v naší praxi oddělené, tak dokáže je přiblížit a to na ně velice obdivuju a to je pro mě jako pro toho druhého muzikanta z té dvojice velmi inspirativní.
3: Možná řeknu ještě jednu věc. My hrajeme na krásné, moderní, barevné nástroje a z tady toho pohledu si myslím, že je důležité samozřejmě znát stylovost daného období, ale rozhodně se nevzdávat toho potenciálu moderního klavíru. Teď myslím barva, vkusné samozřejmě pedalování a tak dále, protože přiblížit se zvuku dobového nástroje asi není úplně ta nejlepší cesta.
1: Před námi je teď první píseň, je to Mozartova skladba Komm liebe Zither, Pojď citero má milá, která je psána původně pro zpěv a mandolínu. O té citeře se tam zpívá, je to taková metafora, tento subtilní hudební nástroj, kterému pěvec svěřuje nějaké intimní pocity, milostné samozřejmě, jak jinak. Mirku, když se klavírista připravuje na interpretaci téhle skladby a ve světle toho, co jsme právě řekli, naposlouchá si, jak zněla nebo zní citera, aby se třeba přiblížil nějakému obrazu toho nástroje při podání této skladby na moderní piano?
3: Tak pochopitelně, že je žádoucí znalost samozřejmě zvuku nástroje, konkrétně citery, ale ta skladba je tak krásně napsaná, že můžeme klidně zpívat o citeře, ale k tomu můžeme použít i jiný nástroj, třeba ten moderní klavír.
2: No ale to si posluchači všimněte, že Mirek prostě nemá jakoby dlouhý romantický tón, ale jako kdyby vybrnkával na ten klavír. A ono se to strašně blíží typově prostě zvuku té citery, který je trošku naivní a jakoby nese sebou tuhletu prostě kytarovou estetiku a pro mě to tam bylo.
3: Markéto, možná je to tím, že to byla první vstupní píseň a já byl samozřejmě nervózní, takže se mi klepaly ruce.
1: Markéto, Mirku, předpokládám, že v tuhle chvíli, když před námi leží ty snímky, vy jste je doposud neslyšeli, předpokládám, že ani jeden z vás není vůbec nervózní.
2: No, já jsem strašně nervózní. Já už jsem tento typ pořadu, prosím, zažila zde v této bohulibé instituci zrovna s tebou už jednou. Nazvala jsem si to pro sebe pracovně trestný poslech, takže já jsem skutečně hrůzou bez sebe, co se ozve.
1: No, to bylo, tuším, v roce 2022, když jsme zpracovávali tvůj recital z Pražského jara s
2: ano.
1: dobovým klavírem.
2: Ano, ano, přesně tak, aha, vidíš.
1: Kopii dobového klavíru Paula McNaltyho. Dneska bude Mirek Sekera hrát na to krásné moderní koncertní křídlo, které je v Sukově síni a Markéta Cukrová k němu připojí svůj mezzosoprán a jako první zazní píseň Wolfganga Amadea Mozarta Komm liebe Zither.

0: To byla píseň Wolfganga Amadea Mozarta Komm liebe Zither, přibližně z roku 1780, původně psaná pro hlas s doprovodem mandolíny. A my jsme si poslechli Markétu Cukrovou a Miroslava Sekeru, protagonisty komorního recitálu, jehož záznam jsme pořídili v pražském Rudolfinu v březnu 2025 a nyní ho prezentujeme posluchačům stanice Vltava. Tak teď tady verbalizujte ty pocity, které se tady z mého pohledu nějak vepsaly do vašich rozzářených tváří. Mirek se ptal, jestli může vůbec říct, že se mu to líbí.
1: Mně vlastně ke štěstí stačí, že když začínáme touto skladbou, která je niterná, která je taková opravdu, dalo by se říct, intimní, myslím si, že jsme do toho celkem hezky vstoupili a já si třeba na začátek recitálu dávám skladbu, kde si takzvaně můžu bouchnout, abych se od něčeho odrazil, ale začít tímhle způsobem je velice těžký, ale mám z toho radost a teď teda předávám slovo Markétě.
2: No já jsem totiž uvažovala při tom výběru dramaturgicky, že při tom klasicistním recitálu půjdeme od těch jednoduchých věcí, od toho, co si člověk tak trochu představí, když se řekne klasicismus. On si představí něco, co se stále opakuje. Není to úplná vášeň v té hudbě, že je to takové spíš uměřené. A od tohohle se odpíchneme a půjdeme ke skladbám, které jsou napsané už v romantizujícím stylu, které oba ty autoři měli a oba to dokázali krásně naplnit, anebo k virtuóznímu stylu, který se objevil v těch solových klavírních věcech. Takže jsem si říkala, že nejlepší bude začít skutečně z jednoducha, ale vůbec mě nenapadlo, že je pravda to, co říká Mirek, že vlastně to ukáznění se a to skrocení se hned na začátek.
0: Je účinné.
2: No je to účinné, ale je to zároveň těžké, protože vy ještě nejste v tom tahu toho koncertu, vy ještě nejste rozehřátý, ještě jste si nezvykl na tu pozici, na tu situaci na tom jevišti, na lidi jste si ještě nezvykl, na to, jak budou s vámi nebo proti vám, nebo to je jedno prostě. Máme tam spoustu věcí, na které si musíme prvních 5 nebo 10 minut opravdu zvykat na koncertě.
0: Je to pravda, dneska tady před námi jsou ještě další písně Wolfganga Amadea Mozarta, 2 virtuózní skladby pro solový klavír, ve kterých si Mirek bouchne, jak teda sám říká. Tam skutečně jako ta příležitost nastala. To jsou Diportovy variace D-dur, Mozartovy a Haydnova vrcholná, vlastně závěrečná sonáta S-dur, psaná v Anglii na konci 18. století. Ale když ty si teď hovořila, Markéto, o té dramaturgii, mě napadla jedna věc, pokud jde o ten výběr těch 4 Mozartových písní. Teď jsou před námi další 3. Jako byste tam vystavili velice rafinovaný a na první pohled skrytý dramaturgický oblouk, pokud jde o nějaká zásadní milostná témata, která člověk potkává a která mu vstupují do života. Fáze lásky, milostného citu od toho prvního vzplanutí, tady v té písni, kdy ještě člověk plní té emoce a hraje si na tu mandolínu a svěřuje jí, jak se právě zamiloval.
2: Je to možná ještě trošku dětské.
0: Přes další píseň v osamělém temném lese, která nás čeká teď, kde milostný cit už je přirovnáván k temnému lesu plnému nebezpečí. Dále k písni, která má titul Když Luisa pálila listy nevěrného milence, kde už to hraničí s takovým až ajfrem vzteklým, ale stejně to tomu protagonistovi nepomůže, protože i když všechny ty mosty spálí, ten plamen uvnitř stále hoří a nedaří se ho uhasit, až k té 4. písni Abendempfindung, večerní pocit, kde je přítomna metafora hrobu, ve kterém teda si ten protagonista zamilovaný myslí, že konečně nalezne klid, ale není tam jednoznačná odpověď, že by to tak opravdu bylo. Z mého pohledu je to velice promyšlený dramaturgický oblouk a vy mě prozraďte, jestli je to náhoda nebo záměr.
2: Je to náhoda a záměr. Je to obojí. Oni totiž zároveň ty písně gradují, co se týče toho romantického potenciálu, ano, i v textu, i v hudbě. Ale pořád se používají ty klasicistní prostředky, ale zároveň je tam tohleto jakoby písňové romantické myšlení přítomno a to se stupňuje. Takže já jsem opravdu chtěla, abychom ty diváky vedli od takového jako instruktivního klasicismu po ten skutečně hluboký a umělecký, který zároveň se projevuje i v tom, že ty písně byly psány na docela hlubokou poezii už v téhleté době a ta samozřejmě si určila ten svůj umělecký výraz a to, jak si tady popsal ten oblouk, to mě hrozně těší, protože to mi vlastně došlo, až když jsem ty písničky za sebe takhle zařadila, že to tak skutečně je. Ten Abendempfindung na konci, tak to už je taková skoro velká jevištní skladba, tam skutečně se už bilancuje život, z toho druhého konce. Tam už člověk stojí nad hrobem a vzpomíná na všechny ty věci, které se mu staly, včetně těch lásek a všech životních situací a tak. Takže jako dotkne se člověk té už opravdu zralé romantické písňové tvorby.
0: V těch písních zní různé jazyky. Italština, francouzština, němčina. Je to nějak určující i pro tebe, Mirku, jako pro klavíristu? Který jazyk právě doprovázíš?
1: Že bych se mnou třeba hrál
0: razantněji
1: nebo více třeba zpíval. Během našich zkoušek si vlastně vysvětlujeme, o čem ta píseň je. Markéta vždy ochotně mi vlastně přeloží každou tu skladbu. Nejde jenom o notičky, ale jde především o význam sdělení jednotlivých písní.
2: No, Mirek dokonce dostal roli v jedné té skladbě, o které ještě bude řeč asi později. A myslím, že jako klavírista byl docela překvapen.
0: Já asi tuším, ale k tomu se dostaneme. Teď poprosíme naší režii o píseň V osamělém temném lese Wolfganga Amadea Mozarta na francouzský text. Je o něco starší než Milá citera, přibližně z let 1777 až 8. A poprosíme o ní režii.

0: To byla píseň Wolfganga Amadea Mozarta v osamělém temném lese v Kechlově katalogu pod číslem 308, psaná na francouzský text, přibližně v roce 1778. A opět jí provedli mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Miroslav Sekera, kteří jsou dnes se mnou ve studiu. Proč vlastně Mozartovy písně tak málo známe? Co zatím je?
1: To je velmi dobrá otázka. My zpěváci je známe, protože pro nás to je takový úvod do studia písně.
0: No vlastně instruktivní potenciál mají, že ano?
1: Přesně tak. Mm. A když se řekne lieder jako písňový žánr, tak jako kdyby ty Mozartovy písně do něj ještě nepatřily, protože my tím označujeme ten hlavní proud písňový, to znamená 19. století, ty krásné věci z druhé poloviny, ale vlastně i z první, tam, kde skutečně ten romantismus už v hudbě převažoval, už té hudbě vládnul, už to byl převažující vkus a ty písně, ty patřily mezi nejniternější nebo nejniternější je nejpřesnější termín, projev tohohle toho stylu ve vokální hudbě. Ale je dobré si právě uvědomit, že to nevzniklo jenom tak na zelené louce samo v 19. století. To mělo své předchůdce a ten romantický vokální projev se připravoval. A on se připravoval dokonce už za baroka. I z baroka už máme některé skladbičky, které už jakoby naznačují, kudy půjde ten hudební vývoj v budoucnosti, prostě až do toho 19. století právě. A protože vokální projev sám v sobě nese velkou míru romantismu. Už v tom samotném zvuku lidského hlasu je mnoho emocí, mnoho těch romantických jako představ vzbuzuje mnoho emocí u posluchačů. Tak vlastně on si trošičku říká o takovéhle zpracování. A právě, že já jsem strašně ráda zařadila Mozartovy písně, ale potom uslyšíme i Haydnovy, abychom si uvědomili, že toto jsou ti předchůdci té romantické velké písňové tvorby a že bez toho začátku, bez toho jejich překlopení toho klasicismu instrumentálního a měřeného, bez toho vykročení k tomu romantismu, by potom ten vrcholní romantismus vypadal jinak, anebo by přišel jindy, anebo by třeba, on by asi pravděpodobně byl, ale vypadal by možná jinak. Takže jsme těhletěm dvěma autorům vděční za ten hlavní žánrovou sféru 19. století.
0: A já si navíc myslím, že oba dva, jak Wolfgang Amadeus Mozart, tak Josef Haydn, tady v tom diapazonu, který prezentujeme dnes na těch nahrávkách, ty čtyři Mozartovy písně a potom výběr z originálních kancionet Josefa Haydna, dokázali ujít nemalý kus cesty právě směrem k té romantické estetice.
1: Ano, přesně tak.
0: Tady v těch čtyřech Mozartových písních, vlastně už jsme se toho dotkli v tom předchozím vstupu, si už interpreti můžou nějaké romantizující momenty dovolit ve frázování, v agogice, ve volbě temp, ve volbě úhozu u klavíru, protože v té tematice jakoby vlastně už předjímali, jakoby to byl nějaký úsvit těch hlavních motivů, které potom známe z romantické písně. Solové i sborové od Lévého Mendelsona jako počátečních autorů, kteří se tomu žánru věnovali. Příklon k té metafoře přírody je tady úplně jasný v těch písních, jakkoliv tam teda primárně o tu přírodu samotnou nejde, ale poslouží ona nám jako krásné milie k tomu, abychom se vyjádřili. Jak tohle vede klavíristů, přestože jsme stále v období klasicismu, jak u Mozarta a Haydna, jak tohle to vede klavíristu v niancování toho výrazu?
2: My se bavíme o písních, dá se říct, o malé formě, ale já osobně teda tuto malou formu miluji. Když děláme více písní, tak nám vlastně vytváří jeden velký celek. A to samozřejmě nabízí interpreta vlastně k té různorodosti, k tomu kontrastování,
0: ano.
2: A víceméně nám vlastně vzniká jeden velký celek. Proto třeba osobně miluji Chopinská preludia, kterých je 24. Některé jsou na jednu stránku, ale dohromady dávají ohromný smysluplný celek a jde o velké dílo. Takže já tyto formy miluji. Samozřejmě jsou formou malé, ale myslím si, že i v takto malé formě se dá najít ohromná hloubka a krása.
0: Myslíš, Mirku, i na stylovost, na naší stylovou představu nebo vaší stylovou představu, kterou máte jako umělci o hudbě vrcholného klasicismu, co si tam lze ještě dovolit a co ještě ne z hlediska stylu, právě když se bavíme o tom posunu k romantismu?
2: Zcela určitě. Já si myslím, že kouzelné na klasicismu je, že máme mantinely a že si občas ty dvířka možná pootevřem, jednu nožku povystrčíme, ale zase se s pokorou vrátíme právě do toho vytyčeného místa a tohle to já miluji, když si občas můžu něco vkusně, ale doufám hezky porušit.
1: No tohle to já na Mirkovi mám hrozně ráda. On to nemusí podle mě na to myslet nebo to hledat. On to prostě jakoby má, ale je to něco strašně důležitého, ta stylovost nebo ten styl, protože to jsou ty hudební jazyky z odlišných epoch, které my musíme znát a musíme je dodržovat. Já právě velice často slyším, že někdo miluje romantickou epochu, v ní vyrostl, proto se vyškolil, nádherným způsobem interpretuje romantické věci, ale samozřejmě my se dneska neužívíme jenom jednou epochou, my musíme zvládnout celou tu historii hudby a když pak vidím, že někdo nedokáže překročit svůj romantický stín, když se vydá jinými směry, třeba do 20. století, anebo naopak zpátky do staré hudby, tak mně to připadá jako škoda, protože já z toho neslyším ten výsledek, já neslyším tu hudbu, vůbec ji tam neslyším, ale slyším jenom, že ten člověk byl nějakým způsobem připraven a vyškolen na jeden styl a jedno interpretační období. Tak to mi připadá, že v téhle době už je málo a že my skutečně musíme studovat tu historii té hudby a musíme o tom vědět. Pak se můžeme svobodně rozhodnout, co bude náš hudební jazyk vyjadřovací a můžeme se přiklonit jenom k jednomu, když nás to uživí, anebo můžeme konfrontovat mezi sebou vzájemně ty hudební slohy. A já jsem strašně ráda, že k tomuhle, tohle to je samozřejmě moje cesta a našla jsem k tomu klavíristu, který to má taky tak, takže jsem hrozně ráda.
0: A který se ještě hlásí o slovo.
2: Já možná ještě řeknu jednu věc, kterou by si měl posluchač uvědomit, že romantismus musel zažít kus klasicismu, podobně jako klasicismus zažil přece nástup romantismu. Haydn, když psal své vrcholné sonáty, tak už musel znát díla Franze Schuberta. A myslím si, že se navzájem rozhodně inspirovali, takže tady má obhajoba k mému občasnému vykročení z klasicismu.

0: Píseň Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers verbrannte v Kechlově katalogu pod číslem 520, dílo Wolfganga Amadea Mozarta, z roku, který dal vzniknout i opeře Don Giovanni, 1787. Právě teď zazněla tato píseň v podání Markéty Cukrové a Miroslava Sekery. Než se píseň rozezněla, Mirek se s takovou obavou ve tváři zeptal Markéty, a dělali jsme tam nějaké skopičiny? Tak byli tam nebo ne? Z vašeho pohledu.
1: Živé provedení je živé provedení. A já bych demonstrovala za to, abychom při živém provedení mohli mít chyby všeho druhu, když neporušíme to základní, a to znamená to muzicírování společné. A to jsme neporušili ani na vteřinu. Textová improvizace, Mirkovo občasné hudební improvizování, jako v tomto případě. To je to, co patří k živé hudbě. A já skutečně bych za to plédovala, aby se to takto bralo, že to není... My pak můžeme se zavřít do studia a tam to můžeme vycizelovat, že to bude dokonalé, tak jak to bylo napsáno, ale to je jiná situace než živé provozování.
2: Markéto, děkuji ti moc.
0: A já se k tomu jako posluchač připojuji, protože já teda interpretům na scéně nebo na jevišti odpustím nemálo věcí, když neporuší to, aby mi přinesli zprávu. A vy jste jí udělili v těch prvních taktech podobu jakéhosi náznaku romantického recitativu.
1: Určitě. Tady se u mě nejednalo ani o stylovost, jako spíš o takovou jakoby operku malou, ano, protože ano. Tam prostě postava má tu emoci, kterou má, když dostane do ruky dopisy nevěrného milence. Tak to si všichni posluchači umí představit, v jakém stavu se asi tak ta postava nachází. No a Wolfgang Amadeus Mozart, myslím, s humorem sobě vlastním, to tady v tom úvodu, v tom antré té písničky velice dobře znázornil. A jestli si říkal, že zároveň psal Dona Giovanniho, to je pro mě nová informace zajímavá, no tak tím pádem ten operní styl měl v ruce a psal to přímo, tak jak mu to prostě slina na jazyk přinesla.
0: Ano, to je 1787, je důležitý rok v Mozartově životě, protože v Praze zazněla Figarova svatba v lednu a v říjnu tady zazněl v premiéře Don Giovanni a sem právě svým vznikem spadá i tato drobná píseň, která si v ničem nezadá právě s miniaturním operním výstupem. Zamysleme se nad Mozartovým vztahem k ženám. Ty si před chvílí říkala, že součástí přípravy na interpretaci je i studium nebo obeznámení se se skladatelem, s dobou, ve které to dílo vzniklo, i s jeho životem. Já si myslím, že vztah Wolfganga Amadea Mozarta ke krásnému pohlaví prostupuje jako zlatá nit celou jeho tvorbu. Měl štěstí na několik báječných žen, které ho v tom krátkém životě doprovodili. On si z nich jednak dovedl neodolatelně vystřelit, jak to známe, jak jsme to vlastně i teď slyšeli, ale zároveň jim teda podle mého pohledu vystavil dokonalý pomník v nejlepším slova smyslu, třeba v postavě hraběnky ve Figarově svatbě, jako plemenu oddanému, věrnému, trpělivému, velkorysému.
1: Já si dokonce myslím, že Wolfgang Amadeus Mozart byl takový jeden z prvních feministů v operní tvorbě, protože když se díváme na ty jeho komedie, perfektně napsané jevištní komedie, samozřejmě se jedná o mezilidské vztahy, samozřejmě, že tam jsou nevěrní muži a trpící ženy a to všechno, ale všechna ta libreta i ta hudba jsou napsány s takovým jako schovývavým pohledem na ty ženy a na ten jejich osud, na to, co umí odpustit nebo neumí odpustit, a i ty vzájemné intriky věčné v těch komediích, tak jsou psány pro mě ze ženského pohledu. Nevím, jestli se nepletu, protože já sama mám ten ženský pohled samozřejmě, tak možná si muži budou myslet něco jiného, ale zdá se mi, že ta díla vyznívají k ženám velmi schovývavě nebo velice schovývavě zobrazují to trápení vztahové, které ženy zažívají za svého života. Takže si myslím, že on je jeden z prvních, který se na to byli schopni podívat takhle. A to je samozřejmě velice sympatické. Potom to vidíme v dalším vývoji opery samozřejmě, že ty nejtragičtější příběhy a osudy jsou ženské, související s nevěrou, s vraždami, s rozením dětí samozřejmě, což bylo historicky velice jako riskantní pro ženy. A takže ty ženské příběhy se prolínají teda celou operní historií a myslím si, že on byl jeden z prvních, kdo je takhle krásně otevřel.
0: Mirku, jak moc jsou důležité ty příběhy skladeb, o kterých se tady bavíme, a potažmo ta přítomnost ženského elementu pro tebe jako pro klavíristu. A teď nemluvím jenom o písních, které posloucháme, ale i o solových skladbách pro ten tvůj nástroj.
2: Pochopitelně, že ten příběh je důležitý. Konstanc, žena Mozarta, musela být velmi schovývavá, protože neumím si představit snadný život s Amadem Mozartem. Myslím si, že to nebylo jednoduchý a on si to samozřejmě určitě uvědomoval a o to víc miloval svou ženu. Ženský element v hudbě, já to mám možná trochu jednodušší, já mám totiž pocit, že 95% veškeré hudby je psáno o lásce. Myslím si, že tohle to je důležité se uvědomit. Já si to občas říkám, i když třeba člověk hraje skladbu, která je třeba věnovaná, nevím, vojenskému pochodu. Já si nedokážu představit, že by někdo napsal hudbu jenom pro pěší vojsko. Myslím si, že i v tom můžeme najít tu ženu.
0: Samozřejmě ji najdeme i v písni Abend Empfindung, Večerní pocit, v Kechlově katalogu pod číslem 523 z téhož roku, 1787. Tam ji najdeme také, je to teda závěrečná ukázka z toho čtyřlístku, jak jsme ho tady popsali. Metafora hrob, kde by měl zamilovaný nešťastník nebo nešťastný milenec nalézt klid a nevyřčená odpověď na otázku, jestli ho tam skutečně nalezne.

0: To byla Mozartova píseň Abend Empfindung, Večerní pocit, Kechl 523 z roku 1787. Na stanici Vltava stále posloucháme mezzosopranistku Markétu Cukrovou a klavíristu Miroslava Sekeru na snímcích ze Sukovy síně Rudolfína v Praze z března 2025. Jak už jsme řekli na začátku, my náš rozhovor natáčíme v ranních a dopoledních hodinách, přestože se vysílá v operním večeru, v tradičním sobotním čase po 20. hodině večer. Jak jiná by byla interpretace této písně, tohoto večerního pocitu, kde večer je metaforou pro konec života, kdybyste ji teď tady měli u nás ve studiu provést?
1: To by prosím nebyla za mě vůbec žádná. Protože ono chvíli trvá, než se rozehřeje hlas, je potřeba celý den mluvit a zpívat až večer. To skutečně pomůže. No a když je 10 hodin ráno a hlas rozehřátý není, my někdy začínáme zkoušet nebo velmi často v divadle v 10. Tak tam je to velice dobře slyšet, že raději zkoušíme režii a ty zpěvy do toho jsou jenom takové napůl. A právě dáváme tomu volný průběh, abychom se stihli na to připravit a rozehřát. Ani když zkoušíme s Mirkem na koncert, tak neradi zkoušíme dopoledne, radši zkoušíme odpoledne.
2: Vypadalo by to tak, že byste si vychutnali samotný klavír a jak pracuje vlastně s tou doprovodnou linkou Mozart, protože vlastně i samotná klavírní doprovodná linka se dá hezky poslouchat.
0: Mozartovy písně Komlí becitr v temném lese, když Luisa pálila listy nevěrného milého a Večerní pocit, uzavírají tu čtveřici písní Wolfganga Amadea Mozarta, kterou jste prezentovali. Teď přichází sólové klavírní číslo. První sólo pro Miroslava Sekeru, závěrečná klavírní sonáta S-dur Josefa Haydna z roku 1794. To byl rok druhé Haydnovy návštěvy v Anglii, kam ho pozval muzikant a podnikatel pan Salomon. Haydn tam, jak víme, sklidil velké úspěchy a vytěžil tam nemalou inspiraci i třeba pro ty originální kanconety na anglické texty, které uslyšíme posléze. Jak tady vstupuje do hry ta otázka stylovosti, když je to samý závěr 18. století, úsvit romantismu, jak ty si to sám před chvílí řekl, že Haydn musel nepochybně znát díla France Schuberta.
2: Přesně tak, je to vrcholné klasicistní dílo. Myslím si, že tam jsou momenty, aspoň v mé interpretaci, kde si možná dovolím trochu víc, ale dokážu se opět vrátit.
0: A z technického hlediska se ještě na ní podívejme, protože původně nepochybně i tato sonáta S-dur zněla na hammerklavír nebo možná na čembalo. Co jí dokáže dát moderní nástroj čistě z toho hlediska hráčského?
2: Pochopitelně, aspoň teda z mého pohledu, větší barevnost, samozřejmě větší razanci a já bych se prostě nesnažil z moderního klavíru
0: dolovat
2: autenticitu za každou cenu. Jo. Samozřejmě v rámci stylovosti bych využil všech možných dostupných prostředků, které moderní klavír nabízí.
0: Tak a teď ještě jedna technická poznámka k první větě, protože tam došlo k situaci, která občas na živém koncertě nastane. Jedna dáma do té sonáty promluvila, protože nebyla spokojená s tím, seděla přede mnou, takže to vím, proč promluvila. Nebyla spokojená s tím, že snad texty v programu nejsou úplně srozumitelné, nebo že ke všemu nemá texty, přestože tam byly, ale ta dáma to tam řekla, bohužel je to tam slyšet, nejde to odstranit, ale zároveň v té první větě došlo ještě k něčemu, co musíme okomentovat. Není to vlastně pouze tato první věta autentický odraz toho Haydnova originálu?
2: Tak. Já než zmíním, co se vše stalo, tak ještě vyjádřím svůj vztah k této konkrétní sonátě, protože ta mě provází celý můj život. Troufám si tvrdit, že ji mohu zahrát kdykoliv mě kdokoliv probudí, tak zahraju na cokoliv. Ale v tento moment se stala taková věc, že sice jsem teda neslyšel, co dotyčná vypráví, slyšel jsem ruch a na konci expozice jsem si říkal, Mirku, tak natáčí se to do rozhlasu, byť si s tím jako nepočítal, ale zkus teda tu expozici vzít ještě jednou, protože samozřejmě, jak známo, v expozice většinou bývá repetována. A to se mi bohužel vymstilo, protože jsem to tak původně nechtěl hrát, ale vlastně jsem sice skočil na začátek skladby, ale pak zřejmě nekoncentrací jsem rovnou skočil do reprízy a vynechal provedení. Takže se posluchačům omlouvám a samotnému Josefu Haydnovi.
1: Takže... Ale jestli bych k tomu mohla něco říct, tak to je velice zajímavé a je i dobře, že jsme se o tom tady zmínili. Protože prostě ta koncertní situace, to je obtížná věc. My to všichni děláme moc rádi, milujeme koncerty, takže vlastně já nerada o tom mluvím, jakože na tom je něco obtížného, ale ta pozornost a koncentrace, kterou je potřeba vyvinout, aby se koncert dobře podařil, tak to není samo sebou, tak jak to vypadá. Vypadá to, že přišli dva lidi na jeviště, tam prostě něco odehráli a odešli. Ale ta vlastně ta koncentrovaná pozornost je potřeba. Člověk se musí skutečně ponořit do toho, co dělá. A rušivé věmy, může to být světlo, může to být šum z auditoria, může to být doprava, která je slyšet za okny koncertního sálu, nebo to může být něco, co jsme si řekli před koncertem. Jo? Je to skutečně ta pozornost umělecká, je velice křehká věc. Takže jenom chci říct, že vždycky, když publikum dokáže si sednout do koncertní síně a jakoby v tichu vyslechnout ten výkon těch lidí na tom jevišti, tak já si toho vždycky strašně vážím a cením a je to podmínkou toho, aby my jsme tam vůbec něco provedli. Samozřejmě v Praze máme většinou úžasné publikum, které umí chodit na koncerty, umí ví všechno, ale je velmi zajímavé právě vidět, co se může stát, když někdo vyruší toho umělce nebo muzikanta, který je stoprocentně připraven, ale stejně v ten moment potřebuje hlubokou koncentraci. Když z ní je vyrušen, tak se může něco podobného stát. Takže je vlastně dobře, že tady o tom mluvíme.
0: A dost možná se to stávalo i na koncertech londýnské virtuosky paní nebo slečny Jansenové, pro kterou ta sonata byla psána, další ženský element v našem dnešním vysílání. Takové věci se nepochybně děly tehdy a dějí se i dnes, takže ani Haydn, ani nikdo jiný se jistě zlobit nebude, že tam chybí kousek autentické hudby, je to teda v první větě, ale myslím, že by byla škoda se o tu sonátu připravit v ucelené podobě. Takže, jestli souhlasíš, Mirku,
2: samozřejmě,
0: poslechneme si Haydnovu sonátu S-dur z roku 1794, hraje Miroslav Sekera.

0: Dozněla sonáta Es-dur Josefa Haydna z roku 1794, psaná pro klavíristku Jansenovou, která v Londýně pobývala právě v době Haydnových cest do tohoto města. A nám Haydnovu sonátu Es-dur zahrál Miroslav Sekera na snímku z recitálu svého a Markéty Cukrové z Rudolfína z března roku 2025. Snímky stále sledujete v operním večeru na stanici Vltava. Mirku, zamyslí se interpret i nad tím, jaký byl vlastně Haydn klavírista, když hraje tuhle vrcholnou virtuózní sonátu?
1: Zcela určitě. Myslím si, že podle jeho skladeb a jeho konkrétně sonát, kterých napsal asi 60, je samozřejmě patrné, že byl výtečným klavíristou, protože jsou psány opravdu pro klavíristu, takže nejsou tam takzvané vylomeniny, které by napsal možná někdo, kdo neovládá 100% tento nástroj.
0: Sonáta Es-dur, ty jsi říkal před tou hudbou, že tě provází celý život, tak na to ještě vzpomeň, kdy ses poprvé konfrontoval se sonátou Es-dur.
1: Poprvé, když jsem se pokoušel o přijímačky na Pražskou konzervatoř, které jsem teda samozřejmě udělal, a vlastně jsem studoval tuto sonátu s paní profesorkou Zdenou Janžerovou, s mou první kantorkou, a dále jsem na studiu pokračoval i u milovaného profesora Martina Balího.
0: Poslouchali jste oba dva pozorně a rozproudila se tady debata o té agogice znovu a o tichu ve skladbách, které zvlášť třeba v úvodu té třetí věty hrálo výraznou roli.
1: Markéta tu krásně zmínila a já to mohu jenom podepsat, že součástí hudby je ticho. A dobrý timing v každé skladbě je klíčový. Myslím si, že když dáte šanci posluchači, aby dodýchal frázi, tak pro vás to ticho pracuje. A to je jedna z věcí, kterou se snažím vštípit svým studentům, protože samozřejmě, že ten čas nám na pódiu ubíhá trochu jinak, pravděpodobně rychleji.
2: On ten reálný koncert nebo operní představení se totiž neodehrává na jevišti, to se odehrává v hlavách publika. A lidi na jevišti jim to musí umožnit. Jako ten zážitek z živé hudby začíná až v momentě, kdy vy zažehnete fantazii v hlavách lidí, kteří na ten koncert přišli, nebo do divadla. Když se vám to nepodaří, je to vaše nebo naše chyba, když se to nepodaří. Oni si pasivně vyslechnou nějakou hudbu, která od někud proudí z bodu A do bodu B. Ale když vy využijete všech prostředků, které máte, abyste je vzali do té hry, a ta ticha a počkáta a nadechnutí a vydechnutí patří mezi hlavní ty prostředky, které máme, aby lidi mohli jít s námi a aby mohli sledovat tu hudební cestu s námi. My ale musíme poskytnout příležitost, protože samozřejmě my nemáme v publiku muzikanty, máme tam inženýra, máme tam prostě prodavačku, to jsou všechny profese. Ti lidé nemají povinnost mít zkušenost s hudbou, ani být znalci klasické hudby, nic takového. Oni prostě přijdou na koncert a jsou zvědaví, nevědí, co je čeká. A my máme prostě prostředky, aby odešli z toho koncertu takhle s očima navrch hlavy a aby řekli, že ještě někdy někam určitě rádi přijdou. Protože u některých skladeb, zejména u těch, jako, co se skutečně podařily, co jsou hluboké nebo virtuózní nebo něco, tak tam dokonce si myslím, že člověk má šanci zažít třeba takový pocit bilancování vlastního života, že se mu ta hlava uvolní za zvuku hudby a on může si ohmatat nějaké hluboké myšlenky, na které třeba nemá normálně čas, nebo se jich bojí, nebo něco takového. Takže ticha jsou podle mého názoru jedna z hlavních součástí toho, co my vůbec umíme.
0: No dobře, ale na druhou stranu, pracujete jako umělci na scéně nebo na pódiu i s odlišným vnímáním plynutí času dnes a v době Haydnově nebo Bachově, kdy to da capo se mohlo zopakovat ve volném tempu a lidé to vzali. Dnes přece jenom to tempo života, tempo vnímání je akcelerované o mnoho procent oproti té době.
2: No já bych řekla, to je velmi další zajímavá otázka, děkuji moc. Já bych řekla, jestli můžu začít, že ne. Protože samozřejmě tempo našeho života je zběsilé. Máme tady technologie, máme tady prostě komunikační prostředky. Ta komunikace se zrychlila. Ale neplatí to pro situaci, kdy přijdete na 2 hodiny na koncert. Tam vy máte všechno vypnuté, nebo když se to podaří, tak všichni mají všechno vypnuté a nikdo jim do poloviny koncertu nezavolá.
0: Ano, a nehovoří tam posluchačky.
2: Na hlas, ano, přesně tak. Takže tam máte možnost zažít ten čas jako takový. To znamená lidi, kteří ho v ten moment vytváří a mají k tomu nějaký prostředek, v našem případě hudbu. Ale ti lidi na jevišti vás musí přesvědčit, že se chcete napojit na jejich čas, který je zároveň určen jimi, ale zároveň je určen tou skladbou, kterou tam hrají, samozřejmě, která je napsaná v nějakém metru. Takže jenom kratičce, vím, že Mirek se chystá něco říct, ale v tomto směru mi ta hudba přijde až někdy terapeutická, že vy naopak vezmete lidi v publiku a zbavíte je toho stresu a toho spěchu, který měli předtím a budou mít potom na 2 hodiny.
0: Pokud jsou ochotní se na tu cestu s tebou vydat.
2: Ne.
0: Ne?
2: My je musíme přesvědčit, že jsou ochotní. Někdy se to samozřejmě nepodaří. Jo? Já vlastně, mě hrozně vadí, když se něco hází publiku na krk. Vůbec. Tam je prostě shromáždění nesouvisejících lidí, kteří si koupili náhodou a z různých důvodů lístek, anebo nekoupili, ale prostě se tam ocitli. A součástí naší profese je být tak přesvědčivý, nebo silní, nebo otevření, nebo pozitivní, nebo to je jedno co, abychom je za sebou mohli na té vařené nudli, jak se říká, táhnout.
0: Mirek?
1: Myslím si, že pro nás interprety je vlastně největší odměnou, když nám posluchač po koncertě řekne, že si přál, aby ten koncert neskončil. Takže vidíte, že posluchači se chtějí zastavit, chtějí, aby ten schon, který zažívají, aby se chvilku zastavil. A my je vlastně vzali do toho našeho světa.
2: Ale samozřejmě s tím zrychleným tempem našeho života je to obtížnější, ale já si myslím, že je to naopak pro nás větší výzva, abychom toho víc uměli. A je to skutečně jenom naše povinnost, jestli se to podaří nebo nepodaří, tak je jenom buď naše chyba nebo naše umění.
0: Před námi jsou teď anglické kancionety Josefa Haydna. Poslechneme si výběr z tohoto cyklu, který také vznikal při těch návštěvách Josefa Haydna v Londýně na konci 18. století. Kancionety mají anglické texty. Já jsem se ptal Mirka Sekery před chvílí, jaký byl podle něj Haydn klavírista, jaký byl podle vás znalec anglického jazyka.
2: Dostal napsané texty někoho, kdo anglickým jazykem vládal výborně. Zhudebnil ten anglický jazyk tak, že jsou tam správně všechny slovní přízvuky, všechny větné přízvuky, což spíš svědčí o tom, že to byl velice inteligentní autor.
0: Tak si poslechneme první z nich. Bude to píseň Mořské pany se spoustou metafor. Mořská pana je krasavice, která nás láká do hlubin. Zdali tam se občerstvíme nebo tam zahyneme, to také není řečeno. A nám Haydnovu píseň Mořské pany teď předvedou Markéta Cukrová a Miroslav Sekera.

0: Píseň Mořské pany z originálních kancionet Josefa Haydna na anglické texty přednesli Markéta Cukrová a Miroslav Sekera. A já jsem si při poslechu téhle písničky uvědomil, jak jsou vlastně u Haydna často přítomny výrazně lidové kořeny jeho tvorby. Jak se s tím pracuje?
1: Pracuje se s tím krásně, to je jedna z věcí, kterou tam člověk objeví. Jinak já jsem byla překvapená, když jsem poprvé dostali ty kancionety do ruky, jak je to bohaté neuvěřitelně. Já jsem totiž sama odchovanec české hudební výchovy na Liduškách a na základní škole, kde jsme se učili o nějakém skladateli, kterému se říkalo Papa Haydn. No a my jsme si vždycky jako děti představovali něco strašně nudného, něco prostě v šedivé paruce, s brkem v ruce, s vrázkou na čele, co bude prostě pro nás totálně neposlouchatelné, od čeho se naučíme, jenom narodil se, umřel, napsal a půjdeme od toho. A to se bohužel do mě vrylo na celý život. Je to zajímavé, že až prostě ve svém věku, teď jsem si to musela teda výrazně opravit, ale tahle ta přezdívka, kterou mu někdo dal, nevím proč, tak ta se s ním prostě táhne jak červená nit. A já jsem teda urazila tu cestu od představy nějakého nudného patrona po neskutečně inteligentního, vtipného hudebního skladatele, který zvládnul kdeco. Takže v tom vokálním díle jednak je to technicky úplná ekvilibristika a potom je to strašně vtipné. Jsou tam názvuky lidové hudby, jsou tam fóry na různé hudební postupy, jo, dokonce i na klišé, které používají zpěváci nebo vyžadují zpěváci. Jo. Je to bohatá paleta prostě různých výrazových prostředků. A dokonce ani já určitě jsem neodhalila všechny. Takže jsem se musela smát, jak mě ovlivnilo studium hudební výchovy v tomhletom smyslu.
0: Mirek přikivuje.
2: Papa Haydn. Já, když porovnával skladby klavírní Mozarta a Haydna, tak mě leckdy teda některé Haydnovy skladby přišly ještě vtipnější než ty mozartovský. A proto jsem si říkal, že s tím označením papa, možná je to tím, že byl asi nejstarší z té svaté vídeňské trojice, ale proč by tatínci nemohli být vtipní? Že jo?
1: No jednoznačně, no. Ale mně se strašně líbilo, jakou paseku to nadělá prostě v hlavě dítěte, které se s tím seznámí. Rovnou si slíbí, že se bude tvorbě takovéhoto skladatele s touto přezdívkou vyhýbat. Pro jistotu.
0: A tady je možná ten klíč k tomu, co jsme nakousli na začátku, proč vlastně tu jeho písňovou tvorbu v širším záběru tak málo známe a vlastně často ani nevíme, že nějakou má. Haydn je vnímán prima vista jako autor té stovky symfonií, krásných oratorií, violončelového koncertu a tak dále, ale vůbec ne jako autor takovéto intimní vybroušené formy, jakou je píseň.

0: Recollection, vzpomínka, další část z cyklu originálních kanconet na anglické texty od Josefa Haydna. Zpívala Markéta Cukrová, hrál Miroslav Sekera a zatímco zněla tato vzpomínka, Mirek hledal v notách na můj popud, jestli je tato vzpomínka Recollection psána v 6/8 rytmu nebo ve 3/4. A mě k tomu dotazu přivedla mimořádná volnost, jakou jste si tady v tom podání písně Recollection dovolili.
1: Čím to asi děláme? Já si myslím, že je to taky ve vztahu intervalů, protože jsme slyšeli, že vlastně jde o terci, jde potom o sextu, že vlastně to rozpětí nebo respektive ty velké intervaly vyžadují prožití té cesty k tomu dalšímu tónu a opět se vracím k tomu timingu, to nemůžete jen tak prostě zahrát bez toho, aniž by vás, nebo aniž by posluchač věřil, že vám jde o toto opravdu nějakým způsobem jako hluboce sdělit. Takže si myslím, že možná ta volnost je právě v tom, že si dokážeme, aspoň doufám, vychutnat tyto cesty k těm vzdálenějším intervalům.
2: Možná je na vině i ta melancholická nálada té písničky, která se jmenuje Vzpomínka a asi se lépe navozuje, když člověk si uvědomí, jak sám vzpomíná na něco, co se stalo dávno, jak se mu to pomalinku vynařuje z té paměti. Nevynoří se to takhle, lusknutím prstu, ale chvilku to trvá a ty kontury jsou rozmlžené, té vzpomínky, že jo? A vlastně vy si až pospojujete nějaké citové momenty právě postupně. Takže a v tom mi připadá, že tuhle tu náladu on tam napsal, náš mistr Haydn, doufám, že se nemýlim, ale je možný, že se samozřejmě i mýlim, ale tuhle tu náladu my jsme z toho vytáhli a pro nás to fungovalo takhle, že vlastně se můžeme zastavovat na appoggiaturách, můžeme si tam dávat drobné takové momenty, někdy to popohnat, někdy zase zpomalit a ta hudba zůstane neporušená, ta to připouští. To dokonce nám něco takového jakoby až nabízí. Mm-hmm.
0: I třeba to glizando výrazové, které ty jsi si tam několikrát dovolila v té hlubší poloze.
2: Na slově ach.
0: Jak jinak,
2: jak člověk říká slovo ach? On neříká ach. Říká ach. S tímhletím mimochodem, s tímhletím vzdechem, my zpěváci strašně pracujeme, protože za A to je zvuk, který přitáhne vaši pozornost. Když někdo v metru udělá tak vy spolehlivě otočíte hlavu, jestli něco nepotřebuje ten člověk. Takže to je takový zvuk prostě, který vyvolá ve vás zaručenou citovou reakci, takže my zpěváci, když chceme vzbudit pozornost, tak hodně vzdycháme a máme publikum na své straně.
1: Markéto, děkuji. Já teď asi budu více používat glizando a doufám, že také
2: upoutám. Prostě vzdychej.
1: Děkuji.
0: No zvlášť v písni, jejíž milie by se dalo shrnout asi tak, že štěstí rovná se sen, ale zármutek je realitou. To je vlastně zpráva tady té vzpomínky.
2: Vždycky je důvod vzdychat, zkrátka.
0: My si poslechneme další kanconetu s příznačným titulem, který zní Despair, neboli zoufalství. A opět nám ji zaspívá Markéta Cukrová a zahraje Miroslav Sekera.

0: To byla další z originálních kanconet Josefa Haydna, píseň Zoufalství v podání Markéty Cukrové a Miroslava Sekery, kteří jsou stále se mnou ve studiu, poslouchají a komentují nahrávky ze svého recitálu z pražského Rudolfína z března 2025. Haydnovi originální kancionety nás teď, když znělo to zoufalství, přivedly k další úvaze nad tím, co nám vlastně ze svého života ti dva skladatelé, kterými se dnes zabýváme, do té hudby vetkli. Mirek tady odtušil s úsměvem, že ten pořad by mohl být vlastně o něčem docela jiném.
1: Bavíme se o hudbě klasicistní, kde samozřejmě respektujeme řád, ale myslím si, že je plný emocí a plný samozřejmě vášně a... Markéto.
2: No takhle, oba pánové tady na mikrofon mluví o emocích, ale mimo mikrofon o autech. Jenom aby divák, posluchač nezůstal na pochybách. Ne, to je samozřejmě humor.
0: Vlastně no, ale ty není ses to do té humor. Debaty o autech zapojila taky.
2: No já ne, taky, jo? No, přesně tak.
0: No, tak ty emoce v Haydnově hudbě.
2: K tomu životu, totiž to je tvoje velmi opět už třetí minimálně zajímavá otázka. My si vždycky myslíme, že v těch skladbách se odrazilo to, co ti autoři tam racionálně vetkli. Řekli si, teďka napíšu zamilovanou píseň, tak já si myslím, že zamilovanost je za A, za B, za C a to tam všechno nandám. Tak si myslím, že to tak vůbec není, protože prostě každý člověk až do dnešní doby, kdo vykonává nějakou tvůrčí profesi, tak do ní musí vetknout svůj život a svoji dobu. Nemá jinou možnost. Nemůže dnes psát někdo barokní skladby nebo prostě před 100 lety skladby ve stylu Marka Kopelenta. Nejde to. Každý žije svoji dobu a každý žije svůj život s těmi možnostmi, co má. Takže ty skladby jednotlivé jsou pro nás vlastně docela dobrý historický důkaz o tom, jak vypadala nějaká doba. A proto právě je strašně důležité ty skladby pozorně nastudovat, věnovat tomu ten čas a tu píli, najít si o tom informace, protože je to teda studnice zajímavých informací.
0: Ano, a když člověk nelituje tohoto času a té námahy, tak se dozví o skladatelích samotných a třeba i o tom, co jsme tady už několikrát zmínili, o vztahu těchto skladatelů k ženám, protože nepochybně i Haydn, Mozarta jsme už probrali, ale nepochybně i Josef Haydn měl k ženám blízko, navíc ta dobová vyobrazení nám ho ukazují jako velice pohledného gentlemana, ostře řezané tváře, byť s tou stříbrnou parukou, ale jak tady Mirek před chvílí trefně řekl, on si ji jistě dokázal i sundat.
2: Ale o tom radši nic nevíme.

0: Pleasing Pain, neboli Příjemný bol, další originální kancioneta Josefa Haydna na anglické texty z roku 1794. Tento cyklus originálních kancionet vznikl při jedné z Haydnových návštěv v Anglii, kam ho pozval podnikatel a hudebník John Peter Salomon. A teprve zde v Anglii Josef Haydn zakusil skutečný svobodný triumf svou hudbou. Markéta Cukrová a Miloslav Sekera jsou stále se mnou ve studiu. Před námi je teď závěrečná ukázka z cyklu originálních kancionet Josefa Haydna, Poutník. A pracovali jste i tady ve výběru těch anglických kancionet Haydnových s nějakým dramaturgickým obloukem? Protože tento poutník se nám zjevuje v temném lese, ve kterém jsme dneska už byli s Mozartem jednou, v lese, který sice nijak nepovzbudí, nenatchne, ale zároveň toho poutníka neohrozí. Zároveň mu poskytne hájemství, kde bude v bezpečí.
1: Při koncertě jsem si říkala, to se teďka vybavuju, že jsem udělala chybu, protože jsem si všechny předchozí kancionety dala, teda zařadila jsem tam ty, které jsou výš psané a tady ta je níž psaná. A to není moc výhodné z hlediska zpěvu jako takového. Ale zároveň je to takové předznamenání té kantáty, která se blížila. Pro mě to byla následující skladba toho koncertu, ještě proložená jedním solo klavírem. A už jsem si tak chtěla naznačit to určité drama, které se nám blíží. A v tom Poutníkovi trošičku drama naznačené je a to potom samozřejmě pro mě to vygradovalo tou kantátou. Takže pro mě to byla gradace směrem k poslední skladbě toho koncertu.
2: Proto možná výběr této skladby, protože je tuším v mol, je v toně G-mol.
1: No.
2: Takže i ty kontrasty vlastně rozhodují pořadí.
0: Je to teda předstupeň k kantátě Ariadna na Naxu Haydnově, kterou také uslyšíme. Předtím ještě zazní Mozartovy variace D-dur za chvíli, ale teď to tedy bude Haydnův poutník, opět v podání Markéty Cukrové a Miroslava Sekery.

0: A to už byla závěrečná z originálních kancionet Josefa Haydna z roku 1794. Ve výběru, jaký zazněl v podání Markéty Cukrové a Miroslava Sekery na koncertě v Rudolfínu v Praze v březnu 2025. Píseň Poutník. Mirku, jaké dramatické koření používá Josef Haydn v klavírních partech těch písní? Teď jsme se tady o tom bavili v souvislosti se zmenšeným akordem.
1: Přesně tak. Jako myslím si, že to koření spočívá v harmonii a ve vnímání harmonie. Možná z dnešního pohledu třeba už tolik nezapůsobí v modernímu uchu, ale v době klasicismu nebo v době baroka, mluvili jsme tady o zmenšených akordech, které jsou plné napětí. A když se ozvali v době Josefa Haydna, tak měli určitý význam. Význam dramatický. Myslím si, že opravdu nevěstí nic dobrého a myslím si, že z pohledu interpreta je důležité najít ten čas a tu barvu pro to, aby jsme to dramatično ukázali i právě posluchačům, kterým dnes už může být jedno, kolik zmenšených akordů za sebou uslyší a nic to s nimi neudělá.
0: Kterým se zmenšené akordy už přejedly. Tu ztracení jsme v minulosti a zítřek žádný není, zde nedá se doufat, ni hrozit se příštích dnů. Tím končí Haydnův poutník. Před námi je teď druhá solová skladba, kterou ty si, Mirku, zahrál v Rudolfínu. Jsou to variace Wolfganga Amadea Mozarta na menuet Jeana Pierra Diporta v tónině D-dur. Tyto Mozartovy variace můžeme chápat jako prosluněné a hravé, prudký kontrast k tomu, co jsme právě teď slyšeli, plné nějakého dětského infantilního úžasu a radosti, což si ovšem Mozart uchovával po celý svůj krátký život, až do svých vrcholných děl. I Kouzelná flétna je toho plná, jeho poslední opera. Tohle by nás mohlo vést na mylnou stopu. Mohli bychom zařadit na základě tohoto tyto Mozartovy variace mezi jeho raná díla. Ale tak to není. Jsou z roku 1789, z doby, kdy Mozart vyrazil do Pruska a v postupy mi slyšel Jeana Pierra Diporta, tamního dvorního hudebníka, a ten jeho menuet mu posloužil jako východisko k variacím. Jedna z těch variací prozrazuje, minimálně jedna, že to pro Mozarta nebylo snadné období. Já tam osobně slyším názvu k té vrcholně smutné árie Pamíny z Kouzelné flétny, která vlastně vznikla jenom o dva roky později. Člověk by se tou atmosférou, ale většiny těch variací mohl nechat strhnout k domněnce, že jde o odpočinkové dílo. Ale ty si mě, Mirku, vyvedl z omylu. Já už jsem tohle říkal, když jsme se potkali při tom koncertě Rudolfínu, ty si mi řekl, že to tak není, že jde o vrcholnou virtuózní skladbu.
1: Je to tak. Ještě zmíním to téma v Jeana Pierra Diporta. Patří k čelové sonátě a při vší úctě k panu Diportovi možná pár čelistů zná tohoto autora, ale tady můžeme vidět genialitu v Mozartovu, kdy on si vzal téma z jeho menuetu a napsal skvostné dílo, které má 9 variací a mně se moc líbí ten příměr právě k opeře, protože to si myslím, že je ten jediný a správný klíč pro interpretaci, protože neznat Mozartovu operu znamená, že nemůžu hrát dobře i jeho další skladby.
0: Ani variace D-dur.
1: Ani variace D-dur.
0: V čem tkví ta jejich vrcholnost? To není prázdná virtuozita stavěná na odiv.
1: Myslím si, že vrcholem je zřejmě to, že právě můžou znít jako lehké variace, ale v té virtuozitě a v té lehkosti je ohromná hloubka. A tohleto skloubení si myslím, že je asi to nejtěžší pro interpreta. Nejenom ukázat a demonstrovat, jak rychle nám běhají prstíky, to si myslím, že běhá skoro každému, ale myslím si, že to sdělení, to vyprávění a to, aby nám posluchač ten příběh uvěřil, to si myslím, že je to nejtěžší na interpretaci.
2: Já si myslím, že vždycky, když si posluchač na koncertě klasické hudby myslí, že to by dokázal zaspívat nebo zahrát taky.
0: Tak je to známkou nejvyššího mistrovství.
2: Přesně tak, přesně tak. A ještě bych si pomohla příměru od filmu. Filmaři říkají, že nejtěžší je natočit komedii. protože tam je úplně všechno. Tragédií dojmete ty diváky předem a máte je předpřipravené, ale v komedii ne. A tam to musíte zatraceně vymyslet a všechny vaše schopnosti se teda dostanou prostor pro projevení.
0: No, já jsem právě tyhle variace D-dur znal doposud jenom z nahrávky a koloval ve mně přesně tenhle ten pocit, že je to jednoduchá přehledná skladbička, která ukazuje, jak dobře se klavírista připravil a jak dobře cvičil. Ale Mirek Sekera řekl, že to tak není, takže si v jeho podání poslechneme Mozartovy variace D-dur z roku 1789.

0: V těsném sousedství svých vrcholných oper Così fan tutte či Kouzelná flétna komponoval Wolfgang Amadeus Mozart v roce 1789 své variace D-dur na menuet Jeana Pierra Duporta. Skladba právě dozněla v podání Miroslava Sekery a my se s Miroslavem Sekerou a Markétou Cukrovou dostáváme k vrcholu a k finále jejich recitálu, jehož záznam stále sledujeme na stanici Vltava. A také k Josefu Haydnovi se vracíme. Zamysleme se před Haydnovou kantátou Ariadna na Naxu nad tím, jakým vlastně byl Josef Haydn dramatickým autorem. Protože třeba opera Svět na měsíci, která se před dlouhými lety hrála na hudebním festivalu Znojmo v nastudování Romana Válka, je téměř neznámá. Ale ukazuje, jak bystré myšlenky byl Josef Haydn schopen převést do hudby. Bystré myšlenky, úvahy a vtip.
1: Tak asi je to otázka na mě, jako na zpěvačku. On zůstává velice technicky náročný. Možná to je ten problém, proč se jeho opery tolik nehrají. Jsou to festivalová díla, v podstatě se uvádějí vždycky na většinou na specializovaných festivalech a ne v Kamenných domech, což je trošku škoda. Je to takový autor z kategorie myslivečka, který se také moc nehraje a já si myslím, že na vině je také ta technická náročnost. Jsou to skutečně nemilosrdně psané, technicky instrumentálně myšlené árie a při provozu divadelním, který známe třeba z naší země, tak je to těžko představitelné. Byla bych samozřejmě ráda, kdyby se uváděli víc, protože speciálně témata Haydnových oper jsou svědčí o té jeho vysoké inteligenci a o tom humoru, ze kterým přistupoval ke své tvorbě. Takže bych samozřejmě to ocenila, kdybych je slyšela, anebo dokonce interpretovala sama víc. Ale v kantátě, kterou my jsme si vybrali na ten koncert, tak tam slyšíme jasně, jak měl to dramatické

0: klasické umění v malíčku, jak dokázal prostě hudebními prostředky znázornit situace, úplně vám jede film v hlavě při té hudbě. Vy si představujete, stačí, když víte základní kostru toho příběhu a skutečně on vám to sfilmuje. Klavír vám vykreslí skalisko, na kterém sedí Ariadna, dole je oceán, klavír znázorní vlnění prostě vody. A ten zpěvní part přesně zachycuje duševní rozpoložení té hrdinky a je to zajímavé, protože v podstatě, kdybychom byli přísní, tak se za celou tu dobu v kantátě vůbec nic nestane. To, o čem ona mluví, že chce, aby se stalo, to se nestane. Ale ona popisuje své stavy, pocity lásky, těšení, zmaru, zoufalství, netrpělivosti, nenávisti, sebevražedné myšlenky a tohle všechno ona má. A on to vykreslí v hudbě tak, že je to srozumitelné. A ten klavír, jak jsme se o tom vlastně zmínili, že jsem přidělila Mirkovi operní roli v našem recitálu, on byl velmi překvapen.
1: To teď nastane.
0: Ano, tak vlastně já jsem ho trošku zneužila jako takového mého spoluhráče, abych tam nebyla sama jako jednající postava, ale aby tenhle ten klavír, který vykresluje jednak tu přírodu, ale jednak taky tak komentuje trošku jako řecký chor, občas to, co ona řekne, občas tam praští akord, nesouhlasný třeba, tak jsem ho zaangažovala do role Tézea, který se o tu Ariadnu nezajímá, který jí něco slíbil, ale už dávno o tom neví, mezi tím zažil další zážitky, už není zapomněl na ní, ale ona na něj celý život čeká. A tady ten rozpor mezi tou postavou čekající a tou postavou lhostejnou, která už v životě se posunula dál, tak to jsem právě vetkla pomyslně do role muže našeho recitálu Mirka a jeho klavíru právě. Takže mě to strašně, promiň, pomohlo, protože jsem se k němu, mohla jsem mluvit k němu, vztahovat se k němu, mluvit proti němu, kritizovat ho, vyčítat mu. To ano, mi hrozně
1: a na závěr na něj i štít hněv.
0: Přesně tak.
2: Ale toto všechno si můžete užít jenom díky tomu, že máte tak skvělého parťáka, jakým je Markéta Cukrová, která mi samozřejmě o kantátě vypráví, vlastně mě zasvětila do této skladby, ale hlavně také dík Josefu Haydnovi, protože my klavíristé máme možnost se podívat vlastně skrze náš nástroj i do toho světa opery, protože já to vnímám jako malou operu.
0: K tomu bych ještě jenom ráda řekla, jak se často říká, že na vokálních recitálech klavírista doprovází zpěvačku nebo zpěváka. A my se tomu trošku bráníme a klavíristi se tomu taky brání a mají pravdu, protože tady nejde o žádný doprovod, tady jde o spoluhru v tom nejtěžším slova smyslu, v tom nejnáročnějším slova smyslu. Je to partneřina, je to spoluhráčství a v žádném případě se nedá říct, že zpěvák je důležitější jenom protože má text. Tady bych to chtěla vypíchnout a možná posluchači si toho sami všimnou, jak ten klavír modeluje to, co ta zpěvačka řekne a jak to řekne. On jí to všechno předpřipraví a ona potom může prostě vzít ten materiál, který jí připravil klavír a ten dál zpracovávat a stavět na něm ten svůj vlastní příběh. Takže vlastně tady já mám takovou vzpomínku na ten koncert, že tady se nám to podařilo v té kantátě, že skutečně tam byli dva lidi a oni oba dva ten příběh vyprávěli rovným dílem.
1: A navíc je to skladba z roku 1790. Doplňme si ještě tuhle tu důležitou souvislost. Už předtím dosáhl Josef Haydn zrušení jednoho článku své smlouvy u Esterházyho, v tom smyslu, že už všechna jeho díla nepatří tomu knížeti, takže dosáhl určité umělecké svobody. Ariadna mohla vyjít tiskem pod jeho jménem jako jeho plnohodnotné dílo, rozšířit se mezi interprety a také už v této době Josef Haydn sklidil svou Ariadnou úspěch. A co je nejdůležitější, Ariadna patrně vznikla pro dceru esterházyovského lékaře, do jejíž matky byl údajně tento náš papa Haydn ve stříbrné paruce platonicky zamilován.
0: Ale ten muž teda tam z toho nevychází moc dobře.
1: Což může být dalším znakem Haydnova prvotřídního smyslu pro humor.
0: Tak to mě nenapadlo se na to podívat z tohoto úhlu pohledu. Nad tím se budu muset zamyslet.
1: Jak to bylo s Ariadnou a s Tézeem? Ariadna nejprve Tézeovi pomohla tou svou nití.
0: Ano, ona ho vyvedla z toho bludiště.
1: Z toho labirintu, že?
0: Ano, takže ho tam nespolknul Minotaurus, že jo? Takže ho zachránila mu život. A krom toho byla taky pěkná, což vždycky pomůže, takže on se do ní zamiloval a nasliboval jí, že sice teďka pojede do trojské války, ale pak se pro ní vrátí a stráví s ní zbytek života.
1: A pak se mu omrzela.
0: On byl taky krásný, hrdina, takže se na něj zamilovala čarodějnice Kirke, která ho omámila nějakými drogami, aby zapomněl na všechno, co měl v životě. Takže on v tom částečně byl nevinně, ale zas na druhou stranu tyhle příběhy známe i ze života, i z ostatní hudební literatury, takže by se to možná stalo tak jako tak. V každém případě Ariadna seděla na útesu, koukala se na to nedozírné moře, poslouchala ten šum těch vln a vždycky, když se na obzoru objevila loď, tak ona úplně jí vyskočilo jí srdce, dostala záchvat a koukala se na to, jakou má vlajku. Když to nebyla řecká, tak se zase uklidnila, ale jednou to řecká byla. A ona tam popisuje, a v klavíru to je, jak ta flotila jede po tom obzoru toho moře, ale nezabučí k ní. A přejede ten obzor a pak zmizela.
2: To se dá tak krásně sfilmovat. Doufám, že se toho někdo chopí.
0: Ne, to ani není potřeba, protože je to sfilmováno tou hudbou, kterou proto použil Josef Haydn, aby to zhmotnil.
1: Poslechněme si nastudování Haydnovy kantáty Ariadna na Naxu v podání Markéty Cukrové a Miroslava Sekery, se kterými se před Haydnovou Ariadnou loučím. Děkuji vám, Markéto i Mirku, děkuji vám oběma za návštěvu ve studiu, za postřehy a zamyšlení. Byla to opravdu taková tortura, ten dnešní poslech v reálném čase?
0: Ne, nebyla. S tebou to nikdy není a já jsem se navíc dověděla mnoho informací o těch dvou skladatelích, které jsem nevěděla, takže já jsem dneska nežila nadarmo.
1: Mirku?
2: Já jsem si taky vaši společnost užil a i přesto teda, že jsem slyšel své výkony, takže moc krát děkuji.
1: A já děkuji vám, Mirkovi Sekerovi a Markétě Cukrové. V jejich podání teď zazní Ariadna na Naxu Josefa Haydna.

Poslechli jsme si kantátu Ariadna na Naxu Josefa Haydna. Zpívala Markéta Cukrová, na klavír hrál Miroslav Sekera. Haydnovou Ariadnou se uzavřel oficiální program recitálu Markéty Cukrové a Miroslava Sekery, který jsme zaznamenali 18. března 2025 v Sukově síni pražského Rudolfína na koncertě konaném v rámci sezóny Českého spolku pro komorní hudbu. Publikum ovšem nenechalo umělce odejít bez přídavku.

A to už byla definitivní tečka za recitálem mezzosopranistky Markéty Cukrové a klavíristy Miroslava Sekery v pražské Sukově síni dne 18. března 2025. Záznam jejich programu jste poslouchali v operním večeru na stanici Vltava. Snímky v pražském Rudolfínu pořídil tým Českého rozhlasu ve složení hudební režisérka Silva Stejskalová, produkční Kateřina Brožová a mistři zvuku Jaroslav Vašíček a Ondřej Novák. Na dnešním operním večeru spolupracoval mistr zvuku Adam Cejnar, pořad připravil a uváděl Vojtěch Babka. Přeji vám i nadále krásný večer s Vltavou a stále také ještě s Josefem Haydnem. Závěrečná půlhodina našeho programu bude patřit nahlédnutí do Haydnovy symfonické tvorby. Česká filharmonie s dirigentem Bohumilem Gregorem přednese symfonii číslo 103 S-dur.

Dozněla symfonie číslo 103 S-dur Josefa Haydna. Na studiovém snímku z fonotéky Českého rozhlasu hrála Česká filharmonie řízená dirigentem Bohumilem Gregorem. Milí přátelé, posledními tóny Haydnovy z té třetí symfonie se také uzavírá dnešní operní večer, ve kterém jsme poslouchali záznam haydnovsko-mozartovského recitálu Markéty Cukrové a Miroslava Sekery z pražské Sukovy síně z března 2025. Vojtěch Babka vám z Vltavy přeje klidnou noc.

0: Tolik pro dnešek Vojtěch Babka a příští týden připravil už operní večer, tak jak má být, zůstaneme ale u Mozarta a s ním budeme pátrat, jak dlouho vydrží ta pravá láska Rosiny a Almavivy, co měla být navždy a kdy se nevinný flirt s cherubínem změní v něco mnohem vážnějšího. Kde jsou vlastně hranice v lidských vztazích? Asi víte, o který titul, slavný operní titul jde. Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta můžete za týden slyšet ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera v hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajerem, Walterem Berrym a dalšími. Vojtěch Babka se na vás těší v sobotu za týden po 20. hodině.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: My se pomalu chýlíme k jejímu závěru. Ještě dvě části, včetně této dnešní, jsou před námi z příběhu služebnice tohoto slavného dystopického románu kanadské spisovatelky, který přeložila Veronika Lásková. A z jejího překladu připravila Petra Hinčíková, v režii Radima Nejedlého čte Barbora Goldmanová.

Velitel má klíč od pokoje. Vyzvedl si ho na recepci, zatímco jsem na něj čekala na kytičkované pohovce. Odemkne dveře. Všechno vypadá stejně. Na vlas stejně jako tenkrát, kdysi dávno. Stejné závěsy s výrazným květinovým vzorem, sladěné s přehozem na posteli. Oranžové vlčí máky na blankitné modři. I tenké bílé záclony. Požádám velitele, ať chvíli počká a jdu do koupelny. V uších mi zvoní z kouře. Z džinu se mě zmocnila malátnost. Namočím ručník a přitlačím si ho na čelo. Vdechuju vůně mýdla a dezinfekce. Stojím v bílé koupelně a naslouchám vzdáleným zvukům tekoucí vody, splachování záchodu. Připadám si podivně útěšně jako doma. Na záchodech je cosi uklidňujícího. Alespoň tělesné funkce zůstaly demokratické. Sere každej, ucedila by Moira.

Viděla jsem tvoji mámu, řekla z nenadání Moira. Kde? Zeptala jsem se. Vyburcovalo mě to, vyvedlo z míry. Uvědomila jsem si, že jsem ji považovala za mrtvou. Ne osobně, upřesnila. Byla v tom filmu o koloniích, co nám pouštěli. Byl to záběr zblízka, určitě to byla ona. Měla kolem sebe omotaný ten šedej hábit, ale poznala jsem ji. Díky bohu, vydechla jsem. Jak to díky bohu, opáčila Moira. Myslela jsem, že je mrtvá. Bylo by lepší, kdyby byla, prohlásila Moira. Měla bys jí to přát. Nevzpomínám si, kdy jsem ji viděla naposled. Splývá mi to s ostatními setkáními. Byla to nějaká bezvýznamná návštěva. Asi se u nás zastavila, jak to dělávala. Objevovala se u mě a zase mizela, jako kdybych já byla matka a ona dítě. Pořád v sobě měla tu bodrost. Někdy, když se zrovna stěhovala z jednoho bytu do druhého, si ke mně chodila prát. Možná si zrovna přišla něco vypůjčit. Hrnec, fén. I to mívala ve zvyku. Nevěděla jsem, že je to naposled. Jinak bych si to zapamatovala líp. Nevzpomínám si ani, co říkala. Týden na to, možná dva nebo tři, když najednou začalo jít do tuhého, jsem jí volala. Ale nebrala to. Tehdy ani později, když jsem to zkoušela znovu. Neřekla mi, že se někam chystá, ale na tom by nebylo nic divného. Většinou mě o svých plánech neinformovala. Měla vlastní auto a mohla ještě řídit. Zajeli jsme k ní a Luke přinutil správce, aby nám otevřel její byt. Co když leží mrtvá na podlaze? Uhodil na něj. Dala jsem se do pláče. V bytě vládl chaos. Nábytek byl zpřevracený, matrace rozpárané, zásuvky prádelníku vytažené, věci rozházené po podlaze. Matka tam však nebyla. Zavolám policii, prohlásila jsem. Přestala jsem plakat. Mrazilo mě od hlavy k patě a drkotaly mi zuby. Nikam nevolej, zarazil mě Luke. Proč ne? Bránila jsem se. Stál tam ve zničeném obýváku a mlčky se na mě díval. Strčil si ruce do kapes. Udělal takové to bezradné gesto, ke kterému se člověk uchýlí, když ho nic lepšího nenapadne. Prostě nikam nevolej. Opakoval tiše.

Tvoje máma je pěkná, říkávala Moira, když jsme byli na škole. Později má šmrnc. A ještě později je to kost. Není to kost, oponovala jsem. Je to moje máma. Kristova noho, odfrkla si Moira. Měla bys vidět moji. Myslím na matku, jak odklízí smrtelně jedovaté látky. Tak jako kdysi v Rusku využívali stařeny na úklid smetí. Až na to, že tohle smetí jí zabije. Už jsem ji oplakala, ale budu ji oplakávat znovu a znovu. Přenáším se zpátky sem, do tohohle hotelu. Teď je mi souzeno být tady. Když výjdu z koupelny, leží velitel na velké manželské posteli. Všimnu si, že se zul. Lehnu si vedle něj. Nemusí mi nic říkat. Nedělám to ráda, ale je příjemné se položit. Jsem tak unavená. Konečně sami, říkám si v duchu. Jenže já s ním nechci být sama. Ne v posteli. Byla bych radši, kdyby tu s námi byla Sirina. Radši bych hrála Scrabble. Moje mlčení ho však neodrazuje. Takže zítra, ne? Připomíná tiše. Mohli bychom si to dát v předstihu. Otáčí se ke mně. Připomínám si, že to není zlý člověk. Že je mi za jiných okolností dokonce docela sympatický. Jeho ruka se zarazí. Myslel jsem, že by se ti to mohlo líbit pro změnu takhle. Víš, že to nestačí. Asi to byl takový experiment. Ani to nestačí. Říkala si, že chceš vědět, jak to je. Sedne si a začne se rozepínat. Stahuje mi jedno ramínko, druhou rukou vklouzne do peří. Ale není to ono, ležím tu jako ptáček bez života. On není příšera, opakuju si. Nemůžu si dovolit hrdost či odpor. Je spousta věcí, které je za daných okolností zapotřebí nechat stranou. Možná bych měl zhasnout, ozve se velitel. Vylekaný a nepochybně zklamaný. Bez uniformy vypadá menší, starší, jako něco vysušeného. Hraj to, křičím na sebe v duchu. Pamatuješ si přece, jak se to dělá. Honem, ať je to odbité, jinak tu stvrdneš celou noc. Pohni se trochu, kruť tělem, vzdychej, ať je to slyšet. To je to nejmenší, co můžeš udělat.

0: Noční vedro je horší než ve dne. I když je puštěný větrák, nic se nehýbe a ze stěn sálá na shromážděné teplo jako z trouby po pečení. Jistě bude brzy pršet. V dálce se blízká, ale nehřmí. Reflektory jsou vypnuté, což je neobvyklé. Výpadek proudu. A nebo to zařídila Sirena Joy. O půlnoci je tady, jak slíbila. Slyším ji, slabé ťukání, slabé šoupání tlumené kobercem na chodbě, ještě než zaklepe. Následuju ji zpátky do haly a po schodech dolů.
1: Nepůjdu s tebou ven, šeptá.
0: Je zvláštní slyšet ji šeptat, jako by byla jedna z nás. Manželky obvykle nestišují hlas.
1: Projdeš tady těmi dveřmi a zahneš doprava. Tam jsou další dveře, jsou otevřené. Jdi nahoru po schodech a zaklepej, očekává tě. Nikdo tě neuvidí. Já budu sedět tady.
0: Takže na mě počká, kdyby se něco semlelo. Otevřu dveře z kuchyně, vykročím, chvíli čekám, abych se rozkoukala. Už tak dlouho jsem nebyla v noci sama venku. Teď zahřmělo. Bouřka se přibližuje. Jak to zařídila se strážemi? Mohli by mě zastřelit jako zlodějku. Doufám, že je nějak uplatila. Cigaretami, whisky. A nebo možná všechno vědí o tomhle jejím hřebčíně. Možná, když tohle nevíde, zkusí příště je. Přejdu trávník, moje pohyby jsou neslyšné, blesku rychle otevřu dveře a vklouznu dovnitř. Na schodech je tma. Po hmatu hledám cestu vzhůru. Zdolám poslední schod, zaklepu na dveře. Otevře mi osobně. Koho jiného jsem čekala? Je tu rozsvícená lampa. Jde z ní tolik světla, že zamžikám. Dívám se za něj, vyhýbám se mu pohledem. Je to pokoj pro jednoho, strohý, vojenský, minimalistický. Ustoupí stranou, abych mohla projít. Má na sobě košili a v ruce drží zapálenou cigaretu. Cítím z něj kouř, naplňuje horoucí vzduch v místnosti. Mám chuť se svléknout a vykoupat se v něm, vetřít si ho do kůže. Žádné úvody, ví, proč jsem tady. Ani nic neříká, jaké pak caviky dostal to za úkol. Odstoupí ode mě a zhasne lampu. Venku se zablískne jako při startu, téměř žádná pauza, a pak zahrmí. Ten muž, stvořený z temnoty, mi rozepíná šaty. Nevidím mu do tváře a sotva popadám dech. Sotva se držím na nohou a už na nich nestojím. Cítím na sobě jeho ústa, jeho ruce. Nemůžu se dočkat a on už se pohybuje. Láska. Po takové době znovu ožívám ve své kůži. Objímám ho, padám. A všude kolem mě je voda, do nekonečna. Věděla jsem, že už se to nemusí opakovat. To jsem si vymyslela. Takhle to nebylo. Bylo to takhle. Otevře mi, v pokoji svítí lampa. Mžikám. Hledím mu přes rameno. Je to pokoj pro jednoho. Postel je ustlaná, strohá, vojenská. Má na sobě košili, v ruce drží cigaretu. Na, vybídne mě. Dej si čouda. Žádné úvody, ví, proč jsem tady. Aby mi to udělal, aby mě přefiknul, tak se tomu kdysi říkalo. Vezmu si od něj cigaretu, zhluboka potáhnu, podám mu ji zpátky. Naše prsty se téměř nedotknou. I tak málo kouře stačí, aby se mi zatočila hlava. Mlčí, jen se na mě dívá, bez úsměvu. Připadám si hloupá a ošklivá, i když vím, že nejsem ani jedno. Ale stejně, co si vlastně myslí? Proč něco neřekne? Nemám moc času. Ozvu se. Je to těžkopádné a neobratné a nevyjadřuje to, co si myslím. Mohl bych to jenom stříknout do láhve a ty bys to tam nalila sama. Prohlásí. Neusmívá se. Nemusíš být tak hnusný. Ohradím se. Možná si připadá využívaný. Možná ode mě něco chce. Nějakou emoci. Uznání toho, že je taky člověk a nejenom semeník. Vím, že je to pro tebe těžké. Zkouším to. Pokrčí rameny. Platí mě za to. Povzdychne si. Pitomá mrzutost. Ale stále se nepohne. Platí mě za to. Polož se, zlato. Rýmuju si v duchu. Takže takhle to uděláme. Nelíbily se mu ty šminky a flitry. Takže budeme drsní. Chodíš sem často? Začne. A co tady takový slušný děvče vůbec dělá? Odpovídám. Oba se usmějeme. To už je lepší. Dáváme tím najevo, že hrajeme. Co jiného bychom v takové situaci mohli dělat? Zakázané ovoce nejlíp chutná.
2: Citujeme staré filmy ze zašlých časů. Jenže ty filmy byly vlastně už tehdy staré. Takový způsob konverzace pochází z doby mnohem dřívější, než byla ta naše. Ani moje matka tak nemluvila, alespoň co se mi pamatovala. Ale stejně je to úžasné, jak člověku snadno opět vytane na mysli tohle uhozené a falešně veselé sexuální škádlení. Teď chápu, k čemu je mu dobré, k čemu mu to bylo odjakživa dobré. Aby si zachoval vlastní jádro nedotčené, uzavřené, chráněné. Teď je mi smutno, protože způsob, jakým spolu mluvíme, je nekonečně smutný. Dozněla hudba, vybledlé papírové růže, obnošený satén, ozvěna ozvěny. Všechno odumřelé, nemožné. Bez varování se dám do pláče. Konečně ke mně přistoupí. Obejme mě, pohladí po zádech. Drží mě tak, aby mě utěšil. No tak, chlácholí mě. Nemáme moc času. Bere mě kolem ramen a začne mě rozepínat. Pak hladit, políbí mě na spánek. Žádná romantika, šeptá. Platí. Kdysi by to znamenalo žádné závazky. Teď to znamená žádné hrdinství. Znamená to, neriskuj kvůli mně život, kdyby na to přišlo. A tak to probíhá. A tak dál. Věděla jsem, že už se to nemusí opakovat. S Bohem, říkala jsem v duchu už tenkrát. S Bohem. Ale nehřmělo přitom. To jsem si přemyslela. Abych přehlušila ty zvuky, za které se stydím. Ani takhle to nebylo. Nejsem si jistá, jak to vlastně bylo. Jak přesně. Zmůžu se na nejvýš na rekonstrukci. Prožitek lásky je vždycky pouze přibližný. V průběhu toho jsem si však vzpomněla na Serenu Joy, jak sedí dole v kuchyni. Myslí si povl. Roztáhnou nohy před kdekým. Stačí jim dát cigaretu. A později jsem si pomyslela, tohle je zrada. Ne ta věc, k níž došlo. Ale moje reakce. Byl by v tom nějaký rozdíl, kdybych věděla s jistotou, že on je už po smrti? Přála bych si, abych se nemusela stydět. Přála bych si být bezostyšná. Přála bych si být v nevědomosti. Pak bych nevěděla, jak málo toho vím.

Přála bych si, aby tenhle příběh vypadal jinak. Aby byl civilizovanější. Přála bych si jevit se v něm v lepším světle. Ne-li šťastnější, tak aspoň aktivnější. Méně váhavá, méně rozptylovaná hloupostmi. Přála bych si, aby byl ucelenější. Přála bych si, aby byl o lásce, nebo o náhlých prozřeních důležitých v životě člověka. Nebo třeba i o západech slunce, ptácích, bouřkách nebo sněhu. Možná v jistém smyslu o tom všem je. Jenže mezi tím do něj vstupuje tolik jiných věcí, tolik šeptání, spekulací o druhých lidech, tolik klepů, které nelze ověřit, tolik nevyřčených slov, tolik chození po špičkách a tajnůstkářství. A je v něm třeba přečkat tolik času. Času těžkého jako smažené jídlo nebo hustá mlha. Z ničeho nic i všechny tyhle krvavé události jako exploze na ulicích, které jinak působí spořádaně, důstojně a náměsíčně. Mrzí mě, že je v tomhle příběhu tolik bolesti. Mrzí mě, že je roztříštěný jako tělo po přestřelce nebo rozmetané výbuchem. Ale není v mých silách ho změnit. Snažila jsem se do něj vložit i něco pěkného, například květiny, neboť co bychom si bez nich počali. Ale stejně bolí, když ho musím znovu a znovu vyprávět. Jednou to stačilo. Nestačilo mi to snad tenkrát jen jednou, ale já pokračovala dál v tomhle smutném, hladovém a špinavém, v tomhle kulhavém a zmrzačeném příběhu, protože přece jen chci, abyste si ho vyslechli. Tak jako já si vyslechnu ten váš, pokud budu mít někdy možnost, jestli se setkáme nebo jestli uprchnete v budoucnosti, v nebi, ve vězení či v ilegalitě, nebo kdekoliv jinde. Tím, že vám vůbec něco vyprávím, aspoň věřím, že existujete. Svou vírou vás přivádím k existenci. Tím, že vám vyprávím tenhle příběh, si vaši existenci přeju. Vyprávím, tedy jste. A tak budu pokračovat. Silou vůle se přinutím pokračovat. Dostávám se k části, která vám vůbec nebude po chuti, protože jsem se v ní nechovala slušně. A přesto se pokusím nic nevynechat. Po všem, co jste prožili, si zasloužíte všechno, co mi zůstalo, což není mnoho, ale zahrnuje to i pravdu. Toto je tedy můj příběh. Vracela jsem se k Nikovi. Znovu a znovu. Sama. Bez Siríně na vědomí. Nikdo mě o to nežádal. Nemůžu nabídnout žádnou výmluvu. Nedělala jsem to kvůli němu, ale čistě kvůli sobě. Dokonce jsem to ani nebrala tak, že se mu dávám, protože co jsem mohla nabídnout? Nepřipadala jsem si štědrá, ale vděčná. Pokaždé, když mě pustil dál. Nemusel. Začala jsem se kvůli tomu chovat lehkovážně a hloupě jsem riskovala. Když jsem odcházela od velitele, zamířila jsem nahoru jako obvykle, ale pak jsem prošla chodbou a vrátila se dolů po zadním schodišti pro Marty a vyšla přes kuchyni ven. Pokaždé, když jsem za sebou slyšela cvaknout kuchyňské dveře, málem jsem se obrátila. Znělo to tak kovově, jako past na myši nebo puška. Ale nevrátila jsem se. Strach je mocný povzbuzující prostředek. Potom jsem tiše zaklepala. Žebrákovo zaklepání. Pokaždé jsem čekala, že bude pryč, nebo ještě hůř, čekala jsem, že řekne, že nesmím jít dál. Mohl namítnout, že už kvůli mě nechci dál porušovat pravidla a riskovat krk. Nebo ještě hůř, že už o mě nemá zájem. To, že ani jedno z toho neudělal, jsem vnímala jako nejneuvěřitelnější laskavost a štěstí. Říkala jsem vám, že to bylo zlé. Probíhá to takto. Otevře mi dveře. Není moc pozdě? Ptám se. Zavrtí hlavou, jako že ne. Tou dobou už je mezi námi jasno, že nikdy není moc pozdě, ale já se v rámci zdvořilostního rituálu přece ptám. Když jsem s velitelem, zavírám oči, i když ho jen hlíbám na dobrou noc. Nechci ho vidět zblízka. Ale teď, tady, chci vidět všechno, co je z něj k vidění. Chci ho nasát, vtisknout si ho do paměti. Uchovat si ho, abych z toho obrazu mohla později žít. Linie jeho těla, strukturu jeho tkáně, lesk potu na jeho nahé kůži, jeho podlouhlý, cynický a neproniknutelný obličej. To jsem měla dělat s Lukem. Měla jsem dávat lepší pozor na detaily, znamínka a jizvy, osobité rýhy, ale neudělala jsem to. A teď mi v paměti bledne. Den co den, noc co noc je jeho obraz bledší a moje nevěra zjevnější. Pro tohohle bych si oblékla růžové peří s fialovými hvězdičkami, kdyby si to přál. Nebo cokoliv jiného, třeba i králičí ocásek. Ale on si podobné ozdoby nežádá.
Pokaždé se milujeme tak, jako bychom nade vší pochybnost věděli, že je to naposled. A když se pak sejdeme příště, je to znovu jako překvapení, prémie, dárek. Být tady s ním znamená bezpečí. Je to jeskyně, kde se k sobě choulíme, zatímco venku zuří bouře. To je samozřejmě iluze. Tenhle pokoj je jedním z nejnebezpečnějších míst, kde bych se mohla nacházet. Kdyby mě tu nachytali, neměla bych sebemenší šanci, ale mně už je všechno jedno. Vykládám mu věci, které bych si měla nechat pro sebe. Vyprávím mu o Mojře, o Glenově, ale ne o Lukeovi. Prozradila jsem mu své pravé jméno, takže mám pocit, že jsme známí. Chovám se jako pitomec. Měla bych mít víc rozumu. Za to on toho moc nenamluví. Už žádné nezávazné řeči ani vtípky. Téměř na nic se neptá. Jako by ho zajímaly jen možnosti mého těla. Ale sleduje mě, když se rozpovídám. Sleduje mou tvář. Nedovedu si představit, že by mě někdo, ke komu cítím takovou vděčnost, mohl zradit. Žádný z nás nevyslovil slovo miluju ani jednou. Bylo by to pokoušení osudu. Byla by to romantika. Přineslo by to smůlu.

Dnes jsou tu květiny pozdního léta. Kopratiny, gerbery. Zahlednu je v zahradě, když se procházím s Glenovou sem a tam. Poslouchám ji na půl ucha. Už jí nedůvěřuju. To, co mi šeptá, mi připadá neskutečné. Mohla by se svetřít v noci k němu do pracovny, navrhuje. Prohledat mu stůl. Musí tam mít papíry, poznámky. Zamyká si ho, mumlám. Mohli bychom tě obstarat klíč, naznačuje. Co pak se nechceš dozvědět, co je zač, co dělá? Jenže velitel už mě teď tolik nezajímá. Musím vyvíjet značné úsilí, abych mu svou lhostejnost nedávala najevo. Dělej všechno dál přesně tak, jak si to dělala dřív, radí mi Nick. Neměň zvyky, jinak to poznají. Líbá mě a neustále mě sleduje. Slibuješ? Neprozraď se. Pokládám si jeho dlaň na břicho. Povedlo se to, říkám. Cítím to. Ještě pár týdnů a budu to vědět s jistotou. Vím, že přání je otcem myšlenky. Bude ti za to líbat ruce, říká. A ona taky. Jenže je tvoje, připomínám. Ve skutečnosti bude tvoje. Chci to tak. Ale dál to nerozebíráme. Nemůžu, odpovídám Glenově. Mám strach. A stejně bych to neuměla. Přišli by na mě. Skoro se ani nenamáhám předstírat, že mě to mrzí. Taková lenost se mě zmocnila. Mohli bychom tě odtamtud dostat, šeptá ona. Dokážeme lidi dostat ven, když je to nutné, když jsou v nebezpečí, v bezprostředním nebezpečí. Skutečnost je taková, že už nechci pryč. Nechci uprchnout a překročit hranici, za kterou je svoboda. Chci být s Nickem, tady, kde je pro mě dosažitelný. Jsou dny, kdy k věci přistupuju s chladnější hlavou. Nepředstírala jsem sama před sebou, že je to láska. Připomínala jsem si, zařídila jsem si tady nějaký život. Lidstvo je tak přizpůsobivé, říkávala moje matka. Je opravdu k neuvěření, na co všechno si lidé dokážou zvyknout, jen když si to můžou alespoň trochu vynahradit. Teď už to nebude trvat dlouho, poznamenává Cora, když mi vydává měsíční příděl menstruačních vložek. Usmívá se na mě lišácky, ale také vědoucně. Glenova už to se mnou vzdává. Už tolik nešeptá a povídá si víc o počasí. Necítím kvůli tomu žádnou lítost. Spíš úlevu.

Mezi nejposlouchanější pořady v režimu on demand, tedy na webu, patří po právu tato četba, kterou posloucháme v premiéře. Tedy četba románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Režie se ujal Radim Nejedlý a účinkuje Barbora Goldmanová. Pořad připravila Petra Hinčíková, tedy celkem 16-dílnou četbu na pokračování, a to z překladu Veroniky Láskové. My budeme samozřejmě velmi rádi, když s námi budete trávit čas vltavského vysílání, tedy nejenom na webu, ale v lineárním poslechu. Zítra po 23. hodině vám nabídneme předposlední část této četby, ale těch literárních zastavení bude během zítřka několik. Do světa poezie vás pozveme popoledni. Tam představíme ztraceného básníka Jiřího Wolfa, autora české veřejnosti teprve nyní známého díky objevné monografii Anny Luňákové. Ve světě poezie zazní Wolfovy básně ze sbírky Návrat z roku 1984, které z francouzštiny přeložil Jean-Gaspar Páleníček. A možná jste dnes poslouchali Fitzgeraldovu povídku Podivuhodný případ Benjamina Buttona. No tak zítra to vezmeme z opačné strany a vyslechneme příběh o chlapci, kterému se nechtělo zestárnout. V 7. dni svého života se tak rozhodl, tedy nikdy nezestárnout, a následně prožíval nejrůznější dobrodružství v zemi nezemi. Petr Pan, o němž je řeč, se údajně zrodil z historky, kterou jeho autor James Matthew Barrie vyprávěl jednomu z pěti chlapců, kterým dělal poručníka. V prosinci 1904 měla v Londýně premiéru pohádková hra a my uslyšíme rozhlasové zpracování zítra v 15 hodin na rozhlasovém jevišti. Tak tolik náhled do zítřejšího programu stanice Český rozhlas Vltava. Z toho dnešního zbývá ještě jeden román pro solový klavír. Podrobnosti vám řekne Renata Spisarová za pár minut a Daniela Čermáková vám přeje jednak dobrý poslech a jednak krásnou neděli.

Jak vměstnat 9 hodin hudby do půlhodinového pořadu? Je jasné, že k projektu Frederika Řevského The Road, cesta jedné z nejzásadnějších osobností hudby 20. a 21. století se budu vracet do té doby, než i v České republice budeme mít příležitost jeho monumentální cyklus The Road v podání klavíristy, často zpívajícího či promlouvajícího Dana van de Valleho slyšet neli v celku, tak v jeho podstatné části. Ze soudobé hudby vás zdraví Renáta Spisarová. Jak avizují světová hudební média, The Road, album o 9 kompaktních discích, monumentální dílo současné klavírní literatury, je epický cyklus Frederika Řevského, tedy o 9 kompaktních discích s různými přípisy jednotlivých částí, s hudbou komponovanou během let 1995 až 2003. Cyklus je koncipován jako román pro klavír. Spojuje v 65 skladbách vyprávění, improvizaci, politické úvahy a virtuozitu. S odkazy sahajícími od jazzu a folku po Tolstého a Gogola vykresluje Řevský hudební cestu, která je stejně nepředvídatelná a bohatá jako samotný život. Klavírista Dan van de Valle, blízký spolupracovník Řevského, kterému Řevský, rovněž skvělý klavírista, věnoval mnoho svých děl, nabízí hluboce poučenou interpretaci, formovanou dlouholetým dialogem se skladatelem. Van de Vallův výkon vynáší na povrch celé spektrum Řevského vize, intimní, radikální a rozhodně lidské, jak uvádějí zahraniční zdroje. Frederik Řevský se narodil v roce 1938 a zemřel v roce 2021 v létě. Právě v tom roce měl opět a znovu přijet do Ostravy. Už to nebylo možné. Revolucionář v myšlení i hudbě. Vytvořil velká díla, která mají na lidi dlouhodobý vliv, řekl o něm jeho dvorní klavírista Dan van de Valle z Belgie. Na umělecké scéně se flagrantní anarchista a velmi levicově smýšlející Američan Frederik Řevský etabloval v průběhu 60. let. Jeho nejslavnějším dílem je monumentální klavírní cyklus The People United Will Never Be Defeated. Sjednocený lid nelze nikdy porazit. Asi hodinová kompozice je přirovnávána ke Goldbergovým variacím Johanna Sebastiana Bacha nebo variacím na Diabeliho valčík Beethovena. Díky Řevského a van de Valleho návštěvám České republiky jsme slyšeli oba tyto cykly. Tak snad někdy v budoucnu i The Road. Do nové nahrávky začínám teprve pronikat, takže výběr více méně náhodný. Z kompaktního disku část první, Turns, je podle Řevského vlastních slov soubor 8 studií, z nichž některé připomínají fugy. Tak tedy úvodní míle číslo 1.

soudobé hudbě se dnes poprvé obracím k aktuálnímu nahrávacímu počinu Belgičana Dana van de Valleho, hrajícího, promlouvajícího i prospěvujícího klavíristy, který díky například státní podpoře z Flander i belgické Concertgebouw v Brugge nahrál v roce 2025 monumentální téměř 9 hodin trvající cyklus The Road, Cesta Frederika Řevského. Ten vznikal v letech 1995 až 2003 jako dílo v procesu, v mnoha podobách a verzích. Ta ustálená je teď k poslechu na 9 kompaktních discích albu s názvem The Road. Z druhého alba vybírám z třetí části část Tramps, Tuláci, Míly 22, šestý track druhého alba, Infernal Machine, Pekelná mašina. Dle slov autora Řevského odkazuje na strach ze ztráty lidskosti ve světě formovaném neúprosným technologickým a průmyslovým rozvojem. Budou nás ovládat stroje nebo se sami stáváme stroji? Ptá se autor Frederik Řevský. Hraje Dan van de Valle.

Stále jsme naladěni na hudbu Frederika Řevského, jednoho z nejvýznamnějších klavíristů, skladatelů a myslitelů 20. a 21. století. Zemřel ve věku 83 let a stalo se tak v roce 2021. Posloucháme pořad Soudobá hudba, dnes s obsahem jeho monumentálního díla pro sólový klavír, románu pro tento nástroj Frederik Řevský, The Road, vyprávění, improvizace, politické úvahy a virtuozita. Z 9hodinového hudebního projektu klavíristy Dana van de Valleho jsme teď slyšeli z kompaktního disku číslo 2 část Pekelná mašina. A teď třeba část Tanec, kompaktní disk s číslem 4 s názvem Cestování s dětmi, míle 43, která je jakýmsi postludiem za omluvou dospělých dětem a vnukům, pravnukům, omluvou za ekologický nepořádek, který prostřednictvím znečištěného ovzduší této příští generaci na planetě zanecháváme. Účinkuje Dan van de Valle.

Frederick Chevsky The Road a jedna krátká část z jeho románu Pro solový klavír z 9hodinového projektu klavíristy a obecně performera Dana van de Valleho z Belgie, který byl s Frederickem Chevskym zvláště v posledních letech ve velmi úzkém kontaktu. Teď vybírám z 6. kompaktního disku z 9 Míly 56 Epilog Smrt. Je epilogem básně anglického autora romantismu Percy Shelleyho. Klavírista by měl zpívat ve stylu lidové písně z Apalačských hor, doporučuje Frederick Chevsky.

Finálního díla z let 1995 až 2003 přistoupíme k závěrečnému albu, závěrečné míly s číslovkou 64, která odráží velmi strastiplný život umělce s třemi dětmi, kdy se Frederik Hřevský protloukal bez peněz New Yorkem a žil se svou rodinou v poměrně otřesných podmínkách, kdy jeho spánek byl neustále přerušován kapáním vody například. Ačkoliv cyklus Cesta podle jeho vlastních slov nemá ani začátek, ani konec, její podobnost s první mílí je nepopiratelná. Rád bude opět Jan van de Valle, který, cituji jeho slova, z obsažného bukletu mimo jiné uvádí. Frederik mi řekl, a stalo se tak 4 dny před jeho náhlou smrtí v Itálii, že jediné, co v životě opravdu chtěl dělat, bylo psát kontrapunkt. Je pozoruhodné, že román Cesta končí kontrapunktem, který náhle bezdůvodně ustává. Více než 20 let před svou smrtí si Frederik už představoval, jak jeho život skončí.

Slyšeli jsme část poslední 64. míli Frederika Ževského z jeho 9-hodinového románu pro solový klavír The Road. Dílo v procesu, které komponoval v letech 1995 až 2003. Za mimořádným, interpretačně velmi náročným nahrávacím počinem 9 CD byl vydáno v roce 2025. Stál Ževského přítel a poslední roky jeho života dvorní klavírista Dan van de Valle, který je známý i interpretací dalších ikonických skladeb Frederika Ževského. Za všechny jmenuji dílo The People United Will Never Be Defeated. Sjednocený lid nelze nikdy porazit. Loučí se Renáta Spisarová s přáním klidné noci a snad někdy v budoucnu i live provedením celého románu pro solový klavír s názvem Cesta Frederika Ževského.

Podrobnosti ke skladbám, které vám hrajeme, hledejte na webu Vltavy pod titulkem Playlisty. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vzpomínka na Antonína Benevice, jemuž jsou věnovány dvě dopoledne na stanici Český rozhlas D-dur, je, milí posluchači, holdem výtečnému houslistovi a mnohonásobně významnějšímu a mimořádnému učiteli hry na housle a později znamenitému a osvícenému řediteli konzervatoře v Praze. Jeho pedagogická a organizační práce upevnila, rozvinula a zvelebila tradice pražské houslové školy, která vyrostla ze základu italské školy římské s obrodnými vlivy francouzské houslové hry a pedagogiky. Zmíněný základ italské houslové pedagogiky přinesl do konzervatoře první profesor houslí na konzervatoři v Praze založené roku 1811 Friedrich Wilhelm, tedy Bedřich Wilhelm Pixis, žák Giovanniho Battisty Viottiho, který působil v Hamburku. Pixis, narozen v Mannheimu, kdysi proslulém hudebním centru kurfiřta Karla Theodora, jehož výhlas založil český houslista a skladatel Jan Václav Stamitz, dospěl na koncertních cestách Evropou přes Vídeň do Prahy, kde se nakonec stal koncertním mistrem Stavovského divadla a působil jako primárius koncertního smyčcového kvarteta. Je třeba také dodat, že Pixis se nejprve školil v systematické hře na housle u koncertního mistra Mannheimského orchestru Ignáce Frenzla, žáka samotného Stamitze. Povolán na konzervatoř, stal se Pixis zakladatelem tzv. Pražské houslové školy. Český pedagog a houslista Jaroslav Foltín doložil ve svém seriálu o houslovém oddělení Pražské konzervatoře tuto skutečnost slovy Benevicova žáka Jana Mařáka. Cituji, příchodem Benevicovým na konzervatoř uchována i dobrá tradice pražské houslové školy, která se neodštěpila od svého původního kmene, prvé římské školy Corelliho. Jejíž přímou větví pražská škola jest Corelli, Somis, Pugnani, Viotti, Pixis, Mildner a Benevic. Připomeneme si, že důležitou a plodnou větví patřící ke jmenovanému kmeni je pedagogický odkaz školy francouzské, která díly Kreutzera, Bajuta, Rodeho a dalších v těsné časové následnosti pomáhala již od působení Pixise a zejména Mildnera tuto starou tradici utvářet. Vždyť podle přání jednoty pro zvelebení hudby v Čechách měli páni učitelé na konzervatoři užívat jako příruček předepsaných učebnic pařížské konzervatoře. Z tohoto přání zakladatelů konzervatoře roku 1812 vznikla první učební osnova. Tak francouzská škola houslová vtiskla nesmazatelnou pečeť pražské konzervatoři na plných 200 let. Jasně to dokazuje současná učební osnova, v níž převažuje 6 Francouzů: Maza, Kreutzer, Rod, Alar, Doncla, Gavini, nad 3 Italy: Campagnoli, Fiorillo a Paganini a 2 Němci: Spohr, Dont, tvořící tento základ. Antonín Benevic sice nenapsal žádnou houslovou školu, ale měl nejlepší výsledky na ústavě. Za něho se na konzervatoři začalo užívat první české houslové školy, napsané Pixisovým žákem Vincencem Bartákem, kterou upravil a vydal v roce 1882 Vojtěch Hřímalý. Benevic byl velkou osobností lidskou i uměleckou. Tím, že vychoval řadu vynikajících a vysoce profesionálních houslistů, prokázal, že byl vynikajícím houslovým pedagogem. Tolik z textu profesora Jana Mařáka, který můžeme vzít jako úvod a motto naší, řekněme, návštěvy v historii houslového oddělení Pražské konzervatoře. Pokračovateli Pixise byli Moritz Mildner, Antonín Benevic, dále Otakar Ševčík, vždy v posloupnosti učitel a jeho žák. Mnozí houslisté a pedagogové se věnují také skládání. Od Benevice ani Mildnera skladby nejsou, ale Bedřich Wilhelm Pixis příležitostně komponoval, mimo jiné houslový koncert a variace pro housle a orchestr. Nahrávky těchto skladeb ale nemáme k dispozici. Mimochodem, mezi jeho pedagogy kompozice patří také Beethovenův učitel Johann Georg Albrechtsberger. Pro připomenutí dříve zmíněných italských vlivů na formování základů pražské houslové školy bude příhodná skladba od houslisty, u kterého se Pixis školil, Giovanniho Battisti Viottiho. Jeho koncert pro housle a orchestr číslo 19, G-moll, má tři věty. Allegro maestoso, adagio non troppo a presto. Hrají Rainer Kussmaul a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent Johannes Goricky.

To byl koncert pro housle a orchestr číslo 19 G-moll Giovanniho Battisti Viottiho. Hráli Rainer Kussmaul housle a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent byl Johannes Goricky. Koncert Viottiho, u kterého se školil první ředitel konzervatoře v Praze Bedřich Wilhelm Pixis, jsem vybral jako ukázku slohu, který formoval pražskou houslovou školu v linii, kterou označil Jan Mařák, jak bylo řečeno, jako přímou větev římské školy Corelliho, kterou dále šlechtili Somis, Pugnani, Viotti, Pixis, Mildner a Benevitz. Posloucháte pořad věnovaný významnému učiteli houslové hry a řediteli Pražské konzervatoře Antonínu Benevicovi, třetímu pedagogu od založení ústavu, který se svého díla ujal po Bedřichu Wilhelmu Pixisovi a Mořici Mildnerovi. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic, narozen roku 1833 při Vratech u Litomyšle, byl přijat na konzervatoř v Praze ve věku 11 let a stal se žákem Mořice Mildnera. Po absolutoriu hrál v sekci prvních houslí orchestru Stavovského divadla, koncertoval solově a jako hráč komorních sdružení. V roce 1861 se stal koncertním mistrem orchestru Mozartea v Salzburku. O dvě léta později byl jmenován královským württemberským komorním hudebníkem a druhým koncertním mistrem dvorní opery ve Stuttgartu a podnikal umělecké cesty. V říjnu roku 1866 nastoupil na uvolněné místo profesora houslové hry na Pražské konzervatoři po Mořici Mildnerovi. V roce 1879 zastupoval vedle toho ředitele ústavu Josefa Krejčího a od roku 1882 byl jmenován ředitelem konzervatoře. Od roku 1895, kdy chtěl odejít do penze, se vzdal vyučování houslistů, ale na postu ředitele ho nahradil až Antonín Dvořák v roce 1901. Poté se usadil v Doxech, kde ve věku 93 let skonal. Antonín Benevic vychoval za necelých 30 let pedagogické práce dlouhou řadu houslistů. Mezi nejznámější patří slavný František Ondříček, členové Českého kvarteta Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, dále Jiří Herold, který nahradil Nedbala u Vilového postu, Jan Hanuš Sit, Ferdinand Lachner, Josef Markus, Karel Halíř, Wilhelm Stanislav, pozdější ředitel orchestru Německého divadla v Praze, Jan Mařák nebo Rudolf Reisig. Pixis, Mildner a Benevic, tři významné pedagogické osobnosti, jedna po druhé, vychovali také trojhvězdí českých houslových virtuózů 19. století. Prvním je Josef Slavík, další Ferdinand Laub a poté František Ondříček. Český Paganini Josef Slavík, který uvedl v úžas nejen publikum ve Vídni, ale také slavného Paganiniho, básníka klavíru Friderika Chopina či France Schuberta, byl přijat na konzervatoř do péče Bedřicha Wilhelma Pixise. Ten byl sice přesvědčen o jeho houslovém talentu, ale pochyboval o jeho kompozičních výbojích. K jeho absolventskému houslovému koncertu Fismol podotkl, zdali je rozumné psát takový nesmysl, když to nikdo nezahraje. Tehdy ho Slavík samozřejmě zahrál. Zahrál prý z paměti krátce po vídeňském koncertě Paganiniho jeho zvonkové rondo z houslového koncertu H-moll a italský virtuos, který rozhodně slyšel kdejaké talenty, pronesl památnou větu. Vy jste ďábel. Celý svět se třese, když hrajete. A Chopin, s ním se setkal a spřátelil ve Vídni, o něm psal jako o zázračném géniovi, rovnému samotnému Paganinimu, kterého jistě překoná. S krásným přirovnáním, jeho hra bere posluchačům řeč a vhání jim slzy do očí. Rozplakal by i tygry. Rakouský houslista Josef Mayseder o něm prohlašoval, že je druhý Lipinsky. O velikosti umění a pověsti polského houslisty Karola Lipinského nejlépe vypovídá fakt,
že jeho jméno nesou dvoje vzácné housle, na které hrával, od Stradiváriho a od Giuseppa Quarneriho del Gesu. A samozřejmě dobová svědectví účastníků jeho koncertů. Vzácnou poctou pro mladého virtuóza z Čech, Slavíka, byly dvě skladby, které pro něho a pro česko-rakouského pianistu Karla Mariu von Bokleta zkomponoval Franz Schubert v roce 1826 a 27. Byly to Rondo H-moll a Fantazie C-dur. Josef Slavík se nedožil Chopinova proroctví. Zemřel náhle v 27 letech na chřipku v Uherské Pešti a byl tam také pohřben. Jeho ostatky se do Čech vrátily až po 100 letech, přičem se předtím ještě třikrát stěhovali kvůli rušení tamních peštských hřbitovů. Slavík napsal kolem 21 skladeb, z nich se mnohé nezachovaly. Nejčastěji se hraje první věta z jeho druhého koncertu pro housle a orchestr A-moll. Zachoval se ale jenom houslový part první věty. Doprovod pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. V následujících chvílích ho uslyšíte v provedení Čeňka Pavlíka za doprovodu rozhlasového symfonického orchestru v Praze, který řídí František Vajnar.

Slyšeli jste Allegro Moderato, úvodní větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 a mol Josefa Slavíka, jedinou zachovanou část díla. Doprovod houslového partu pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. Hráli Čeněk Pavlík a Pražský rozhlasový symfonický orchestr, řídil František Vajnár. Genius Josefa Slavíka se stal inspirací pro film Václava Kršky z roku 1947 s titulem Housle a sen. A v roce 1952 zkomponoval skladatel Jaroslav Křička operetu s názvem Český Paganini. Také literatura o Slavíkovi je staršího data. V roce 1909 napsal Jan Pohl pojednání s názvem Josef Slavík, český houslista. V roce 1933 následoval spis Jaroslava Čeledy s titulem Josef Slavík, zprávy o životě českého houslisty 19. století. Ve válečném roce 1940 napsal Vojtěch Lev biografii Český Paganini a Stanislav Klíma přidal knihu s názvem Josef Slavík v roce 1956. Přímým předchůdcem Antonína Benevice ve vedení houslového oboru Pražské konzervatoře byl Moritz Mildner, který byl také jeho profesorem. A z jeho třídy vyšel houslový virtuos František Laub, narozený 19. ledna 1832. Rodák z pražského újezda pocházel z hudební rodiny a chodil v dětském věku s otcem Erasmem, učitelem hudby a houslistou, koncertovat po kavárnách a hostincích. Památným místem je hostinec u Doušů na Václavském náměstí. V 10 letech vystoupil poprvé na veřejném koncertě. Jeho umění upoutalo Moritze Mildnera, který ho převedl na konzervatoř. Když absolvoval v roce 1846 ve Stavovském divadle, byli na jeho koncertě Hector Berlioz a Franz Liszt. V pamětní knize konzervatoře, založené téhož roku, je zapsáno narozen roku 1832 v Praze, vstoupil již s takovým předběžným vzděláním do ústavu, že mohl být i hned přidělen do druhé třídy. Možno jej bez obavy označit za genia

svého řádu na svém nástroji. Hluboký cit, řídké poetické pojetí a skutečně virtuózní technika vyznamenávají jeho hru, která vzbudila všeobecný obdiv a nadšení při posledních ústavních koncertech a v koncertu na rozloučenou, který pořádal v prosinci 1846 před nastoupením své umělecké cesty. Konec citace z pamětní knihy konzervatoře, kam tato slova vepsal adjunkt Eiser. Navzdory pozvání do Paříže od Berlioze se Laub vydal na koncertní cesty po lázních v Čechách a na Moravě, poté po rakouských a německých městech. V roce 1848 nastoupil ve Vídni jako solista divadelního orchestru. Roku 1851 hrál na první světové výstavě v Londýně v Křišťálovém paláci před 4000 posluchači a měli o něj zájem přední panovnické dvory. Z podnětu Lista působil jako koncertní mistr ve Výmaru. V Berlíně byl jmenován profesorem konzervatoře a prvním královským koncertním mistrem dvorní opery. Po letech koncertních turné po Evropě v Göteborgu se roku 1860 setkal s Bedřichem Smetanou a společně s ním hrál na dvou koncertech. Byl jmenován roku 1863 rakouským komorním virtuózem. Bohužel jeho nepevné zdraví ho nutilo vyhledávat lázeňskou léčbu. Roku 1866 získal místo profesora na moskevské konzervatoři a ve městě se usadil s manželkou a třemi dětmi, přičemž stále podnikal koncertní cesty. Zdravotní stav jeho práci na konzervatoři ukončil a jeho pokračovatelem se stal jeho zeť, houslista Jan Hřímalý. Ferdinand Laub se marně léčil v Sedmihorkách a Karlových Varech a zemřel v Grísu nedaleko Bolzána na cestě do lázní v Meranu ve věku 43 let. Profesor Jan Hřímalý, Laubův zeť, popsal úsudek dirigenta Hanse Richtera o Laubově interpretaci slovy. Bože, Ferdinand Laub, Beethovenův koncert, ne, to už neuslyším. Tato nevyrovnatelná interpretace kolosálního houslového talentu. Ferdinand Laub také příležitostně komponoval, napsal na 12 skladeb s opusovými čísly a další kusy bez označení. Z jeho skladeb se nejčastěji hrála Polonéza opus 8. Dnes ji budou hrát Václav Snítil s pianistou Josefem Hálou.

0: Václav Snítil a Josef Hála hráli polonézu G-dur pro housle a klavír opus 8 Ferdinanda Lauba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o dvou dílech s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice slovem a hudbou jeho žákům, kterým vás provází Rafael Brom. Poslední z trojice slavných českých houslových virtuózů 19. století, který jsou absolventy Pražské houslové školy, je František Ondříček, odchovanec Antonína Benevice. Mnozí z jeho žáků udělali kariéru v Německu a jinde ve světě. Měl dokonce i studenta ze Spojených států severoamerických, Josefa Williama z Chicaga. Všichni samozřejmě přesvědčivě reprezentovali Pražskou houslovou školu, jak je třeba v cizině uváděl Jan Sluníčko. Ten našel své místo v jihobavorském Augsburgu, kde na svém prvním vystoupení hrál vlastní koncert D-moll a Beethovenovu sonátu A-dur. Augsburský večerník ze 14. října 1875 napsal: Mladý umělec skvěle potvrdil starou pověst Pražské houslové školy. Jeho technická pohotovost byla překvapující. Jeho pravá i levá ruka jsou stejně dokonale vycvičeny. Ale více než brilantní vnější stránka jeho hry upoutala hloubkou citu, duch ušlechtilý, čistý, mohlo by se říci cudný tón. Tyto řádky zařadil František Žídek do své knihy Čeští houslisté třístoletí. Nejslavnějším žákem Benevicovým se stal František Ondříček. Narodil se roku 1857 v malém domku v Novém Světě na Hradčanech a podobně jako jeho starší kolega Ferdinand Laub hrával s otcem v jeho kapele, po hostincích a kavárnách. Po absolvování konzervatoře roku 1876 se díky podpoře pražského mecenáše Aloise Olivy dostal do Paříže, kde po dva roky studoval u slavného Josefa Lamberta Massarta. Zvítězil v tradiční soutěži o cenu konzervatoře a vedle diplomu dostal i vzácné housle. Hrával také na slavných padlupových koncertech a nějakou dobu byl i koncertním mistrem tohoto orchestru. V roce 1881 se Ondříček vydal na solistickou dráhu. V Londýně zaujal Královský dvůr a koncertoval v St. James Hall. Podobně jako Dvořák se stal čestným členem filharmonické společnosti v Londýně, což mu umožnilo hojnější návštěvy Anglie. Ve Vídni udělal dojem a po provedení Mendelssohnova koncertu získal uznání i nesmlouvavého kritika Eduarda Hanslicka. Když hrál v Pešti, přišel ho na pódium obejmout dojatý Franz Liszt. Ondříček koncertoval po celém světě a jen v sezóně 1895-96 uspořádal v Severní Americe 70 koncertů. Když Antonín Dvořák dokončil svůj houslový koncert psaný z podnětu německého houslového virtuóza Josefa Joachima, s ním skladatel počítal pro premiéru, slavný houslista koncert nehrál. Tehdy se dostal k dílu Ondříček a po pražské a vídeňské premiéře vyzdvihl koncert ke světové proslulosti. Poté svěřil svůj houslový koncert Ondříčkovi také Johannes Brahms. Z Berlína přišel Ondříčkovi titul císařsko-královský komorní virtuóz. Rakouský císař ho jmenoval císařským komorním virtuózem. Stal se profesorem a později i ředitelem Nové vídeňské konzervatoře. Ondříček také příležitostně komponoval, ostatně jako mnozí další Benevicovi studenti. Vedle didaktických prací psal kadence k houslovým koncertům, skladby pro housle s klavírem nebo s orchestrem, transkripce skladeb třeba Smetany a Dvořáka či Wagnera, má také smyčcový kvartet a romanci pro violončelo a klavír. Známou a hojně hranou skladbou pro housle s klavírem je Scherzo Capriccioso opus 18. Hrají Václav Snítil a Josef Hála.

Václav Snítil a Josef Hála hráli Scherzo Capriccioso, opus 18 Františka Ondříčka. Český houslista z Benevicovy třídy působil na mistrovské škole Nové vídeňské konzervatoře od září roku 1909 a od roku 1912 tam byl jmenován ředitelem. Spolu se svým studentem Siegfriedem Mittelmannem vytvořili novou metodu houslové hry na anatomicko-fyziologickém podkladě. Mezi jeho další žáky patřila také Ella Stillerová, která se po úmrtí jeho první ženy, pěvkyně Anny Hlaváčkové, stala Ondříčkovou druhou manželkou. Věnoval se také komorní hře ve vlastním smyčcovém kvartetu. Jeho partnery byli houslisté Bertolt Silbíger, později Petr Stojanovič, violista František Jelínek a violončelista Julius Junek. Toto Ondříčkovo kvarteto odehrálo v soutěži při oslavách Josefa Haydna ve Vídni během 5 večerů 20 jeho kvartetů. František Ondříček se po první světové válce vrátil do Prahy a byl povolán jako profesor na mistrovskou školu konzervatoře, kde vychoval řadu významných houslistů. Byl mezi nimi například Vojtěch Freit, který se stal koncertním mistrem orchestru Pražského rozhlasu, nebo Bohuslav Šich, který je autorem monografií o Ferdinandu Laubovi a Ondříčkovi. František Ondříček koncertoval až do konce života. Poslední vystoupení se událo 8. dubna 1922 v Ženevě. O několik dní později byl raněn mrtvicí ve vlaku na nádraží v Miláně. Poslechněte si další skladbu Františka Ondříčka. Bude to Vals Trist pro housle a orchestr z roku 1913. Hrají Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Řídí František Vajnar.

To byla skladba Františka Ondříčka, vals trist pro housle a orchestr. Hráli Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, řídil František Vajnár. O kompoziční odkaz Františka Ondříčka pečovalo volné sdružení jeho žáků, ctitelů a přátel. V roce 1921 se na konzervatoři sešli jeho žáci ve smyčcovém kvartetu, které se s mistrovým souhlasem pojmenovalo Ondříčkovo kvarteto. Na několik desetiletí, v letech 1922 až 1958, šířilo odkaz slavného virtuóza jako kmenový soubor Československého rozhlasu. Vojtěch Frajt, který v roce 1911 odjel za Ondříčkem do Vídně, dokončil u něho v mistrovské třídě Pražské konzervatoře studium a nahrál s rozhlasovým orchestrem pro firmu ESTA v roce 1941 také jeho Českou rapsodii. Nahrávka vyšla na kompaktním disku péčí společnosti Jana Kubelíka. Její zvuková stránka odpovídá ale jen úrovni archivního dokumentu. Skladba je ale také k dispozici v rozhlasové nahrávce s Janem Sedláčkem a plzeňským rozhlasovým orchestrem. Diriguje Josef Blatský.

Slyšeli jste českou rapsodii pro housle a orchestr Františka Ondříčka. Hrál Jan Sedláček a plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Blackým. 30. dubna roku 2020 uplynulo 100 let od narození slavného maďarského skladatele operet s českými předky z otcovy strany France Lehára. České kořeny sahají k pradědečkovi Janovi, který pocházel z Brníčka u Zábřeha na Moravě. Ten si našel nevěstu v moravské českojazyčné vesnici Šumvaldu u Uničova. Tam se pak narodil Lehárův dědeček Josef a také otec František, pozdější kapelník rakousko-uherské armády. Kristýne Neubrantová, Maďarka z kořeny v Mecklenburgsku, pak dala život Francovi v severní části rakousko-uherského Komárna. Franc dospěl do věku, který byl vhodný ke školení na konzervatoři. V prvních desetiletích tam brali žáky ve věku od 10 do 14 let. Francovi bylo 12 a jeho profesorem hry na housle se stal Antonín Benevic. Hudební teorii se učil u Josefa Fürstra a komponování u Antonína Dvořáka. A navíc se privátně učil u Zdeňka Fibicha. Do jeho osudu zasáhl Antonín Dvořák. Poté, co se mu dostali do ruky dvě studentovy skladby, bylo to v roce 1887, řekl Francovi, housle povězte na hřebík a věnujte se raději komponování. K Dvořákovi se později přidal také Johannes Brahms a doporučil ho k profesoru Eusebiovi Mandičevskému, skladateli, dirigentu a učiteli. Po absolutoriu v roce 1899 se Franz připojil k orchestru svého otce ve Vídni, kde působil jako asistent kapelníka. V roce 1902 se stal dirigentem v historickém vídeňském divadle na Vídeňce, kde se ještě v listopadu téhož roku hrála jeho opereta Vídeňské ženy. Tímto kusem zahájil úspěšnou kariéru operetního komponisty, ale skládal také sonáty, symfonické básně, pochody a mnoho valčíků. Nejpopulárnějším se stal Gold und Silber, zlato a stříbro, složený pro kněžnu Paulínu Metternichovou. Z hudby France Lehára uvedu nejprve sonátu pro klavír D-moll, která připomíná Francovo časné vzdělávání ve hře na klavír. Sonáta má 4 věty. Andante allegro moderato, allegretto scherzo vivace a finale allegro vivace. Hraje Wolf Haden.